dokázal těšit svět, snídal si 7 cigaret, blečí než utopený Švéd, hlas lodních píštěl Titaniku, nebo jak hodně křáplý zvon, přesto kam jsi přišel, nastal zhon, davem se neslo, to je on, miláček žen a betešníků. Miláček žen

samý dluh. Bože můj, kdo je bez poruch, ptal se z mě, no já nejsem Bůh, takže jsem řekl jen, ty máš kliku takovou, až to není fér, štosuješ malér na malér, dál ale hraješ tucty her, miláčka žena betešníků. Miláčka žen a betešníků. Tucty her, miláčka žen a betešníků. Veteš, jen převlečený typ, koukni se znova, koukni líp. Tak si to říkal od hrncíp, každý den objev Ameriku. Krásu, co křičí, pozná hned, kde jaký vůl, kdo ale svet najít tu němou pravý zvěd.

Pro každou z tajně krásných dam složil si píseň strašný klam. Bezlstnou pravdu řekl si, mámo, od lásky štempl na muziku. Prachy jsou dobrý, hlavně cash, sláva snad taky, ale chceš.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.
2: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ze studia vás zdraví Tomáš Kačner a můj host
3: Václav Hybš.
1: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše.

0: protože jsme tady dva, tak dnešek věnujeme písním, které budou zpívat vždy dva interpreti. To nás čekají duety.
1: Suprafon ode mě chtěl slavné duety. No tak Pilarová Matuška, nejznámější od této dvojice, bylo Ach, ta láska nebeská. Ale tu dneska neuslyšíme, ale uslyšíme dvě srdce, jeden hlas. Zdeněk Marat a Zdeněk Borovec.

0: Před týdnem jsme tady slyšeli Jiřího Korna, tak koho jemu si vybral do dvojice?
1: No, tak je to duet, ale tam Naďa Konvalinková jenom její hlas řekne ano, to je jenom malinko.
0: To má pouze takový herecký výkon v tom.
1: Ano, tak tenkrát to byla krásná holka.
0: Píseň Ne, maestro, Jiří Korn a Naďa Konvalinková.
2: Jste připravena, slečno?
3: Ano, maestro.
2: Soustřeďte se, uvolnit a nežně.

0: Skvěle. Tak přijdete zase pozítří, slečno.
1: Ne, maestro.
0: Tak ve středu.
1: Ne, maestro.
0: Ale proč? Chcete snad zahodit svůj talent?
1: Ne, maestro.
0: Tak proč? Proč nepřijdete?

0: Dnešní desky Pásky vzpomínky jsou věnovány pěveckým či pěvecko-hereckým nebo hereckým dvojicím, zpěvákům a zpěvačkám. Zatím jsme to měli genderově vyvážené, vždy mužský a ženský hlas, ale to nebylo vždycky. Někdy se taky stalo, že zpívali třeba dva chlapy nebo dvě dívky, dvě zpěvačky. A jeden slavný duet je Chytnem druhej dech, ten už jsme tady v našem pořadu měli. Nicméně, když dneska si schrnujeme právě ty duety, všechny takhle k sobě, možná by mohlo zaznít ještě jednou. A to zpívali Valdemar Matuška spolu s Vladimírem Menšíkem. Jak ti vůbec napadlo dát je dohromady?
1: No, tak to bylo vlastně v pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Ten Láďa Menšík, no tak o tom bych mohl vyprávět hodiny o Láďovi. To byl prostě ohňostroj, ten Láďa. No a tak mě napadlo, že by tam spolu mohli zaspívat Chytnem druhej dech.
0: Text k této písně napsal Zdeněk Borovec. Chytnem druhej dech.

0: čertem neduhým, páni chytnem druhej dech. To budete koukat,
1: a až nám za pár let
0: staň se osude,
1: začnou říkat kmet.
0: Toho nebude, páni chytnem druhej dech.

0: třeba OK, to jo, ale co tahle táta, no?
1: Já vím, ty myslíš skleróza, no? To se musí to se musí...
0: Myslíš zamlčet?
1: No v mém případě zamlčet, chci spíš ukecat.
0: Říká se ucekat.
1: No jo, píše se to ucekat, ale čte se to ukecat. A věř tomu, že hlavní věc je chytit druhý dech.
0: A včas, no. To mě povídej, já na ten druhý dech jedu už několik let, podívej.

0: Jedna z nejznámějších dvojic v historii naší populární hudby určitě byla Iveta Simonová a Milan Chladil.
1: A mám s nima písničku jednu, Už troubějí na horách jeleni.
0: Tak to je trošku netypická
1: pro tuto dvojici. Ale k tomu je to naprosto netypický, ale měl bych tady, jak to bylo, když já jsem to Ivetě a Milanovi slíbil písničku, a ta Iveta říká, no tak tohle to já zpívat nebudu. Možná, že už jsme o tom někde mluvili. Já ti jenom řeknu takovou legraci, co se stala. Protože když Iveta řekla, ne, to já zpívat nebudu, ono se tomu říkalo jako odrhovačka taková. Uh-huh. Já pověl, no tak ať je to jakkoliv, ale paní Iveto, já jsem na to objednal 8 lesních rohů. No a Milan mě pomohl, říkal, no tak když ten Hipštaj to zařídil, objednal 8 lesních rohů, tak to bychom měli teda zaspívat. No tak ono tam nebylo o těch 8 lesních rohů, ale to, aby jsme tu Ivetu zlomili, tak jsem to takhle jako nějak udělal. Je to hezká písnička, oni to udělali dobře.
0: Iveta Simonová, Milan Chladil, Už troubějí na horách jeleni.

0: Teď se zase podíváme na trochu jiný žánr. Čeká nás Tereza Duchková a Zdeněk Plech. Zaspívají nám píseň Stmívání.
1: A víš, co to je vůbec?
0: Přiznám
1: za skladbu?
0: Vůbec ne.
1: Je to Zdeněk Fibich, poem, a otextoval to Ivo Fischer, nazval Stmívání. Ta skladba je nespívatelná pro jednoho člověka. To už jsme tady taky měli asi. Mm-hmm. Tam je obrovský rozsah, proto jsem to dal zpívat dvěma zpěvákům.
0: Tereza Duchková, Zdeněk Plech, Stmívání.

0: V následující píseň se jmenuje O nás dvou. Samozřejmě každý si hnedka řekne, no to bude Iveta Simonová a Milan Chladil, to je jasné. Ale kde pak kapelník Václav Hybš ji svěřil úplně jiným zpěvákům.
1: To bylo pro pořad k nedožitým snad 80 letům Vladimíra Dvořáka. Mm-hmm. Domnívám se, že autorem muziky je Pavel Bajerle, náchodák zase z našeho kraje.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Teď nás zase čekají dva mužské hlasy. Oba to jsou Karlové, Karel Hála a Karel Štědrý.
2: No tak k téhle skladbě ti můžu něco říct. Tu nám potom soudruzi zakázali, aha, protože tam zpívají, že nic není gratis, ani sjest. No a teď jako to se soudruhům nelíbilo. Ale oni to tam vysvětlujou, ty kluci, že není gratis ani sjest z kopce dolů.
1: Jo, ale samozřejmě bylo to pochopeno
2: no,
1: i jinak.
2: No, tak dobře, no.
1: Karel Štědrý, Karel Hála.

Nežene, jeden se užene, než něco se žene. Grátis, než bys řekl švec. Je tu nehoda, zdraví se nahlodá, nikdo však přeškoda vodu tě.

0: A teď nás čeká píseň Sladká Zuzi neboli Sweet You. Kdo nám ji zaspívá?
1: No, je to duet Martin Dejdar a Marek Eben.
0: To je zvláštní kombinace.
1: No je.
0: Takže dva skvělí herci a Marek samozřejmě vedle toho i velmi známý zpěvák a také moderátor a spolu v písni Sladká Zuzi.

0: V dnešních deskách, páskách, vzpomínkách si s Václavem Hybšem povídáme o zpěvácích a zpěvačkách, když spolu zpívají duety. Karel Štědrý a Helena Vondráčková.
1: Když jsme hráli v rokoku Filozofskou historii, což byl muzikál Zdenka Petra a Ivo Fischera, nejkrásnější sál, tenkrát to bylo v roce 68. To byl muzikál, který potom nám zakázali. Já nevím, co bych k tomu jako řekl, ale je to krásná písnička.
0: To je právě fajn, že si takhle můžeme připomenout, že tady jsme zatím slyšeli řadu písní, které se hrají, které jsou známé, které jsme i v našem pořadu už měli, ale tuhle jsme tady ještě neměli, pojďme si ji poslechnout.

0: Karel Štědrý a Helena Vondráčková spolu zpívali Nejkrásnější sál. Ne vždycky všechno zpívají zpěváci nebo herci. Ty humornější písně klidně zpívají nespěváci nebo řekněme komici, baviči.
1: Bylo to duo komiků.
0: Takže Lauer a Hardy, ale v Čechách také třeba duo.
1: Darek Vostřel a Jiří Šašek.
0: A jejich číslo se jmenuje
1: Vězeň na bezdězi.
0: Tak jsem.

0: vězení.
1: Jo, je.
2: Co děláte, když se to natáčí?
0: To se natáčí tohle?
3: No ovšem. A na druhé straně THT desky značky Suprafon.
4: To je Suprafon?
3: Ano, to je Suprafon. Na druhé straně zpívají děvčata od nás z divadla, tak se snažte.
4: Teď já dělám, co můžu.
3: Jednou jste 36. ve Slavíku, tak dělejte, na mě nezáleží.
4: No tak já teď začnu pořád.
3: No.

0: Když jsme u těch vtipných písní, tady už jsme několikrát slyšeli píseň Znám jednu dívku, tvou úpravu, kterou spolu zpívali Karel Gott a Valdemar Matuška.
1: Ovšem, tenkrát to bylo zasazeno do silvestrovské opery.
0: Což jsme právě třeba i na Silvestre si tady pouštěli, když jsme právě v těch duetech, takže to tady má své místo.

0: Tak to byla samozřejmě slavná taková směs z prodané nevěsty, tak jak ji upravil Václav Hybš. Václave, co dalšího si připravil?
1: No ještě dva chlapy zase, František Filipovský a Valdemar Matuška, tenkrát pro pořad Dobrý večer s Valdemarem, tak hostoval tam vlastně v tom pořadu František Filipovský, no a spolu s Matuškou zaspívali Kapička štěstí.

0: Desky, pásky, vzpomínky, to byl František Filipovský a Valdemar Matuška. Teď si poslechneme další dvojici zpěvaček, které spolu dnes ne tak úplně dobře komunikují, Helena Vondráčková a Marta Kubišová, Vlastenecká píseň.
1: Což je opět z filozofské historie.
2: Posloucháte reprízu vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Desky, pásky, vzpomínky, už se dostáváme skoro k závěru. Teď tady je napsaná dvojice, kterou moc neznáme. Iveta Dufková a Robert Šicho. Ty jsi je dal dohromady, nebo jak k tomu došlo?
2: No ne, tak vybral si to Iveta Dufková do svého CDčka. Když přivedla toho Roberta, tak já jsem koukal, že on zpívá ohromně. Takže si to můžeme poslechnout. Nikdo v celém světě.
1: Takže tohle je jeden z mála případů, kdy ty jsi nebyl iniciátor té dvojice, kdy se spotkal se zpěvákem pro tebe vlastně novým až přímo ve studiu.

0: Nikdo v celém světě, další duet v dnešním pořadu Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Pane kapelníku, co nabídneme teď?
1: No tak Landiáka, já to teď jak si opravím, tak jsme ho přezdívali Landiák. Pavel Landovský a Naďa Urbanková, on tam se jim k tomu trošičku přimotá, Valdemar Matuška taky, ale není to moc slyšet, ale ten Landiák tady zazářil. A bylo to točeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem, protože Landovský byl hostem tohoto pořadu.
0: Tak to asi nebude žádná vážná písnička, to bude asi trošku
1: legrace. Ne, to je legrace, no.
0: Píseň?
1: Byla jedna holčička, to je text Jana Wericha.
2: Byla jedna holčička,

0: Desky, pásky, vzpomínky Václava Hybše. Ty jsi mi teď během písničky říkal, že máš pro nás velké zajímavosti připravené. Že to nebude jenom obyčejný duet, ale že to bude...
1: Double duet.
0: To je takový zvláštní hudební pojem.
1: Je, no ale povídej, povídej.
0: Čili to je tvoje licence, double duet?
1: Ano.
0: Tak co nás čeká?
1: Zaprvé řekneme, co to bude za skladbu. Chvalme zem. No tak to otextoval Ivo Fischer a je to ten známý zbor židů z opery Nabucco.
0: Nabucco, ano. Pojďme si to poslechnout a kdo nám to bude zpívat?
1: No tak to ti řeknu samozřejmě Daniela Šinkorová, Tereza Duchková, Zdeněk Plech a Bohuš Matuš.
0: Chvalme zem.

0: to byl takzvaný double duet, píseň Chvalme zem z opery Nabucco. A co máš teď pro nás? Teď si říkáš, ještě. Máš úplné překvapení, že se mám opravdu na co těšit.
1: Ano, jistě, že to bude zvláštní double duet. Chceš vědět, kdo to bude zpívat?
0: Ano.
1: No tak dva duety to budou. Špejbl s Hurvinkem.
0: Ano.
1: Valdemar Matuška s Máníčkou.
0: A název písně?
1: Název písně Houpavá a ještě k tomu dodám pro zajímavost, že to bylo natočeno do pořadu Dobrý večer s Valdemarem. Proto se tam ten Valda přimotal k tomu.

0: Tak to bylo zvláštní obsazení, zvláštní double duet. No a blížíme se už k úplnému závěru dnešního pořadu, dnešního setkání s různými dvojicemi, až teď tedy dvojitými dvojicemi.
1: No tak já mám ještě jednu zvláštnost. Jak bys to nazval, když to bude 10 duetů?
0: Velký sbor.
1: No a ty nám zaspívaj písničku, oni se představějí sami, odkud jsou, není to hradecký sbor. Hmm. Oni, no to uslyšíš všecko.
0: Takže máme se nechat překvapit. Čeká nás teď něco opět speciálního, něco, s čím se dnešními deskami, páskami, vzpomínkami Václava Hybše rozloučíme. My moc děkujeme za pozornost, ze studia se s vámi loučí Tomáš Kačner a
1: Václav Hybš.
0: A příjemný poslech, chceš ještě něco dodat k té písni?
1: Ne, ta píseň začne a uvidíš to.
0: Dobře, tak malé překvapení na závěr, těšme se na to a za týden opět naslyšujeme.
2: Slyšeli jste vyprávění Václava Hybše.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu Humoriáda. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy. Humoriáda.
1: Jste na správné frekvenci ve správném čase, dobře vyladěné pondělní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Vladimír Hron. Dobrý den, vítejte.
2: Krásný den všem.
1: I dnes si dáme slib, že s úsměvem jde všechno líp.
0: Humoriáda.

0: krásnou scénku.
1: Ano, ať se zabaví. Tak co tam
0: myslím,
1: máme
0: že
1: na
0: Uršula
1: začátek?
0: Určitě jako každá dáma ráda sní.
1: Co sní?
0: No myslím jako sen.
1: Jo tak, dobře.
0: No tak já toho sním hodně, víte. Ale když se mě zdají večer věcí, to teprve vyvádím. A kolikrát kopu ze spaní, to buďte rád, že nejste poblíž. Mám tady telebazar Zdeňka Izera.
1: Ano, s Martinou Hudečkovou se vyskytli právě ve scénce Sen, takže sníme.

0: Ahoj, Boženko.
1: Vítám tě, Františku, jak já jsem se na tebe těšila. No pojď honem, pojď, vezmeš si bačkůrky, pojď. Uděláš si pohodlíčko, posaď se. Večeřička už se nese, pivečko bude. Televizku si pustíš, hačni si, Františku, udělej si
0: co
1: pohodlí.
0: Co tě štíplo, vždycky na mě zveš a najednou samý cukrbliky.
1: Františku, prosím tě, hlavně se nepřepínej. Tak co bylo v práci?
0: No, právě proto jsem takovej zdrchanej.
1: No.
0: Představ si, tak já celý život dělám u toho Ponku. Dneska za mnou přišli, že za mě udělali náměstka. Pánové, já budu náměstek, já budu mít plat 150 tisíc měsíčně. Budu dělat 2 dny v týdnu. Přivezla mě limuzína, že byla přes půlku ulice.
1: Je, Františku, to pivečko, viď? Chceš studený nebo studenější?
0: Dám si studenější. Představ si, prej, si mám rozmyslet, co bych jako chtěl dělat a nechtěl dělat ty 2 dny v týdnu. A abych si to rozmyslel, tak zítra mám jet na dovolenou.
1: No jo, ale tak do zítřka, to je půra času.
0: No jo, ale ty máš jet se mnou, prosím tě, je to někam na nějaký ostrovy, někam. Oni nám to platěj.
1: Františku, ale to ti je teda náhoda, víš, protože já jsem si dneska zrovna říkala, že to bude ale ohromně šťastný den. Víš, tak jsem zavolala mamince.
0: A začalo to tak, že jsme tí hnusní polívky dala málo.
1: No, počkej, tak já
0: ne, já nechci, si dám. Ne, právě, že to je takhle dobré.
1: Františku, stačí říct, abych nezapomněla. Volala jsem mamince.
0: Ježiš,
1: ano, no víš, jak nám měla na měsíc přijet.
0: No, právě.
1: No, a tak jsem jí řekla, maminko, zůstaň doma, nikam nejezdi, kdo by se tu s tebou otravoval?
0: Je.
1: Ano, ať zůstane doma bába jedna mizerná.
0: Jistě, já tě nepoznávám, člověče.
1: Františku, fotbálek už jede, televizka. Teda víš, já jsem ti už první třetinu nahrála. Ano, aby jsi si potom pustila, měl si to komplítek.
0: Ježiš, ty jsi žodná, hle, tak já tu polivku ani nějak nebudu.
1: No právě, pojď, uděláš si pohodlíčko.
0: Jsem fotbal,
1: no,
0: já?
1: Hájni si, dadni si.
0: Podáš mi dálkovej ovladač, nebo budeš běhat ty?
1: No, já ti ho radši podám, ještě upletu své tří.
0: Já, dobře.
1: Pivečko.
0: Jo, a dej mi ho sem na krátkou ruku,
1: no,
0: prosím
1: to
0: tě.
1: No to víš, že jo, stačí říct, Františku, stačí říct.
0: To jsou věci.
2: Zdravím diváky u televizních obrazovek.
0: Nazdar.
2: Vítejte v dnešním losování, šťastnější vyhrává.
0: Ježíš, kde máme ten tiket? Honem.
1: Ne, já, kam
2: počkáme
1: jsem
2: na Františka, až najde svůj tiket.
1: Jo. Kam jsem ho jenom?
0: Nebyl v knihovně nebo v lednici?
2: Není v kredenci, Františku.
1: Františku, je v kredenci.
0: Je.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
4: Vláďa, k tomu něco má?
5: No, já to znám z té druhé strany, z takového toho obyčejného života, jak přijde ten manžel domů, práskne dveřma, hodí tašku do rohu, sedne si naštvaně do kuchyně, manželka mu přinese polívku, říká, ani mi to nedávej, nemám hlad. A tak ona mu chce trošku zvednout náladu, jak se k němu tak sladce nakloní, dá mu pusu na spánek a řekne, miláčku, jsem těhotná, nekecej ty taky.
4: Aha, tak to je hezká zapletka, hodně zapletená. Jinak teď vážně, Vláďo, sen se to jmenovalo. Máš už splněno, nebo ještě o něčem sníš? Vím, že spoustu i uměleckých snů si splnil i setkání s
5: Mně se sny
4: hvězdami.
5: Plní pořád a já dokonce říkám, že člověk má jet na plný plyn a ty sny si plnit každodenně. Takže já jsem si třeba teď o víkend splnil další a těším se na to, až si splním další a další a další a pořád si plním sny. Dělejte to, plňte si své sny a sněte o nějakých hezkých věcech, abyste se nemuseli plnit ty.
4: No, ty hezky. Aby se nám nesplnili taky, no, i když někdy se tomu nevěneme. Ale ty jsi si prý zaspíval o víkendu se zahraniční hvězdou.
5: Ano, o víkendu jsme měli akci, kde byl Stacey z kapely 24/7 a bylo to hrozně legrační, protože slyšel můj show, kterou jsem měl před ním a on za mnou přišel do stanu, do mé šatny.

0: a říká, nemohli bychom si zaspívat spolu. Já jsem na něj koukal jak puk a říkám, prosím. A on říká, no dali bychom si spolu jednu písničku, já ti řeknu, kterou. Tak jsem říkal, OK. A zaspíval jsem si s ním skutečně na jevišti a bylo to další, jak říkám, další splněný sen.
1: To je ten tmavý blondiák?
0: Ano, to je ten, jak mi říkáme, jak mi
1: říkáme. Abychom si ho představili z 90.
0: V 90. No. letech mu tomu snad říkala i Tereza Blondětý Černoušek.
1: A ty zpíváš a připomeň tu písničku posluchačům jenom.
0: Byla to píseň Take Me Away. Take me away. Jo, takové, ano.
1: A teď si dáme něco jiného, jen co vyhlásíme první hlasovací kolor. Dámy a páni, Zdeněk Izer s Martinou Hudečkovou pokračují, to je Ačko, anebo Dana Medřická s Vladimírem Menšíkem a Josefem Větrovcem a dovolená na Kapry je Bčko. Kapry by si dal?
0: Já to Vláďa. Miluju.
1: Jo, dobře. Tak humor mezera A nebo humor mezera B, podpořte své favority na čísle 90 011 04 SMS-kou anebo na telefonu 731 800 900.

0: Kohoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: A v tuto chvíli vás čeká audience u pána Hrona von Humoriada.
3: Guten Tag.
2: Já? Tak, přátelé, připomenu hlasování Zdeněk Izer nebo Dana Metřická. Vyberte si i vy na našem telefonu v tuto chvíli 731 800 900. Dobrý den.
4: Halo. Dobrý odpoledne. Pavle, Standa Zemník a dva Standové Zemník. Vás oba zdraví. A pan Hron vybral dobře, pokračujte prosím vás Ačkem, jak to dopadne.
2: Zapsáno, je to tam, mějte se. Dobrý den.
5: Dobrý den, u telefonu Milan ze Soběsu, zdravím vás.
2: Dobrý den.
5: Já bych hlasoval pro Bčko a chtěl jsem pozdravit pana Hrona, měl u nás v Otinovci vystoupení a bylo to něco perfektního.
3: Tak děkuji.
5: Mějte se moc hezky a naschlenou.
2: Pochvala potěšila, děkujeme krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi?
6: Dobrý den, Pavle, tady Veronika Rakovník, moment, já by... Ano, dobrý den, tady Veronika Rakovník, přeju vám krásné dobře. A hlasovala bych pro Ačko a přeju hezký den.
2: To hlavně víme.
3: Děkujeme
2: krásně.
3: Velmi, Veroniko.
2: Zveme další, dobrý den.
7: Dobrý den, tady Eva Schodová, oba vás zdravím a chtěla bych Ačko.
2: Zapsáno, Evo.
3: Děkujeme.
2: Mějte se. Dobrý den, celý den.
8: Dobrý den, celý den, z Vlkavy zdraví Honza, vás Pavle i pana Hrona.
2: I vás. A
8: chlapi určitě, Bčko.
2: Zapsáno.
3: Bčko, ano.
8: Bčko.
2: Děkujeme moc pro Danu Medřickou a spol. Dobré odpoledne, kdo je tu?
9: Dobré deštivé odpoledne, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta, pana Vladimíra Hrona. Dobrý den, pane Hron.
3: Děkuji velmi, dobrý den.
9: Vám vše dobré, ať se vám daří.
3: Děkuji.
9: Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem posluchačům a vám oběma přeji krásný deštivý večer či příjemné probouzení do nového dne, do úterního rána všem posluchačům Humoriádnice Růže z Rychnovska. Naschledanou.
3: Děkujeme, Růženko.
2: Ano. Ať u vás není blesk a hrom, ať je u vás jen Vláďa Hron.
3: Dneska budeme básně, dneska budeme básně.
2: Básníme, už to běží. A teď poběžíme dál ve scénce Sen z Telebazaru se Zdeňkem Izerem a Martinou Hudečkovou, přesně tak, jak se to odehrálo na TV Prima.
10: Já už mám v ruce výsledky a šťastná výherní čísla. A jimi jsou číslo 3.
11: Ano.
10: 7.
11: Ne.
10: 8. 11.
11: Máme.
10: 15.
11: Ano.
10: 18. 21.
11: 22.
10: 29. A poslední šťastné číslo uzavírá 33. Věrce vyhrává jackpot 117 milionů korun a doživotní rentu. Blahopřejeme panu Františkovi.
11: Do smrti nemusím vůbec nic dělat. A ale Františku, teď by si se se mnou doma jenom nudil.
12: Jo.
11: No jistě, hele, v podniku si tě budou považovat.
12: Je.
11: Jen pracuj, určitě ti opatří mladíčku a krásnou sekretářku.
12: Je, takhle. No, já myslím, že bych třeba byl doma, nic nedělal, víš, bral tu rentu a pomohl bych ti s dětma třeba, víš. Ne?
11: Děti, no. Že jsi mi to připomněl, tak děti jsem obě poslala za odměnu do kina.
12: Zabili domovnici.
11: Přišli domů s pochvalou, že si náhle zlepšili prospěch.
12: Pánové, tak oni se propadají, nejenom se náhle zlepšili.
11: Zlepšili.
12: Ježíš, ale to jeden mě z toho úplně šoufle. Já už se úplně bojím, co se dneska zase stane. No.
11: Hej, hej, Františku, sama zařídím.
12: Ježíš Maria, co to zase bude? Jak to hrajou ti lajdáci?
13: Sportu zdar a fotbalu zvlášť. Druhý poločas dnešního utkání začíná za stavu 9-2 ve prospěch oblíbeného týmu pana Františka.
12: No, to už to asi neprohrajou.
11: Tak, Františku, přišel nějaký pán a přines ti dopis. No, ono je to sice pro nějakýho mesie, no ale ty seš tady napsaný taky.
12: To je za známku Paris, Paris.
11: To bude z ciziny.
12: Je.
11: Počkej, tak Františku, tak je Františku.
12: Tak co tam je?
11: Ty jsi měl bohatou tetičku a po ní si zdědil zámek v Provánci. Ty se svůj uličníku ani nepochlubil, že máš tetičku.
12: Víš, já ani neznám, prosím tě. Ještě zámek na hrbu, ty tam bude zahrádka jak v Průhonicích a kdo to bude sekat každý den. Ale na mě je toho štěstí dneska nějak moc, já si asi ducnu, víš?
11: No jo. Ducni si, dadni si. Počkej, sama natřesu poštáře.
12: Je, děkuju ti.
11: Potnu.
12: Boženko.
11: A spínkej sladce.
12: To jsou věci.
11: Spínkej sladce, aby si byl zítra na tu dovolenou svěží.
12: No jo. Ježiši Maria. Ah, to jsou věci. Sny. Naštěstí je všechno, jak má být.
0: Humoriáda.

0: na čase být.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
2: Humoriáda pokračuje aktuálním výběrem Vladimíra Hrona, našeho dnešního hosta. Tak co si dáme?
3: No tak já nevím, jestli není brzo na večeři.
2: Není, to je v pořádku.
4: Dáme si večeři, tentokrát z knihy, z geniální knihy. Doporučuji všem si přečíst Zápisky šílencovi od Ivana Mládka.
5: Vcházím do restaurace v závětří. Ve dveřích mě zastavuje starší muž a chce na mě vstupné 20 korun se slovy. Dnes je hudba z rozhlasu po drátě. Bráním se, že žádnou neslyším, že jdu pouze povečeřet. Nakonec ustupuji a lístek si zakupuji. Usedám k jednomu stolu, beru do rukou jídelní lístek. Velký výběr tu nemají, ale určitě si vyberu. Je tu vepřové ražniči, to si nedám. Když vidím ražniči, vždycky si vzpomenu na neštěstí v našem sportovním klubu. Stalo se to asi před 5 lety. Na sportovním plácku trénovalo tenkrát asi 6 atletů chůzi v těsném zástupu, takzvaný husí pochod. Současně trénoval poblíž jiný atlet hod oštěpen. Raději na to nebudu vzpomínat. Už jsem popsal v minulé kapitole sportovních tragédií dost. Dám si kachnu knedlo zélo. Je to výživné, syté a chutné jídlo. Číšník mě sděluje, že kachna už není ani ražniči, že mají jen hořické trubičky. Je to naštěstí moje zamilovaná pochoutka. Doufám, že jsou čerstvé. Hořické trubičky je nutno zkonzumovat do 30 let ode dne výroby. Jinak jsou už závadné. Říkal mi to Vráťa, který pracuje přímo ve válcovnách trub Hořice. Přinášejí mi trubičky, jsou vynikající. Dojídám, zapijím je výborným plzeňským pivem, platím, vybíhám z hospody a utíkám k řece, kde mám randevu.

0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik prozatím zápisky Šílencovi s Ivanem Mládkem. V naší humoriádě můžete je mít i dál, když dáte Ačko, když dáte Bčko, budou tady anekdoty z pořadu To je fór s Otou Jirákem. Tak si vyberte humor mezera A, humor mezera B, pošlete na číslo 90 011 04 své SMS, anebo zavolejte své hlasy na 731 800 900. A já se teď ptám Vladimíra Hrona, protože vím, že cestuje, baví lidi po republice a možná nejen tam, kam vyrazí v nejbližší době.
2: Tak o víkend samozřejmě pracuju. V sobotu jsem v Doubravicích nad Svitavou. Tam budu patrně celý den, protože tady v kalendáři vidím, že jsem tam od 14 do 20. Tak to
1: okres Blansko, Jižní Morava?
2: Ano, to bude určitě nějaká veselá taškařice pod širým nebem. Moc se na to těším. No a v neděli to odjíždím do zahraničí, na Slovensko. Jak by řekl Karel Gott, to zase budu muset zpívat Mám rozprávkový dom. Takže v neděli jsem v Trenčianských Tepliciach, taky na nějakém open airu, tak pokud budete třeba poblíž slovenských hranic, tak se můžeme vidět i tam.
1: Mezinárodní umelec je tu s nimi, hej.
2: Pome, Trenčianské Teplice.
1: A teraz aj kapela zo zahraničia. Elán.
2: Je to tady.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
3: Z dnešní humoriády vás zdraví posádka Vladimír Hron a Pavel Kučera a vy na našem telefonu si můžete připomenout dalšího Ivana Mládka z našeho archivu anebo anekdoty z pořadu. To je for, kterým provázel kolega Otte Jirák. Ano. Dobrý den.
4: Dobrý den. Já vás zdravím. Tady Petr ze Zdolnek.
3: Zdravíme.
4: Zdravím Pavla i Láďu.
5: Děkuju.
4: Láďo, já vám řeknu jednu věc. Co mě udělal Pavel? Když byla soutěž v Dubnu, tak prostě všechny otázky jsem věděl a když jsem se konečně provolal, tak mi dal takový chyták, že jsem špatně odpověděl.
3: A to nebylo na schvál. Já si myslím, že to nebylo. Vy mě to máte za zle.
5: Nebojte se, jeho po vysílání za vás už krtím, slibuju.
3: Takže zítra humoriáda nebude.
4: To by byla zase škoda, protože
5: jo.
4: On je vlastnické střevo a...
5: Dobře, já ho budu teda škrtit jenom děkuji jako, jo.
3: No.
4: Dobře, tak jo.
3: No tak Petře.
4: Otu Jiráka, prosím.
3: Koho? Otu Jiráka. Jo, jasně, už jsem pochopil, mám to zapsáno. A mějte se krásně, dobré odpoledne, kdo je s námi? Halo.
6: Pěkné odpoledne vám oběma přeji, pánové, a prosím Otu Jiráka.
3: Mm-hmm.
6: A děkuji za pěknou pohodu.
3: No, rádo se stalo, toho
7: ahoj,
3: jsme zde.
7: Rádi, máme vás rádi.
5: Chtěla pana Jiráka, tak...
3: Ju a hele, vždy připraveni. Když tu není Lábus, tak je tu Jirák, anebo je tu Hron a ten zastane úplně všechny. Dobré odpoledne.
6: Dobré odpoledne přeji. Oba pánové, zdravím vás.
5: Děkujeme.
6: A chtěla bych poděkovat vašemu hostu za překrásné vystupování, 100% bezchybný, prostě pan Láďa Hron je jednička a hvězdička a to si musí celý národ pamatovat.
5: Já se pířím.
6: Ano, protože hodně dřiny to stojí a umíte, kdo umí na jedničku s hvězdičkou, tak před něma se vždycky skloním. Děkuji, mějte se hezky, pěkný den.
3: Děkujeme
6: a chtěla bych Bčko.
3: Ano, zapsáno, díky.
5: Děkujeme za krásnou pochvalu.
3: Dobré odpoledne.
8: Dobrý den, tady posluchačka Eva z Prahy a já bych si přála taky pana Jiráka.
3: Máme zapsáno.
8: Jirák, přeju hezký den.
3: Děkujeme, krásně, naslyšenou. Tak, přátelé, jdeme se číst a spočítat a všechno udělat, abychom věděli, kdo to u vás vyhrál v tomto kole. Otte Jirák a další v pořadu, to je for.
9: A to takhle stojí tři ženy a ta jedna povídá, já jsem doma přestala vařit prostě, jo? První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, navařeno, umí ty nádoby, já to manžel. Ta druhá říká, jsem přestala vařit a prát. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den přijdu, vypráno, vyžehleno, uklízeno, nachystaný svačiny pro děti dělá manžel. A Moravy holka říká, já jsem zkusila to samý. První den jsem nic neviděla, druhý den jsem nic neviděla, třetí den jsem začala vidět na pravé oko.
10: Za starý času, když ještě u nás palili čarodějnice, tak taky tam jednu osmahli, že jo? A po těch pár letech šel takhle průvodce, vedl tam ty turisty a povídá, na tomto nádvoří v roce 1543 upálili poslední českou čarodějnici. Načiž jeden z těch turistů se takhle úkosem podívá na svoji starou a říká, kdybys nekecal.
2: No já to mám tady, jak se do mě neustále strefujou ty mladí křepcí hoši kvůli věku, jo. Že jako roková dračica, tak. Ne, a co mě se stalo opravdu? A to mě přišlo strašně líto. Jeden renomovaný hudební skladatel mi zavolal, že se se mnou musí sejít, je toho plnej, že okamžitě a zítra, tak. To jsem říkal, no tak nějaká práce příjemná. Tak jsme se setkali a on říká, že má muzikál, že tam budu hrát hlavní roli. Já jsem říkal, no konečně ten Hollywood zavolá a tak. A pak jsem se dozvěděla, že ten muzikál se jmenuje Babička. Zacouval ke kněžně, ale to bylo
11: teda... mě taky volal ten tvůj samej a říkal, ale že pro mě má sultána s tyrlem.
12: Já musím říct, já jsem to možná někde říkal, to je jedno, to je největší zatím Fox poslední doby, to je z loňského roku a já jsem si jednou set, prostě jsem byl na čundu, já jsem si set na kládo a prostě pak jsem se nemohl odlepit skoro, já jsem prostě ten zadek úplně černý od té smůry a pak jsme ještě přijeli a šli jsme do jedné hospody a tak jsem přišel prostě nějak už domů hodně pozdě a žena spala. Kluci mi předtím poradili, to byly nový kalhoty, který jsem si požil na ten čundu a tak jsem z toho byl takový smutný a kluci říkají, hele, to normálně, když to dáš do lednice, ty kalhoty, tak si pak odloupeš tu smůlu normálně. Tak já jsem přišel, takový už jsem byl trošku no nametenej jsem byl, já to řeknu.
13: Tak jsem sundal ty
12: kalhoty a dal jsem nadspal se do toho mrazáku a samozřejmě jsem na to zapomněl. A asi za 3 dny jsem se potkal se ženou, protože my se nepotkáváme často, že? A ona mi říká, hele, nepřeháníš to s tím pitím už, Honza? A já jsem říkal, co ti jde? A ona říká, no víš, co jsi dal do mrazáku? Já jsem říkal, nevím. A ona říká, jak se pojď podívat. A ten vítěz zase mě odevřela ten mrazák a tam byly ty kalhoty. A já jsem si samozřejmě vzpomněl, já jsem říkal, no to jsem tam dal proto, abych odrolil tu smůru. A ona říká, nekecej mi, nesmysl. Ty si myslíš, že jste ze všeho vykecat? No, se nevykecat. Samozřejmě smůru jsem neodrolil. Oni si to kamarádi spletli se žvejkačkou.
0: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
3: O té reakce v ukázce hezky smál během fóru kolegů pana Vyčítala i Petry Janu a dalších, ale bylo ho málo. Vládě, doplníš?
7: Ano, milé, hele.
3: No, bez vás.
5: Ne, mě napadla, jak se poslouchali ty fóry, tak mě napadl taky nádherný fór, jak řve ten ředitel na toho svého zaměstnance. Tak buď to jste debil vy, nebo já. A ten zaměstnanec se na něj tak smutně podívá a říká, ale pane šéf, vždyť vy byste v životě debila nezaměstnal.
3: Výborně, pokračujeme dál. Iveta Bartošová, vzpomínka z archivu na tichou píseň během toho hlasování. Humor mezera A, anekdoty. Humor mezera B, Hurvínek 90 011 04, náš SMS-kující stroj, a jinak volejte na 731 800 900.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu. Prosíme, netelefonujte ani neposílejte SMS zprávy.
1: Máme tady závěrečné hlasovací kolo, vybíráte si dámy a páni u rádia, chlapci a děvčata anekdoty, anebo Josefa Skupu a jeho Hurvínka, který dělá dobrotu. Hurvínka tady máme i v podání Vládi Hrona.
2: To možná ještě, kdybych se trošku odkašlal. Tati, taťolínku.
3: Ano, Hurvajs. Ano. Hurvajs, a co jsi jedl?
4: Tati, užovky.
3: Ty jsi jedl hady?
4: Ale ne, já jsem jedl užovky.
3: Tak jedl jsi hady nebo hady?
2: Tak to já pamatuju, to bylo krásné.
1: Tak už nemusíme, Hurvínka, pouště dáme rovnou anekdotu.
2: Já bych ho chtěl. Dobře, tak uvidíme.
1: Necháme to na našich drahých posluchačích.
2: A Vox Populi, Vox Dei.
1: Ano. Dobrý den.
5: Dobrý den. Karel Zbojkovič, zdraví vás, Pavle, i pana Hrona.
2: Dobrý den.
5: A já bych si přál teda toho Hurvínka.
1: Dobře.
2: Děkuji.
1: Jeden vám nestačil, chtěl byste dalšího. Dobře. Dobré odpoledne.
6: Miroslav Karviné, dobrý den, pane Hrone.
2: Dobrý den.
6: I vám, Pavle.
1: Dobrý den.
6: A já hlasuju pro anekdoty.
1: Dobře, máme zapsáno.
2: Jedna.
1: Děkujeme. No tak máme ještě další hlasy, Vláďo. Dobrý den. Haló. Tak ještě jednou zavoláme na náš telefon. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady posluchačka Hanka z Vysokého Mýta a já bych si zdravím vás a dám si Hurvínka.
2: Děkujeme.
1: Uvidíme. Děkujeme a uslyšíme, jestli si dáme Hurvínka anebo anekdoty. Je to přesně naopak, Ačko, Bčko, co vy na to?
8: Dobrý den,
1: dobrý.
8: Jsem ze Štětí a dám si Hurvínka.
1: Zapsáno.
8: Zdravím vás oba dva.
1: Děkujeme. My vás. Dobré odpoledne. Komu?
9: Honza z Brna, dobrý den.
1: Zdravíme.
9: Zdravím vás, pánové, do studia. A já teda, jestli bych mohl, tak bych chtěl anekdoty. Jinak bych chtěl také pochválit pana Hrona, že to dělá výborně.
2: Děkuju.
9: A ještě by bylo úžasné, kdyby paní Uršule popřál třeba slovy pana Krampola. Přeju hezký den.
1: Hlasem, pane Krampola, ano, rozumím. A děkujeme za tip a za inspiraci. Bude o tom přemýšlet pan Hron zatím, co si poslechneme další hlas. Dobrý den.
10: Dobrý den, Karel z Krakova, oba vás zdravím a přeju si Ačko, anekdoty.
1: Máme zapsáno, děkujeme také pěkně a kdo pak je s námi v tuto chvíli? Dobrý den. Haló? Ozvěnu už jsme slyšeli.
2: To ještě někdo nepoložil.
1: Ne, tam někdo je a čeká a čeká.
11: Je tady restaurace u Nudle, haló, kdo je tam? Haló, tady u Nudle. Furt nic, člověče,
1: nic.
11: Furt
1: nic. A teď, dobrý den. Další, prosím.
12: Dobrý den, já vás zdravím, Pavle, zdravím i pana Hrona.
2: Dobrý den.
12: A přidám se k té paní. Úžasný pořady měl v televizi pan Hron. Převlíkal se, imitoval, no úžasný.
2: Já se kvůli vám převlíknu snad teď hned tady.
1: Do čeho? Nebo za co?
12: Škoda, že vás nevidím, no. Tak třeba jindy v televizi.
1: Tak jo. No,
12: a já bych si přála, prosím vás, Bčko, ty
1: anekdoty. Máme zapsa.
12: Nebo
1: Ačko jsou anekdoty. Ačko, ano, ano, ano.
12: Protože ten Hurvínek už je tak obehraný,
1: no,
12: že
1: tak, ale je má 100 let, no tak se nedivme.
2: Víte, co by řekl Jaroslav Vojta?
3: Vždyť je to jedno, hlavně, že je hezký.
1: Ano, má hezkou kudrlinku blondiatou. Tak přátelé, blondiáček nebude dřevěný, ale budeme mít myslivecké anekdoty.
13: Myslivci a ženy už hodně dlouho patří k sobě. Už od dob platnosti Hubertova hesla. Když levá pije, pravá loví.
14: Dáma drží na klíně loveckého psa a hladí ho. Vedle sedící mladík povzdychne. Kéž bych byl na jeho místě.
15: To si nepřejte, povídá dáma. Vezu ho k zvěrolékaři zkrátit prut.
16: K lékaři přišel myslivec a stěžoval si mu, že není schopen podávat v lásce takové výkony jako jeho kolegové. Lékař ho prohlídnul a zjistil, že je vše v úplném pořádku. Nakonec se ho zeptal. No jste přece myslivec, ne? No tak co vám brání v tom, abyste vyprávěl totéž, co vaši kolegové?
17: Co mám dělat? Mám ráda myslivce a matka mi brání s ním chodit, aby prý se něco nestalo.
18: Uklidněte svou matku. Dokud budete pouze chodit, nic se nestane.
17: Na pasece leží nádherná dívka a opaluje se.
19: Zastaví se u ní hajný a s obdivem jí pozoruje. Co byste dělala, kdybych si k vám přisedl, zeptal se po chvíli. Utekla bych. A co kdybych vás vzal kolem pasu? Utekla bych. A kdybych se vás pokusil políbit? No, utekla bych, pravila dívka už trochu nejistě. A kdybych... Přestaňte už, vybuchla dívka netrpělivě. Já nějak zvlášť rychle utíkat nedovedu.
1: Je to závěr dnešní humoriády, ve které hostoval, umělecky stvárnil mnoho postav. Vladimír Hron, děkujeme krásně.
2: Já děkuji za pozvání a pochopitelně přeji krásný den všem.
1: Pavel Kučera přeje dobrý poslech našich dalších pořadů na vlnách Českého rozhlasu. A mějte se krásně.

0: 5 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Omezení pohybu v areálu liberecké nemocnice potrvá do konce září. Lesní hřbitov v Novém Boru se znovu otevřel. Českem se prohnaly silné bouřky, hasiči kvůli nim měli přes 500 zásahů. Dnes bude oblačno až zataženo s přehaňkami a teplotami do 21 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Zhruba do konce září potrvá omezení průchodu areálem liberecké nemocnice. Stavební firma tam připravuje piloty, na kterých bude stát několika set tunový tubus, propojí centrum urgentní medicíny s heliportem a budovou chirurgických oborů. Druhý tubus pak propojí centrum urgentní medicíny s novým parkovacím domem. V něm bude myšleno i na hůř pohyblivé pacienty, kteří přijedou do nemocnice, sdělil hlavní stavební inženýr krajské nemocnice Liberec Petr Šmakal.
2: Takže když přijede i mobilní pacient, tady si bude moct půjčit kolečkový křeslo nebo jeho doprovod a můžou přejet do centrální haly Centra urgentní medicíny. V té centrální hale budou informace, lékárna, kavárna a komunikační napojení do všech odborných center.
0: Lesní hřbitov v Novém Boru je znovu přístupný veřejnosti. Město o tom informovalo na svých webových stránkách. Hřbitov byl uzavřený od 5. srpna kvůli silné bouřce, která ve městě polámala desítky stromů. Nyní odborníci potvrdili, že z hlediska rizika páru stromů je pohyb návštěvníků bezpečný. Doplnil mluvčí města Jiří Labiš.
3: V areálu se budou i v dalších dnech pohybovat pracovníci, kteří dokončují úklid a odvoz dřeva. Prosíme proto všechny návštěvníky o zvýšenou opatrnost, respektování probíhajících prací a případných pokynů pracovníků.
0: V Liberci začalo omezení městské hromadné dopravy v Ruprechticích. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Kvůli rekonstrukci Budyšínské ulice jezdí linky 14, 25, 34, 92 a 99 ve směru do Ruprechtic po objízdné trase. Na Tržním náměstí staví na zastávce linky číslo 18 v blízkosti plaveckého bazénu. Dál pokračují ulicemi Durychová, Generála Píky, Božích bojovníků a Přemyslova až do zastávky u Jelena. Tam se napojují na svou trasu. Ve směru do centra je trasa bez změn. Hasiči měli kvůli včerejším bouřkám v celém Česku asi 550 zásahů. Informoval o tom mluvčí jejich generálního ředitele Václava Plný. Bouřky během odpoledne a večera postupně přešly ze severních a středních Čech směrem na východ Čech a dál na Morovo a do Slezska. Doprovázely je kroupy, přívalový déšť a silný vítr. Podle Plného hasiči nejčastěji zasahovali u spadlých stromů, poškozených střech nebo čerpali vodu ze zatopených sklepů. Problémy byly i v energetice. Na východě Čech zůstalo bez proudu 5 000 domácností.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno, během odpoledne převážně zataženo, během dne se vyskytnou přehánky jen ojediněle, a to zejména na horách. Později večer očekáváme přehánky nebo déšť na většině území a nejvyšší denní teploty 18 až 21, na horách 13 až 16 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: V České Lípě v ulici Jiřího z Poděbra, dejte pozor, je tam propadlá vozovka, projíždějte se zvýšenou opatrností.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Další týden nám tedy pokračuje, teď už úterý, a to s datem 18. srpna. Zdravíme vás ze studia Českého rozhlasu Liberec, konkrétně tedy 4 minuty po 5. hodině, a už za okamžik nás ve vysílání čeká také cesta na silnice. Jen možná trochu jinak, než by si běžný řidič představoval. Na několika místech je totiž aktuálně v Liberci nefunkční a propadlá. Konkrétně dešťová kanalizace. Můžeme připomenout na průtahu Liberce motulice České mládeže až ke sjezdu na Doubí, a bez výměny by daný úsek představoval pro řidiče velké nebezpečí. Tak co s tím? Tomu se věnuje další reportáž, kterou nabídneme už za okamžik během dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Od mikrofonu vás tedy i na začátku dalšího dne zdraví Martin Kolín.

0: Další dobré ráno, úspěšně odstartováno. Dnes tedy s datem 18. srpna, to byla Helena Vondráčková, společně s ní také Václav Neckář s písní Znám jednu krásnou zahradu. V 5 hodin, 11 minut, pokud znáte krásnou zahradu, v ideálním případě by se člověk během letního času uměl představit jen si tam sednout, užít si například po klidu snídani, nebo naopak během takového toho odpoledního poklidného času, tak si otevřít knížku, ale to už jsme byli moc idyličtí. My se v tomto čase budeme moci vydat tedy zpátky trochu do reality, protože zatím podle harmonogramu běží rekonstrukce dešťové kanalizace na průtahu Libercem mezi obchodním centrem Nisa a sjezdem na Doubí. Řidiči tam musí s omezením počítat do poloviny listopadu. Díky opravě za 107 milionů korun by 2-kilometrový úsek stáhlou zatáčkou měl být bezpečnější.
1: Je to rekonstrukce odvodnění středního dělícího pásu a zádržných systémů na 2 kilometrech.
2: Vysvětluje mluvčí ředitelství silnic a dálnic Jan Riedl. Oprava už podle něj nešla odkládat.
1: To odvodnění tady už bylo prakticky na hranici své technické životnosti a pokud bychom to neudělali, tak by mohlo dojít k tomu, že by při mimořádných silných srážkách ta kanalizace to nepobrala, zůstávala by voda na komunikaci, což by znamenalo riziko aquapleningu.
2: Voda po dešti tu ale dělá problémy, už teď upozorňuje za ŘSD vedoucí provozní úseku Liberec Jakub Hušek.
3: Je tady 500 a 200 už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu.
2: Kromě dešťové kanalizace se mezi obchodním centrem Nisa a sjezdem na Doubí opraví i veřejné osvětlení a zmizí odtamtud stávající ocelová svodidla, říká Hušek.
3: Takže zde budou betonová svodidla 3,5 kilometru, která budou zamezovat i oslnění vozidel světly.
2: Betonová svodidla se budou instalovat i kvůli množství nehod v daném úseku, při kterých se ocelová svodidla často poškodila.
3: Tady těch nehod je celkem hodně a většinou to jsou takový malý jako ťukance a to betonový svodidlo díl vydrží. Ocelový to každý druhý osoba, který do toho drcne, tak se hned ohne, zmuchlá a to betonový svodidlo, ono má 7 tun, to 4-metrový svodidlo a když do něj drcne osobák jen tak ho lízne, tak se mu nic nestane, tomu svodidlu, jo. Maximálně je poškrábaný nebo odřený, protože to bude jednodušší na údržbu a tak na opravy.
2: Výměna kanalizace potrvá do poloviny září, pak se musí ještě opravit jízdní pruhy. Pro řidiče to znamená, že provoz jak z Liberce na Prahu, tak v opačném směru bude pouze v jednom jízdním pásu, zdůrazňuje Hušek.
3: Ano, nejhorší na řidiče čeká. Teď to z Liberce bylo 2 pruhy, takže zdržení bylo minimální a do Liberce už se občas stálo ve špičkách. Nicméně od poloviny září už se bude jezdit 1+1, takže by se mohly tvořit kolony ve špičkových hodinách. Je tady přibližně 41 000 metrů čtverečních asfaltových ploch na výměnu. Udělá se tady nový koberec, ten bude mít ty protisněhové vlastnosti a i ten odtok vody by měl být jakoby plynulej a neměly by se tady tvořit žádný kaluže a nějaký vyšší vodní film, takže by to mělo těm nehodám zabránit.
2: Omezení potrvá do poloviny listopadu. Jana Pavlíčková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: 5 hodin, k tomu 17 minut, my se společně můžeme pozastavit právě u počasí, kdy dnes očekáváme převážně oblačnou oblohu. Během odpoledne také převážně zataženo a během dne se vyskytnou přehánky jen ojediněle a zejména na horách. Později večer očekáváme už přehánky nebo déšť na většině území. Nejvyšší teploty dnes 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni. Ráno ještě slabý, během dne už potom mírný severozápadní až západní vítr a biometeorologická předpověď i pro dnešek mírná, tedy na jedničce.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
3: a Petr Kostka.

0: Na pozitivní notě pokračuje úterní ranní vysílání Féteru Českého rozhlasu Liberec skupina Jojo Band a s nimi myslím si klasická věc, a tedy píseň Rybitví. 5:22 a to během tedy úterního vysílání s datem 18. srpna. Společně se ale na okamžik můžeme odprostit od ranních hodin a vydat se také k odpoledni, protože i dnes po 13. hodině nabídneme ve vysílání pořad Alex a host. Můžeme nastínit, tentokrát bude hostem Alex Minářové, hudební skladatel, také kytarista, textař a producent Michal Pavlíček. Dozvíme se například i to, jak si užil narozeninové koncerty.
1: No, já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice, a vlastně jsem si je užil. Přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku, jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházely jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu.
0: Vy si celý rozhovor s Michalem Pavlíčkem můžete poslechnout právě dnes, a to po 13. hodině.

0: Co je aktuálně připraveno pro návštěvníky Severočeského muzea k vidění, to se dozvíte za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 17:30.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
1: V České Lípě dnes začíná rekonstrukce schodiště před kostelem narození Panny Marie. Schodiště spojující Mariánskou ulici s parkem je kvůli špatnému stavu několik let uzavřené. Zakázku za 5,5 milionu korun má být dokončená v závěru roku, informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Bržová. Hejnice dostali na výstavbu nového bytového domu 4 nabídky. Českému rozhlasu to řekl starosta Jaroslav Demčák ze Starostů pro Liberecký kraj. Komise bude teď nabídky posuzovat a tu vítěznou budou schvalovat radní 30. srpna. Bytový dům má obsahovat 16 menších jednotek pro mladé rodiny, jednotlivce nebo páry. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově ve fotografické galerii FOK vidět výstavu Jana Dittricha Lidé Podolí. Ukazuje nejznámější místa této pražské čtvrti. Výstava bude k vidění do půlky října. Stát spolu s meteorology vytvoří mapu zhruba 500 míst, která nejvíc trápí sucho. Oznámil to premiér Andrej Babiš z hnutí ANO po prvním jednání obnovené národní koalice proti suchu. Do nejohroženějších oblastí chce stát směřovat finanční pomoc. Tenisté Jiří Lehečka, Jakub Menšík, Tomáš Macháč, Vít Kopřiva a Patrik Rykl jsou v první nominaci kapitána Tomáše Berdycha pro Davis Cupový duel se Spojenými státy. Češi se s Američany utkají 18. a 19. září. Vítěz postoupí na finálový turnaj Davis Cupu. Dnes bude oblačno, během odpoledne převážně zataženo, během dne se vyskytnou přehánky jen ojediněle a zejména na horách. Později večer očekáváme přehánky nebo déšť na většině území. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Ve Frýdlantu je kvůli stavebním pracím uzavřena ulice Jiráskova. Uzavírka potrvá až do září.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 5:32 za námi další zprávy Ivety Bláhové během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Pokračujeme s datem 18. srpna a pokračujeme bohužel nepříjemným tématem, nicméně a také trochu odrazem aktuální doby. Klientů bank, kteří naletěli podvodníkům, totiž přibylo i letos v prvním pololetí. Třeba u České spořitelny stoupla odcizená částka oproti loňsku o 35%. Scénáře útočníků se přitom tolik nemění, tak jak to, že jsou tedy tak úspěšní. To společně probereme v další reportáži a to už za okamžik během úterního dobrého rána.
3: Náš svět promění se hned, když zavřeš oči, budu vyprávět o tom, jak nekonečné jsou hvězdy, co lidem plují nad hlavou. Co teď možná jsme spolu naposled, sladká

0: Byť nám dozněla nestárnoucí píseň Hraní loučení Marie Rotrové a také Petra Němce Loučit se rozhodně nebudeme, naopak v 5 hodin 38 minut vás můžeme přivítat právě u poslechu úterního dobrého rána s datem 18. srpna. K tomu se ale budeme moci podívat na téma bohužel kruté, nicméně v současné době více než reálné. Falešný bankéř a policista nebo podvodné investice. Nejčastější scénáře, jak útočníci získávají peníze od lidí přes internet, se totiž prakticky nemění. Přesto oslovené banky potvrzují, že kybernetických podvodů letos se dál přibývá. Třeba u komerční banky v prvním pololetí o 41% a roste i částka, kterou podvodníci lidem ukradnou. Obětí se přitom může stát kdokoliv, nehledě na věk nebo na vzdělání.
1: Máme okradené doktory, právníky, ekonomy, a stejně tak majitele menších třeba výrobních firm.
2: Popisuje mluvčí ze skupiny ČSOB Petr Milata. Neplatí tak, že na podvody naletí hlavně starší lidé, kteří se v technologiích hůř vyznají. Třeba nejčastěji podvedení klienti komerční banky jsou ročníky 1974 až 1979. A trend potvrzuje i Česká spořitelna, říká její specialistka pro bezpečnost klientů Andrea Kameníčková.
3: Bohužel se daří těm podvodníkům do toho podvodu zasáhnout lidi ve zcela produktivním věku, kteří žijí prostě v našem moderním světě, používají technologie a všechno, ale tenhle podvod je opravdu tak zákeřný, že funguje i na ně.
2: Falešní bankéři a policisté zneužívají toho, že lidé těmto institucím věří, o to víc, pokud jim tvrdí, že se snaží ochránit jejich peníze. I kvůli tomu pak napadení lidé nevěří svým bankám. Ty totiž umí podezřelé transakce rozpoznat a klientům volají, aby jim podvod rozmluvili. Typický scénář, jak klienti uvažují při podvodných investicích, popisuje expert komerční banky na kyberbezpečnost Pavel Šašek.
4: Oni jsou velmi pod tlakem toho, že se bude dařit lépe, protože vám útočník ukáže falešné grafy, falešné investování a samozřejmě pak, když vám bankovní expert na bezpečnost chce vymluvit, že to tak není, tak ono se to opravdu velmi těžce poslouchá. Takže velmi často s námi bojuje a říká, to není pravda, já tam pošlu ještě.
2: Podvodníci přitom používají i nové praktiky. Lidi například donutí si nainstalovat aplikaci, která vypadá jako bankovní, a poté je přimějí k telefonu přiložit svou kartu a data z ní skopírují. Postup ale zůstává stejný, vyvolat v lidech strach, že přijdou o peníze, a nabídnout rychlé řešení. Podle psycholožky Heleny Sovákové jsou útočníci úspěšní i proto, že k lidem se v dnešní době dostává 5x víc informací než před 20 lety.
5: Jestliže my máme spoustu možností, pro nás je velmi obtížný už racionálně vyhodnocovat, která ta možnost je a není správná. My si vlastně na to nedáme ani ten čas. Takže my sami v tom dnešním přetížení a v běhu, v jakém jsme, přispíváme tady k tomu.
2: I proto je podle Sovákové nejdůležitější nejdřív přemýšlet nad tím, k čemu lidi podvodník nutí. Banky totiž po svých klientech nikdy nechtějí citlivé údaje nebo přeposlat peníze. Volající bankéře nebo policisty je navíc možné si snadno ověřit. Pravý zaměstnanec banky se například umí prokázat přímo přes aplikaci. A pokud už nějaké peníze lidé podvodníkům pošlou, měli by co nejdřív kontaktovat banku, aby případně stihla ještě transakci zablokovat. Vít Andrle, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 17 až 20 stupňů Celsia a na horách 12 až 15 stupňů Celsia. To jsou dnešní denní maxima. Očekáváme oblačnou oblohu, během odpoledne převážně už zataženo a během dne se vyskytnou přehánky jen ojediněle, zejména tedy potom na horách. Později večer očekáváme přehánky nebo dešť už na většině území. Opět nám tedy večer a v noci bude pršet. Biometeorologická předpověď mírná na jedničce a ještě ráno slabý, během dne už potom mírný, severozápadní až západní vítr.
0: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

0: Společně v 5 hodin 48 minut můžeme zamířit tak trochu do historie. Tramské soutěžení je slavná scéna z humoristické povídky Můj první trampo, to autorské dvojice z let 1965 až 1971. Eš plus G, tedy Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. V tomto skeči uspořádají tábornický rituál, jehož vrcholem je komický a absurdní skok přes táborový oheň, který autor v podání Šimka vyhraje tím, že dopadne přímo do středu ohniště. Povídka patří do Zlatého fondu České recese a divadelních her 60. let v divadle Semafor.
1: Na to jsme zasedli k ohni. Šerif vstal a zahájil tramské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálenin třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám tramskou přezdívku Azbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trampů byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou. Poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám, ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.

0: 6 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Přípravné třídy mají podle ministra školství plagy na základních školách zůstat i po zpřísnění pravidel pro odklady. Evropská unie přispěje na přestavbu Českolipského Škrupova náměstí. Prezident Petr Pavel podepsal změny ve výpočtu podpory na bydlení v superdávce. Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně zataženo s přeháňkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Původně měly v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky skončit v září 2029. Podle ministerstva školství bude i dál existovat skupina dětí, kterým může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Bacura.
2: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
0: Přestavba Škrupova náměstí v České Lípě bude pro město lacinější. Na opatření související se zachytáváním dešťové vody radnice získala 7-milionovou dotaci z operačního programu Životní prostředí spolufinancovaném Evropskou unií. Celkové náklady na přestavbu náměstí přesahují 55 milionů korun.
3: Jde o druhé největší náměstí ve městě. Jak uvedla mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová, finanční podpora se vztahuje i na výsadbu celkem 32 stromů. Ty budou usazené v takzvaných retenčních rýhách, do kterých bude déšť z dlážděné plochy sveden. Oprava náměstí začala loni na jaře, dokončená má být v příštím roce. Z České Lípy Jelínek, Český rozhlas.
0: Ve skalním městě v Hejnicích ve Frýdlantském Výběžku začne každým dnem stavba mokřadů. Zhotovitel má místo připravené po vykácení rostlin a stromů. Původně chtěla radnice využít celou plochu louky pro stavbu 20 rodinných domů. Po protestech veřejnosti jich tam bude jen 6. Zbylá plocha se změní na biotop s několika tůněmi a povalovými chodníky, aby bylo možné mokřady projít. Vybudování mokřadů má být na necelé 4 miliony korun a čtvrtinu zaplatí stát z dotace. Podporu na bydlení v superdávce budou úřady od října počítat z nákladů domácností v jednotlivých okresech, ne podle velikosti bydliště. Ke zranitelným skupinám pak budou nově patřit samoživitelé s dětmi do 15 let. Původně tam spadali jen osamělí rodiče dětí do 7 let. Změny podepsal prezident Petr Pavel. Úpravy tzv. Superdávky mají podle Ministerstva práce a sociálních věcí přinést hlavně přesnější a spravedlivější systém výpočtu nákladů na bydlení. Superdávka nahrazuje je příspěvek a doplatek na bydlení, příspěvek na živobytí a přídavky na děti.
1: Počasí.
0: Dnes ráno bude oblačno až polojasno, postupně se však zatáhne. Během dne se vyskytou jen ojedinělé přeháňky, a to hlavně na horách. K večeru očekáváme od západu přeháňky nebo déšť na většině území. A nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 286 u obce Benecko na Semilsku leží přes vozovku padlý strom. Hasiče překážku odklízí, silnice je neprůjezdná.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: V kalendáři 18. srpna, teď už tady 4 minuty po 6. hodině, to je čas, během kterého vás od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec zdraví Martin Kolín. Pokračujeme tedy v úterním dobrém ránu a přiznám se, když teď tedy řeknu následující tvrzení, bude to znít zprvu skutečně zvláštně, protože ešusy dostanou kamery. Jen to tedy pojďme uvést na pravou míru, řeč není o kempingovém nádobí, ale o příměstských vlacích City Elephant, přezdívaných právě slovem ešus. Praha a také Středočeský kraj nechají do těchto souprav instalovat kamerové systémy, a to za desítky milionů korun. Slibují si od toho zvýšení bezpečnosti cestujících a taky zlepšení boje s vandaly. My se tedy tomuto tématu budeme společně ve vysílání věnovat už za okamžik a v následujících 30 minutách budeme mít možnost společně s Petrem Jungmanem připomenout i dnešní datum. Během úterý popřejeme hlavně příjemný poslech, popřejeme také úspěšně zvládnutý den, ať už dnes máte v plánu cokoliv, a naopak, pokud už třeba teď snídáte nebo se na snídani chystáte, od mikrofonu přejeme také dobrou chuť.

Na lidský je můj osud spíš, nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak si šeptám potají, co by

nikde tady nemám skrýš, nikde jíst mi nedají, tak šeptám potají.

0: Společně jsme měli možnost vrátit se do roku 1970 a to z písní Pavla Bobka Houston, kam jsme tedy ostatně ve vysílání zamířili teď už tedy v roce 2026 a to 12 minut po 6. hodině s datem 18. srpna. Zdravíme vás také u poslechu, zdravíme vás také do nového dne a jak jsme před okamžikem avizovali, zamíříme na železnice. Ostatně příměstské vlaky City Elephant v Praze a středních Čechách dostanou kamerové systémy. České dráhy je tam instalují na objednávku hlavního města a středočeského kraje. Dvoupodlažní elefanty tvoří páteř pražského příměstského železničního cestování. Kamery v nich mají zvýšit bezpečnost cestujících a omezit vandalismus.
1: Stojí před námi jedna ze souprav City Elephant, do kterých České dráhy teď instalují bezpečnostní kamery. A je tady se mnou mluvčí dopravce Petr Šťáhlavský.
2: V každé té soupravě City Elephant, která má 3 vagóny, se instaluje celkem 42 kamer. Část těch kamer je instalováno vně soupravy, takže sledují tu soupravu třeba na nástupišti nebo v případě odstavení.
1: Takže když se podíváme tady zvenku, tak vidíme u jednu, druhou, u každého vstupu, u každých dveří je jedna kamera. Teď když vejdeme dovnitř.
2: Tady vevnitř vlaku jsou kamery v nástupních prostorech, ale také v oddílech pro cestující, a to jak v horní, tak v dolní části elefantu v těch dvoupatrových vlacích.
1: Čili jsou pokryté úplně všechny části vlaku, výjima samozřejmě toalet. Ta instalace do jednotlivých vlaků nejde úplně rychle.
2: Těch kamer je 42, takže samozřejmě to představuje poměrně velkou kabeláž nainstalovat do té soupravy. City Elephanty jsou velmi důležité pro pražskou integrovanou dopravu, takže nelze odstavit větší počet souprav najednou.
1: V 55 soupravách City Elephant by měly kamery být nainstalované do podzimu příštího roku. Objednal si to středočeský kraj společně s Prahou a zaplatí za to 88 milionů korun. Pokračuje středočeský krajský radní pro veřejnou dopravu Petr Borecký z Hnutí STAN.
3: Prostě chceme, aby se lidé ve vlacích cítili bezpečně a aby i ty vlakové soupravy zůstávaly čisté a nepoškozené.
1: Kraj s hlavním městem už v minulosti zavedly například hlídky, které vlaky stráží při jejich odstavení, nebo nechali na soupravy a do jejich interiéru aplikovat antigrafity polepy. City Elephanty jsou dnes staré od 15 do 25 let. V novějších vlacích pro příměstskou dopravu už mají České dráhy kamerové systémy z výroby. V dálkových vlacích se kamery většinou nevyužívají. Podobně to má i konkurenční RegioJet.
4: Všechny jednotky určené pro regionální a příměstskou dopravu, které provozujeme v Praze, Středočeském a Ústeckém kraji, jsou standardně vybaveny kamerovými systémy. U dálkových vlaků je situace odlišná, protože jsou sestaveny z jednotlivých vozů různého typu a stáří. Na palubě každého dálkového spoje je však přibližně 7 členů posádky, kteří na dění ve vlaku dohlížejí.
1: Popisuje mluvčí RegioJetu Lukáš Kubát. Dopravce má taky dálkové vlaky povinně místenkové, což podle Kubáta pomáhá s identifikací případného vandala. Jakub Vik, Český rozhlas.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: V případě, že čekáte další letní a k tomu tedy pěkně teplý den, pravděpodobně zklameme. Ráno totiž očekáváme oblačnou až polojasnou oblohu, postupně se však ale v Libereckém kraji zatáhne. Během dne se totiž vyskytnou jen ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. K večeru už ale očekáváme od západu přehánky nebo déšť na většině území. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 12 až 15 stupni. Ráno ještě slabý, během nemírný severozápadní až západní vítr, večer až jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď na jedničce. Značí to jediné, my navazujeme na počasí včerejší, tak s tím bude lepší počítat. K tomu vám tedy dobré ráno a společnost během ranního času dělá Český rozhlas Liberec, a to v 6 hodin a 20 minut a už za okamžik také slíbené připomenutí dnešního data, tedy 18. srpna.
0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: I have a dream.
1: It's been a hard day's night.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
0: Yes, we can.
3: Úterý 18. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
4: Vy jste se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostriedkami. Pod textom boli mená Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
3: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Dvěma lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.

0: Co patří mezi nejčastější důvody výjezdu horské služby během letošního léta, to se dozvíte už za okamžik ve zprávách Ivety Bláhové.
1: Je půl sedmá.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé v Turnově musí odkledět náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vesecku jsou desítky hrobů, psů, koček i třeba morčat. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, informovala mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová. Do Libereckého zámku se v říjnu přesune část úředníků Libereckého magistrátu. Jde o zhruba 30 úředníků z odborů dopravních staveb, energetiky, interního auditu a také kancelář architektury města. V současné době jsou úředníci v pronajatých prostorách v soukromé budově S-Tower. Smlouva tam městu končí na konci roku. Horská služba má během letošních prázdnin zatím víc práce než loni. Nejvíc práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdu i v Krkonoších. Zkrácený výcvik pro aktivní zálohu nabízí o prázdninách Vojenská akademie ve Vyškově. O čtyřtýdenní kurz je větší zájem než o standardní šestitýdenní. Letos se jej účastní přes 70 rekrutů. Jde především o lidi, kterým by jejich profese neumožnila delší absenci v civilním zaměstnání. Ligová fotbalová asociace odložila na žádost Jablonce jeho utkání 5. kola proti Baníku Ostrava. To se mělo původně hrát tuto neděli, Severočechy ale tento příští týden čekají zápasy posledního předkola konferenční ligy proti skotským Rangers. Náhradní termín bude znám později. Dnes ráno bude oblačno až polojasno, postupně se zatáhne, během dne se vyskytnou jen ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. K večeru očekáváme od západu přehánky nebo déšť na většině území. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci je kvůli práci na inženýrských sítích uzavřená ulice Slepá. Omezení potrvá do 25. srpna.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: 6:32 a za námi další zprávy. Dobrého rána. Ty nám připravila Iveta Bláhová během tedy úterního vysílání Českého rozhlasu Liberec. Vítáme vás u poslechu, vítáme vás také do nového dne. Připomínáme úterý 18. srpna. Ostatně datum, které si budeme moci připomenout také společně s předškoláky, a to před 7 hodinou. Do té doby ale stihneme probrat také co dalšího se děje v Libereckém kraji a chybět nebude předpověď počasí. Taková bude tedy následující půl hodina úterního dne. Dobrého rána. Ze studia Českého rozhlasu Liberec hlavně tedy popřejeme pokud možno poklidné ráno. Řidičům přejeme šťastnou cestu. No a hlavně tedy v závěru a v obecné míře popřejeme příjemný poslech.

0: Petrem Reskem pokročilo také naše ranní vysílání, a to v úterý 18. srpna. Pokud jste se před okamžikem probudili, tak vás do něj zdravíme ze studia Českého rozhlasu Liberec a v 6 hodin 39 minut můžeme nabídnout další pohled do libereckého kraje. A to tedy i s ohledem na aktuality. Ku příkladu v Doksanech budou právě ode dneška až do pátku, konkrétně tedy ve Valštejnské ulici, probíhat plánované stavební práce. Konkrétně se jedná o úsek nad kinem od autobusové zastávky zhruba 150 metrů směrem ke křižovatce ulic Valštejnská, Máchova. V tomto úseku jsou také přechodné dopravní značky zákaz zastavení. Město prosí všechny řidiče o respektování tohoto značení a o včasné přeparkování vozidel. A vydat se můžeme i na web Nového Boru. Lesní hřbitov v Novém Boru je totiž opět přístupný veřejnosti. Kontroly stromu po vichřici potvrdili, že z hlediska riziku pádu stromu je pohyb návštěvníků bezpečný. Město ale na svých webových stránkách upozorňuje, že odstraňování následků vichřice na hřbitově nadále pokračuje. Prosí proto všechny návštěvníky o zvýšenou opatrnost.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno bude v Libereckém kraji oblačné až polojasné, postupně se však obloha zatáhne. Během dne se vyskytnou jen ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. K večeru už očekáváme od západu přehánky nebo dešť, a to na většině území. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia, na horách dnes mezi 12 až 15 stupni a v ranních hodinách hlášený slabý, během nemírný severozápadní až západní vítr.
2: Prší a venku se setmělo.
3: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Lenka Filipová s písní Jenom blázni se radujou, 6 hodin a 49 minut během úterního dobrého rána. Otázka na vás, na naše posluchače, co vás napadne, když se řekne filmová klasika jako Tři dny kondora, Vzpomínky na Afriku, Všichni prezidentovi muži nebo novější snímek Pravidla mlčení. Ano, americký filmový herec, režisér a producent Robert Redford, který by dnes oslavil 90. narozeniny, zemřel loni 16. září. Proto se tentokrát redaktorka Petra Beránková předškoláků zeptala, kdo je herec.
1: Někdo, kdo třeba vystupuje v divadle
2: a hraje různý představení.
3: Že hraje ve filmech jako Spider-Man.
4: A v pohádkách, kde třeba je SpongeBob nebo všechny pohádky a všechny filmy.
5: Co je to herecká role?
6: Že má roli hrát v divadle nebo třeba natáčet něco v kině a nebo si hrát s loutkovým divadlem.
5: Co je to herecké obsazení?
7: Třeba když je herec nemocný, tak třeba je to obsazení to divadlo. Třeba kdyby kašlali, tak aby to lidi nechytli.
5: Co je herecké nadání?
8: Že mají nadání hrát v divadle nebo někde jinde.
9: Že něco umí.
10: Že umí tančit nebo parkour.
11: Musí umět číst, aby věděl, co má dělat.
5: Co ještě musí herec umět?
12: Musí umět to hrát.
5: A jakou školu tedy herec musí mít?
13: Vysokou školu a divadelní.
5: Jaké herce znáte? Z jakých filmů?
14: Karel Gott
15: a Krštof a Spider-Man.

0: Hlas umí nejen pozvat na koncert nebo do divadla. Přináší okamžité zážitky i probouzí vzpomínky. Provází nás světy dosud nepoznanými. Rozvíjí fantazii. Hlas vykouzlí úsměv, někdy zase slzy dojetí. Zůstává, i když sál už je dávno prázdný. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Sedm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Chrastavští rybáři řeší nedostatek vody v řece Jiřici. Práce na průtahu Liberce mezi nákupními centry Nise a Makro potrvají do poloviny listopadu. Ministryně financí Schillerová bude v následujících dnech jednat s šéfy rezortu o státním rozpočtu na příští rok. Dnes bude zpočátku oblačno až polojasno, postupně zataženo, přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké ráno. Rybáři v Chrastavě na Libersku řeší problémy se suchem na řece Jiřici. Vody ubývá a kvůli horkému počasí se ohřívá, proto je v ní nedostatek kyslíku. Ryby se proto stahují do míst, kde je voda chladnější a lépe okysličená. Třeba pod stromy. Stávají se tak snadnější kořistí pro predátory. Ohrožený je zejména pstruh potoční. Podle předsedy Rybářského svazu v Chrastavě Josefa Kasala by lidé kvůli suchu neměli v této době dlouhodobě čerpat vodu z toků.
3: Pokud tam je čerpadlo stabilně instalované a dochází k nelegálnímu odběru, ať už pro zahrádku, napouštění se bazénu nebo pro nějaké stavby, asi by se měli zamyslet ty lidi nad tím, jestli skutečně jim to stojí za to, aby ovlivnili život v té vodě.
1: Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Liberce mezi ulicemi České mládeže a Sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu. Práce mají skončit v polovině listopadu, uvedl za ředitelství silnic a dálnic vedoucí provozního střediska Liberec Jakub Hašek.
4: Je tady 5 stok a 2 stoky už byly tak propadlé a poškozené, že ta voda sice otýkala, ale velice pomalu a při velkých srážkách bylo vidět v tom žlabu a ve vpustech, že už se tam držela prostě voda. Kanalizace vede i pod jízdními pásy, ale ta bude provedena bezvýkopovou metodou, aby se komunikace nemusela překopávat.
1: Město Osečná chce obnovit prodejnu potravin v Druscově na Liberecku. Dřív tam prodejna byla, teď už je ale několik let zavřená. Podle starosty Osečné Jiřího Hausera ze sociální demokracie je jednou z možností zřízení takzvané samoobslužné prodejny. Lidé se do ní dostanou pomocí QR kódu a obslouží se v ní sami. Ministryně financí Alena Schillerová z hnutí ANO chce do konce srpna předložit vládě návrh státního rozpočtu na příští rok. Řekla to po jednání kabinetu s tím, že do té doby bude jednat s ostatními ministry o výdajích a úsporách na jejich rezortech. Hlavními prioritami kabinetu mají v příštím roce být investice do dopravy a do zdravotnictví. Premiér Andrej Babiš z hnutí ANO už dřív řekl, že schodek bude výrazně pod 400 miliardami korun. Letos stát plánuje deficit ve výši 310 miliard.
2: Počasí.
1: Dnes ráno bude oblačno až polojasno, postupně se ale zatáhne, během dne se vyskytnou jen ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. K večeru očekáváme od západu přehánky nebo déšť na většině území a nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V České Lípě v ulici Jiřího z Poděbrad dejte pozor, je tam propadlá vozovka, projíždějte opatrně. A v Tanvaldu na Jablonecku je kvůli opravě povrchu vozovky uzavřená školní ulice. Uzavírka potrvá do konce srpna.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: 4 minuty po 7 hodině 18. srpna v kalendáři úterní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje a i v tomto čase přeje příjemný poslech a vydařený den od mikrofonu Martin Kolín. Myslím si, ještě před několika dny srdce fanouška české atletiky plesalo. Těšili jsme se na cestu do britského Birminghamu, a to konkrétně na mistrovství Evropy. Očekávalo se alespoň několik medailí, nicméně od toho očekávání nakonec upadlo, a to poměrně rychle. Poprvé totiž v historii reprezentace nevybojovala na mistrovství Evropy ani jeden cenný kov a my se společně právě na mistrovství Evropy ve vysílání podíváme už za okamžik, a to v další reportáži úterního dobrého rána.

0: Zvládla během úterního dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Teď už tedy 11 minut po 7 hodině. I v tomto čase přejeme řidičům šťastnou cestu, přejeme hlavně úspěšný a pokud možno poklidný den. A k tomu nás čeká cesta za kanál La Manche. Poprvé v historii se totiž česká atletická reprezentace vrací z mistrovství Evropy bez medaile. Kladivář Myslivčuk skončil v britském Birminghamu za bronzem o 7 cm, oštěpař Vadlech o 9 cm a těsně pod stupni vítězů skončil byla i čtvrtkařka Manuel. Výrazně za očekáváním zůstal výškař Štefela a třeba i další atleti, od kterých se finálová účast ani nečekala.
1: To, že to je jako neúspěch, to samozřejmě víme, probíráme to každý večer s trenérama a samozřejmě budu chtít od trenérů jejich zpětnou vazbu z tohohle mistrovství a doufám, že najdeme nějakého společného jmenovatele, proč to všechno bylo, ale nechal bych se na to ještě chvilku času.
2: To říká šéftrenér českých atletů Pavel Sluka. Hranice mezi tím mít nebo nemít medaili je mnohdy extrémně tenká. Problémem ale je, že se většina reprezentantů ani nepřiblížila svým nejlepším letošním výkonům.
1: Tvrdili výkonnost, kterou jsem jeli, a to je základ toho neúspěchu a trošku jsem byl rozladěný už na mistrovství republiky, kdy ta výkonnost nebyla taková, jakou bych si představoval před vrcholnou akcí, protože tam by měli ukázat, že skutečně jsou ve formě a evidentně většině výpravě se ta závěrečná příprava nepovedla.
2: Smířlivější tón pak volí místopředsedkyně atletického svazu světová rekordmanka a trenérka oštěpařky Nikol Tabačkové Barbora Špotáková.
3: Opravdu každý, kdo se sem dostal, je prostě výjimečný, obdivuhodný člověk, jako jo. Prostě ty atleti prostě mnozí u toho studují, někteří u toho pracují prostě a obětují ty atletice strašně moc za strašně málo. I jako místopředsedkyně svazu tady všechny ty atlety vnímám a nemyslím, že by to kdokoliv z nich nějak podcenil.
2: Mimochodem Barbora Špotáková byla jedinou českou medailistkou na mistrovství Evropy v roce 2010 v Barceloně, kde vybojovala bronz a to byl dosud nejhorší kontinentální šampionát pro českou výpravu co do cenných kovů. Šéftrenéra Sluku mrzí, že se po povedených předešlých akcích v Birminghamu nedařilo, ale věří, že tato reprezentace dokáže ještě velké věci.
1: Určitě děláme sport a prostě v těch vlnách to jde a teď na posledních mistrovství jsme byli relativně úspěšní a vypadalo to, že jdeme i touhle cestou nahoru a teď teda samozřejmě ten pád dolů je nepříjemný a já doufám, že se z toho rychle zvedneme a že už na halové mistrovství Evropy ukážeme, že ten potenciál atletiky je někde jinde, než jsme předvedli tady.
2: Naráží šéftrenér českých atletů Pavel Sluka na halový evropský šampionát, který v březnu přivítá španělská Valencie. Z Birminghamu Jakub Marek.
4: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Také dnešek nenabídne vedra, naopak navážeme v podstatě na včerejší počasí. Nejvyšší denní teploty dnes 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni. Ráno bude oblačno až polojasno, postupně se však zatáhne. Během dne se vyskytnou jen ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. K večeru ale očekáváme od západu přehánky nebo déšť už na většině území Libereckého kraje. Biozátěž mírná, tedy na jedničce, a ráno slabý, během nemírný severozápadní až západní vítr.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovirok.cz.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem.

0: O kolik se od příštího roku bude zvyšovat rodičovský příspěvek? Ne, na to se dozvíte v dalších zprávách Ivety Bláhové.
1: Je 7:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: V České Lípě dnes začíná rekonstrukce schodiště před kostelem narození Panny Marie. Schodiště spojuje Mariánskou ulici s parkem a je kvůli špatnému stavu několik let uzavřené. Zakázka za 5,5 milionu korun má být dokončená v závěru roku, informovala mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Bržová. Hejnice dostali na výstavbu nového bytového domu 4 nabídky. Českému rozhlasu to řekl starosta Jaroslav Demčák ze starostů pro Liberecký kraj. Komise bude teď nabídky posuzovat a tu vítěznou budou schvalovat radní 30. srpna. Bytový dům má obsahovat 16 menších jednotek pro mladé rodiny, jednotlivce nebo páry. Návštěvníci Severočeského muzea v Liberci můžou nově ve fotografické galerii FOK vidět výstavu Jana Dittricha Lidé Podolí. Ukazuje nejznámější místa této pražské čtvrti. Výstava bude k vidění do 30. října. O rodičovský příspěvek se od příštího roku zvýší o 50 tisíc na 400 tisíc korun. Příslušnou novelu podepsal prezident Petr Pavel. Rodiče dvojčat a vícerčat budou mít nárok na dvojnásobnou částku. Podle ministra práce Aleše Juchelky z hnutí ANO má zvýšení pomoct rodinám zvládat inflaci. Tenistka Linda Nosková postoupila na turnaje v americkém Cincinnati do osmifinále. Vítězka letošního Wimbledonu porazila Dánku Tausonovou 7-6-6-2. V mužské části turnaje jede dál Jakub Menšík po výhře 6-3 a 6-4 nad Australanem Hidžikatou. Končí naopak Jiří Lehečka, který podlehl Francouzi Fisovi po setech 1-6, 7-6 a 3-6. Dnes ráno bude oblačno až polojasno, postupně se však zatáhne. Během dne se vyskytnou jen ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. K večeru očekáváme od západu přehánky nebo déšť na většině území. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 1/10 v Turnově jede pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je proto uzavřen.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Úterní dobré ráno Českého rozhlasu Liberec pokračuje hned tedy po zprávách Ivety Bláhové. 7 hodin 32 minut. Zdravíme vás u poslechu, zdravíme vás také do nového dne. A právě po půl osmé můžeme nastínit také, co nás čeká ve vysílání v následujících 30 minutách. Jen doplňme, původně stát počítal s tím, že takzvané přípravné třídy v základních školách v roce 2029 skončí. Teď ale ministerstvo školství přišlo s tím, že je zachová, a to i přesto, že už od příštího roku ubude kvůli přísnější pravidlům dětí, které dostanou odklad školní docházky. Pro koho tedy přípravné třídy vlastně budou? Na to se ptala naše reportérka. Právě před 8 hodinou se tématu budeme ve vysílání věnovat. Do té doby nás ale čekají už za okamžik další aktuality z Libereckého kraje a chybět nebude v této půlhodině vysílání ani telefonát meteorologům. Dobré ráno, přejeme ze studia Českého rozhlasu Liberec. K tomu tedy hned po zprávách nabídneme píseň Anika Noc na zemi.

0: Jiří Korn s písní Tam u dvou cest během úterního Dobrého rána Českého rozhlasu Liberec. Ostatně nás teď čeká cesta jedna, a to konkrétně na web Raspenavy. Právě tam jsme totiž našli informaci, která se bude týkat několika odstávek elektřiny. Ta první, ta probíhá v podstatě už teď až do 14. hodiny. Připomínáme, že se týká ulic Fučíkova, Luhová a také Nádražní. Na ní navazuje další výluka právě dnes, a to mezi 8. až 16. hodinou v ulicích Frýdlanská, na Kopečku v Údolí a čísla 420 ve Fučíkově ulici. A ještě jedna výluka, ta je naplánovaná na zítřek, na středu mezi 7. až 7. hodinou a 30. minutou, to budou další čísla popisná v ulici Luhova nábřeží a dalších několik domů ve Fučíkově ulici. Případně můžeme odkázat tedy na konkrétní adresy, kde si můžete ověřit, kterých tedy budov a místce konkrétně výluka bude týkat. A to buď na stránkách Raspenavy, nebo přímo na ČES distribuce. A u výluk proudu ostatně ještě budeme moci zůstat. Informace o rozsáhlé odstávce elektřiny jsme na Jablonecku našli na stránkách Janova. Bude se tedy týkat zítřka, to znamená středy 19. srpna mezi 8. až 15. hodinou v samotném Janově nad Nisou, dále v Josefově dole a také v Lučanech nad Nisou. Všechny dotčené adresy najdete případně na stránkách Janova nebo opět na webu ČES distribuce.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: 7:46, my jsme ve vysílání Českého rozhlasu Liberec slíbili také telefonát meteorologům a toto je právě ten ideální čas, proto tedy v dobrém ránu můžeme přivítat z Českého hydrometeorologického ústavu paní Janu Hertovou. Dobré ráno.
2: Dobré ráno.
1: Myslím si, bez povšimnutí nemůže zůstat tedy pohled z oken, který rozhodně není slunečný, což ostatně už tedy navazujeme na včerejší počasí, tak můžeme jenom uvést na pravou míru, jak to s tou oblačností dnes v Libereckém kraji bude vypadat?
2: Tak teď aktuálně máme převážně nějaké oblačno až zataženo, na horách se nám vyskytují přehánky, teploty jsou vyrovnané, pohybují se nejčastěji kolem 13-14 stupňů Celsia a na horách máme teploty nejčastěji kolem 10 stupňů Celsia.
1: Tak zatím tedy teploty o něco chladnější, než jsme třeba byli zvyklí právě v průběhu většiny toho léta. Zmiňovali jsme zatím také tu oblačnost. Většinou, když už se nám ale přes léto zatáhlo, bylo to za doprovodu nějakého deště nebo přeháněk, tak můžeme s něčím takovým právě dnes počítat?
2: Určitě ano, očekáváme, že ta oblačnost k nám bude od západu ještě přibývat, takže i to, že teď máme oblačnost zataženo, tak to vypadá, že bude spíše zataženo celý den během těch poledních odpoledních hodin a budou se přidávat srážky a nejenom nahory. Očekáváme, že by opět mělo zapršet, spíše se bude jednat o taky občasný déšť nebo přehánky. Každopádně pozitivní zpráva je v tom, že neočekáváme dneska bouřky, takže žádné doprovodné nebezpečné jevy hrozit nebudou, takže spíše by to mělo být takové zataženější počasí s občasným deštěm a teplotně dneska nejchladnější den v týdnu 17 až 20 stupňů Celsia.
1: Možná půjdu proti proudu, no, na druhé straně já jsem za přesně tento typ počasí vlastně velmi rád, po těch vedrech je to taková příjemná změna, najednou se zase dá dýchat, tak počasí rozhodně ještě budeme sledovat. Informace nám tedy v ranních hodinách předala z Českého hydrometeorologického ústavu paní Jana Hertová. Díky za to, přejeme krásný den, mějte se hezky, naslyšenou.
2: Krásný den, naslyšenou.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7:45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14:20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Petr Muk v 7 hodin 53 minut v dobrém ránu Českého rozhlasu Liberec. Po zprávách po půl osmé jsme nastínili, kterým směrem se ve vysílání teď tedy před 8 hodinou vydáme. Pro některé děti může být rok navíc před nástupem do školy klíčový. Pokud dostanou odklad, můžou zůstat ve školce nebo nastoupit do přípravné třídy, kde si postupně zvykají na školní prostředí a režim. Přípravné třídy přitom měly od září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je teď ale chce zachovat v době, kdy se zároveň zpřísňují pravidla pro odklady, ale není jasné, pro které děti budou přípravné třídy vlastně určené.
1: On byl strašně úzkostný a já jsem věděla, že to pro něj prostě bude problém, protože on jakýkoliv změny velmi špatně snášel.
2: Syn Evy z Prahy dostal odklad a nastoupil do přípravné třídy.
1: Takže mu to usnadnilo, že si zvykl jak na ten prostor, tak na některé z těch dětí.
2: Děti v přípravné třídě chodí do základní školy. Jejich režim je ale volnější, vysvětluje školní psycholožka ze základní školy Sázavská v Praze Olga Kučerová.
3: Není to o tom, že by tam trénovali čtení, psaní, počítání, ale oni se učí ty dovednosti, které to dítě potřebuje proto, aby snadněji vplulo do těchto základních úkolů, které potřebuje splnit v prvním ročníku.
2: Přípravné třídy jsou pro děti s odkladem školní docházky. Odklady mají ale nově dostávat jen děti, u kterých je proto závažný důvod, například na doporučení klinického psychologa. Přípravné třídy proto měly k září 2029 skončit. Ministr školství Robert Plaga za ANO je ale chce zachovat. A teď je podle Jany Hlavové, předsedkyně asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden, potřeba určit, pro koho budou.
4: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladů je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
2: Dětí s vážnějším zdravotním stavem nebude tolik, takže přípravných tříd třeba bude potřeba méně. Podle ministerstva školství bude ale i dál existovat skupina dětí, kterým můžou přípravné třídy pomoct. Nejprve je proto potřeba zhodnotit dopady zpřísnění odkladů. Pak chce změnit školský zákon, říká mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
5: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
2: Ministerstvo taky zváží, jestli by děti nemohly dostávat odklady i dodatečně. Kolik žáků dostalo odklad pro nadcházející školní rok, bude vědět na podzim. Tereza Hipšerová, Český rozhlas.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Smrt budleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
1: Osm hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kvůli výměně asfaltu budou na průtahu Libercem od poloviny září další omezení. Příznivci Techna zrušili protest v Hodkovicích nad Mohelkou. Česko čelí žalobě kvůli nedodržování evropského zatýkacího rozkazu. Dnes bude oblačno až zataženo, přehánky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravila Iveta Bláhová. Hezké ráno. Od poloviny září čeká řidiče na průtahu Libercem další omezení. Půjde o úsek od obchodního centra Nisa ke sjezdu na Doubí. Teď tam ředitelství silnic a dálnic opravuje dešťovou kanalizaci ve středovém pruhu. Od poloviny září pak přijde na řadu výměna asfaltu v krajních jízdních pruzích, jak směrem na Turnov, tak při vjezdu do Liberce. Podle Jakuba Huška z ředitelství silnic a dálnic bude proto doprava v obou směrech vždy v jednom jízdním pásu.
3: Teď to z Liberce bylo dvěma pruhy, takže zdržení bylo minimální a do Liberce už se občas stálo ve špičkách, nicméně od poloviny září už se bude jezdit 1+1, takže by se mohly tvořit kolony ve špičkových hodinách do poloviny listopadu. Je tady přibližně 41 000 metrů čtverečních asfaltových ploch na výměnu.
1: Organizátoři zrušili protestní pochod v Hodkovicích nad Mohelkou proti vyhlášce omezující taneční akce. Minulý týden to oznámili radnici. Starostka Markéta Tau-Kalhuervá ze starostů pro Liberecký kraj o tom informovala na webu města. Podrobnější vyjádření odmítla. Pochod měl začít v pátek 28. srpna ve 12 hodin u vlakového nádraží a dál pokračovat hlavními ulicemi města. Skončit měl o půlnoci na soukromém pozemku u města.
4: Novou vyhláškou radnice reagovala na květnovou dvoudenní technopárty, kterou policie ukončila. Zastupitelstvo se proto rozhodlo pravidla pro pořádání tanečních akcí zpřísnit. Příznivci hudebního žánru techno se na základě toho rozhodli uspořádat protestní pochod. Podle dřívějšího vyjádření radnice byl oznámený podle zákona a nedalo se mu proto zabránit. Z Hodkovic nad Mohelkou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
1: Lesní hřbitov v Novém Boru je znovu přístupný veřejnosti. Město o tom informovalo na svých webových stránkách. Hřbitov byl uzavřený od 5. srpna kvůli silné bouřce, která ve městě dolámala desítky stromů. Nyní odborníci potvrdili, že z hlediska rizika pádů stromů je pohyb návštěvníků bezpečný, informoval mluvčí města Jiří Lebeš. Česko čelí žalobě Evropské komise kvůli pravidlům evropského zatýkacího rozkazu, informuje o tom server iRozhlas.cz. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo pro dočasné předání lidí na zatykač. Spor trvá už od roku 2020. Česko zákon upravilo, podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky. Případem se bude zabývat Soudní dvůr Evropské unie.
2: Počasí.
1: Dnes bude oblačno až zataženo, během dne se vyskytnou jen ojediněle přehánky, a to hlavně na horách. K večeru očekáváme od západu přehánky nebo déšť na většině území. Nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V libereckém Kristiánově je uzavřená Sadová ulice. Objížďka vede ulicemi Komenského a Boženy Němcové. Omezení potrvá do konce září. Jeďte opatrně.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
5: kalendáři 18. srpna pokračuje ranní vysílání Českého rozhlasu Liberec, a to i 4 minuty po 8. hodině. I v tomto čase vás od mikrofonu zdraví a příjemný poslech přeje Martin Kolín. A nás už za okamžik čeká také cesta do České Lípy. Právě tam totiž dnes začíná rekonstrukce schodiště před kostelem Narození Panny Marie. Schodiště bylo dlouhodobě ve špatném stavu a římskokatolická církev na jeho obnovu neměla peníze. Na začátku roku 2024 si schody a okolní pozemky převzalo město a začalo připravovat opravu. Kdyby mělo být hotovo? Nejen na to odpovíme už za okamžik v dalším vysílání Českého rozhlasu Liberec.

nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak se koná, zázrak se koná.

večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka.

Petr Novák v úvodu další vysílací hodiny úterního ranního vysílání 18. srpna v kalendáři a my jsme slibovali cestu do České Lípy. Před kostelem narození Panny Marie v České Lípě právě dnes totiž začíná oprava historického schodiště. Propojovalo Mariánskou ulici a park okolo kostela. Pak cestu kvůli havarijnímu stavu město muselo nechat zahradit kovovými zábranami. Ve vysílání

0: korun.
1: Otázka tady, která se nabízí, souvisí se stavbou nějaká omezení?
0: Ano, do parku okolo kostela už není možné vejít ani průchodem z ulice Újezd, cestu z centra města na největší sídliště Špičáka. Naopak si tak lidé už nemohou nijak zkrátit právě přes park u kostela a musí jít o něco delší cestou mezi kamennou ohradní zdí a bývalou budovou Telekomu.
1: Proč se schodiště dostalo do tak špatného stavu?
0: Tak donedávna ho ještě vlastnila římskokatolická církev a na nákladnou opravu dlouho nenacházela v rozpočtu peníze. No a kamenné schodiště se postupně víc a víc drolilo. V roce 2024 převzalo schody a přilehlé pozemky po vzájemné dohodě do majetku město a začalo s přípravou opravy. Vedení radnice má s nyní poněkud zanedbaným parkem kolo kostela i další plány. Už dříve avizovalo, že by se úprav mohl dočkat i samotný park nebo takzvaná Vedrychova hrobka, která je také součástí kostelního areálu. Aktuálně prostor slouží zejména jako lapidárium. Fragmenty starých soch v parku lemují některé cesty.
1: Tak rozhodně dobrá věc, že se schodiště bude opravovat. O dnes zahajované rekonstrukci schodiště před Českolipským kostelem narození Panny Marie jsme mluvili s redaktorem Jiřím Jelínkem. Díky za informace, naslyšenou.
0: Pěkný den.
2: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: počasí.
1: Tak jak zmiňovala meteoroložka, dnes nás čeká nejchladnější den celého týdne. Nejvyšší teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni. Ráno bude oblačné až polojasné, postupně se však zatáhne. Během dne se vyskytnou jen ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. K večeru očekáváme od západu přehánky nebo déšť, a to na většině území. Ráno ještě slabý, během nemírný severozápadní až západní vítr. Večer až jihozápadní vítr a biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, to znamená na jedničce. 8 hodin, 17 minut do nového dne a hlavně u poslechu. Dobrého rána vás zdraví Český rozhlas Liberec.
0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: S datem 18. srpna se ve vysílání vrátíme až do roku 1990. Připomenout si totiž můžeme milník hudby na našem území. Na den přesně před 36 lety u nás totiž poprvé vystoupila britská skupina Rolling Stones. Událost, která znamenala spoustu logistických problémů, náročnou přípravu a nakonec nezapomenutelný večer, který se na velkém strahovském stadionu užilo na 100 000 lidí.
1: Hi, I'm Mick Jagger. Kamani se valí do Prahy.
2: Zval fanoušky na koncert zpěvák a frontman skupiny Mick Jagger v oficiálním klipu. Na černo-oranžových plakátech s typickým vyplazeným jazykem zase nechyběl slogan v angličtině Tanky odjíždějí, Stouni přijíždějí.
3: Ahoj, Prahu! Vítám vás na budu.
2: Skupinu na Pražském hradě přivítal také prezident Václav Havel a Keith Richards si od něj nechal doporučit restauraci v centru Prahy.
4: Provence restaurant?
5: Provence, yes.
4: Very good.
5: It is very good, yes. I like it. I was there with the Spanish king some weeks ago and this queen and they were very satisfied.
2: Na setkání s Havlem poté nadšeně vzpomínal kytarista Richards ve své knize Život, kde mimo jiné napsal, že Havel byl patrně jedinou hlavou státu, která zmínila roli rockové hudby při revoluci ve východní Evropě a je také jediným politikem na setkání, s nímž je hrdý. Rolling Stones se vzdali honoráře. Výtěžek přes 4 miliony tehdejších korun putoval výboru dobré vůle Olgy Havlové pro zdravotně postižené děti. Stouni u nás vystoupili celkem 6krát, naposledy během svého evropského turné No Filter Tour v roce 2018 v pražských Letňanech. Alžběta Havlová, Český rozhlas.

0: Jak vytížená je během letošních letních prázdnin horská služba? Nejen na to, odpoví už za okamžik ve zprávách Iveta Bláhová.
1: Je 9:30.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Lidé v Turnově musí odklidit náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vesecku jsou desítky hrobů, psů, koček i třeba morčat. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, informovala mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová. Do Libereckého zámku se v říjnu přesune část úředníků Libereckého magistrátu. Jde o zhruba 30 úředníků z odborů dopravních staveb, energetiky, interního auditu a také kancelář architektury města. V současnosti jsou úředníci v pronajatých prostorách v soukromé budově S-Tower. Smlouva tam městu končí na konci roku. Horská služba má během letošních prázdnin zatím víc práce než loni. Nejvíc práce záchranářům přidělali úrazy cyklistů v bikeparcích na některých horách. Podle mluvčího horské služby Marka Friše mírně přibylo výjezdů i v Krkonoších. Eurocentra v Česku od začátku příštího roku skončí. Rozhodla o tom vláda. Centra fungují v krajích od roku 2006 a poskytují lidem informace o Evropské unii. Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO už není nutné mít v každém kraji kamennou pobočku. Po zápase na stadionu Bohemianci fotbalisté Jablonce nechali odložit i nedělní utkání šance ligy proti Ostravě, a to kvůli účasti v kvalifikaci evropských pohárů. Informovala o tom ligová fotbalová asociace s tím, že náhradní termín teprve určí. Severočechy čeká v play-off o konferenční ligu souboj se skotskými Rangers. První zápas odehrají ve čtvrtek v Glasgow, odvetu pak o týden později doma. Dnes bude oblačno až zataženo, během dne se vyskytnou jen ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. K večeru očekáváme od západu přehánky nebo déšť na většině území. Teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: V Liberci v ulici doktorky Milady Horákové se tvoří kolona vozidel kvůli dopravnímu omezení v ulici 8. března. Probíhá tam frézování.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: Tak na silnicích určitě opatrně, ať už jedete kamkoliv. Pokračuje dobré ráno Českého rozhlasu Liberec hned po zprávách Ivety Bláhové po 8:30. Zdravíme vás u poslechu a také do úterý s datem 18. srpna. Už za okamžik nás čeká také cesta do Jablonce. Konkrétně tady za jabloneckou policií, která zadržela malého raubíře. Čím konkrétně se provinil, to se za okamžik dozvíte v dalším krimi příběhu Miroslava Holubce.

0: 18. srpna v kalendáři 8 minut po půl deváté a ve vysílání Českého rozhlasu Liberec jsme si nabídli vzácný nápoj mládí, tedy další písničku, která nám nezestádla v tomto případě v podání Nadi Urbánkové a Karla Černocha. Zároveň je to také čas, kdy jsme slíbili cestu do Jablonce. Začneme ale otázkou na vás, na naše posluchače. Jak si představujete takového malého raubíře? Je to kluk odvedle, který vám míčem rozbil okno, nebo třeba vaší kočce přivázal na ocas mašličku. Zkrátka, staré dobré časy. Dneska už se děti baví jinak a něco nám o tom poví Miroslav Holubec v dnešním Krimi příběhu.
1: Krimi příběhy.
2: Určitě už jste někdy slyšeli poznámku typu ten je hloupej nebo navedenej. S tím, že se tyhle dvě věci rozhodně nevylučují, spíš naopak. Zatímco kdysi si raubíři vymýšleli různé rošťárny sami, teď jdou prostě na internet a tam se dozvědí, že mají udělat to či ono. Říká se tomu výzva. A oni jdou a udělají to. To nám tedy roste pěkná generace, hotový sen všech populistů a diktátorů. Co je může potkat lepšího než malí občánci, kteří udělají sebevětší hloupost jen proto, že jim to někdo řekl? Jeden jim vyrůstá v Jablonci nad Nisou. Nedávno vyslyšel jednu takovou internetovou výzvu, při které se odvážný klučina infiltruje do cizího bytu a tam něco ukradne. Tenhle klučík zazvonil u cizích dveří a požádal laskavou majitelku bytu, jestli si může odskočit. A když mu vyhověla, ukradl jí z bytu klíče. Když to žena zjistila, zavolala na policii. Policisté byli úspěšní a raubíře za pár minut dopadli. A zjistili, že to je nejspíš ten samý, který nedávno vyslyšel jinou internetovou výzvu, při které se pro změnu vetřete někomu cizímu do auta a žádáte o svezení. Podle mě sen veškerých psychopatů a pedofilů. Tak nevím, asi stárnu, ale ve světle takových případů nevidím osud lidstva v moc veselých barvách. Policisté kontaktovali matku tohoto internetového navedence a zjistili, že ona sama je ze svého potomka dost nešťastná. Nezbývá než doufat, že se v chlapcově životě vyskytne někdo, kdo mu vysvětlí, že dělat šaška někomu anonymnímu z internetu a skončit kvůli tomu v polepšovně je dost ubohé. A že takových frajerů jsou plné kriminály.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: počasí.
1: Ráno v Libereckém kraji oblačné až polojasné, postupně však očekáváme, že se nám obloha zatáhne. Během dne se vyskytnou jen ojedinělé přehánky, a to hlavně na horách. K večeru už ale očekáváme od západu přehánky nebo déšť na většině území. Nejvyšší denní teploty 17 až 20 stupňů Celsia. Na horách dnes naměříme mezi 12 až 15 stupni. Ráno k tomu tedy slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Biometeorologická předpověď pro dnešek mírná, tedy na jedničce. Ostatně, jak zmiňovala také meteorologická, dnes nás čeká nejchladnější den tohoto týdne.
2: Prší a venku se setmělo.
3: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Píseň skupiny Elana to Člověčina, která nám dozněla v 8 hodin a 50 minut, tedy v závěru našeho dnešního ranního vysílání. Dnešního, tím myslíme během úterý 18. srpna. Ráno opět uteklo a po 9. hodině už to bude dopoledne pod Ještědem a také kolegyně Iveta Kalátová. A myslím si, dobrou zprávu budu mít pro vás všechny, kteří si budete chtít zasoutěžit, neboť i dnes budete mít možnost, a to v 9 hodin a 45 minut, neboť letní, tedy v tomto případě prázdninový program Českého rozhlasu Liberec bude pokračovat. Znamená to tedy i dnes zámecké léto a k tomu i kolegu Pavla Kudrnu, který se na vás ve 9:45 bude těšit. Ode mě je to pro tuto chvíli vše. Ráno jsme úspěšně zvládli a zítra se na vás budu těšit během středečního ranního vysílání. Od mikrofonu se tak s přáním příjemného poslechu loučí Martin Kolín.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Devět hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Začíná oprava schodu před Českolipským kostelem v Mariánské ulici. Omezení pohybu v areálu liberecké nemocnice potrvá do konce září. Až 10% filipínských zaměstnanců po půl roce v Česku mění práci. Dnes bude oblačno až zataženo s přehaňkami a teplotami do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. V České Lípě dnes začíná rekonstrukce schodiště před kostelem Narození Panny Marie. Schodiště spojující Mariánskou ulici s parkem je kvůli špatnému stavu několik let uzavřené. Na jeho obnovu římskokatolická církev neměla peníze. Na začátku roku 2024 si schody a okolní pozemky převzalo město a začalo s přípravou oprav. Zakázka za 5,5 milionu korun má být dokončená v závěru roku, říká mluvčí radnice Kristýna Kňákal-Brožová.
4: Firma opraví především uzavřené schody, včetně přilehlých zídek a pilířů, zrekonstruuje prostor před samotným kostelem, postaví odvodňovací systém a nové veřejné osvětlení, včetně slavnostního osvětlení čelní strany kostela.
2: Zhruba do konce září potrvá omezení průchodu areálem liberecké nemocnice. Stavební firma tam připravuje piloty, na kterých bude stát několika set tunový tubus. Ten propojí centrum urgentní medicíny s heliportem a budovou chirurgických oborů. Druhý tubus pak propojí centrum urgentní medicíny s novým parkovacím domem. V něm bude myšleno i na hůř pohyblivé pacienty, kteří přijedou do nemocnice, sdělil hlavní stavební inženýr krajské nemocnice Liberec Petr Šmakal.
5: Takže když přijede i mobilní pacient, tady si bude moct půjčit kolečkový křeslo nebo jeho doprovod a můžou přejet do centrální haly Centra urgentní medicíny. V té centrální hale budou informace, lékárna, kavárna a komunikační napojení do všech odborných center.
2: Stavbaři ve Špindlerově mlýně pokračují v montáži podpěr nové šestisedačkové lanovky v Přehradní. Práce souvisí s propojením lyžařských areálů. Tento týden začnou osazovat ocelové konstrukce druhého mostu přes silnici z Vrchlabí do Špindlerova mlýna. Právě tyto kroky mají přiblížit chvíli, kdy se lyžaři mezi oběma částmi střediska dostanou plynule bez skibusu nebo auta. Firmy a personální agentury upozorňují na odchody filipínských pracovníků k jiným zaměstnavatelům. Původní zaměstnavatelé do nich přitom investují 10 000 korun. Platí jim třeba letenku nebo ubytování. Filipínci mají podle evropských pravidel povinnost zůstat u původního zaměstnavatele půl roku. Podle analýzy Ministerstva práce z minulého roku po této lhůtě odejde ze svého zaměstnání až 10% z nich.
3: Počasí.
2: Dnes bude oblačno až zataženo, během dne se vyskytnou jen ojediněle přehánky a to hlavně na horách. K večeru očekáváme od západu přehánky nebo déšť na většině území a nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách naměříme 12 až 15 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: U obce Janov nad Nisou na Jablonecku dejte pozor, po komunikaci se tam pohybuje kůň. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
2: Šťastnou cestu a hlavně kvalitní a čistý poslech Českého rozhlasu Liberec teď už krátce po 9. hodině, tak to už vám přeje Iveta Kalátová. Doufám, že se máte dobře. Máme úterý 18. srpna. Nás čeká řada aktuálních informací. Například obyvatelé Turnova musí do konce listopadu odstranit náhrobky a pietní předměty ze zvířecího hřbitova na Vesecku. Pohřebiště tam funguje přes 30 let, je ale nelegální. Tématu se budeme věnovat už za chvíli. No a s regionálním stopařem budeme zjišťovat, jak se podepsalo letošní léto na českorajských lesích a chybět nebude ani zámecké léto, které začíná pravidelně ve 3:15. Tak ať se vám i dnes v úterý 18. srpna dobře daří a hezky poslouchá.

0: Ve vysílání Českého rozhlasu Liberec už se vrátíme k tématu, kterému jsme se už věnovali nějaký ten týden, a to nelegálnímu psímu hřbitovu, nebo spíše zvířecímu hřbitovu. Briteček, Angie nebo Punťa, i takové náhrobky totiž připomínají pochované domácí mazlíčky na zvířecím hřbitově v Turnově. Pohřebiště s desítkami hrobů se ovšem nachází na pozemku Lesů České republiky a není oficiálně povolené. Lidé proto musí do konce listopadu odstranit všechny náhrobky, svíčky, nápisy i další vzpomínkové předměty.
1: Tady na Vesecku, kousek od lesní cesty a přístřežku, jsou desítky zvířecích hrobů. Některé

0: Deník.cz a státní lesy vyzývají obyvatele, aby z tohoto lesa odklidili všechno, co do něj nepatří. Pokračuje mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová.
1: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy. Obdobné nelegální pohřebiště zvířat jako v Turnově, tedy ve srovnatelném rozsahu, v současnosti na pozemcích Lesů České republiky neregistrujeme.
0: Lidé v Turnově nemají moc možností, kde svého domácího mazlíčka pochovat. Vybudování legálního pohřebiště je podle starosty Tomáše Hokeho ze Starostů pro Liberecký kraj administrativně mimořádně obtížné.
2: Ještě procházím to jako vnitřní diskuzí, co s tím jako budeme dělat, jestli vůbec bychom něco takového měli řešit my jako město Turnov, nebo to třeba nechat na nějakém soukromém subjektu. Pak samozřejmě ještě existují určité jako pietní boxy, kde se lidé mohou se svým zvířátkem rozloučit. Tady v Turnově ho zatím nemáme.
0: Po republice fungují například krematoria pro domácí mazlíčky. V Libereckém kraji jsou dvě. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Ano, tak sice už druhý den nejsou ty teploty tropické a nějaká vláha také spadla, vlny veder, které máme za sebou, budou ale na přírodě i v hospodářství dlouho znát. Jaká je aktuální situace, to se vydal do Českého ráje zjistit náš regionální stopař Českého rozhlasu Liberec Jaroslav Hoření, kterého zdravíme do Českého ráje. Dobré dopoledne.
2: Dobré dopoledne z Dubecka, tedy z českorejské části mezi Turnovem a Kozákovem, kde jsem se do lesa vypravil s lesníkem a také hospodářem Karlem Kolářem. My jsme na mítině, postupně zarůstající mítině, jsou tady nějaké nálety a přišli jsme zkontrolovat teda, jak to přežili. No, není všechno úplně ve formě, jak by mělo být?
3: No, řeknu, že to sucho se na tom opravdu hodně podepsalo. No a teď, jak jsme tady spolu rejpli do hlíny, tak je vidět, že ty dva dny deštíčků, no tak to bylo tak 5 cm do hloubky, hloub to nešlo.
2: A to jsme vlastně na písku, který je propustný jako poměrně dobře, takže to bylo v podstatě jenom pár kapek, to by bylo potřeba zapršet ještě mnohem víc.
3: Kéž by to trvalo aspoň týden, já říkám, ale víte co, musíme se spokojit s tím, co nám pán Bůh dal, no, takhle, no.
2: Rozhodněme se kolem sebe i dál na ostatní stromy, jak to ty vzrostlé přežijí.
3: Ale tak ty borovice, co tady jsou, že občas tady to je borový stanoviště, i ta bříza, co je tady vstroušená, oni mají hluboký kořenění, tadyhle vedle jsou doubky, oni si pro tu vodu sáhnou, ono to pro ně až tak fatální není, ale kdyby to trvalo ještě o chvíli díl, tak by to fatální následky mít mohlo.
2: No, zdá se, že přeci jenom ta teplana se zasahují čím dál častěji a čím dál výrazněji. Co když to bude v příštích letech třeba ještě výraznější, nebo nás možná třeba čeká ještě jedna vlna beder?
3: No, trochu se toho děsím, takhle to řeknu. Obávám se, aby to nebylo potom tak, že by se tady začala měnit i struktura těch dřevin a vůbec struktura i ty flóry kolem nás, protože takovýhle hici a takovýhle, jako hic, dobrý, beru, jo. Za mýho dětství taky byl, ale taky pršelo. No a když takhle neprší skoro celý léto, tak je to špatně, no.
2: Ten vláhový deficit určitě se podepíše i na houpařské sezóně, jestli vůbec nějaká bude.
3: Bude-li, přesně jak říkáte, bude-li, protože moje žena našla pár kovářů, já jsem našel jeden ryb, ten jsem tam nechal, jsem říkal, prosím tě, buď tady, no a nakonec nic jiného dohromady nevyrostlo, ani ty hloupý holubinky nerostou, a co jich bývalo, že jo.
2: A ještě se krátce podívejme na pole, protože vy také hospodaříte, má dobytek co žrat?
3: No, já, že toho dobytka tolik nemám a ona mi narostla tráva, tak mi tam něco ještě zbylo, ale žádný zázrak to není a ta druhá seč za moc stát nebude, to vím, jo. Ale on je taky problém ten, že já mám třeba 3 jalovičky a mám tam takový napajedlo, který jsem si tam dal dohromady, takový kdysi bývalej vodovod a on mi vyschnul.
2: Takže prostě s vodou je to bída a přejme si, aby teda ještě popršelo.
3: No kéžby, já se vroucně modlím, jako bezvěrec se vroucně modlím, aby už opravdu trošku ten podzim začal bejt, protože on totiž už u Janinky tamhle kvete vřes, jak napsal pan Karafiát, jo. A už se to k tomu podzimu pomalinku bude mít, tak doufám, že ten podzim bude aspoň trochu vlhkej.
2: Tak si přejme, aby jsme měli i vláhu, protože sluníčka už je a tepla jsme už měli dost, aby jsme to všechno s přírodou přežili.
1: Přesně tak. Já jsem ještě na novinkách.cz našla zprávu, že po dlouhém období tohoto suchého počasí se nad Evropou snad rýsuje změna. V dalších dnech by mělo srážek přibývat a déšť by postupně měl zasáhnout zejména i střední Evropu. Tak si to tady přejme všichni. Tolik náš regionální stopař Jaroslav Hoření. Děkujeme za informace a přejeme hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: i když přes to všechno tě mám rád. Občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu. A i když přes to všechno tě mám rád, občas tě zapomenu milovat, občas na tebe zapomenu.
1: Český rozhlas Liberec,

0: Joseph Lambert.
1: I have a dream. It's been a hard
2: day's night. Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Úterý 18. srpna. Dnes přejeme všem světlům nebo pochodním nositelkám jména řeckého původu Helena. Tady je Petr Jungmann, hezký den. Jak zní lidský hlas po vdechnutí helia? Jako čipmánek.
5: Že to nebylo tak šílený, jak to v televizi vypadalo.
4: Tento prvek objevil v roce 1868 při zkoumání spektra sluneční korony francouzský astronom Pierre Janssen. Tehdy našel neznámé žluté spektrální linie dosud neznámého prvku. Pojmenoval ho po řeckém bohu slunce Heliovi. Generální tajemníci stran pěti států Varšavské smlouvy jednali v Moskvě v roce 1968. Leonid Brežněv seznámil účastníky s dopisy některých československých politiků obsahujícími žádost o pomoc.
6: Blízce se uvádza. V této těžké situaci se obraceme k vám, sovětskí komunisti, s prosbou o poskytnutí skutočné pomoci a podpory všetkými prostředkami. Pod textem byly jména Indra, Kolder, Kapek, Švestka a Bila.
4: Byl podepsán protokol, který znamenal politické rozhodnutí o invazi do Československa jen o 3 dny později.
7: Hi, I'm Mick Jagger. Kameny se valily do Prahy.
4: Kameny se valily do Prahy. Tanky pryč. V roce 1990 zahráli Rolling Stones pro víc jak 100 000 lidí na spartakiádním stadionu na Strahově.
8: Dobrý večer, Šišný pláza.
4: Šlo o první akci svého druhu v postkomunistické Evropě a první opravdu velký koncert u nás. Rozpad Sovětského svazu začal před 35 lety v roce 1991 srpnovým pučem. Prezident Michail Gorbačov, který byl na dovolené ve Forosu na Krymu, byl od toho dne na místě zadržován v domácím vězení. Skupina konzervativních komunistických funkcionářů se v dalších dnech bez úspěchu pokoušela zvrátit reformní vývoj v zemi. Dvěma lety zemřel francouzský herec, idol stříbrného plátna Alain Delon. Bylo mu 88. Před 90 lety se narodil Sundance Kid, slavný Robert Redford. Zemřel loni v září. 85 má sochař a pedagog Kurt Gebauer. Jeho díla zdobí mnoho českých a moravských měst. A já přeju pěkný den.
9: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Sámecké léto.
1: Přeji vám hezký den, příjemné úterý 18. srpna. Hned v úvodu dalšího vydání Zámeckého léta bych rád poděkoval za všechny reakce, které docházejí mimo jiné i na můj e-mail pavel.kudrna@rozhlas.cz. A včera se tam objevil dotaz, kolik že to těch zámků u nás vlastně máme. No, ono to číslo se nedá úplně přesně zjistit, protože hranice mezi zámkem, hradem, tvrzí, panským sídlem je často nejednoznačná, ale specializovaný portál Hrady.cz uvádí přes 2000, no a pokud do té statistiky budeme počítat třeba i zříceniny nebo další sídla, tak snad i 4000. No, takže když my vám představujeme v loni, to bylo o prázdninách 50 zámků, letos 50 zámků, tak to nás čeká zámecké léto 3, 4, 10, 20, 50. No tak to už vás nebude provázet ani Pavel Kudrna, ani František Kinský. Tak zatím jsme tady a zveme na další objekt.
0: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles. Protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že se jí nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice a také byla blízko kapli, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem, šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Plně vám rozumím.
0: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámeckéléto.cz.
0: Zámecké léto s Františkem Kinským.
1: Tak nám do Holešova dali nahlédnout Sylvie Pospíšilová a Viktorie Podhajská. To je taky takové šlechtické jméno, Viktorie Podhajská, umělecké. No, prozradila, že majitel se zhlédl ve Versailles v Ludvíku 14. Já jenom doufám, že hygienu řešili nikoliv po Francouzsku té doby, ale po Česku. No, asi ne, to bylo asi dost podobné. Tak to už jaksi necháme třeba na příště, ale v tuhletu chvíli nás čeká soutěž. Soutěž zámeckého léta. Získat můžete cestovatelský balíček, samozřejmě to vy už znáte. V pátek losujeme výherce z toho týdne, z těch výherců, a ten si už je soukromou prohlídku zámku v Kostelci nad Orlicí. Je to pro dvě osoby, no a už se nám taky blíží to finálové losování o tři víkendové zámecké pobyty. Za 14 dní vlastně už ani ne, tak budu se těšit samozřejmě vám přát pochopitelně hodně štěstí a to vám přeji teď i v nastávající nebo následující soutěži. Máte-li chuť, tak se zapojte.
0: Zámecké léto. Hrajte s námi právě teď o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Vytáčejte naši studiovou linku 731 800 900.

0: Aránka umí hula hop, Ivan Hlas v našem vysílání Zámeckého leta, teď hop rychle na soutěž. Paní Ivana ze Škvořetic bude soutěžit. Dobrý den, paní Ivano.
1: Dobrý den.
0: Tak Škvořetice, jestli se nepletu, jsou u Blatné. Chtěl jsem říct, že nejbližší zámek je právě tam, ale vy prý máte ve Škvořeticích taky zámek.
1: Ano, máme zámek, sice není nějak historicky cenný, ale patřil rodu Helstrantů. A ano, máme ho tady. Ale sloužil jako školější středisko Českých drah původně, takže není historicky cenný.
0: No, všechny, nebo mnoho objektů sloužilo třeba i československé nebo sovětské armádě jako skladiště hnojiv nebo různé domovy mládeže a tak dále, takže zdevastované. No a v jakém je stavu? V dobrém stavu?
1: Je v dobrém stavu, ano, je to taková dominanta lesnice.
0: A je přístupný normálně volně?
1: Ne, je v soukromých rukou.
0: Aha. Dobře, tak paní Ivano, dáme se do soutěže. Ta otázka zní, kdo si nechal v 17. století vybudovat zámek v Holešově v barokním stylu? Za A. František Václav z Traumansdorfu, za B. Rudolf Bruntálský z Vrbna, za C. Jan z Rotalu.
1: No, tak to jste mě docela dostal. Za C.
0: U chvilce přemýšlení, jste to trefila, je to Cčko, to jste trefila, nebo si vzpomněla, nebo někdo napověděl?
1: Vzpomněla.
0: Tak jste si vzpomněla správně, takže jste v našem pátečním losování. Gratuluju vám, samozřejmě zámecký balíček. Pošleme adresu, mám, ručím se s vámi. Mějte se hezky, naslyšenou.
1: Děkuju, naschledanou.
0: Tak tolik návštěva ze Škvořetic, teď už ty na Turner, no a hned další zprávy. No a já se s vámi rozloučím, zítra se vydáme na zámek Žďár nad Sázavou. Tak v 9.45 dejte si budík, ať to nezmeškáte. Hezký den.
2: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: 10 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Přípravné třídy mají podle ministra školství plagy na základních školách zůstat i po zpřísnění pravidel pro odklady. Pětní místa na nelegálním zvířecím hřbitově v Turnově musí lidé odklidit do konce listopadu. Před říjnovými volbami bude potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do e-dokladů. Dnes bude oblačno až zataženo, přeháňky a teploty do 20 stupňů. Zprávy připravuje Iveta Bláhová. Hezké dopoledne. Po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky bude potřeba říct, pro které děti mají být určené tzv. Přípravné třídy. V nich se děti zvykají na školní prostředí, než nastoupí do první třídy. Ministr školství Robert Plaga za ANO chce přípravné třídy zachovat, přestože měly podle novely školského zákona v září 2029 skončit. Doteď do nich nastupovaly právě děti s odkladem, těch ale bude méně. Pokračuje Jana Hlavová, předsedkyně Asociace pracovníků pedagogicko-psychologických poraden.
2: Teďka je přípravná třída pro děti, u kterých se předpokládá, že zařazení do této třídy vyrovná jejich vývoj, ale v souvislosti právě se změnou odkladu je potřeba toto přenastavit, aby bylo jako zřejmé, pro jaké obtíže nebo pro jaká specifika budeme my jako školská poradenská zařízení děti doporučovat.
0: Podle ministerstva školství bude i dál dost dětí, které přípravné třídy využijí. Lidé v Turnově musí odklidit náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vesecku jsou desítky hrobů psů, koček i třeba morčat. U náhrobků jsou fotografie v rámečcích, živé i umělé květiny, svíčky a další předměty. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
0: Ve skalním městě v Hejnicích ve Frýdanském Výběžku začne každým dnem stavba mokřadů. Zhotovitel má místo připravené po vykácení rostlin a stromů. Původně chtěla radnice využít celou plochu louky pro stavbu 20 rodinných domů. Po protestech veřejnosti jich tam bude jen 6. Zbylá plocha se změní na biotop s několika tůněmi a povalovými chodníky, aby bylo možné mokřady projít. Vybudování mokřadů má být na necelé 4 miliony korun a čtvrtinu zaplatí stát z dotace. Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je podle Digitální a informační agentury potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Agentura o tom informovala na svém webu. Systém byl ale podle ní celou dobu stabilní. Test agentura hodnotí jako úspěšný. Před podzimními, komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí. Provedli téměř 60 tisíc přihlášení.
1: Počasí.
0: Dnes bude oblačno až zataženo, během dne se vyskytnou jen ojedinělé přeháňky, a to hlavně na horách. K večeru očekáváme od západu přeháňky nebo déšť na většině území a nejvyšší denní teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: Na silnici 1/10 v Turnově jede pomalu jedoucí vozidlo údržby, pravý jízdní pruh je uzavřen, jeďte opatrně.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Stále příjemný a dobře naladěný poslech na frekvenci 97,9, tak to vám přeje z Českého rozhlasu Liberec. Iveta Kalátová, možná, že toužíte po něčem chladivém, po něčem, co by vás osvěžilo, což taková domácí limonáda. Jak asi může chutnat, a to z dílny Vrchlabské diakonie, která nabízí právě během léta zájemců osvěžení v podobě domácích limonád. Vyrábějí je samotní klienti a my se za nimi vypravíme. No a vrátíme se také k našemu seriálu seriálu Týdne, který má název 21. srpen 1968. Tak už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tak dnes se k mikrofonu Ivana Bernátová, autorka seriálu, pozve 90-letou Věru Davidovou z Liberce. Pěkný poslech.

0: příštích minutách v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec už navštívíme diakonii ve Vrchlabí na Trutnovsky. Na Trutnovsku klienti zde totiž připravují v terapeutické zahradě pro zájemce chlazené domácí limonády. Veškeré ingredience si pěstují a chystají sami. Lidé s postižením se tak učí, co díky dlouhodobé práci můžou vyrobit. V rámci terapie je pro ně důležitý i kontakt s lidmi.
1: Mátu a potom nazbírám i medunku.
2: Klient Lukáš, je důležité trhat ty pěkné, nepoškozené lístečky.
1: Ano, protože ty, jak jsou jakoby pěkné lístečky, tak mají jakoby, dají jakoby dobrou chuť do té limonády.
2: V další mističce už máme nějaký květ?
1: Nednívku máme jedrou, že dá takovou jakoby dobrou chuť i barvu.
2: Klienti tady na terapeutické zahradě mají z čeho vybírat, protože těch bylinek a květin je tu hodně.
3: V rámci těch limonád mají možnost vidět, že vlastně to celé jejich úsilí od jara, jak se o to starají a že to pak trhají ty bylinky a podobně, tak vlastně z toho vidí, že je i nějaký výsledek, který můžou i ochutnat.
2: Pracovnice diakonie, Lucie Pávová. Teď je potřeba všechny bylinky pořádně omít.
4: Když to chystáš, tak jaký máš přesný postup do toho kelímku?
1: Do velký po tu pětku a menší po tu dvojku.
4: Takže dáš sirup a pak tam přijde co?
1: Bylinky.
4: Pak bylinky a pak teprve nakonec minerálka.
5: Dobrý den. Já jsem si přišla koupit limonádu, který tady máte výborný.
4: Luky,

0: kontakt postižených, řekněme se zdravými lidmi, je určitě důležitý. Pro diakonii je to hlavní myšlenka vlastně spojovat tyhle dva světy.
1: Na tom je založená i naše služba, kdy se naše klienty snažíme vlastně navracet v rámci sociální rehabilitace do běžného života, práce a bydlení.
0: Lidé si tady domácí limonády mohou zakoupit vždy v pondělí dopoledne, a to do doby, dokud vydrží teplé počasí. Z Vrchlabí Kateřina Kohoutová, Český rozhlas.
2: Také v Podkrkonoší máme své reportéry. Český rozhlas Liberec.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Dopoledne pod ještědem v úterý 18. srpna pokračuje, je 10 hodin 20 minut. V těchto dnech si připomínáme 58. výročí okupace Československa vojsky 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Invaze ukončila všechny snahy o obnovu demokracie ve státě, kde od roku 1948 vládla pevnou rukou komunistická strana Československa. Dramatické události si připomínáme v našem seriálu Týdne ve vzpomínkách pamětníků. Natočila je redaktorka Ivana Bernátová, která si k mikrofonu pozvala devadesátnici Věru Davidovou z Liberce.
1: To jsme byli na dovolené v jižních Čechách u Staňkovského rybníku. Měli jsme tam podnikový stan, jsme měli takový rádio na baterku, tak budil mě muž v noci, že se něco děje, že teda jsou tanky někde po Praze a já nevím co. Teď tam nebyl telefon, tam nebylo nic, a jsme museli do vesnice.
2: I v jižních Čechách se objevily tanky. Lidé se snažili okupanty na cestě směrem na Prahu zmást.
1: Bylo vidět ty obrácené cedule a přes rybník, tam už byly nachystány tanky, protože tam byla rakouská hranice, tak tam už s dalekohledem bylo vidět tanky jejich. A nevěděli jsme, co se děje. Akorát jsme pak slyšeli, že se v Liberci střílí. Oni měli strach o nás, my měli strach o ně. Spojení žádný nebylo. Až potom jenom se to nějak tak trošičku dalo dohromady, takže potom přijelo pro nás auto podnikový, stany už byly zbaleny, to jsme jednu noc spali někde v hospodě, jenom tak na zemi, takže potom jsme se dostali do Liberce a teprve pak tu hrůzu jsme všechno viděli. No.
2: Manžel paní Věry tehdy pracoval v podniku Liberecké výstavní trhy a pomáhal zásobovat statečné lidi, kteří zajišťovali protiokupační vysílání rozhlasu v Liberci. Moderovali ho tehdejší disident, dramatik a spisovatel Václav Havel spolu s hercem Janem Třískou. Poté, co vysílání z budovy Československého rozhlasu v Alešově ulici bylo nuceně ukončeno, se přemístili na Ještěd, kde pod rozestavěnou budovou hotelu a vysílače parta lidí zprovoznila svobodné vysílání Studia Sever.
1: Vím, že muž asi dva dny nebyl doma, protože RVT je tam zásoboval nějakým vybavením, aby tam mohli vůbec něco začít vysílat. A jmenoval mi tam, kdo tam byl, a pak říká, a nějaký Havel, ale toho já neznám. To byla taková doba, no.
2: Šest dní po začátku invaze podepsala československá vláda s výjimkou politika Františka Krídla moskevský protokol. Sověty nadiktované body protokolu znamenaly ideové popření celého demokratizačního období pražského jara a otevření cesty k budoucí normalizaci, která trvala až do sametové revoluce.
1: Pak zase samozřejmě se přitvrdilo, že museli jsme chodit na pohovory, teďka některý lidi vraceli legitimace, to pak zase švagr na to doplatil a hlavně jeho dcery, protože vraceli partajní legitimace, no to neměli dělat, že to je špatný. Přihlíželi k tomu jako pohoršujícím okolnostem, no. Vycházela bílá kniha, to byly sami takové blbosti v tom napsané, že došlo mi, že to není dobře, že bylo to vidět, jak je to všechno nahrané a jak je to všechno násilné a nedobré a člověk si někdy neudržel a hold, už tu ránu zase bylo zlé, že jo.
0: Dodává v rozhovoru redaktorky Ivany Bernátové liberecká pamětnice Věra Davidová. Zítra v našem seriálu Týdne k 58. výročí okupace Československa zazní vzpomínky manželů Heleny a Zdeňka Ridigerových ze Zákup na Českolipsku. A tématu se budeme také věnovat v našem odpoledním vysílání. Před 16. hodinou vás čeká pokračování seriálu Vlny 68.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: to.
1: Čas nám příjemně plyne, 10 hodin 35 minut, je tady s vámi úterní dopoledne pod Ještědem, jak už možná víte z našeho vysílání. Ve Frýdlantu se od 15. do 22. srpna koná 43. ročník letní jazzové dílny Karla Velebného. Ta její historie sahá do roku 1983, kdy Česká jazzová společnost pověřila uspořádáním prvního ročníku Karla Velebného a Aleše Bendu. K tomu, že se akce natrvalo usadila právě ve Frýdlantu, přispěli také místní flétnista a zpěvák Radek Jech a dlouholetý ředitel hudební školy Vladimír Hrdina. Tak ale dílna není určená jenom samotným muzikantům. Už zítra se na nádvoří Frýdlantského zámku, dle počasí tedy případně to bude v prostorách kina, uskuteční už tradiční koncert lektorů. Ve čtvrtek se v restauraci Beseda veřejnosti představí frekventanti a chybět nebude ani páteční vystoupení vokalistů za doprovodu Jiřího Stivína v kostele Nalezení svatého kříže. Tak další informace najdete i na webových stránkách města. A jak to třeba vypadá na zkouškách jazzové dílny a co do Frýdlantu její účastníky opakovaně přivádí, tak to si budete moci poslechnout i reportáž Jany Švecové, kterou najdete na liberec.rozhlas.cz. A když už budete na našich stránkách, tak zde najdete i řadu důležitých užitečných rad, například kdy zalévat rostliny a trávníky ráno nebo večer, radí zahradní odborník. A nebo se ještě můžete podívat do zajímavé prodejny, kde představují regionální výrobky. Je to v Liberci a prodejna má otevřeno 24 hodin denně. To vše na liberec.rozhlas.cz.

0: Hezky se to poslouchá, co říkáte. Marie Rotrová, Pavel Bobek, Znáš mě nejlíp, písnička z roku 1993, původně ji naspíval Bob Morrison. No a o český text se postaral Vladimír Poštulka, tak doufám, že vám písnička zpříjemnila to dnešní úterní dopoledne ve vysílání Českého rozhlasu Liberec. Teď už nadchází čas na spotřebitelský servis a my si dnes objasníme, jak je to se zárukou u bazarového zboží. Ptáte se Josefa Černého.
1: Paní Lenka si přes bazar koupila myčku nádobí. Se zapojením čekala na instalatéra, který ale zjistil, že funguje pouze jeden program. Přivolaný opravář paní Lence oznámil, že je to model, na který se už náhradní díly nedodávají a tudíž myčku nelze opravit. Při reklamaci v bazaru jí bylo řečeno, že myčku se měla vyzkoušet hned a ne až po měsíci. Paní posluchačko, záruka na použité zboží je 24 měsíců, kterou lze zkrátit na 12, nikoliv ale na dobu kratší. Takže reklamaci, včetně této informace, zopakujte písemně. Prodejce má na její vyřízení 30 dnů. Je možné, že opravu zajistí jiným opravářem. V opačném případě můžete od kupní smlouvy odstoupit.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája?
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Teď už je na čase v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec, abychom v receptech našich babiček dnes nahlédli do dlouhé historie cizrny. A Vladimíra Jakoubiová a Jaroslav Hoření k tomu přidají postup přípravy kucmuchu z cizrny.
1: V našem vyprávění o tom, z čeho a jak připravovali hospodyně pokrmy před 100 i více lety, si dnes budeme povídat o cizrně, které se dříve říkalo římský hrách.
2: Cizrna patří k nejstarším pěstovaným luštěninám na světě. Podle historiků se začala pěstovat už kolem roku 7500 před naším letopočtem na Blízkém východě. Odtud se rozšířila do starověkého Egypta, Řecka a Říma, kde si získala oblibu díky své sytosti, dobré skladovatelnosti i vysoké výživové hodnotě.
1: Byla běžnou součástí jídelníčku prostých lidí i vojáků na dlouhých taženích. Do střední Evropy se cizrna dostávala obchodními cestami a ve starších českých kuchařkách ji najdeme pod názvem římský hrách nebo cizrna beraní. Přestože nikdy nedosáhla takového rozšíření jako třeba hrách nebo čočka, své místo v tradiční kuchyni na vesnici i ve městě měla. Připravovali se z ní vydatné polévky, kaše, přílohy k masu i postní pokrmy, které dokázaly zasytit celou rodinu. Naše prababečky cizrnu nejprve přes noc namočily a poté ji pomalu vařily do měka. Dochucovaly ji majoránkou, česnekem, cibulkou nebo sádlem a často ji podávali s čerstvě upečeným chlebem. Z uvařené cizrny připravovali taky kaše nebo ji přidávali do zeleninových a masových pokrmů. V dobách nedostatku se pražená a mletá zrna cizrny používala taky jako náhražka kávy. Oblíbili si ji také lidoví léčitelé. Obsahuje totiž velké množství rostlinných bílkovin, vlákniny, vitamínů i minerálních látek. Pomáhala tak snižovat hladinu cholesterolu a hladiny cukru v krvi. Nerozpustná, prospívala trávení.
2: A co se z ní dříve vařilo? Třeba kucmuch z římského hrachu, tedy cizrny.
1: Budeme potřebovat 25 deka cizrnic, 40 deka kysaného zelí, 20 deka uzeného masa, jednu velkou cibuli, jednu lžíci sádla, sůl, dvě lžíce cukru a jednu až dvě lžíce octa. Cizrnu propláchneme a zalijeme vodou. Necháme bobtnat minimálně 12 hodin. Druhý den vodu slijeme, zalijeme čerstvou vodou a pod pokličkou vaříme do změknutí cizrny asi 45 minut. Zelí propláchneme, překrájíme na menší kousky, podlijeme trochu vody, osolíme, osladíme a dusíme do měka. Na sádle necháme zesklovatět pokrájenou cibuli. Přidáme na malé kostičky pokrájené maso a za stálého míchání společně osmažíme. Ze zelí necháme vydusit téměř všechnu vodu a dochutíme ho solí, cukrem a octem. Přidáme k němu maso a scezenou uvařenou cizrnu, dobře promícháme a podáváme.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Tenhle hlas rozhodně nemůžete přeslechnout. Patří Danielu Hůlkovi, který nám dospíval 4 minuty před 11. hodinou v našem vysílání Českého rozhlasu Liberec. Za chvíli už bude řeč o cukrech a o diabetu, tak jak například, jak bojovat s rozkolísaným cukrem a jak si sestavit jídelníček, tak aby nám vyhovoval. Nejenom o tom si bude už za chvíli povídat v repríze rozhovoru náš kolega Filip Majsl s lékařkou Marií Kureš z diabetologické poradny v Jablonci nad Nisou, tak si na to určitě počkejte.

0: hlas umí víc než jen vyprávět příběhy. Dokáže nás vtáhnout do děje, rozesmát, dojmout i potěšit. Osvěžit vzpomínky i probudit zájem o novinky. Být s námi doma i kdekoliv venku. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
1: Jedenáct hodin.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
1: Kvůli výměně asfaltu budou na průtahu Libercem od poloviny září další omezení. Chrastavští rybáři řeší nedostatek vody v řece Jiřici. Portugalsko bojuje s lesními požáry. Odpoledne bude převážně zataženo s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Jsou tu zprávy s Ivetou Bláhovou. Hezké dopoledne. Od poloviny září čeká řidiče na průtahu Libercem další omezení. Půjde o úsek od obchodního centra Nisa ke sjezdu na Doubí. Teď tam ředitelství silnic a dálnic opravuje dešťovou kanalizaci ve středovém pruhu. Od poloviny září pak přijde na řadu výměna asfaltu v krajních jízdních pruzích, jak směrem na Turnov, tak při vjezdu do Liberce. Podle Jakuba Huška z ředitelství silnic a dálnic bude proto doprava v obou směrech vždy v jednom jízdním pásu.
3: Teď to z Liberce bylo dvěma pruhy, takže zdržení bylo minimální a do Liberce už se občas stálo ve špičkách, nicméně od poloviny září už se bude jezdit 1+1, takže by se mohly tvořit kolony ve špičkových hodinách do poloviny listopadu. Je tady přibližně 41 000 metrů čtverečních asfaltových ploch na výměnu.
1: Rybáři v Chrastavě na Liberecku řeší problémy se suchem na řece Jiřici. Vody ubývá a kvůli horkému počasí se ohřívá, proto je v ní nedostatek kyslíku. Ryby se proto stahují do míst, kde je voda chladnější a lépe okysličená, třeba pod stromy. Stávají se tak snadnější kořistí pro predátory. Ohrožený je zejména pstruh potoční. Podle předsedy Rybářského svazu v Chrastavě Josefa Kasela by lidé kvůli suchu neměli v této době dlouhodobě čerpat vodu z toků.
4: Pokud tam je čerpadlo stabilně instalované a dochází k nelegálnímu odběru, ať už pro zahrádku, napouštění se bazénu nebo pro nějaké stavby, asi by se měli zamyslet ty lidi nad tím, jestli skutečně jim to stojí za to, aby ovlivnili život v té vodě.
1: V Liberci začalo omezení městské hromadné dopravy v Ruprechticích. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Kvůli rekonstrukci Budyšínské ulice jezdí linky 14, 25, 34, 92 a 99 ve směru do Ruprechtic po objízdné trase. Na Tržním náměstí staví na zastávce linky číslo 18 v blízkosti plaveckého bazénu. Dál pokračují ulicemi Durychova, Generála Píky, Božích bojovníků a Přemyslova až do zastávky u Jelena. Tam se napojují na svou trasu. Ve směru do centra je trasa beze změn. Portugalsko zmobilizovalo asi tisícovku hasičů kvůli nejméně 5 aktivním požárům po celé zemi. Informuje o tom portugalská veřejnoprávní RTP. Některé požáry se sice pomalu sklidňují, úřady se ale obávají dalších vzplanutí kvůli nepříznivým povětrnostním podmínkám. Meteorologové na dnešek připovídají silný vítr a vysoké teploty. V 9 okresech kvůli vedru platí oranžový stav pohotovosti. Vlhkost vzduchu by měla klesnout pod 30%. Civilní ochrana mimo jiné zakázala pálení a používání ohně k vaření ve venkovských oblastech.
2: Počasí.
1: Odpoledne bude převážně zataženo a ojediněle přehánky, a to hlavně na horách. Později odpoledne a k večeru očekáváme od západu přehánky nebo déšť na většině území. Nejvyšší odpolední teploty 17 až 20, na horách 12 až 15 stupňů Celsia.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
1: Na silnici 278 v obci Hamr na jezeře na Českolipsku havarovalo osobní vozidlo mimo vozovku. Na místě probíhá vyšetřování nehody, projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna, známe lepší cestu.
5: Teď už máme téměř 5 minut po 11. hodině, pokračuje úterní dopoledne pod Ještědem, no a já jsem moc ráda, že jste přitom a že bude tady určitě co poslouchat. Zdraví vás ještě jednou Iveta Kalátová. Každý z nás si občas zamlsáme a potom si to občas vyčítáme, že jsme opět snědli hodně cukru. A mají cukry opravdu tak neblahý vliv na zdraví člověka? Existují zdravé a nezdravé cukry a kde je najdeme? A jak účinně bojovat proti rozkolísané hladině cukru v krvi a jakým způsobem v tomto směru dlouhodobě můžeme plánovat jídelníček a aktivity? Tak to jsou otázky, které si pro našeho hosta, přetočeného hosta, lékařku Marii Kureš z diabetologické poradny v Jablonci nad Nisou, připravil můj kolega Filip Majsl. Hezký poslech.

0: Dopoledním hostem Českého rozhlasu Liberec je diabetoložka doktorka Maria Kureš, lékařka diabetologické poradny Jablonec nad Nisou. Hezký den přeju.
1: Taky přeji hezký den.
0: My se spolu budeme bavit o diabetu, o cukrech, o tom, jak bojovat s rozkolísaným cukrem, ale zastavil bych se nejprve u té cukrovky. Je to opravdu tak rozšířené onemocnění?
1: Bohužel v dnešní době ano a skutečně pacientů s diabetem přibývá. Odhaduje se, že v současně diagnostikovaných pacientů s diabetem je kolem 850 tisíc, z toho k tomu ještě asi 250 tisíc je nediagnostikovaných, protože třeba pacienti nenavštěvují prakticky lékaře pravidelně, neobsluhují ty preventivní prohlídky. A na rozdíl od spoustu jiných onemocnění, cukrovka je onemocnění, který o sobě nedává vědět nějak výrazně nebo nějakým způsobem, který vás donutí obrátit se na lékaře. A člověk může mít cukrovku ve velmi pokročilém stádiu poměrně dlouho, aniž by o tom věděl. Jo, dost často vidíme opravdu velký hodnoty krevního cukru, který se zachytily naprosto náhodně a pacient neudává žádný potíže. Takže ještě bych dovolila si apelovat na to, že opravdu ta význam těch preventivních prohlídek je mimořádný v tom, že se opravdu podaří zachytit kolikrát spoustu onemocnění, nejenom cukrovku, včas a začít to léčit.
0: A může za to současný životní styl, že těch cukrovkářů přibývá?
1: Na jednu stranu určitě ano, tak pokud se bavíme o vzniku cukrovky, pojďme se říct, o jaký cukrovce se bavíme teď, protože typu cukrovky je několik. Všeobecně známý je diabetes prvního typu, který se nejčastěji objevuje u dětí a dospívajících. A je to autoimunitní onemocnění, to znamená, že tělo vyrábí protilátky proti vlastnímu orgánu, proti slinivce břišní a zabíjí ty buňky, co vyrábí inzulín. Takže v tomhle případě se nedá úplně mluvit o životním stylu, je to prostě autoimunitní onemocnění, který se v důsledku nějakých jako složitějších procesů přihodí a nedá se říct, že by ten pacient za to nějakým způsobem mohl, jo, když to tak řeknu. Zatímco cukrovka druhého typu je opravdu spojena nejvíc s obezitou, s nadváhou, se špatným životním stylem. A taky, abych tady řekla ještě, velmi velký podíl má u vzniku cukrovky druhého typu dědičnost, takže pokud máte třeba jednoho rodiče s diabetem, tak máte 15 až 30% pravděpodobnost, že dostanete diabetes v případě, že budete mít špatnou životosprávu. Můžete se to představit tak, že máte v sobě soubor nějakých genů, který by mohlo by to mít za následek to, že budete mít cukrovku, ale ty geny spí a čekají na to, až budou vhodné podmínky. A ty vhodné podmínky jsou právě to, že budete přibírat, nebudete se hejbat, budete jíst spoustu jednoduchých cukrů, tuku a tak dále. Takže pokud máte v rodině cukrovku, doporučila bych se začít zabývat zdravým životním stylem úplně co nejdříve to jde, od mládí, od dospívání a snažit se hodně sportovat, snažit se udržovat normální hmotnost, protože to riziko je opravdu velké. Pokud máte rodiče dva, tak dokonce se říká, je to skoro 75% riziko.
0: Říká doktorka Maria Kureš, diabetoložka z Jablonce nad Nisou.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: My pokračujeme v rozhovoru s diabetoložkou doktorkou Mariou Kureš. V předchozím vstupu jsme si obecně povídali o cukrovce. Co se vlastně s lidským organismem děje při cukrovce?
1: Ano, pokud se bavíme o cukrovce druhého typu, tak už jsme si řekli, že to způsobuje nadměrný přísun nebo nadměrný přísun sacharidů, tuku, který vedou k vzniku obezity, a pokud máme ještě nějakou predispozici z rodiny, tak velmi snadno se cukrovka může projevit. A v ten moment se děje to, že ten zvýšený cukr, který je v podstatě u diabetiku trvale zvýšený, a za normálních okolností, když si dáme něco sladkého, tak na to tělo zareaguje tak, že vyplaví inzulin jako jediný hormon v těle, který umí snížit krevní cukr. Ten se vyrábí ve slinivce břišní. A u diabetiku ten inzulin se sice vyrábí, poškozená slinivka není, toho inzulinu je dostatek, ale v důsledku obezity to tělo je hůře vnímavý vůči tomu inzulinu. Tudíž zůstává ta hladina krevního cukru zvýšená, trvalé, a po jídle ještě více zvyšuje. A v ten moment se začínají se dít spoustu různých procesů v těle, protože ty koneční produkty toho cukru se vážou na různé bílkoviny v těle, takzvaně je měnějí ty bílkoviny, takže ty procesy se taky začnou měnit, a když to přiblížíme prakticky, tak prostě se nám začnou kazit nervy, cévy, začneme třeba hůře vidět, hůře se nám prokrvují končetiny, stoupá krevní tlak a tak dále. Takže cukrovka sama o sobě jako takový spouštěč všech těch civilizačních chorob, o kterých víme, že teď je to velký problém, vysoký krevní tlak, srdeční příhody, infarkty, mozkové mrtvice a tak dále. Takže je to prostě takový hodně specifický onemocnění, který, když třeba si zlomíte nohu, prostě víte, že máte zlomenou nohu, je to jasný. A když máte cukrovku, tak se vám to tělo bortí jako celý, jako celek, jo.
0: No, proto má cukrovka také svoje vlastní, řekněme, lékařské odvětví. Ale my se pořád bavíme o cukrech, ale on není cukr jako

0: cukr?
1: Je to tak. My se bavíme o tom škodlivém cukru, který nám teda zamává s tou hladinou našeho krevního cukru, s naší glykémii. A je to teda hlavně cukr jednoduchý. Když se podíváme na třeba štítek potravin, který si můžeme prohlídnout v supermarketu, když si kupujeme třeba jogurt nebo nějakou jinou potravinu, na který je štítek, tak se podíváme na ten, na to složení. Uvidíme tam, že ve 100 gramech tohle výrobku je přitom tolik a tolik gramů sacharidu a z toho cukru. Jo, a to z toho cukru nás by mělo zajímat nejvíc, protože jedná se právě o ty jednoduchý cukry, které nám zvedají nejvíc tu glykémii. Jednoduchý cukry mají vlastně nejvyšší ten glykemický index, je to takový už jakoby pojem, o kterém se hodně mluví, takže snažíme se vybírat potraviny s nízkým i glykemickým indexem, který nám tolik a tak rychle nezvedne hladinu krevního cukru. Jo, třeba bílá rýže, příklad, dám si bílou rýži a po bílý rýži mi stoupne ten cukr velmi rychle. Ale když si třeba k ty bílý rýži přidám zeleninu nebo třeba nějaké luštěniny, tak už se tím to vstřebávání toho cukru se zpomalí a ten glykemický index toho pokrmu bude daleko nižší a nebudu mít takový výkyv po tom jídle.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.

0: Dopoledním hostem Českého rozhlasu Liberec je diabetoložka doktorka Maria Kureš, lékařka diabetologické poradny Jablonec nad Nisou. A my se teď budeme bavit o cukrech, protože jak už jsme zmínili v předchozím vstupu, není cukr jako cukr. A mimo vysílání jste zmínila takovou zajímavost, kolik vlastně kostek čokolády obsahuje jedno pivo. Tak kolik to je?
1: Typnul jste se to skoro přesně, říkal jste 8 a je to 11, jo? Což mě to docela taky překvapilo, že jedno velký světlý pivo obsahuje 11 kostek čokolády Milka. Jo? Takže to představte si to, je to docela dost a málo kdo zůstane třeba u jednoho piva, když už jde na pivo, že jo?
0: No ale když se tak bavíme o těch cukrech, tak kde vlastně kromě toho piva, kromě té čokolády se dejme tomu ty jednoduché, řekněme ty méně zdravé nebo nezdravé cukry nachází?
1: Tak můžeme hnedka zmínit bílou mouku, takže bílé rohlíky, housky, jakýkoliv koláč, který je dělaný z bílé mouky, různé samozřejmě sladkosti. Třeba i ta bílá rýže, kterou všichni známe a jíme, tak třeba bílá rýže v sobě má jakoby spoustu těch spíše jednoduchých sacharidů a dokáže s tím naším cukrem taky pěkně zamávat. Abychom tomu předešli, tak stačí třeba přidat k ty bílé rýže nějakou vlákninu v podobě zeleniny nebo v podobě luštěnin a ten vzestup už toho krevního cukru nebude tak prudký. To znamená, že snížíme glykemický index toho jídla. Jo? A to, abychom si pohlídali hladinu našeho krevního cukru, je dobrý si vybírat potraviny právě s tím nižším glykemickým indexem. To znamená spíš se volit potraviny s komplexníma sacharidama typu, jak jsem řekla, celozrnné pečivo, třeba pohanka, luštěniny, zelenina a tak dále. Co se týče ovoce, je to takový trošku problém, protože někdo dává na jednu misku váh ovoce a zeleninu a říká v podstatě je to jedno, jestli s ním to nebo to. V zásadě ano, pro zdravýho člověka z normálních hmotností ovoce nepředstavuje problém, ale pro někoho, kdo se snaží redukovat svoji hmotnost, nadbytek ovocného cukru neboli fruktózy může být problematický, protože ta fruktóza se ukládá v podobě tuku a pokud chceme, naším cílem je jako třeba zhubnout nebo nějakým způsobem snížit hmotnost, tak to ovoce by mělo být zastoupený ne ve stejném množství jako zřejmě zelenina. Jo, na to je potřeba si dávat pozor a spíš se třeba volit méně sladký druh ovoce, protože třeba banán, takový banán, tipněte si, kolik má v sobě kostek cukru.
0: Já si myslím, že spoustu, protože je to oblíbené jídlo před sportovním výkonem.
1: Ano, je to pravda, je to výborný, je to lehce stravitelný, je to rychlý, má to v sobě opravdu skoro 4 kostky cukru, což je hodně.
0: Takový nakopávač.
1: Nakopávač, to je dobrý, ale pokud potom následuje fyzický výkon, je to úplně v pořádku. Zrovna dneska jsem byla v posilovně, se pochlubím a taky jsem se předtím dala banán a bylo to výborný.
0: Tak jak bychom měli plánovat ten jídelníček, abychom zabránili rozkolísání cukru, případně nabírání hmotnosti a tak dále?
1: Tak základem jídelníčku by měla být pravidelnost. Z mýho pohledu je hodně důležitá snídaně, protože ta snídaně vám vlastně dá tu energii na ten celý den. Vím, že spoustu lidí nesnídá. Z jakéhokoliv důvodu buď vstávají příliš brzo do práce, nebo nemají hlad. To je velmi zavádějící, protože sice nemám hlad ráno, ale budu ho 100% mít obrovský odpoledne. A ještě zažiju takový ten pokles toho výkonu, takovou tu slabost, únavu, nechuť cokoliv dělat a budu chtít se nakopnout, jak jsme před chvíli říkali o těch cukrech, a nakopu si určitě jednoduchým cukrem. V ten moment nebudu řešit se něco celozrnného, jestli něco má v sobě vlákninu, prostě sáhnu po rychlém cukru. Je to přirozená reakce toho mozku, který si vybere co nejrychlejší zdroj energie. Takže pokud to jde, snažit se tu snídaní do toho dne zakomponovat. Jestli mě to nejde snídat úplně brzo po ránu, tak si dám jenom část a třeba zbytek v rámci dopolední svačiny si dám později.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: I nadále si v Českém rozhlase Liberec povídáme s lékařkou diabetologické poradny Jablonec nad Nisou, doktorkou Mariou Kureš. Před malou chvíli jsme si alespoň rámcově řekli, kde se nachází, řekněme, ty nezdravé, jednoduché cukry, kde ty zdravější, složitější cukry.
1: Doporučuji spíše volit slanější snídaně než sladkou, ale pokud sladkou, je tam třeba nějaký ovoce, tak dát k tomu i odpovídající množství bílkovin, protože ty v našem jídelníčku obecně hodně chybí. Když se podíváme, my jedeme hodně sacharidy a tuky, český jídelníček vůbec je v tom takový expert. A těch bílkovin obecně je málo, takže snažit se opravdu dodat tomu tělu dostatek bílkovin, jakožto zdroje energie, a to, co s naším cukrem téměř nehne, nebo velmi minimálně. Jo,
0: tady bychom možná mohli ve stručnosti zmínit, kde vlastně ty bílkoviny najdeme, protože ne každý v tom má úplně jasno. Tak třeba maso, to je jednoznačná záležitost.
1: Maso, zase vybíráme maso jako zdroj bílkovin, takže volíme spíše nízkotučný maso, jako třeba drůbeží nebo králičí, a tím tučnějším se spíš vyhneme, protože z toho nebudeme mít tolik bílkovin, ale spoustu tuku, který nechceme. Jako jednoduchý zdroj bílkovin uvádím tvaroh, zase spíše ta polotučná varianta, pokud se snažíme o redukci hmotnosti. Jogurt už je má jich méně těch bílkovin, zase se díváme na ten štítek vzadu a díváme se, aby tam bylo aspoň těch 8 až 10 gramů na těch 100 gramů. Může to být vajíčka skvělým zdrojem bílkovin, luštěniny, nízkokalorický a velmi, velmi bohatý na bílkoviny pokrm. Takže třeba taková snídaně, tvaroh, kousek celozrnného pečiva, nějaký kousek ovoce k tomu, nebo vajíčko místo toho ovoce, mně přijde jako ideální.
0: K obědu 200-gramový steak z hovězího.
1: Horu salátu a jenom tak malinčko těch brambor, aby se neřeklo, no. Ale jo, bylo by to skvělý, ale samozřejmě to nejde. To plánování jídelníčku je obecně taková záležitost pracná, vyžaduje to nějaký úsilí ty připravy dopředu, ne každýho to baví, ale bohužel zatím nemáme takovou možnost se stravovat podle našich jakoby preferenci třeba v restauracích. Jo? Dost často ty porce jsou zbytečně velké, nám je líto to nesníst, takže sníme prostě 300 gramů brambor a pak samozřejmě veškerá snaha o zdravý jídelníček je vniveč. Jo? Takže příprava jídelníčku dopředu je důležitá.
0: Zajímavou metodou, jak nejenom zredukovat hmotnost, ale třeba i pracovat s tím cukrem v krvi, je pohyb, je to tak?
1: Každopádně 100% ano, pohyb je skvělým spalovačem cukru i tuku. Když se řekne pacientovi, musíte se víc hejbat, je to takový fádní, málo kdo si pod tím představí, co by přesně měl dělat, a spoustu lidí se spíše představí to, že by měli chodit denně do posilovny. Není to v možnostech všech lidí, spoustu lidí je hodně zaměstnaných nebo nemají třeba finanční možnosti, takže pohyb není jenom o tom chodit cvičit do posilovny, ale je třeba jenom o tom jít se denně projít na půl hodiny. Musíme si opravdu vyčlenit ten čas na ten pohyb, že to není součást našeho každodenního života. Třeba já pracující maminka, která jezdí autem do práce a pak třeba rozváží po kroužkách, musím vyloženě si najít ten čas, kdy se můžu hejbat. Je to takový luxus už v dnešní době. A s tím pohybem se počítá, za mě je lepší něco než nic. Takže pokud někdo řekne, já stejně nemám čas trénovat v posilovně, takže vlastně nebudu dělat nic, tak to je špatně. Aspoň něco, aspoň se jít třeba po schodech projít večer, když jsme nic jiného nestihli. Už je to lepší.
0: A tím bychom to mohli uzavřít. Lepší něco než nic. To je závěrečná tečka za dnešním rozhovorem s lékařkou diabetologické poradny Jablonec nad Nisou, diabetoložkou doktorkou Mariou Kureš. Já vám moc krát děkuju, přeju, ať se vám daří.
1: Já vám moc děkuji za pozvání a přeji hezký den.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Život je šatna v kabaretu.

0: deset mělo.
1: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne, nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků, autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 11:30.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Babské rady.
1: Krásný lesk vlasů, vpravdě hedvábný, obdrží, kdo do vody již vlasy umývá, přidá několik kapek citronové šťávy. Obličej zbavíme vrásek, držíme-li jej často co nejdéle, nad parou vařící vody vystupující z nádoby, přičemž chýlíme nad ní hlavu zahalenou šátkem, jenž páru zadržuje pod obličejem. Tak zní jedny z nejstarších rad pro krásu. Ty novodobé doporučují medovou masku s ovesnými vločkami pro sklidnění nebo obklady z heřmánku, které stahují pory. Cibulová šťáva s medem se zase používá k zesvětlení pigmentových skvrn a pych. Skřiví-li se vám, dámy, hřeben, narovnáte jej opět tím, že jej na nějakou dobu ponecháte v horké vodě. Poté ho zabalíte do papíru a na hladké rovné ploše něčím asi na hodinu zatěžkáte. A ještě jedna voná rada. Zatuchlý vzduch ve skříni s oblečením, oživí zrnka kávy nebo prázdný flakon od oblíbeného parfému.
0: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.

0: Jaké už se těšíte, co v těchto minutách najdeme v našem rozhlasovém archivu Českého rozhlasu Liberec? Tramské soutěžení, tak to je slavná scéna z humoristické povídky Můj první Trump od autorské dvojice z let 1965 až 1971 Eš plus G, tedy Miloslava Šimka a Jiřího Grossmana. V tomto skeči uspořádají tábornický rituál, jehož vrcholem je komický a absurdní skok přes táborový oheň, který autor v podání Šimka vyhraje tím, že dopadne přímo do středu ohniště. Povídka patří do Zlatého fondu České recese a divadelních her 60. let v divadle Semafor.
1: Na to jsme zasedli k ohni. Šerif vstal a zahájil tramské soutěžení. Skákalo se přes oheň a vyhrál jsem. Nikdo se netrefil doprostřed ohniště lépe než já. A nevěřili byste, jak rychle se na chodidlech utvoří popálenin třetího stupně. Ale nevadí, alespoň už mám tramskou přezdívku Asbest. A sotva, tedy skončila jedna soutěž, byla zde druhá. Obsekávání nováčka nožem. Ruka trampu byla jistá, ale přesto jsem tolik bodných ran ještě nikdy neměl. Až prýmař osady už měl pro mě další přezdívku, Cezar. A sotva mě šerif doléčil odvarem z Bukvic, tak se startoval běh do Prahy a zpět. Běžel jsem jako první. Trošičku mě zarazilo, že za mnou nikdo nestartoval, ale rozhodl jsem se, že vydržím a všem ukážu, jaké jsou mé kvality. Do osady jsem se vrátil časně k ránu. Všichni už spali. Usedl jsem tedy blízko k ohni, řádně přiložil borovici a ustal si v nůši. Po chvíli mě probudil jakýsi tajemný zvuk nohou, dupot, řev a zvuk hasičského vozu. Les v rozloze asi 16 hektarů vesele plápolal. Hasiči marně plýtvali vodou, marně používali zaklínadlo. Zalekni se ohníčku, máme dlouhou hadičku. Nic nepomáhalo. Vstal jsem a pravil, jděte všichni stranou, poslechli mě. Uchopil jsem pevně nůši do ohovou rukou a začal utloukat oheň. Nůše svým širokým dnem poskakovala po plamenech a hravě dusila požár. Asi za 2 minuty bylo prakticky po všem. Osada mě dojatě obstoupila, šerif spolkl slzu a řekl, že mám co nejdřív přijet, asi tak za 3 roky, až se les znova zpamatuje. Potom mě přátelským gestem vyprovodil z lesa a já si říkám, ještě štěstí, že se to stalo kousek od Prahy.
0: Tramské soutěžení ve vysílání Českého rozhlasu Liberec, nedá se nic dělat, musíme se s vámi rozloučit, popřeji vám hezký den, úterý 18. srpna, no a za chvíli už se s vámi přivítá Filip Majsl v písničkách Na přání. Ještě předtím si budete moci poslechnout i polední zprávy, které už teď si pro vás připravuje Lída Juroutová. Tak se mějte hezky.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Dvanáct hodin.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
2: Po zátěžovém testu aplikace e-doklady je potřeba posílit kapacity pro přihlašování uživatelů. Meteorologové zrušili výstrahu před vznikem a šířením požárů. Česko čelí žalobě kvůli nedodržování evropského zatýkacího rozkazu a odpoledne bude převážně zatažené s přehánkami a teplotami do 20 stupňů. Polední zprávy připravila Lída Jiroutová. Před volbami je podle digitální a informační agentury potřeba zvýšit kapacitu pro přihlašování do aplikace e-doklady. Agentura o tom informovala na svém webu. Minulý týden si ještě před říjnovými komunálními a senátními volbami chtěla ověřit, jestli systém ustojí nápor tisíců uživatelů. Zapojilo se do něj zhruba 30 tisíc lidí, provedli téměř 60 tisíc přihlášení, říká mluvčí agentury Jakub Palata.
4: Výsledek testu ukazuje konkrétní místo, kde je potřeba před volbami posílit. DIA navýší připravenou kapacitu vstupní brány a dál prověří chování systému při prudkém i postupném náběhu.
2: Aplikace i navazující systémy byly ale během testu podle Palaty celou dobu stabilní. Digitální a informační agentura ho tak hodnotí jako úspěšný. V celém Česku dnes přestala platit výstraha před vznikem a šířením požárů. Český hydrometeorologický ústav ji zrušil. Podle meteorologů v posledních dvou dnech situace zlepšil déšť a riziko vzniku požáru se tak snížilo. Včera po dlouhé době pršelo skoro na celém území Česka a podle předpovědi má lokálně pršet i v následujících dnech. Výstraha před požáry kvůli suchu a vedrům platila v některých částech republiky několik týdnů. Do 30. října mohou obce, ale i různé spolky nebo sportovní organizace žádat Liberecký kraj o peníze na podporu single tracků a bike parků. Kraj zatím reaguje na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce. Minimální výše podpory je 50 tisíc korun, maximální pak 200 tisíc korun, uvedla krajská radnítka Skalická ze Starostů pro Liberecký kraj.
5: Peníze nejsou na investice, ale jsou zejména na opravy a údržba povrchu tratí, odstranění nebezpečných překážek, instalace bezpečnostních prvků anebo značení a navigace, ale není to na vytvoření nových tratí, jsou to už na ty stávající.
2: Evropská komise zažalovala Českou republiku kvůli nedodržování pravidel o evropském zatýkacím rozkazu. Státu ale pokuta bezprostředně nehrozí. V serveru iRozhlas.cz to řekla mluvčí ministerstva zahraničí Adam Čerge. Spor bude posuzovat Soudní dvůr Evropské unie. Komise kritizuje hlavně česká pravidla pro výslech nebo dočasné předání vyžádané osoby státu, který vydal zatýkací rozkaz. Spor s komisí trvá už od roku 2020 a Česko mezi tím zákon upravilo. Podle komise ale neodstranilo všechny nedostatky. Podrobnosti jsou na serveru irozhlas.cz.
3: Počasí.
2: A je převážně zataženo, ojediněle se můžou přidávat přehánky, a to hlavně na horách. Později odpoledne a k večeru očekáváme od západu přehánky nebo déšť na většině území Libereckého kraje. Odpolední teploty dnes vystoupí na 17 až 20 stupňů, na horách naměříme mezi 12 až 15 stupni Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: A jsou to ještě informace pro řidiče. Na silnici 278 z Osečné do Stráže pod Ralskem havarovalo osobní auto mimo vozovku. Očekávejte tam komplikace a zdržení. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
6: A Český rozhlas Liberec vám přeje také hezké odpoledne, i když hezké, jak se to vezme?
0: Špatná zpráva nám v rádiu došla, zrnková káva, tak jsem musel vzít za vděk rozpustnou, ale to neznamená, že vás čeká instantní vysílání. Naopak, já myslím, že ty následující písničky na přání budou robustní. Vy už v tuto chvíli můžete přemýšlet nad tím, co si necháte zahrát, a pro inspiraci vám dám takovou malou návnadu. Vy už jste určitě slyšeli o tom, že dnes je výročí slavného koncertu Rolling Stones v Praze, ale je ještě jedno výročí. 18. srpna 1960 měli úplně první veřejné vystoupení Beatles. A jestli pak víte kde, no bylo to v Německu, v Hamburku, ve striptýzovém klubu. A pak, že tyhle podniky nejsou pro historii důležité. Tak tedy písničky na přání začínají, já vám přeju hezký poslech a moc se na vaše přání těším.
1: Písničky na přání s Filipem Maislem.

Iveta Bartošová a Útoč láskou, no a já už v tuto chvíli očekávám hudební ofenzívu, začínají nám totiž písničky na přání. Do Českého rozhlasu Liberec můžete samozřejmě psát a můžete také volat. Volat na číslo 22 155 37 22 a psát buď SMS zprávy ve tvaru Zahrajte Liberec, mezera a potom váš text na číslo 90 011 04 anebo napíšete e-mail na adresu zahrajte.liberec@rozhlas.cz. Hezký poslech.

0: Nesmrtelní Bay City Rollers se s námi rozloučili stylově Bye Bye Baby 11 minut po 12. hodině a my teď z angličtiny přesedláme na francouzštinu. První hudební přání nám dnes odpoledne obstará paní Božena. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne, Filipku. No, tahle ta písnička francouzská, ale je moc hezká. Takže děkuji za výběr. A bude pro všechny mi známý i neznámý posluchače Českého rozhlasu Liberec, ale ještě chci pozdravit taky paní Evičku do Turnova, Jindřišku pana Vlastimila, písnička je i pro vás Brádíka. A všem přeju krásný den. Za zahrání moc děkuji a zase se budu těšit na slyšenou příště.
0: No tak zase tak jednoduché to mít nebudete, vzhledem k tomu, že jste si vybrala francouzskou písničku, tak trochu jste si naběhla na vidle. Umíte francouzsky?
1: No, to teda neumím. Byla jsem tam dvakrát teda, ale francouzsky to, ale přitom se mě francouzština líbí.
0: Je krásná, že? No. Je takový zvláštní přízvuk, protože vy jste vlastně to parole řekla tak nějak česky. Zkusíme to francouzsky spolu. Co vy na to?
1: No, radši mě nezkoušejte. To jako...
0: Ale pojďte, opakujte po mně. Parole. No, tak šup.
1: To opravdu ne.
0: Že by to dnes nešlo? Dobře, já vás samozřejmě nebudu trápit, ale vychutnáme si tuhle písničku.
1: Ale... No, zkrátka na to, já jsem nemehla na takovýhle řeči.
0: Ale to buďte v klidu, paní Boženo, já neumím francouzsky ani koukat, to mám jenom na poslouchané, ale tak si to tady teď společně užijeme. Mějte se krásně a budu se těšit zase příště.
1: Já tak, hezký den vám přeji.
0: I vám, naslyšenou.
1: Naslyšenou, děkuju.
2: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

Krátké francouzské intermezzo Alain Delon a Dalida Paulès. 2:04. No a pokračujeme v písničkách na přání, takovým kombinovaným přáním. Zavolal nám pan Olda ze Semil, poprosil o písničku, kterou chce poslat všem kamarádům a kamarádkám ze Semil a z okolí a také pro dvě rodiny ze Škodějova, a písnička bude také jako vzpomínka na manželku.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec.

Alebo áno. No áno, skupina No Name. Mimochodem příští středu tahle slovenská skupina oslaví narozeniny a ne jen tak ledajaké narozeniny, budou to krásné, kulaté třicátiny. A slavit se bude opravdu ve velkém stylu, ovšem o něco později. Pro tuto příležitost plánují No Name velký koncert v pražské O2 aréně 12. prosince. 12. 12. To se bude dobře pamatovat. Skupinu No Name si tedy ještě asi užijete, teď si ale jdeme užít další hudební přání, které k nám do Českého rozhlasu Liberec dorazilo, napsala paní Anna. Vybrala písničku od Marcela Zmoška V krajinách snů pro úžasnou kolegyni a kamarádku Alenku Chrudimskou k narozeninám. Ať štěstí z tvých očí září, ať se ti vždy ve všem daří, ať ti na tváří kvete stále mladost, ať v srdci máš samou radost, ať máš život jako sen, užíváš si každý den od starostí žádné vrásky a v každé chvíli mnoho lásky. Všechno nejlepší k narozeninám přeje kamarádka a kolegyně Anička z Kunic Praha Východ. A všechno nejlepší i od Českého rozhlasu Liberec.

0: Regionální stopař. Živě, přímo z terénu.
1: V krajinách snů to dospíval Marcel Zmožek a my se teď do krajiny rozběhneme za naším regionálním stopařem. Mezi Železným Brodem a Spálovem se na řece Jizeře nachází sportovně turistický areál Paraplíčko, kde se potkávají vodáci, turisté a také táborníci. Ti se tam dnes vydali na oběd, ovšem ne jako do restaurace, ale uvařit. A to pochopitelně na Paraplíčko přilákalo i regionálního stopaře Jaroslava Hořeního. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne, krásný den od Jizery z Paraplíčka, z kouzelného místa mezi Železným Brodem a Spálovem. Tady už jsou všichni po obědě, včetně mě. Měli jsme výborný guláš. Hlavní kuchařkou naše kolegyně rozhlasová Jiřina Brychcí, která je také velká hasička. Pomáhali ti děti?
3: No, dneska jenom lehce, protože dneska tady máme samé malé děti, ale hlavně pocívali, chutnalo jim, přišli si přidat a přišli i poděkovat, takže jako krásný den tady, i když ne slunečný, nepršelo nám, ale užili si to, myslím, a vypadají, že jsou dobrý naladěný po obědě, asi jim chutnalo.
2: No já se radši půjdu zeptat. Kluci, chutnalo?
4: Ano. Ano.
2: Máme tu slečnu samozřejmě. Nicméně, kolik tady máme dětí a jak vůbec probíhá tento příměstský tábor Českého červeného kříže v Jablonci nad Nisou, tak to už se zeptám Ludmily Fidlerové. Jaký vůbec je program vašich příměšťáků?
5: Tak dneska tady máme teda 18 dětí celkem a program našeho příměšťáku je velice pestrý. Jsme se složkami IZS, hasiči, dobrovolnými hasiči, policií, městskou policií a dneska teda tady u vodáku na Paraplíčku.
2: No, tady je to opravdu moc hezké. Co vás čeká dál?
5: Zítra jdeme na dopravní hřiště s městskou policií, pak máme popeláře, pak máme ještě vězeňskou službu s psovodem a státní policii a naše činnosti Červeného kříže a my mezi tím hrajeme pořád samé hry.
2: Já jsem viděl, že se tady taky často obvazuje. Když jsem přišel, tak jsem viděl hned několik dětí s obvázanýma rukama, nohama, ale nic se jim nestalo, že jo?
5: Ne, všechny děti jsou tady zdravé a když ještě vydržíte, budeme hrát obvazovanou, vybíjenou a budou tady běhat samý mumie.
2: Obvazovaná, vybíjená, jak se to hraje?
5: No, tam, kde vás vybijou, to si musíte nechat v nemocnici ošetřit a pak hrajete dál.
2: Je, tak to musí být krása. No tak to probíhá příměstský tábor Českého červeného kříže. Já se ještě vrátím zpátky sem na Paraplíčko, tedy za Jiřinou. Tohle je místo vlastně, které je přístupné volně?
3: Ano, máme to veřejné tábořiště a nejenom tábořiště na to, že si se může prostě přijít kdykoliv, kdokoliv odpočinout, ale máme tady na Jizeře i tréninkovou tráť pro na divoké vodě a je velice oblíbená, protože je udělaná tak, aby byla využitelná i při nízkém stavu vody, což je právě teďko.
2: No i teďka tady voda docela svižně plyne a dokonce tady plují i lodě, jsou tady vodáci, kromě dětí příměstského tábora Českého červeného kříže. Přijďte se taky někdy podívat na Paraplíčko.
1: No a samozřejmě můžete přijít také na guláš, Jaroslave. Přiznej se, kolik knedlíků si snědl?
2: Byl to biržt guláš, ten je bez knedlíků.
1: Tak buřt guláš, tak to jsem nepostřehl. Dobře, tak v tom případě je všechno v naprostém pořádku, ale určitě jsi byl pro náš šup, že?
2: No, dostal jsem tak velkou porci, že jsem to nestihl. Tak o mě tady pečují.
1: Dobrá, no tak samozřejmě, jak Jaroslav říkal, hurá na Jizeru. Jaroslave, díky moc a naslyšenou.
2: Naslyšenou, odpoledne z Višňové.
0: Prázdniny s Českým rozhlasem Liberec.

Barbora píše z Tábora. To jsou takové trochu nostalgické vzpomínky, které nám nabídl Zdeněk Svěrák a Jaroslav Uhlíř. My budeme ale pokračovat dál v písničkách na přání. Tentokrát napsala paní Šárka z Liberce a vybrala písničku od Brontosaurů. Co jsi mi chtěl? Písnička prý bude pro všechny lidičky a dnes slaví svůj svátek Helči. Všem přeji hodně štěstí, pevné zdraví, moře lásky a spoustu pohody, píše paní Šárka. S Helčou a Míšou se ve čtvrtek těším na kávu. Tak si to hezky užijte a hledám samozřejmě i ode mě všechno nejlepší k těm dnešním jmeninám.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na drátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló.
5: No co je?
4: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

Rickerman nám samozřejmě připomněl jeden z největších hitů 20. století. Vy ho pochopitelně znáte i v podání Celine Dion. All by myself, minutu po 1/4 na 1. Tuhle písničku teď vystřídá něco z českých lhů a hájů, a to téměř doslova a do písmene. Napsala nám totiž paní Sylvie z Prahy, která připomíná, že dnes má 32. narozeniny česká zpěvačka, písničkářka Kateřina Marie Tichá. Její největší hity jsou Plamen, Zničená zem a Byt 66. Výběr nechám na vás, píše paní Sylvie. A písničku posílá Helenám k svátku a všem dnešním narozeninovým oslavencům.

Kateřina Marie Tichá, Zničená zem. No a co říci, závěrem písniček na přání, telefon mlčí, e-mailovou schránku jsme vybrali, že tam nezůstal ani reklamní leták, takže dnes můžeme tedy písničky na přání uzavřít. A pomalu se nám taky uzavírají prázdniny, což připomíná, tady za pár okamžiků připomene Vítězslav Vávra písničkou Konec prázdnin. Tu si nikdo nepřál, tu tam svévolně zařadil hudební dramaturg, zřejmě, aby děti nezapomněly, že za dva týdny zase pošupají do školy, ale to je vzdálená budoucnost. Co nás čeká v té nejbližší budoucnosti? Tak úderem 13. hodiny samozřejmě zprávy, ty dnes připravuje Lída Jiroutová, a po 13. hodině se s pořadem Alex a host dál povezeme na hudebních vlnách, protože Alex Minářová si tentokrát do studia pozvala krotitele kytarových strun, skladatele, zpěváka, textaře a producenta Michala Pavlíčka. Filip Majsl vám přeje krásné odpoledne s Českým rozhlasem Liberec, ovšem neloučíme se na dlouho, po 14. opět naslyšenou.

Možná tisíckrát jsem kolem šel, možná mnohem hezčí dívky míjel, že jsem žádnou jinou nenašel.

0: Mautsta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
0: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
0: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Po zpřísnění pravidel pro odklady školní docházky bude potřeba říct, pro které děti mají být určené takzvané přípravné třídy. Na Skalním hradě Sloup v Čechách na Českolipsku se lidem po letech opět otevře spodní nádvoří. Počet pojízdných událostí za první pololetí meziročně stoupl o necelá 4% a odpoledne čekejme převážně zatažené s přeháňkami a teploty budou mezi 17 až 20 stupni. Zprávy jsou nachystány, u jejich poslechová svítá Lída Jiroutová. Přípravné třídy mají podle ministra školství Roberta Plagy za ANO na základních školách zůstat. Původně měly v souvislosti se zpřísněním pravidel pro odklady školní docházky skončit v září 2029. Podle ministerstva školství bude i dál existovat skupina dětí, který může rok navíc v přípravné třídě usnadnit nástup do školy. Pokračuje mluvčí ministerstva Ondřej Macura.
4: Ministerstvo školství je proto připraveno dopady této legislativy vyhodnotit, což bude reálně možné v následujícím školním roce, kdy do prvních ročníků základních škol nastoupí poprvé děti, jichž se dotkla přísnější pravidla pro odklady povinné školní docházky.
3: Na Skalním hradě Sloup v Čechách na Českolipsku pokračuje rekonstrukce spodního nádvoří. Pro veřejnost je zavřené od konce druhé světové války. Kromě nádvoří bude lidem přístupné i rytířské schodiště, známé z filmové pohádky Z čerty nejsou žerty. Jak práce pokračují, řekne z místa reportér Jan Rozum.
5: Přede mnou je nová pokladna, přes kterou budou návštěvníci po dokončení rekonstrukce do hradu vstupovat právě ze spodního nádvoří. Na její podobě se podílí i sám kastelán, který teď pracuje na dřevěném obložení zlatí. Za poslední rok a půl ho oprava vyšla na téměř 1,5 milionu korun. Největší část prací má být hotová na podzim a nádvoří se návštěvníkům otevře od příští sezóny. Ze Sloupu v Čechách Jan Rozum, Český rozhlas.
3: Lidé v Turnově musí odklidit náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vosecku jsou desítky hrobů psů, koček i třeba morčat. U náhrobků jsou fotografie v rámečcích, živé i umělé květiny, svíčky a další předměty. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, uvedla mluvčí lesů České republiky Eva Jouklová. Pojišťovny za letošní první pololetí vyplatily škody za skoro 58,5 miliardy korun. To je oproti loňsku nárost o 2,3%. Vyplývá to z dat České asociace pojišťoven. Nejvíc škody rostly v pojištění majetku nebo ve zdravotním a rizikovém pojištění. Přibylo taky pojistných událostí, a to o skoro 4%. Sport. Ligová fotbalová asociace odložila na žádost Jablonce jeho utkání 5. kola proti Baníku Ostrava. To mělo původně se hrát tuto neděli. Severočechy ale tento a příští týden čekají zápasy posledního předkola konferenční ligy proti skotským Rangers. Počasí. A je převážně zataženo, ojediněle se můžou předávat přehánky, a to hlavně na horách. Později odpoledne a k večeru budou od západu přehánky nebo déšť na většině území. Teploty vystoupí na 17 až 20 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: Stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v Nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd do ulice ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu. Alex a host.
6: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli náročný, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu. No.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláštně.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. Oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu. Jo.
0: Sova tak pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefil a jsem moc rád.
0: I my jsme moc rádi, protože ta píseň několik je jí. No, 34 let,
1: dobře počítám. 93. rok, to už je
0: tak nějak to, 30. Tak nějak to bude. Vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No my jsme v té době vlastně jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáče, naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, protože mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout, jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No my to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty rockery, ale zaplať pámbu, že se tak stalo.
0: Že se tak stalo a vlastně zpíváte ji nebo hrajete ji dodnes. Kamil Střihavka ji stále...
1: To si myslím, že...
0: Stále zpívá.
1: To je asi doživotně. Jo, to lidi chtějí. Jo, to je, i kdybyste nechtěl nebo nechtěla, tak jako to lidi vlastně vyžadujou právě od kapel zahrát ty nejslavnější hity. Jo.
0: Nejslavnější hity. Tak vy ale pracujete dál, jak už jsem v úvodu zmiňovala, nedávno jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
2: Posloucháte reprízu pořadu Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
3: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
2: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy

0: Můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije

0: cokoliv. Když si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přines krásný texty. To bylo jako opravdu z kvosty, jo, že on jiný nemá, ale prostě mě, do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřáteli a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk. Hmm.
1: Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
2: No, bylo zapomenuto a dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná. Ale vždycky je zajímavý, jak když člověk je čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme si blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
2: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní a vlastně byly potom nějaký dozvuky a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený. Jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, měl by být, má být vaší zpovědí?
2: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jakoby, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď oslovuju na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara-Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento případ a my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňuju básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima ztotožnil. Takže tohle je hrozně důležité, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla. To je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu šahanuji po takovýmhle textu, jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým oporutím mým krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Posloucháte reprízu pořadu. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germany z Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínal.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne nic
1: ne,
0: takového.
1: Ne, tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takovýto období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně. No.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem z začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, tak jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je, víte, to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela Košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocápy Velemčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silnej. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písních, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Že jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak on je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit, na kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal. Jo. A ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to, jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malýr takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle jen tak, tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. No a ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám já ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju, nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: 14 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Na libereckém dopravním terminálu Fignerova budou od čtvrtka přesunutá další stanoviště. Příznivci Techna zrušili protest v Hodkovicích nad Mohelkou. V Jablonci nad Nisou v pátek začne čtvrtý ročník festivalu Jablonecká perle. A zítra nás čeká oteplení, nadále velká oblačnost a občasné srážky, které k večeru budou četnější. Teploty vystoupí až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Lída Jiroutová. V Liberci začnou ve čtvrtek platit další změny na dopravním terminálu Fignerova. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Budovu terminálu aktuálně rekonstruuje. Ve čtvrtek začnou dělníci pracovat na další části nástupiště. Z tohoto důvodu budou přesunuta stanoviště 3 a 4.
2: Od čtvrtka bude linka 25 ve směru Broumovská odjíždět z nástupiště číslo 1. Linky 18 a 600 do Bedřichova a k obchodnímu centru Globus budou odjíždět ze stanoviště číslo 5. Zbylé linky, které míří do Zeleného údolí, Doubí sídliště, Pilínkova, obchodního centra Nisa nebo do průmyslové zóny Sever, budou odjíždět z nového stanoviště s označením B. To bude v Blažkově ulici mezi obchodním centrem a parkovacím domem. Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Organizátoři zrušili protestní pochod v Hodkovicích nad Mohelkou proti vyhlášce omezující taneční akce. Minulý týden to oznámili radnici. Starostka Markéta Kauerová ze Starostů pro Liberecký kraj o tom informovala na webu města. Podrobnější vyjádření odmítla. Pochod měl začít v pátek 28. srpna ve 12 hodin u vlakového nádraží a dál pokračovat hlavními ulicemi města. Novou vyhláškou radnice reagovala na květnovou dvoudenní technoparty, kterou policie ukončila. Zastupitelstvo se novou vyhláškou rozhodlo pravidla pro pořádání tanečních akcí přísnit. Příznivci hudebního žánru techno se na základě tohoto rozhodli uspořádat protestní pochod. Podle dřívějšího vyjádření radnice byl oznámený i podle zákona a nedalo se tomu proto zabránit. Centrum Jablonce nad Nisou v pátek a v sobotu zaplní festival Jablonecká perle a podle mluvčí magistrátu Jany Fričové připomene mimo jiné i 160 let od povýšení Jablonce na město. Program festivalu nabídne ukázky sklářské a bižuterní tvorby, hudbu, divadlo anebo třeba společnou lekci jógy. Motem letošního ročníku je to nejlepší z Jablonce.
2: Festival se odehraje na letní scéně Eurocentra, v muzejním parku, ve Státním muzeu skla a bižuterie a na Horním náměstí. Návštěvníci můžou jakožto pomyslnou vstupenku donést korálek, skleněnou perličku nebo kousek staré bižuterie, který se stane součástí společného uměleckého díla. V souvislosti s festivalem musí lidé počítat s dopravním omezením v centru města. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
0: Noční ruský útok na ukrajinskou obec Pečenihy v Charkovské oblasti zasáhl rušnou křižovatku. Na síti Telegram to uvedl prezident Volodymyr Zelenský. Podle něj v blízkosti dopravního uzlu jsou pošta, obchody a obytné budovy. Prezident zopakoval, že úder má nejméně 10 obětí a slíbil odplatu. Hasiči podle něj už na místě uhasili požár. Všechny záchranné a operační složky tam stále zasahují.
1: Počasí.
0: A noc bude převážně zatažená s deštěm nebo přeháňkami, které k ránu postupně budou ustávat. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Po většinu středy bude zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, zejména na horách a na severu kraje. Večer očekáváme od západu četnější srážky a mohou se přidat i bouřky. Teploty zítra vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A v ulici Durychova v Liberce je kvůli práci na silnici uzavřen odbočovací pruh a v kvůli rekonstrukce tržního náměstí je v ulici Budyšínská jednosměrný provoz směrem na centrum.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Krásné, i když poněkud chladnější odpoledne, než na co jsme byli zvyklí. No na koupání to asi není, na husí kůži byste asi nastrouhali parmezán, ale můžeme vyrazit do přírody a také vyrazíme. Konkrétně do Krkonoš, tam přírodu letos opět střeží stráž Národního parku na koních a o jejich službě si víc povíme už za pár minut. No a regionální stopař nás zavede do Višňové. Ono totiž začalo jubilejní hlasování o strom čtvrtstoletí a právě teď se 13 šampionů předchozích let opět vrací do hry. a za Liberecký kraj je to právě strom, konkrétně dub ochránce z Višňové. Filip Majsl vám přeje hezký poslech.

zamlžený svět, poprostřed šňůry vozu, pomaloučku vpřed. Výlet rodinný se koná právě dnes, mí děti chtějí vidět, jak vypadá les.

0: chápu smetí, ale taky les. Pohoří z rezavýho plechu, krásně se výjima kapradí a mechu, popel a dým, kdo mi poví, co s tím.
1: V Českém rozhlase Liberec 11 minut po 14. Vaby Daněk a stromy a tím jsou v podstatě brány přírody otevřeny a my vyrážíme do Krkonoš. Tam po celou letní sezónu můžete potkávat strážce Národního parku a to na koních. Na západě hor vede jejich trasa z Janovy hory přes Rovinka a Horní Mísečky k Vrbatově Boudě a k Prameni Labe. Na východě z Rennerových Bud až na rozcestí a k Vírovce. Ke strážní službě využívá správa parku odolné, ale před lety ohrožené plemeno huculského koně.
2: Koně pro Krkonošský národní park. Jezdí v terénu tak desítka huculků, valášků z Janovy hory, ale vaše strážci museli absolvovat povinný výcvik. Radek Drahný ze správy parku.
3: Profesionální jezdec musí být vyškolen, vycvičen, musí se seznámit s konkrétním koněm, naučit se s ním pracovat. U nás jezdí strážce i strážkyně a musíme je pochopitelně také odpovídajícím způsobem vybavit. Vypadají spíš jak ze zásahové jednotky policie.
2: Kanadská jízdní.
3: Nemají teda ty trojboké klobouky.
2: No pro následovat neukázněné turisty tryskem po horských cestách nejde, ale pracovití a klidní huculci jsou koně z hor a horské stezky umějí.
3: Koně, které si pronajímáme, jsou cvičeni pro hypoterapii, takže jen také něco nerozptýlí. A je to důležité třeba při službě v oblasti Labské louky, strážci zajeli až ke Sněžným jamám. Byl silný vítr a praporky, které tam vymezují prostor pro návštěvníky, se třepotaly. Každý druhý kůň by se plašil. Jezdci mi pak říkali, že cítili, že kůň byl nervóznější v tom konkrétním místě, ale měli ho pod kontrolou. Koně v horách vždycky byli, vždycky tady pracovali. My jsme rádi, že pro nás dnes kočí a koně mohou přibližovat vytěžené dřevo z méně přístupných lokalit. Bez toho se prostě v horách neobejdeme a posunutí právě do strážní služby na koních je jakýmsi dalším přirozeným krokem.
2: A je to výsledek součinnosti správy parku v minulých letech s farmáři?
3: Nepochybně. Tady musíme mít parťáky a farma Hucul na Janově hoře je ideálním příkladem.
2: K tomu i Robin Beniš, donedávna ředitel správy parku.
4: My chceme lidi, kteří s Krkonošemi srostli a zapustili kořeny hodně hluboko. To je zrovna případ Karbusických na Janově hoře. Huculové jsou naši parťáci ve stráži a víme, že už řada koní, který jsme měli příležitost pokřtít, s námi bude do budoucna sloužit.
5: My jsme hrozně rádi, že pan ředitel Krkonošského parku přišel s tímhle nápadem oživit tu strážní službu a děláme pro to všechno, aby to prostě dopadlo dobře.
2: Ivan Karbusický, spolumajitel farmy. Takže po Krkonoších nikoli čtyřkolky strážní služby, ale čtyřnozí pomocníci. Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
6: Také v Krkonoších máme

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a

0: Vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

0: Regionální stopař. Živě přímo z terénu.
1: Anketa Strom roku letos slaví čtvrtstoletí a při této příležitosti můžete hlasovat pro strom čtvrtstoletí. Mezi 13 finalisty z minulých let je i dub ochránce z Višňové v našem kraji, který se stal takovým symbolem záchrany lidských životů během ničivých povodní v roce 2010. A právě k němu se vypravil regionální stopař Jaroslav Hoření. Dobré odpoledne. Jestli pak se s Jaroslavem slyšíme, podařilo se nám spojení navázat?
2: Halo, slyšíme se?
1: Teď už se konečně spojení podařilo navázat, teď už se slyšíme. Zdravím, hezké odpoledne.
2: Dobré odpoledne z Výsky, jedné z 9 částí obce Vyšňová, kde dále mi vždycky tak trošku problém. Dub se stal stromem roku 2013, 6233 hlasujících tehdy zaujal příběh stromu, jehož přítomnost během povodní v roce 2010 zachránila manželský pár. Ocenit význam dubu pro Vyšňovou by měl někdo zdejší a proto jsem rád, že tady u mikrofonu mám Františka Tuhého, který dub do ochránce do ankety spolu navrhoval v roce 2013 za občanské sdružení Výska. Tak k nám přibližte trošku ten váš slavný dub.
3: Jestli chcete vidět, kdy začala kapitola toho slavného dubu, tak začala právě toho povolní v roce 7.8.2010, kdy teda Výskou se pronala tisíciletá povodeň, kdy teda ničila vše, na co přišla. To znamená, ničila mosty, ničila silnice, domy, třeba já nevím, ze 68 domů Výsky, tak 48 bylo zatopeno. Jo, no a ještě naštěstí se objevil, když to řeknu takhle, objevil dub, který zachránil daleko větší neštěstí, které je mohlo být. Že? To znamená, že kdyby nebylo jeho a jeho dobrého postavení na kraji vesnice, tak to neštěstí bylo daleko více. Bohužel, jak už bylo řečeno, mohlo to odskákat, když to řeknu také ošklivě, i manželský pár, který se nestačil evakuovat a jenom díky tomu, že ten strom to zbrzdil, tak k tomu tak došlo k evakuacím vrtulníkem. No.
2: Tenhle ten příběh v roce 2013 zaujal natolik, že dub ochránce jako republikový finalista postoupil vlastně do evropského kola, obsadil krásné 5. místo.
3: No, přesně tak, no, jako už to je úspěch, že z 10 zemí, která soutěžila, tak jsme skončili na 5. místě. No, navíc bohužel neměli, protože to hlasování, to je dost velký voříšek a jsme rádi za to 5. místo. No.
2: Já věřím, že to hlasování nebude oříškem letos, že to všechno proběhne tak, jak má. Jak hlasovat? Podívejte se na stránky stromroku.cz, tam hlasování probíhá od 10. srpna až do 5. října. Dub ochránce má číslo 4 a musíte následně potvrdit i s e-mailové adresy. A 5 ze 13 finalistů s nejvíce hlasy postoupí do tajného superfinále, které bude probíhat od 29. září do 5. října. A já doufám, že se tu ještě na konci září zase sejdeme, abychom připomněli totiž postup do superfinále, tedy že dub ochránce do něj díky vám postoupí. Tak hlasujte pro Vyšňovský dub ochránce, pro krásný 160-letý strom s krásným příběhem.
1: Tak správně, pojďme zmobilizovat ty hlasovací síly. Jaroslave, já moc krát děkuju a přeju hezký den. Naslyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
0: Regionální stopař. Zajímavosti z našeho kraje.

0: Písnička, která rozhodně nestárne, Valdemar Matuška a Růže z Texasu. My tady máme v redakci Růži Českého rozhlasu Liberec, jmenuje se Pavel Kudrna. To je vlastně taková růže mezi trním, no to jsem nevymyslel já, tento chvalospěv si Pavel Kudrna vymyslel sám, ale je pravdou, že s Pavlem Kudrnou každé všední dopoledne soutěžíte v rámci zámeckého léta. Každý všední den, tedy krátce před 10. hodinou, máte šanci na výhru. Ovšem, jestli jste nás dnes dopoledne neposlouchali, je příležitost zase zítra si nás naladit. No a pro dnešek pro vás máme alespoň, tedy v úvozovkách, alespoň pozvánku na jeden z našich zámků. A jaký to bude tentokrát?
1: Zámecké léto.
2: Čeká nás cesta na Kroměřížsko, kde stojí mimořádně ceněný areál raně barokního čtyřkřídlého zámku Holešov. Při procházce parkem můžete obdivovat vodní kanály, ovocné sady a růžovou zahradu. Více už prozradí Sylvie Pospíšilová.
3: Holešovský zámek, to je symetrie, čisté linie a přímo ukázkový příklad raného baroka v českých zemích. A já už se těším na to nejlepší, co tato památka nabízí. Doprovod mi bude dělat průvodkyně zámku Viktorie Podhajská. Kam se vydáme nejdřív?
4: Právě stojíme na nádvoří našeho zámku. Barokní stavba z roku 1650. Našemu zámku se dokonce přezdívá Moravské Versailles, protože skutečně hrabě Jan z Rotelu, který zámek postavil, velmi vzhlížel v Ludvíku 14. a skutečně chtěl mít své malé Versailles.
3: A my už jsme se ocitli v překrásném sále, kterému dominuje úžasný štukový strop a malby. V současné době slouží sál jako obřadní síň, to je patrné na první pohled. K čemu sloužil dřív?
4: Tak sala teréna z latinského překladu je přízemní sál a ten obecně sloužil šlechtě primárně v letních měsících k pobavení, osvěžení. My máme tady takovou výjimku, protože obecně tyto sály bývají na zámcích otevřené do zahrady. Ale protože je kolem našeho zámku příkop, tak se do zahrady vstupovalo netypicky, a to dveřmi na druhé straně sálu.
3: My jsme společně vstoupili do kaple, které dominuje velký oltář.
4: Který je ale poměrně jednoduchý, kdybychom chtěli nějaký bohatší, museli bychom se podívat například do kostela svaté Anny na náměstí. Nad panenkou Marií máme dva erby, erb z rodu Rotalu, ti byli nejdůležitějším rodem u nás na zámku, protože celý zámek vlastně postavili. Vedle něho máme potom erb z rodu Trautmannsdorfu.
3: A my jsme z kaple přešli do soukromých prostor některého z majitelů.
4: Ano, toto byly soukromé ložnice hrabinky Elvíry. Říkalo se jednak, že si ji nechtělo chodit do schodu druhého patra, kde měli všichni členové hraběcí rodiny své soukromé ložnice, a také byla blízko kaply, aby se mohla chodit přímo modlit.
3: Vy už držíte v rukou velkou vzácnost. Co to je?
4: Já držím památníček hrabinky Elvíry, do kterého jí přátelé psali různé vzkazy, básničky. Je to psáno jak česky, tak německy. Všechno je to napsané krasopisem. Šťastným být a jiné blažit, toť úkolem člověka. Vzpomínku vepsala Vlasta Hajná v Jankovicích 1914.
3: To, co platilo v roce 1914, by mělo platit i dnes. Vy jste si tak trochu povzdechla, že z toho původního mobiliáře v Holešově moc nezůstalo, ale že tady máte spoustu takových drobností, které určitě stojí za pozornost. A vy držíte v rukou pudřenku hraběnky.
4: Je to původní pudřenka hraběnky Elvíry, kterou se ona tedy čančala. Obsah uvnitř už je tedy trošku stvrdlý, ale jinak víčko je stříbrné, skleněná dozička. Je to jedna z mých nejoblíbenějších věcí. Toho nábytku se skutečně nedochovalo hodně, ale co my tady opravdu máme, tak jsou různé deníky, dopisy, fotografie a potom i takové maličkosti, jako je třeba tady ta pudřenka.
3: Vlastně člověk trošičku nahlédne do života, který tady dřív byl.
4: A tak nějak intimně. A to mě baví mnohem víc, než kdybych se měla dívat na ty velké postele nebo židle a skříně.
3: Plně vám rozumím.
1: Zámecké léto.
2: Zámek Holešov si můžete prohlédnout osobně nebo na našich stránkách zámecké léto.cz.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským. Užijte si s námi zámecké léto a vyhrávejte v našem vysílání až do konce prázdnin zámecké cestovatelské balíčky obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: jar, léto, podzim, zima.
1: Ano, po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45. Ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Hudebním proudu Českého rozhlasu Liberec Donna Summer, tu si ze 70. a 80. let pamatujeme jako královnu diska, ale ona si občas také zahrála. V 90. letech se například mihla v seriálu Family Matters a v 70. letech se objevila ve filmu Díky bohu je pátek. Podle názvu velmi sympatický film, ovšem žádná velká kinematografická hodnota. To snímky jako Tři dny kondora, Vzpomínky na Afriku, Všichni prezidentovi muži anebo Pravidla mlčení, to je úplně jiná liga. A vy možná tušíte, kam tím mířím. K americkému filmovému herci, režisérovi a producentovi Robertu Redfordovi, který by měl dnes 90 let, ovšem zemřel loni v září, bohužel. A proto se tentokrát redaktorka Petra Beránková předškoláků zeptala, kdo je to vlastně ten herec?
1: Někdo, kdo třeba vystupuje v divadle
2: a hraje různý představení.
3: Že hraje ve filmech jako Spider-Man.
4: A v pohádkách, kde třeba SpongeBob nebo všechny pohádky a všechny filmy.
5: Co je to herecká role?
4: Že má roli hrát v divadle, nebo třeba natáčet něco v kině, anebo si hrát s loutkovým divadlem.
5: Co je to herecké obsazení?
4: Třeba když je herec nemocný, tak třeba je to obsazení to divadlo, třeba kdyby kašlali, tak aby to lidi nechytli.
5: Co je herecké nadání?
4: Že mají nadání hrát v divadle nebo někde jinde.
2: Že něco umí.
3: Že umí tančit nebo parkour.
4: Musí umět číst, aby věděl, co má dělat.
5: Co ještě musí herec umět?
3: Musí umět to hrát.
5: A jakou školu tedy herec musí mít?
4: Vysokou školu. A divadelní.
5: Jaké herce znáte? Z jakých filmů?
4: Karel Gott.
3: A Krštof. A Spider-Man. A
4: Elzu.
6: Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje.

0: Dnes večer v České televizi. ČT 1. Smrt budleskní umělkyně a atentát na policejní stanici. Premiéra kriminálního seriálu inspektorka Candice Renoirová. ČT 2. Příběh slavného uherského vojevůdce, který se postavil celé Osmanské říši. Hunňady, vzestup Havrana. A ČT Art uvede portrét Itala, který dokázal dobýt Ameriku. Dokument Mé jméno je Terence Hill. Úterní večer s Českou televizí.
1: Firma Havelka uhelné skaly, dobrý den.
2: Maucta, hlejte paninko, objednávám stejně jako minule.
1: 40 metráků briket, letní cena 699 a platíte kartou, ano?
2: A hlavně za sucha, my máme novej trávník.
1: Píšu si, za sucha. Volejte i hned 602 489 489.
2: Pozor! Letní ceny uhlí platí do konce srpna i pro Ústecko, Liberecko, Severní Čechy a okolo Chomutova.
3: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
4: Kvůli výměně asfaltu budou na průtahu Libercem od poloviny září další omezení. Chrastavští rybáři řeší nedostatek vody v řece Jiřici. Ohledně růstu minimální mzdy se příští týden mimořádně sejde tripartita. A ve středu bude velká oblačnost, občasné srážky, které k večeru budou četnější. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji klidné úterní odpoledne. Od poloviny září čeká řidiče na průtahu Libercem další omezení. Půjde o úsek od obchodního centra Nisa ke sjezdu na Doubí. Teď tam ředitelství silnic a dálnic opravuje dešťovou kanalizaci ve středovém pruhu. Od poloviny září pak přijde na řadu výměna asfaltu v krajních jízdních pruzích, jak směrem na Turnov, tak při vjezdu do Liberce. Podle Jakuba Huška z ředitelství silnic a dálnic bude proto doprava v obou směrech vždy v jednom jízdním pásu.
5: Teď to z Liberce bylo dvěma pruhy, takže zdržení bylo minimální a do Liberce už se občas stálo ve špičkách, nicméně od poloviny září už se bude jezdit 1+1, takže by se mohly tvořit kolony ve špičkových hodinách do poloviny listopadu. Je tady přibližně 41 000 metrů čtverečních asfaltových ploch na výměnu.
4: Zhruba do konce září potrvá omezení průchodu areálem Liberecké nemocnice. Stavební firma tam připravuje piloty, na kterých bude stát několika set tunový tubus. Propojí centrum urgentní medicíny s heliportem a budovou chirurgických oborů. Druhý tubus pak propojí centrum urgentní medicíny s novým parkovacím domem. V něm bude myšleno i na hůř pohyblivé pacienty, kteří přijedou do nemocnice. Rybáři v Chrastavě na Liberecku řeší problémy se suchem na řece Jiřici. Vody ubývá a kvůli horkému počasí se ohřívá, proto je v ní nedostatek kyslíku. Ryby se proto stahují do míst, kde je voda chladnější a lépe okysličená. Třeba pod stromy. Stávají se tak snadnější kořistí pro predátory. Ohroženy zejména pstruh potoční. Podle předsedy rybářského svazu v Chrastavě Josefa Kasala by lidé kvůli suchu neměli v této době dlouhodobě čerpat vodu z toků.
6: Pokud tam je čerpadlo stabilně instalované a dochází k nelegálnímu odběru, ať už pro zahrádku, napouštění si bazénu nebo pro nějaké stavby, asi by se měli zamyslet ty lidi nad tím, jestli skutečně jim to stojí za to, aby ovlivnili život v té vodě.
4: Pokud lidé chtějí k odběru vody využívat čerpadlo, musí mít podle vodního zákona povolení vodoprávního úřadu. Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odboru a zaměstnavatelů se sejdou 24. srpna po jednání vlády. Řekl to ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z ANO. Podle něj by minimální mzda mohla v příštím roce stoupnout o 2,5 tisíce na celkových 24 900 korun. Další rok by pak mohlo být ještě o 2 tisíce korun víc. Vyplývá to z podkladů k chystanému vládnímu nařízení, které určuje koeficienty pro výpočet minimální mzdy na další dva roky.
3: Počasí.
4: A zítra čekáme většinou zataženo až oblačno. Přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, zejména na horách a na severu kraje. Večer budou od západu četnější srážky a můžou se přidat i bouřky. Teploty přes den vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
4: A v Kravařích na Českolipsku na silnici 263 ve směru na Horní Polici se srazila dvě osobní auta. Na místě je policie, úsekem s opatrností projedete.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Krásné úterní odpoledne, tak máme 18. srpna, venku teploty pod 20 stupňů, no, zdá se, že období hubnutí do plavek je definitivně pryč, tak snad, že bychom zahájili sezónu tloustnutí do zimních bund, tak ještě, že tady máme pochoutkový roh, protože tam se dnes naučíme péct sladké, kynuté, průhované, plněné rohlíky společně s cukrářem Vojtěchem Vrtiškou, to úplně ucítíte, jak vám v pase přibývají letokruhy. Ovšem nejprve se podíváme na festival skla, šperku a bižuterie Crystal Valley Week 2026, který už začíná toto pondělí a zavede nás tam kolegyně Karolína Lašáková. Filip Majsl vám od mikrofonu Českého rozhlasu Liberec přeje hezký poslech.

0: Michal Tučný nabídl v Českém rozhlase Liberec snídaní v trávě. No až příští týden posnídáte v té trávě nebo kdekoliv jinde samozřejmě, můžete vyrazit do Liberce a Vratislavic nad Nisou na festival skla a bižuterie Crystal Valley Week 2026. Od pondělka 24. do soboty 29. srpna můžete zavítat na výstavy známých i začínajících sklářů a designérů nebo si sami výrobu skla vyzkoušet. Organizátoři letos pro zájemce chystají celkem 80 akcí.
1: Liberec v příštím týdnu ozdobí sklo. V pondělí totiž začíná 5. ročník festivalu Crystal Valley Week, neboli Týden křišťálového údolí.
2: Poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží.
1: Vysvětluje mluvčí festivalu Lucie Firstová.
2: Poskytne speciální workshopy se sklem a s významnými floristy, módní show.
1: Letošním tématem festivalu je Connecting Cultures, tedy propojování kultur. Díky tomu pořadatelé pozvali speciální hosty ze zahraničí.
2: Přijedou k nám brazilští indiáni z kmene Panarák a my je budeme mít součástí dvou akcí. Budou na Křišťálovém náměstí představovat svoje šperky, protože oni pracují se skleněnou perličkou.
3: Budou i ukazovat rituální tance v rámci začátku dne či konce dne. Mělo by to být v 10 hodin a potom v 6 hodin odpoledne.
1: Doplňuje ředitel Crystal Valley Jan Šmíd.
3: Ten vrchol toho je, že to, co oni vytvoří na tom náměstí, ty své šperky, ať už rituální nebo další, tak vlastně představí na té závěrečné multimediální show v Lidových sadech.
1: Výrobu skla si budou moci vyzkoušet i návštěvníci, třeba na náměstí doktora Edvarda Beneše.
2: Bude tam mobilní sklářská pec, bude tam brusírna skla, bude tam pískování skla i sklo nad kahanem.
1: Říká mluvčí Firstová. Festival se snaží taky propojovat odborníky se začínajícími umělci. Dorazí proto studenti ze středních i vysokých.
3: Účastní se všechny sklářské umělecké školy v Libereckém kraji. Začnu Kamenickým Šenovem, Novým Borem, Jabloncem, Turnovem a Železný Brod.
1: Vysvětluje ředitel Šmíd. Od pátku 21. srpna do konce festivalu bude města Liberec, Jablonec nad Nisou a Vratislavice nad Nisou propojovat linka historické křišťálové tramvaje. Letos ji vyzdobila sklárna Jílek, a to do stylu Orient Express. Jízdní řády i celkový program festivalu lidé najdou na webu crystalvolleyweek.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
4: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.

0: Tak tyhle fotky pocházejí z hudební kuchyně kapely Slza. No ano, ony fotky a kuchyň spolu celkem úzce souvisí, alespoň tady v mém případě, protože co si tak vzpomínám, tak můj otec pravidelně měnil kuchyň na fotokomoru. Docela by mě zajímalo, kolik vývojky a ustalovače jsme skonzumovali za své dětství. No ale my se teď vypravíme do kuchyně za Patrikem Rozehnalem, který v neděli v letošním jubilejním ročníku pochoutkového roku připomněl nejlepší recept roku 2024 podle hlasování posluchačů. Jednalo se o sladké, kynuté, pruhované, plněné rohlíky původně od Žanety Bubnové z obce Polom. A my se teď naučíme dělat s mladým cukrářem Vojtěchem Vrtiškou. To je v rámci speciálního narozeninového ročníku pochoutkového roku, kdy mezi sebou soutěží všechny úspěšné recepty z předchozích 9 let, ale záměrně je nedělají znovu naši posluchači, ale porotci a profesionální kolegové, jmenovitě Ivan Vodochodský, Roman Paulus, Naďa Konvalinková, Josef Maršálek, Jaroslav Sapík a právě Vojtěch Vrtiška. A byl u toho i kolega Patrik Rozehnal.
1: Základní otázka, bude tam změna?
2: Nebudou tady úplně radikální změny. Já jsem v těstě vyměnil olej za máslo a ještě jsem včera procházel kolem čerstvých meruněk, tak bude tvarohová náplň s meruňkama.
1: Yeah. Co si máme připravit na těsto?
2: Potřebujeme 300 gramů hladké mouky, 130 gramů plnotučného mléka, 2 žloutky, 60 gramů másla, kůru z 1 citronu, 20 gramů droždí čerstvého, 50 gramů cukru krupice, zhruba 4 gramy soli. Na tvarohovou náplň 250 gramů tvarohu takového toho z kostky, odpovídá to jednomu balení, 1 žloutek, 80 gramů cukru krupice, vanilku, kůru z 1 citronu, 30 gramů rumu, 300 gramů meruněk odhadem a na potření budeme dávat vajíčko s trochou smetany a posypeme sekanými mandlemi.
3: Pochoutkový rok.
2: Do mísy k robotu si dáme všechny suroviny kromě tuku. Lupneme tam to droždí.
1: Teď to zamícháme.
2: Zaděláme si těsto, bude to trvat zhruba nějakých 10 minut.
1: A v robotu pracuješ hnětacím hákem?
2: Přesně, vezmeme hák a necháme hnětat na nějakou takovou dvojku.
3: Pochoutkový rok dnes s Vojtěchem Vrtiškou.
2: Tak jo, dáme si tam máslo. Vždycky je fajn, když ten tuk je studený. Nikdy nerozpouštějte máslo. Poleze vám to z toho těsta, budete mít tendenci si to těsto spařit, takže se vám bude trhat lepit. Dáme mu takových 10 minut a uvidíte, že to bude krásný hladký těsto. Máme krásný bobánek, necháme kynout, dokud se nám nezdvojnásobí objem.
1: A vrhneme se na náplň. Tvarohovou, s meruňkama.
2: Takže máme tady tvaroh, ten si utřeme spolu se žloutkem, tady rumík.
1: Toho tam je dost teda. Pořádný panák. Cukr, vanilka a citron ještě k tomu.
2: Chceme, aby ten tvaroh byl hustej, aby nám netek ze lžíce, ale zároveň to nesmí být úplně pevná hrouda, se kterou se špatně pracuje.
1: Je to skutečně těsto? Je to tak dokonalý? Šup s tím. Navál.
2: Bochánek si rozdělíme na 8 stejných dílů. Ty si rozválíme na obdélník, takový delší. Vždycky si polovinu nakrájíme na pruhy a tu druhou polovinu naplníme právě naším tvarohem a meruňkama.
1: Takže to roztáhneme do takové placky se zakulacenými konci možná.
2: Nějakých takových 10x15. Ty máš lepší odvahu.
1: Já bych řekl tak 10x20. No. Teď si polovinu na tu délku rozkrojíme na proužky, na takové prsty a na tu zbylou celistvou plochu, tu plochu naneseš tedy do středu tu tvarohovou náplň a teď tam přijde ještě někam meruňka.
2: Přesně, dám si tam meruňku.
1: Jak máme tu náplň s meruňkama, tak to na té části, kde to je plocha toho těsta, přehneme, aby se to zabalilo v podstatě jako váleček a zbyde nám ta rozstříhaná část na těch několik proužků. Myslím, že paní Bubnová jich tedy měla 5, Vojtěch má i víc odvážně a pak to pěkně stočíme do obloučku.
2: Ještě, že tě tu mám, ty to tak krásně popíšeš.
1: 8 rohlíků se nám vyjde krásně na jeden plech, vyložený pečícím papírem. Budeme je teď ještě potírat. Čím?
2: Potřebujeme vajíčkem spolu s troškou smetany nebo mléka. Pak to ještě bohatě zasypeme mandlema, aby když by nám to něco teklo, tak aby to už nebylo vůbec vidět. Necháme alespoň půl hodinu dokynout a pak budeme péct. Na nějakých 175-180 stupňů a dejme tomu nějakých 30 minut. Já když zavřu oči, tak cítím koláče mojí prababičky a je to strašně hezký pocit, takhle zpětně. Fakt musím říct, že moc děkuju za ten recept.
1: Jo.
0: No, po sladkých, kynutých, pruhovaných, plněných rohlících se jen zapráší, věřte mi, obzvlášť pokud je nablízku Patrik Rozehnal. Recept cukráře Vojtěcha Vrtišky najdete na stránce www.pochoutkovýrok.cz a je tam samozřejmě také původní recept od Žanety Bubnové. No a v neděli si připomeneme recept, který se v roce 2024 umístil na bronzové příčce. Půjde o masový bochánek s doudlebským bramborovým salátem, který podle svého udělá kuchař Ivan Vodovský. Chodský.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Václav Neckář a jedna pohádková melodie v Českém rozhlase Liberec Miluju a maluju, 8 minut po půl čtvrté. A my vás teď nabídneme jedno místo, které nevím, jestli se o něm dá říct, že je pohádkové, ale určitě stojí za návštěvu. Jablone v Podještědí. My máme na telefonu Šárku Ryklovou z informačního centra Jablone v Podještědí, kterou zdravím a vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
1: Dobré odpoledne.
0: Jaké máte v Jablonce v Podještědí léto? Po té turistické stránce samozřejmě.
1: No tak my jsme spokojeni s návštěvností. Dívala jsem se tak trochu na čísla, abych mohla porovnat. Takže letos máme v červenci návštěvnost vyšší. A v srpen zatím se vyvíjí taky slibně. Když to nebude vyšší, tak to minimálně bude aspoň stejné jako loni.
0: A máte vytýčenou nějakou metu, nějaký cíl, co se týče návštěvnosti? Některá města a jiné obce to tak dělají.
1: Samozřejmě,
0: že si někdo třeba řekne, že by chtěl, aby tam přišlo letos v létě 50 tisíc lidí.
1: Tak to zase úplně jako takhle úplně nemáme. Nebo takhle, samozřejmě budeme rádi, když těch návštěvníků přijde víc. Úplně jakoby metu úplně asi vytěčenou nemáme.
0: Tak vám samozřejmě budeme držet palce. No a kdybyste chtěla takhle návštěvníky nalákat do Jablonného v Podještědí, co byste jim nabídla?
1: No, my návštěvníkům můžeme nabídnout, nebo nabízíme výstup na vyhlídkovou věž, ze které se můžou rozhlédnout po městě i okolí. Můžou navštívit naši nejvýznamnější dominantu s podzemními katakombami. Bazilika Minor, svatého Vavřince a svaté Zděslavy. Dále se mohou vydat z náměstí po zelené turistické značce okolo Markvartického rybníka ke Zděslavně Studánce a dál pokračovat k nedalekému asi 4 kilometry vzdálenému zámku Lemberg. V jehož blízkosti mohou navštívit i sýpku Lemberg. Dále, co se týče procházek v přírodě, můžeme nabídnout asi 5 minut cesty od náměstí se nachází nový zámek, nový Falkenburg, který je nepřístupný, ale je v něm dětský domov, ale v jeho blízkosti návštěvníci najdou krásné místo plné vody, zvířat a zeleně. Jsou to mokřady, které ze zbývalé skládky vytvořila organizace Čmelák. Další nově takovým pěkným místem upraveným je park Teršova, kde jsou umístěny i herní prvky pro děti. Díky těmto dvěma proměnám se z těchto zanedbaných území stalo opět přírodní místa, která nabízí prostor pro život přírody i odpočinek lidí.
0: No vidíte tolik krásných míst v Jablonném v Podještědí. Těch lákadel určitě můžete nabídnout spoustu. Stalo se takovým dobrým zvykem, že jak se blíží konec prázdnin, tak města a obce pořádají k té příležitosti i nějaké akce. Jestli pak i vy se zapojíte v tomto duchu?
1: No, bych mohla pozvat tuto sobotu 22. srpna na loučení s létem, které se koná v areálu místního koupaliště. Program začíná ve 14 hodin, budou hrát kapely, pro děti bude připraven zábavný program, pohádka, malování na obličej, budou zde i atrakce pro děti i dospělé. Samozřejmě bude zajištěno dobré občerstvení, vstup zdarma. Každý si zde určitě najde to své, když bude hezké počasí, můžou se i vykoupat.
0: No tak dále se rozhodně moc těšíme. Já vám samozřejmě moc krát děkuji za váš čas, který jste nám věnovala. Ať se vám zbytek léta vydaří v Jablonném v Podještědí a budu se těšit zase příště ve vysílání Českého rozhlasu Liberec naslyšenou.
1: Moc děkujeme, naslyšenou.
0: Naším hostem na telefonu byla Šárka Ryklová z informačního centra Jablonné v Podještědí.
2: Léto s Českým rozhlasem Liberec.

0: Všimli jste si, že i důchodci si v neděli večer povzdychnou, zítra je zase pondělí. Je to tak trochu nešťastný den, po volném víkendu se musíme rozhýbat, většinu čeká zaměstnání, prostě nic moc.
1: Kolikrát nemůžu ani vstát.
2: Ale vstáš.
1: No nakonec jo, pač musím.
0: A tak mě čeká dost práce. Naladit vás do pohody, nabídnout aktuální zprávy, hudbu, zejména tu, co v nás zanechává příjemné vzpomínky, něco kuriozit, humoru, ba i trochu sarkazmu. A doufám, že unesete, když si vás v telefonátech budu třeba i trochu dobírat. Budu čekat pochopitelně totéž i od vás.
3: A na trátě už máme prvního volajícího. Kdo pak se nám dovolá?
4: Haló. No co je?
5: Je doma Kája.
0: V pondělí od 12 do 18 hodin se na vás těší Pavel Kudrna. A to jsem já. Tak pohodové odpoledne. Pondělí. Už od září.
6: Český rozhlas Liberec. Rád.

0: I 10 minut před 16. hodinou vám pohodové úterní odpoledne před Český rozhlas Liberec máme 18. srpna, to znamená, že co nevidět bude 21. a to je datum, které je v naší historii zapsané takovým pokřiveným písmem. My si samozřejmě připomeneme vpád vojsk Varšavské smlouvy 21. srpna. To bylo v roce 1968 a tenkrát ho provázel zásah šéfa spojů Karla Hofmana, který dal příkaz vypnout hlavní rozhlasové vysílače. Zásadní roli v informování veřejnosti a odporu proti okupaci sehrála regionální studia Československého rozhlasu v návaznosti na pracovníky spojů, kterým se dařilo signál obnovovat, varovat před pohyby vojsk a vyvracet sovětskou propagandu. Druhou část pětidílného dokumentárního seriálu Českého rozhlasu Vlny 68 připravil hlasatel rozhlasu roku 1968 Karel Sedláček a publicista Jiří Trnka.
1: Vážení posluchači, zůstaňte u svých přijímačů.
2: Vlny 68. Pět dní na společné vlně.
3: V noci z 20. na 21. srpna 1968 překračují vojska Varšavské smlouvy hranice Československé socialistické republiky. V tu dobu ještě regionální studia spí, ale odpočítávají se poslední hodiny před začátkem rozhlasové štafety krajských studií Československého rozhlasu.
4: Tu kritickou noc na 21. volali z UVKSČ do pražského rozhlasu, aby posílili službu, že vydají v noci prohlášení. No tak tam potom přišlo několik redaktorů, Věra Šťovíčková, Igor Kratochvíl, byl tam jeden hlasatel, Vladimír Fischer, no a najednou volají z toho UVKSČ, že jim nadiktujou tu zprávu.
1: Včera dne 20. srpna 1968 kolem 23. hodiny překročila vojska Sovětského svazu, Polské lidové republiky, Německé demokratické republiky, Maďarské lidové republiky a Bulharské lidové republiky státní hranice Československé socialistické republiky.
3: Zaznělo v 1:55, tedy 5 minut před rozkazem vypnout vysílače.
4: A potom volali z toho ústřední zprávy spojů, tam byl vrchním soudruh Hofman, že se musí vypnout všechny vysíleče, takže se vysíleče vypnuli.
3: Jenže redaktoři, technici i další zaměstnanci rozhlasu věděli, že Československo je obsazené, rozhlas musí informovat. A tak se rozhodli zapnout vysíleče.
4: Oni zavolali na Strahov, aby se všechny vysíleče zase zapojili.
3: Na Strahově nemohli sami rozhodnout o znovu zapnutí vysílačů a tak přišlo rozhodnutí. Zavoláme soudruha Dubčeka.
4: A on to teda nevzal soudruh Dubček, ale vzal to soudruh Smrkovský. A soudruho, máme zase zapnout vysílačky? A ten Smrkovský mu říká, ano, jsme okupovaní.
5: Ujišťujeme vás, že dokud budeme mít technické prostředky, splníme svou povinnost a budeme vás informovat o všem, co se děje po obsazení naší republiky.
3: Řada obyvatel Československa se o obsazení dozvěděla až ráno po probuzení. Stejně tak i řada hlasatelů. Karel Sedláček se to dozvěděl z telefonu jen necelé 2 hodiny před obsazením studia na Vinohradské.
4: 7:30 telefon. Co tomu říkáš? Já říkám, co se děje? Pusí rádio a slyším Šťovíčkovou a Jezdinského. Slyším střelbu.
3: 8:45 sovětští vojáci samopaly umlčují hlavní studio na Vinohradské. Okupanti si myslí, že mají vyhráno, jenže se přepočítali. V tu samou minutu spouštějí rozhlasáci v zázemí záložní plán, který byl připraven pro případ války. Štafetu okamžitě přebírá tajné studio. Když Sověti po 9:00 odříznou i to, vysílání si jako kolí v závodě předávají krajská studia po celé republice. Systém funguje jednoduše a geniálně. Technici propojují republiku přes železniční dálnopisné linky, armádní spojovací vozy i utajené kabely. Jako první přebírají otěže České Budějovice, Liberec, Ústí nad Labem, Brno a Ostrava. Zásadní roli sehrává Plzeň. Už odpoledne 21. srpna přebírá koordinaci celostátního vysílání.
6: A teď voláme další naše východočeské stanoviště.
7: Prosím, aby se připravili naši přátelé ve středních Čechách.

0: Kovačiková také zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede pro zlatou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
3: Semleská radnice zjišťuje v dotazníku, jaký mají tamní obyvatelé zájem o stavbu krytého bazénu. Mateřské školy můžou v září využít pomůcky pro výuku bezpečnosti v silničním provozu. Liberecký kraj dá peníze na úpravu trailových tratí. A zítra nás čeká oteplení, nadále velká oblačnost a občasné srážky, které k večeru budou četnější. Teploty vystoupí až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezké odpoledne přeje Lída Jiroutová. Zájem o stavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel Semelská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u sportovního centra. Teď se nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od Masarykovy univerzity v Brně. Lidé můžou městu sdělit svůj názor na krytý bazén v dotazníku online.
4: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
3: Liberecký tým silniční bezpečnosti připravil na září speciální program pro mateřské školy. Na webu si můžou zdarma stáhnout celkem 21 speciálních pracovních listů. Každý je zaměřený na některé z pravidel silničního provozu. Školky si můžou listy vytisknout a postupně každý den vyvěsit například na plot nebo v šatně. Do 30. října mohou obce, ale i různé spolky nebo sportovní organizace žádat Liberecký kraj o peníze na podporu singletracků a bikeparků. Zatím kraj tím reaguje na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační a výkonnostní sportovce. Minimální výše podpory je 50 000 korun, maximální pak 200 000 korun, uvedla krajská radní Jitka Skalická ze starostů pro Liberecký kraj.
5: Peníze nejsou na investice, ale jsou zejména na opravy a údržba povrchu tratí, odstranění nebezpečných překážek, instalace bezpečnostních prvků anebo značení a navigace, ale není to na vytvoření nových tratí, jsou to už na ty stávající.
3: Krve od dárců je stále málo. Vedle nemocnic chybí třeba i ústavu hematologie a krevní transfúze. Ten má teď nedostatek krve skupiny 0 a A. Stejně jako minulý týden tak vyzývá lidi, aby přišli darovat. Podle přednosty ústavu Jana Loužila se s nedostatkem krve potýkají nemocnice o letních prázdninách každý rok. Dlouhodobě navíc dárci stárnou a je málo mladých lidí, kteří jsou ochotní krev zadarmo darovat.
2: Počasí.
3: Noc bude převážně zatažená s deštěm nebo přehánkami, které k ránu budou postupně ustávat. Ochladí se nám na 15 až 12 stupňů. Po většinu středy bude zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, a to hlavně na horách a na severu kraje. Večer očekáváme od západu četnější srážky a mohou se přidat i bouřky. Teploty přes den zítra vystoupí na 23 až 26 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A v Pertouticích pod Ralskem na Českolipsku je kvůli havarijnímu stavu uzavřen most přes Panenský potok. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu bez dopravních kolizí.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Humoriáda.
6: Jste na správné stanici ve správném čase, dobře vyladěné úterní odpoledne přeje všem Pavel Kučera a naším dnešním hostem je Pavlína Filipovská. Dobrý den, vítejte.
7: Dobrý den, jsem tu ráda.
6: Dobře, jste to řekla, nemám co dodat, jen snad, že i dnes hrajeme o váš smích na tváří.
2: Humoriáda.

0: díky patří vám, zpíval Petr Rezek. My děkujeme Pavlíně Filipovské, že je tu s námi v dnešní Humoriádě. A první otázka, jak se rekreuje, kam vyráží v létě?
1: My vyrážíme s manželem, to on mě hlídá, ale není to ze žárlivosti, je to tak z péče, jo.
0: Opečovává.
1: Ano, ano, ano. Je to křesťan prostě. A my máme takový krásný postraní sídlíčko v západních Čechách na Přimdě a tam v domečku si užíváme klidu, krásného vzduchu a pohodlíčka.
0: No to zní báječně.
1: Ano. A tam zajíždíme prostě často, ono to není zas tak daleko a jsme tam šťastní.
0: Tak to je bezva. A vy jste dorazila teď od tamtud, či
1: ne, já jsem dorazila čistě jen přes Žižkov, jsem se snažila dopracovat a docela ve mně byla malá dušička, poněvadž jsme měli před sebou, ono se to říká štrůdl, ale není to správně česky. No prostě hodně aut.
0: Fronta byla.
1: Jedno za druhým a ten pan řidič byl cizokrajnej, takže se tu v Praze moc nevyznal a několikrát za tu trasu, poměrně nedlouhou a jednoduchou, přes Žižkov dolů z kopečka, zabloudil. Já nevím, jak se to dělá, to jsem nevokoukala, ale jemu se to povedlo a měl zážitky, no a já měla strach, že si vás zmeškám.
0: No tak to bychom chvilku na vás určitě rádi počkali.
1: Posluchače, se kterými počítám.
0: Kolona se hnula, ano, a vy jste s námi a my jsme rádi. A pojďme na první výběr, koho nabídneme posluchačům.
1: Já bych ráda nabídla hned něco veselějšího, tak abych smazala ten stres z té klikatý cesty Žižkovem. Tak já bych nabídla nejlepšího a nejveselějšího ředitele divadla, pana Josefa Dvořáka.
2: Když se hrálo utkání a on měl představení, to byly muka. On, my semafor, pokud znáte, divadlo v podzemí a on měl takový rádio, takhle veliký. Opravdu, paní. V tom byly baterie dvě tuškový a on to měl na uchu a to chrchlalo. Říkal, co blázníš, Karle, teď nic neslyšíš. On nevěděl, kdo ho dal. A teď, jak byl nervózní, chudák, představte si, my hrajeme ten den a inspicient volá Karla Efu, protože věděl, že je všechny nahoře Karel Efa na scénu, ale vždycky ho volal s předstihem, protože starý pán, aby měl čas přijít dolů, Karel Efa na scénu. A Karel Efa, rádio na uchu, no, obchází, volání bylo už asi po třetí nebo po čtvrtý, jak začalo být naléhavý. A to zaregistroval ten Karel Efa, prostě s rádiem sletěl dolů. Co je? Nic, pane Efo, nic, prosím, teď se připravte a na scénu. A on jak ztratil ten timing, tu chvilku na přípravu, kterou měl zafixovanou, vždycky přišel pohodlně k tomu jevišti, připravil se na kouk, kdo tam je, druhým bokem zkontroloval, jestli ho jedno oko neklame. A potom rozčafně stoupil, on stupoval ovšem rozčafně, on měl jednu nohu v sádře, to byla, prosím, teda rekvizita, ta sádra, gips, a měl berlu. Tentokrát vletěl na jeviště a já jsem říkal, je zle, protože měl berlu na druhé straně. On začal kulhat na tu zdravou nohu a tou zasádrovanou flákal v podlahu, to byly rány jak v kamenolomu a on se řítil na forbínu. A řekl první větu. A v okno asi tak velký, jako vypadlo on teď na nový scéně. Na Národní třídě, no v okno nevěděl absolutně. A teď stál, a já stál kousek od něj a pozoroval jsem, ono mohl jsem mu napovědět. Taky je pravda, že bych mu napověděl, bejno, ale... říkal jsem si, to je takový moment, kdy vznikají věci a říkává pan Rizer, Filip, prosím vás, hrajte dál, ono se může něco narodit. Narodilo, přátelé. Narodilo, on stál opřenej o tu berlu, takhle s ní prošmátrával jeviště kolem sebe a jenom odfukoval. A najednou se otočil, udělal vpravohled a tam stál náš, seděl náš klavírista a koukal na něj, co se děje. A on mu pověděl, a nemám tě rád. Co se mi začalo líbit? A ten se zase otočil zpátky k pianu. S tím nemám nic společného. A najednou ten Karel Efa vzal tu první řadu jednoho po druhém. Tebe nemám rád, tebe nemám, tebe nemám, tebe taky ne, tebe taky ne. Já jsem říkal, ty báze, tady 400 lidí. To si teda dneska vyslechneme. Ale on probral jenom tu první řadu a potom, když viděl, že by to bylo velice namahavý a zdlouhavý, říkal, nikoho nemám rád a budeš jak... Nešel doposlechnout to utkání, ne, to byste se mýlili. On stál venku, co se stane každému komediantovi, když zažije takovouhle hrůzu, takovýhle sen a stál v portálu a každý se ptá, co jsem říkal. Karlíčku, promiň, že tě oslavujeme takhle.
3: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
0: Tak máme rozehráno s Josefem Dvořákem, ten nám zůstává na pozici A a na Bčko nastupuje dvojice z našeho archivu Miloslav Šimek a Jiří Krampol. Dámy a páni, u rádia si vyberte a to můžete SMS-kou Humor mezera A nebo Humor mezera B na čísle 90 011 04 nebo nám zavolejte na 731 800 900. Na vaše hlasy se těší zde přítomná Pavlína Filipovská.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
2: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Pokračuje Humoriáda, dnes tu máme posádku Pavlína Filipovská a Pavel Kučera. Vy na našem telefonu můžete přidat své hlasy pro Josefa Dvořáka nebo pana Šimka s panem Krampolem. Tak koho si vyberete, zveme vás do dnešní hry. Dobrý den.
4: Dobré odpoledne, Honza Zlokavý. Zdravím vás, Pavle, a srdečně zdravím i paní Filipovskou.
5: Já vám děkuji.
4: Jsme rádi, že včas dorazila do Humoriády, protože dneska ta Praha, to je něco otřesného.
5: No vidíte to, jak jste to krásně vymaloval. Já jsem chtěla o tom mluvit, ne, teď už je to zbytečný, vy jste to řekl. Je to hrozný, ale je vidět, víte, že tenhle národ náš je dělnej. Že prostě jakmile někde se vyskytne krumpáč, lopata, kolečko na hlínu, cokoliv, a ještě z šikovný český ručičky, tak hned do toho a už je díra, už je jáma, bylo dláždění, není dláždění a ty značky zákazový vjezdu a tohle, no to už nebudu líčit. No,
3: nejlepší je, když se všechno opraví najednou.
4: Nedávno říkali na jednom rádiu, že dneska jste dřív letadlem v Londýně než autem z jednoho konce Prahy na druhý.
3: No tak naštěstí tu máme toho krtka, čili metro, kdo je odvážný, může se svésti tady. Tak jo, a kam s vaším hlasem, Honzo?
4: Určitě za panem Šimkem a panem Krampolem.
3: Máme zapsáno, mějte se pěkně. Naslyšenou.
4: Na zdravíčko, díky, na slén.
3: Dobré odpoledne.
6: Dobrý den, Bohouši Vysočina. Prosil bych Krampola.
3: Máme zapsáno, mějte se hezky i vy. Zveme dalšího, kdo pak to bude s námi. Dobrý den.
7: Dobrý den, tady je Irena z Roudnice nad Labem. Oba vás moc pozdravuji, vaše přátelé pozdravují a vás také.
5: Děkujeme.
7: A stála bych si Krampola a Šimka.
3: Děkujeme za váš hlas, mějte se hezky. Připomínám, na Ačku je Josef Dvořák, ať víme. Dobré odpoledne, pro koho jste vy?
8: Dobrý den, zdravím do Humoriády vás, Pavle, a vašeho milého hosta Pavlínku Filipovskou. Dobrý den, Pavlínko, moc vás zdravím.
5: Já vás taky. Ještě víc možná.
8: Vidíte mi vaše písničky, například Včera neděle byla, včera byl hezký den. Hlasuji, Pavle, pro Ačko a všem přeju krásný večer či příjemné středeční ráno s příjemným probouzením do nového dne.
3: Růža
8: z Rychnovska, nashledanou.
5: Děkujeme vám.
3: A Pavlína nemusí dneska ani zpívat, dneska nám zpívají posluchači, tak kdo pak dál je s námi? Dobrý den. Haló, haló. Tak ozvěnu poslouchat nebudeme, slumte si rádio, když voláte, a hlavně mluvte. Dobré odpoledne, kdo je další?
9: Miroslav Karviné, dobrý den, paní Filipovská.
5: Dobrý den.
9: Dobrý den, Ivan Pavle, a hlasuju pro pokračování

0: Ahojčko.
1: Děkujeme i za váš hlas a mějte se hezky. No a přátelé, jdeme to sečíst všechno. I když tady Miroslav z Karviné hlasoval pro pana Dvořáka i další, tak více hlasů dorazilo pro dvojici Šimek a Krampol. Takže přepojujeme na železnou neděli.
2: Rozhlédli jste se dnes po sluncem zalité Praze? Jistě rozhlédli, kdo by odolal. Slušelo jí to. Po velkém úklidu Praha nově dýchá. Dvory, půdy, sklepy vydali svá tajemství a vydechli si. Ano, máme za sebou ostatně jako každým rokem v tuto dobu železnou neděli. Pozvali jsme proto k nám do studia inženýra Františka Virášku ze sběrného podniku Sebranka. Aby nás poinformoval, jak železná neděle v Praze vlastně proběhla. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
2: Pardon, podle hlasu a teď vidím i podobou soudru Virážkovi, mi silně připomínáte soudra inženýra Dlašku z havarijní údržby. Toho jsem tady zpovídal minule, je nějaká souvislost?
3: To je brácha. My jsme dvojčata.
2: Vy jste bratři dvojčata. Jak to, že se každý jmenujete jinak?
3: My jsme dvojčata, ale každý z nás má jiného otce. Brácha má Dlašku, já mám Virášku.
2: Takže jste dvojčata a každý máte jiného tatínka. No pozdravujte maminku.
3: Děkuji, vyřídím.
2: A rozumíte si s bratrem?
3: Tak brácha, když přijde normálně domů za choty, tak umakala omoubený. Neví vlastně, co se v zaměstnání, když chytne úroně, chytne, protože neví, jak to vlastně je.
2: Pardon, co jste říkal?
3: Vy mě neslyšíte?
2: Já vás slyším, jenom jsem nerozuměl obsahu.
3: No, říkám, že brácha je starý huhňadlo. Že mu nikdo nerozumí ani slovo.
2: Ne, soudru Virážko, teď jste nerozuměl vy mě. Já myslím, jestli si s bratrem, soudruhem Dlaškou, rozumíte názorově.
3: No, názorově ano. Teď jsme oba vedoucí.
4: Humoriáda. Hodina plná humoru na vaše přání.
1: Tak tolik železná neděle s Miloslavem Šimkem a Jiřím Krampolem. Můžete je mít dál, když bude Ačko, když bude Bčko, nastoupí Miroslav Horníček na téma Horníček a televize. Tak to je výběr. Hlasujete, připomenu jenom spojení humor mezera A, humor mezera B na číslo 90 011 04, telefon 731 800 900. No, všechny osoby jsou spojené se semaforem, stejně jako náš dnešní host. Tak na koho z těch tří bychom mohli zavzpomínat?
5: No, když jste teď zmínil o Miroslavu Horníčkovi, tak on vlastně k tomu semaforu taky bytostně patří.
1: Ano.
5: Protože ta první hra, kterou jsme uvedli slavnostně v semaforu v roce 1959, tak ta se jmenovala Člověk z půdy a onen Člověk z půdy, to byla hlavní role pro Miroslava Horníčka. Posléze pro Miloše Kopeckého a taky můj tatínek si to zahrál, no, protože on trochu žárlil, že nebyl obsazen hned, ale nakonec na něj došlo. Tak. Takže všichni tihle tři se střídali v té hlavní roli,
1: ano.
5: A Miroslav Horníček se vyznačoval tím, že se k nám huďatům, neskušeným, neumětelům vlastně a ze všech možných kouta, jako koutů, ze smetených, že se k nám choval nesmírně noblesně, jako ke kolegům, všem nám vykal. To nebylo žádný, pojď sem ty holčičko, teď si nebo si sedni, on bude lepší, když si budeš sedět. Ne. On mi vysvětlil, proč bude lepší, když si sednu. A nebudu překážet, ale byl nesmírně noblesní a jednal s námi jako s váženými kolegy. A To byl moc krásný pocit, když tahle hvězda prostě se k vám chová s úctou, poslouchá, jestli z vás něco vypadne, co má vypadnout, nebo nevypadne, a on to nějak omluví, přejde. No prostě byla s ním spolupráce úžasná. Mm-hmm. Moc na něj vděčně vzpomínám.
1: Říká Pavlína Filipovská o Miroslavu Horníčkovi a my budeme vzpomínat i dál v další písni, kterou bude právě Pavlína zpívat.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Odešel mi, tak to byla písnička Pavlíny Filipovské. Ta píseň je stejně stará nebo stejně mladá jako já. Jsem zjistil.
2: Takhle dokonce.
1: No a bylo to vtipné, bylo to
2: tak dítě,
1: finančně...
2: bavilo jste se.
1: Ano, bylo to finančně závislém muži, který byl trošku vypočítavější a ten vztah nevyšel, jak jsem pochopil z toho textu.
2: No a byla to taková předzvěst dalších mužů, který jsem za svý cesty kostrbatý potkávala.
1: Tak
2: byli tací.
1: Nemusela otvírat tuto kapitolu, ale je to na vás, na to bych se neptal určitě.
2: No já si myslím, že je na to už čas v mém případě,
1: jim to spočítat,
2: abych udělala trošičku jako takovou inventuru.
1: Ano.
2: A nakonec s touhle písní docela souhlasím.
1: Výborně.
2: Ne úplně, že jo. Mm-hmm. Byli tací, kteří si mě vzali. Ale bylo jich, kteří mi slibovali a žádná kytka svatební se nedostavila.
1: Já bych to shrnul tak, ti, co stáli za to, zůstali.
2: Zaplať pánu.
1: Čili jeden hlavní teď v tuto chvíli.
2: Ano, ano, ten vybraný nakonec tento odnes.
1: Ten má to nejlepší, co může mít. A my teď budeme hlasovat s našimi posluchači. Vybírají si Miloslava Šimka s Jiřím Krampolem, anebo Miroslava Horníčka. My už posloucháme další vaše hlasování. Dobré odpoledne.
3: Dobré odpoledne. Stáda Zemík vás stále zdraví a paní Filipovskou.
2: Děkuji.
3: Ale je to těžký to rozhodnout.
1: No proto máme vás, abyste to rozhodli za nás.
3: No, já bych chtěl teda oba, ale tak dejte mi pana Horníčka.
1: Zapsáno, Stando, mějte se.
3: Děkuji vám, naschle.
1: Naschledanou. Dobré odpoledne.
4: Dobré odpoledne, tady Míla z Prahy 8. Zdravím vás oba humoriádníka i humoriádníci.
1: A my našeho humorníka.
4: Děkuji. Já bych byl pro pana Horníčka a jinak jsem hrozněná, že jste zmínili pana Františka Filipa, protože já ho párkrát v práci v televizi potkal a byl to velice, a to Plína si ví, velice šikovný pán a uměl. No, takových je škoda, že nejsou, že?
2: Díky, doufám, že tatínek poslouchá.
4: Doufám, no děkuji, naschle.
1: Děkujeme, naslyšenou.
2: Naschle.
1: Dobré odpoledne.
5: No dobrý odpoledne, tady vám zdraví, ale na Sněžce já vás zdravím a zdravím Pavlinku. Pavle,
2: děkuji.
5: Mějte se hezky a já bych chtěla Ačko.
1: Zapsáno.
5: Mějte se moc hezky, Pavlinko, ale taky Pavle.
1: Děkujeme, Pavlínka i Pavlínek vás zdraví. Dobré odpoledne, kdo je s námi teď?
6: Dobrý odpoledne, Pavel. Já bych chtěl pozdravit vás všechny a chtěl bych se zeptat Pavlínky Filipovský, jestli ještě někde účinkuje, že bych se rád zase na ní přišel podívat. Nicméně hlasuju pro Miroslava Šimka.
1: Zapsáno.
6: Děkuju.
1: A posloucháme odpověď.
2: No, sem tam se ještě vyskytuju, pochopitelně.
1: Například v Humoriádě.
2: V Humoriádě. Rozhlas miluju. Už odmala. To bych pak třeba vysvětlila, kdyby byl čas.
1: No je čas.
2: Jako proč odmala. Tak to můžu hned?
1: No pojďme na to hned.
2: Začala jsem účinkovat v rozhlase díky tatínkovi. Tam to tak bejvá. Musí být přímluvce a někdo, kdo mě tam dovedl. Ale dovedl mě tam jenom proto, abych tak sledovala, koukala. Mě to strašně bavilo. A bylo to k panu režiséru Karlu Pechovi. Do takového nedělního krásného pořadu, který dělal tam pravidelně. A když tak viděl, jak já to sleduju, oči do kořán prostě, já jsem se cítila nádherně v tom studiu, pak jsem viděla herce, jak se snažili u jednoho mikrofonu, teď se tam tlačili všelijak vejce, nemohli. A pan režisér Pech si tehdy usmyslel, že kus toho textu prostě budu říkat já. Jenomže netušil, že se tam vyskytují slůvka pro mě nevysvětlitelná a nevyslovitelná. Byly mi 4 roky a takový slůvko jako čtyřlístek, to bylo pro mě neuvěřitelně těžký říct. I ty zoubky ještě nebyly na to uspůsobený.
7: Křížíšek.
2: Jo, jistě. No. Jsem připošišlávala. A pořád to nebyl čtyřlístek podle Karla Pecha. A už to všechny bavilo kolem a drželi palce, aby nedej se. A já jsem se nedala, já to zkoušela furt dlouho a nakonec to přece jenom dopadlo. ten čtyřlístek, víte, mě to dodneska dělá potíž.
1: Ale tak, už ho říkáte dneska v Humoriádě v současnosti, tak to dopadlo dobře v rozhlase.
2: A je znát, že to je čtyřlístek?
1: Jo.
2: No tak vidíte, a takhle jsem prorazila v rozhlase, prosím.
1: Výborně. A teď ještě, abychom posluchači odpověděli, nějaké to vystoupení mimo rozhlas nebo někde, nějaká beseda,
2: ale
1: něco
2: ano,
1: občas bývá asi.
2: To víte, člověk prostě jakmile jednou okusí prkna, která prý znamenají svět, nevím jestli celý svět, ale pro mě jsou neustále lákavá.
1: Takže?
2: Takže kdykoliv se naskytne možnost a někde si přímo i vyžádají, že jestli bych nepřijela, jestli bych nemohla, já zaplať pán Bůh můžu. A ráda se s lidmi potkávám, protože víte, je to koření našeho života, naší profese. Bez tý by to nešlo prostě.
1: Kdo jednou ochutná ten potlesk a ten úspěch, tak by ho chtěl pořád.
2: Víte,
1: dá se to tak neskromně říct?
2: Dá se to tak neskromně, je to neskromný to říct, ale je to vyznání v podstatě.
1: Výborně.
2: Upřímný vyznání. Mm-hmm.
1: Tak my teď ochutnáme další kus z našeho archivu. Vítězové tohoto kola jsou Miloslav Šimek s Jiřím Krampolem.
7: Mohl byste hned v úvodu našeho rozhovoru krátce charakterizovat průběh letošní železné neděle?
8: Mohl. Zatím je to katastrofa.
7: Katastrofa. Takže i pracovní výsledky máte stejné jako bratr. Říkáte katastrofa, to mě překvapuje.
8: Mě ne. Vás možná ano, vy v Sebrance nepracujete. Zdá se totiž, že heslo, se kterým Sebranka do železné neděle vstupovala, seber, co můžeš, nebylo šťastné.
7: Můžete to nějak vysvětlit?
8: Mohu, k tomu jsem kompetentní. Tak zpátku na sobotu před železnou nedělí sice každý občan Prahy udělal před svým domem spořádaně svoji hromadu. Ale když jsme do ní v neděli píchli, železa tam bylo pomalu.
7: Jak je to možné?
8: Pražané nám hromady rozebírají. Nejhorší je, když železná neděle připadne na měsíc v úplňku. Toto na hromadách vypadá jak na bleším trhu. Lidé lezou po hromadách jako brablenci.
7: Jako kdo?
8: Brablenci.
7: Brablenci.
8: No brablenci, vy neznáte brablenci?
7: Neznám.
8: Ferda Brablenec. Práce všeho druhu. Něco jako já. Autor Ondřej Topůjko. No.
7: Aha. Ferda Mravene.
8: No když říkám Ferda Brablenec. Nic. Prostě někteří neduživí, slabí, nedonošení jedinci za jasné noci unesou na hřbetě až desetinásobně těžší břemena, nežli jsou oni sami.
7: No, o co mají Pražané na hromadách takový zájem?
8: Tak především o tovar, který je na našem trhu nedostatku. Sám jsem to o železité neděli při revizi viděl. Jeden občan na hromadě před betlémskou kaplí rovnal kosu, zřejmě se na někoho chystal. Další čtyři občané se přetahovali jako idioti o troubu. Další občan si odnášel rychle zastarelý typ papíňáku z dovozu.
7: Papiňák z dovozu, jaký typ máte na mysli?
8: Ešu za píšťalka. Víš, co je smutný, soudruhu redaktore?
7: Nevím.
8: Já ti řeknu, co je smutný.
7: Co je smutný?
8: Smutný je to, že nám občané nekupí nahromady pouze železo, ale hlavně to, čeho se potřebují zbavit. Jsou to kolikrát tragikomické situace. Například v Praze 3 Kuberíkově ulici 44 nějací občané dali nahromadu starý otoman i se spícím dědečkem.
7: No. Soudru Vyrážko, o tom jsme četli asi všichni ve Večerní Praze. To je právě krásná ukázka toho, jak dnešní mladí lidé se dokáží vzorně postarat o své rodiče. Obětují otoman. Jakoby dědek nedokázal do starého železa dojít sám.
0: Humoriáda.

0: Kochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V Zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatáláska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Jsme zpátky v Humoriádě. Náš dnešní host Pavlína Filipovská vybírá dalšího, kdo by vás mohl z našeho archivu příjemně zabavit.
4: S dovolením si dovolím na chvíli tedy ten váš, tady jak máte takový krásný vystoupení, pane kolego, skutečně to je vám co závidět, to se zase, a jak vám to krásně odsejpá. Ale já bych to přerušila jenom na chvilku. Já bych ráda uvítala hosta, který teď v Humoriádě, který by se teď představil, a je to moje srdeční záležitost, protože jak jsem se zamilovala tehdy díky Pechovi do toho rozhlasu Čtyřlístek, tak mě to zůstalo až do pozdních chvil a já jsem se díky dobrému jitru, který jsem dlouhá léta vysílala a byla jsem šťastná, protože jsem byla ve společnosti moudrých, laskavých a slušných lidí. A tak jsem se taky seznámila s jedním klenotem. Jmenoval se František Nepil. Škoda, že už používám toho minulého času, ale ten František je pořád s námi, aspoň se mnou určitě. Já si pořád připomínám tu jeho ušlechtilost, tu jeho laskavou mluvu, která sklidnila všechna příkoří a všechny nepěkné věci, které se bohužel na světě pořád a pořád dějí a opakují. A František Nepil byl takovým balzámem na duši i na uši. A já bych teď tedy ráda nabídla, když mám tu možnost, děkuji, já jsem si o ní řekla sama, no vy byste mi ji možná ani nedal, ale já jsem se toho chopila takhle statečně a chtěla bych nabídnout posluchačům Františka Nepila. On totiž hovoří tak léčivě a tak mile a přátelsky, že se mu nedá prostě odolat. Věřte mi, zkuste to.
5: Asi v polovině cesty se konečně něco událo. Nad královnou Astrid začal kroužit vrtulník belgické armády. Za chvíli se stoupil hodně nízko, zavěsil se nad příď a po laně spustil na palubu nejdříve jednoho, pak druhého a posléze třetího kurýra. Jeden po druhém se odebral v doprovodu námořního důstojníka do kapitánské kajuty. Nemáte představu, jak loď ožije, když se takhle konečně něco děje, jak se pasažérům rozhoří oči a co se jich shromáždí na přídi, aby takový kurýr neměl kam se stoupit. Vždyť se jich tam shromáždí mnohem víc, než se jich vůbec nalodilo a hlavně co dohadů a nejistot vyvolá přítomnost takových kurýrů v kapitánské kabině. Jedna část cestujících by se nedivila, kdyby se na trase plavby objevily miny. A druhá část předpokládá, že kapitán dostal rozkaz nepřistát v Douvru, nýbrž ve Folkestonu, popřípadě v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu nebo v Lávru, jenž je ovšem ve Francii. Třetí část cestujících nevylučuje možnost, že kapitán dostal pokyn vrátit se do Ostende. Já osobně jsem byl přesvědčen, že všichni tři kurýři přiletěli za kapitánem, aby mu vysvětlili, kde je vůbec Anglie, protože jsme tam pluli už dvakrát tak dlouho než Emma Bornová a pořád jsme neviděli břehy. Kromě toho jsem měl podezření, že celá tato atraktivní operace byla už předem objednána a zahrnuta do ceny lodního lístku, aby se znudění pasažéři měli čím zabavit a nepropadli vandalismu či nějaké jiné protiprávní činnosti. Zřejmě však kurýři ukázali, kde je Anglie, neboť půl hodiny poté, co si je zase vytáhli po laně do helikoptéry, se objevily bílé útesy doverské. Nebyly v té mlze a mžení bílé, byly šedé a syré, ale mohl jsem si na vlastní oči vychutnat toto epiteton Konstanz, jež má stejný věhlas jako pojmy kararský mramor, amazonská džungle, gaskonští kadeti či cedry libánské. Jakmile jsme ovšem bílé útesy spatřili, nesměli jsme dále otálet. Museli jsme co nejrychleji zdupat po strašně úzkých točitých schodech do hlubin podpalubí a najít náš autobus. Nevěřili byste, jak špatně se něco tak zdánlivě velkého hledá, jak ztratíte jistotu, zda je ve třetím nebo ve čtvrtém podpalubí, zvláště když je v pátém. A už vůbec si nemůžete vzpomenout, zda jste před 4 hodinami nastupovali na ty šnekové schůdky z levého či z pravého podpalubí, a to tím spíše, že teď je to levé napravo a pravé nalevo. Nakonec to správné podpalubí přece jen objevíte, usadíte se na svém křesle, nakrájíte si pár koleček salámu, abyste zahnali to rozrušení ze ztráty autobusu, a než zjistíte, co jste si všechno zamastili, jste na pevnině. A co je důležité, nejste ani ve Folkestonu, ani v Ipswichi, Southendu, Brightonu, Portsmouthu či v Lávru, nýbrž v Douvru, kde být máte. Zaplať pámbu za ty kurýry.
3: A my jakožto kurýři tady s Pavlínou Filipovskou ve studiu jsme vám doručili do uší Františka Nepila. Bylo to takové sklidnění, jak Pavlína předznamenala, tak doufejme, že ta pohoda bude vládnout i dál.
4: Musí. Pojďme si ji odnést. No?
3: Výborně. Bezvá. Tak souhlasím. Hezké léto přeje Pavel Kučera všem i Pavlínce. Těšíme se na příště.
4: Já vám přeji krásné. Máte dovolenou před sebou.
3: Může být.
4: Jak jsem to... Ano. Ano, No tak prosím vás, pozor na ty vlny, jo, tam ten balt se s nikým moc nemazlí. A vzpomeňte na to, že tady je spousta posluchačů, kteří se na vás těší, a třeba možná v koutě i jedna spolupracovnice, a to jsem já.
3: No tak děkujeme pěkně, budu se těšit na vlnách Českého rozhlasu na další setkání.
4: A vrať se nám v pořádku.
3: Krásný den.

0: zůstává vzadu a Kateřina Neumannová si jede prozrat tou olympijskou medaili.
1: Hlas dokáže během okamžiku vtáhnout do hry. Zprostředkuje napětí, povzbudí, zrychlí tep, zvedne ze židle, strhne k fandění. Radost z vítězství přinese domů i kamkoliv na cesty. A takový hlas máme všichni. Společně jsme Český rozhlas.
2: Český rozhlas Liberec, zprávy.
3: Platy ve veřejné sféře podle ministra Aleše Juchelky od ledna vzrostou. Chrastavští rybáři řeší nedostatek vody v řece Jiřici. V Jablonci nad Nisou v pátek začne čtvrtý ročník festivalu Jablonecká perle. A ve středu bude velká oblačnost a občasné srážky, které k večeru budou četnější. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zprávy jsou připraveny a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobré úterní odpoledne. V lednu by se měly navýšit platy ve veřejné sféře, a to nejvíc za posledních několik let, řekl to minister práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z Hnutí ANO po schůzce se stranickou kolegyní a šéfkou financí Alenou Schillerovou. Jednali spolu o rozpočtu jeho rezortu na příští rok. Ve čtvrtek ráno budou pokračovat. Juchelka zatím neřekl, o kolik konkrétně by platy učitelů, policistů nebo zdravotníků měly vzrůst. Podle ministra už je teď jasné, že na důchody bude mít ministerstvo nejméně 740 miliard korun. Rybáři v Chrastavě na Liberecku řeší problémy se suchem na řece Jiřici. Voda ubývá a kvůli horkému počasí se ohřívá, proto je v ní nedostatek kyslíku. Ryby se proto vztahují do míst, kde voda je chladnější a lépe okysličená, třeba pod stromy. Stávají se tak snadnější kořistí pro predátory. Ohrožený je zejména pstruh potoční. Podle předsedy Rybářského svazu v Chrastavě Josefa Kasaly by lidé kvůli suchu neměli v této době dlouhodobě čerpat vodu z toků.
4: Pokud tam je čerpadlo stabilně instalované a dochází k nelegálnímu odběru, ať už pro zahrádku, na pouštění se bazénu nebo pro nějaké stavby, asi by se měli zamyslet ty lidi nad tím, jestli skutečně jim to stojí za to, aby ovlivnili život v té vodě.
3: Pokud lidé chtějí k odběru vody využívat čerpadlo, musí mít podle vodního zákona povolení vodoprávního úřadu. Centrum Jablonce nad Nisou v pátek a v sobotu zaplní festival Jablonecká perle. Podle mluvčí magistrátu Jany Fričové připomene mimo jiné i 160 let od povýšení Jablonce na město. Program festivalu nabídne ukázky sklářské a bižuterní tvorby, hudbu, divadlo nebo třeba společnou lekci jógy. Motem letošního ročníku je to nejlepší z Jablonce.
5: Festival se odehraje na letní scéně Eurocentra, v muzejním parku, ve Státním muzeu skla a bižuterie a na Horním náměstí. Návštěvníci můžou jakožto pomyslnou vstupenku donést korálek, skleněnou perličku nebo kousek staré bižuterie, který se stane součástí společného uměleckého díla. V souvislosti s festivalem musí lidé počítat s dopravním omezením v centru města. Z Jablonce nad Nisou Kateřina Kubíčková, Český rozhlas.
3: Velká Británie bude podle premiéra dál stát pevně po boku Ukrajiny. Andy Berham tak reagoval na varování Ruska kvůli dronům vyrobeným v Británii, které Ukrajina použila k útoku na ruské území. Moskva obvinila Londýn, že tak přispívá k eskalaci války na Ukrajině a zaplatí za to. Británie původ dronů nepotvrdila. Letos v dubnu ale oznámila, že v rámci balíčku podpory Ukrajině dodá desítky tisíc bezpilotních strojů.
2: Počasí.
3: A zítra čekejme většinou zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přehánky, zejména na horách a na severu kraje. Večer budou od západu četnější srážky a můžou se přidat i bouřky a teploty přes den vystoupí na 23 až 26, na horách na 18 až 21 stupňů Celsia.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
3: A policie vyšetřuje dopravní nehodu v ulici Vlaštovčí v Jablonci nad Nisou. Srazila se tam dvě osobní auta.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Den v kraji.
6: Přijďte příjemné úterní odpoledne 18. srpna, máme 4 minuty po 17. a v Českém rozhlase Liberec začíná den v kraji. V Turnově musí skončit improvizovaný hřbitov pro domácí mazlíčky. Krkonošskou přírodu letos opět střeží stráž Národního parku na koních. I o tom budeme mimo jiné mluvit v následující hodině, kterou otevře Lída Jiroutová souhrnem regionálních zpráv a Filip Majslo vám přeje hezký poslech.
2: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Den v kraji. Co přinesl dnešní den v Libereckém kraji? Stručně, jasně, přehledně.
1: Klidné odpoledne. Kvůli výměně asfaltu budou na průtahu Liberecem od poloviny září další dopravní omezení. Půjde o úsek od obchodního centra Nisa ke sjezdu na Doubí. Teď tam ředitelství silnic a dálnic opravuje dešťovou kanalizaci ve středovém pruhu. Pokračuje Jakub Hůšek z ředitelství silnic a dálnic.
2: Teď to z Liberce bylo dvěma pruhy, takže zdržení bylo minimální a do Liberce už se občas stálo ve špičkách. Nicméně od poloviny září už se bude jezdit 1+1, takže by se mohly tvořit kolony ve špičkových hodinách do poloviny listopadu.
1: Semelská radnice zjišťuje v online dotazníku, jaký mají tamní obyvatele zájem o stavbu krytého bazénu. Ten chce radnice vybudovat v přístavbě u sportovního centra. Teď se nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od Masarykovy univerzity v Brně. V České Lípě dnes začala rekonstrukce schodiště před kostelem narození Panny Marie. Schodiště spojující Mariánskou ulici s parkem je kvůli špatnému stavu několik let uzavřené. Na jeho obnovu římskokatolická církev neměla peníze. Více informací uslyšíte od naší redaktorky krátce po 17:30. V Liberci začnou ve čtvrtek platit další změny na dopravním terminálu Fignerova. Informoval o tom dopravní podnik na svém webu. Ve čtvrtek začnou dělníci pracovat na další části nástupiště, proto budou přesunuta stanoviště 3 a 4. Do 30. října mohou obce, ale i různé spolky nebo sportovní organizace žádat Liberecký kraj o peníze na podporu singletracků a bikeparků. Kraj tím reaguje na zvyšující se počet těchto tratí pro rekreační i výkonnostní sportovce. Minimální výše podpory je 50 000 korun, maximální pak 200 000 korun. Liberec bude od příštího pondělí hostit festival skla a bižuterie Crystal Volley Week. Na 36 místech se představí výrobci a designéři skla z Česka i ze zahraničí. Lidé můžou navštívit výstavy nebo křišťálový trn. Tématem je propojování kultur. Další informace uslyšíte v našem vysílání v této hodině.
0: Den v kraji. Stručně, jasně, přehledně.

0: počasí.
1: A na počasí se v rámci Dne v kraji v Českém rozhlase Liberec jdeme podívat 2 minuty před 17:45 a na telefonu máme Janu Ehertovou z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Co můžeme v Libereckém kraji očekávat večer, v noci a ráno?
2: Tak aktuálně máme zataženo teploty do těch 20 stupňů Celsia a očekáváme, že aktuálně tedy neprší, ale budou se vyskytovat jak přehánky nebo občasný déšť a to by vlastně mělo trvat během té první poloviny noci. Postupně by srážky ustávaly nebo by slábly k ránu a ranní teploty 15 až 12 stupňů Celsia.
1: Za deště spát je velmi osvěžující, ovšem nikoliv už přes den, ten déšť nás čeká i zítra.
2: Vypadá to, že bude zítra hodně oblačnosti, oblačno až zataženo a budou se vyskytovat zase opět srážky v podobě občasného deště nebo přeháněk. Očekáváme, že by se mohly během večerních hodin přidat i bouřky. Ty srážky ve večerních hodinách budou četnější než během toho dne a zítra už budeme mít o něco teplej, 23 až 26 stupňů Celsia.
1: To vypadá, že se nám blízká na lepší časy. Dočkáme se vůbec dohledné doby ještě slunečného letního počasí?
2: Tak to sluníčko, to počasí slunečné by se mělo projevovat zejména potom během sobotního dne. Ono už v pátek to vypadá, že by ty srážky do Libereckého kraje asi úplně neměly postoupit. Zatím ta nejistota je celkem taková jakoby větší v charakteru toho, že srážky očekáváme na jihu, jihovýchodě republiky. Pak už teda bude otázkou, jestli doputují dále potom do Libereckého kraje, ale v sobotu tam už to vypadá opravdu, že by bylo bez srážek a jak chce se tam na to sluníčko, tak tam určitě slunečněji a tepleji.
1: Dá se to shrnout slovy, kdo si počká, ten se dočká. Já vám samozřejmě moc krát děkuju, přeju krásný podvečer a brzy naslyšenou.
2: Hezký den, naslyšenou.
1: To byla Jana Ehertová z Českého hydrometeorologického ústavu v Ústí nad Labem.
0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Známé úsloví říká, někdo má rád holky, jiný zase vdolky. A tak si jeden rád poslechne rock'n'roll, druhý country a další třeba lidovou písničku. Není nic jednoduššího, než si nechat zahrát to, na co máte právě chuť. Kde? V písničkách na přání. Denně hodinu popolední a o víkendu i na večer po hodině 17. Už teď můžete psát svá přání na e-mail zahrajte.liberec@rozhlas.cz.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: kdy hledáme signál.
1: Do vysílání Českého rozhlasu Liberec dorazil originál Marek Ztracený a vy určitě spoustu originálů můžete už příští týden vidět v Liberci a v Vratislavicích. Nad ní jsou na festivalu Skla a bižuterie Crystal Valley Week 2026. Od pondělí 24. do soboty 29. srpna můžete zavítat na výstavy známých i začínajících sklářů a designérů, anebo si sami výrobu skla vyzkoušet. Organizátoři letos pro zájemce chystají celkem 80 akcí.
2: Liberec v příštím týdnu ozdobí sklo. V pondělí totiž začíná pátý ročník festivalu Crystal Valley Week.

0: neboli Týden křišťálového údolí.
1: Poskytne na 36 lokacích v celém Liberci více než 80 akcí, workshopů, komentovaných prohlídek, tvoření, ale i výstav a jejich vernisáží.
0: Vysvětluje mluvčí festivalu Lucie Firstová.
1: Poskytne speciální workshopy se sklem a s významnými floristy, módní show.
0: Letošním tématem festivalu je Connecting Cultures, tedy propojování kultur. Díky tomu pořadatelé pozvali speciální hosty ze zahraničí.
1: Přijedou k nám brazilští indiáni z kmene Panarák a my je budeme mít součástí dvou akcí. Budou na Křišťálovém náměstí představovat svoje šperky, protože oni pracují se skleněnou perličkou.
2: Budou i ukazovat rituální tance v rámci začátku dne či konce dne. Mělo by to být v 10 hodin a potom v 6 hodin odpoledne.
0: Doplňuje ředitel Crystal Voli Jan Šmíd.
2: Ten vrchol toho je, že to, co oni vytvoří na tom náměstí, ty své šperky, ať už rituální nebo další, tak vlastně představí na té závěrečné multimediální show v Lidových sadech.
0: Výrobu skla si budou moci vyzkoušet i návštěvníci, třeba na náměstí doktora Edvarda Beneše.
1: Bude tam mobilní sklářská pec, bude tam brusírna skla, bude tam pískování skla i sklo nad kahanem.
0: Říká mluvčí Firstová. Festival se snaží taky propojovat odborníky se začínajícími umělci. Dorazí proto studenti ze středních i vysokých škol.
2: Účastní se všechny sklářské umělecké školy v Libereckém kraji. Začnu Kamenickým Šenovem, Novým Borem, Jabloncem, Turnovem a Železný Brod.
0: Vysvětluje ředitel Šmíd. Od pátku 21. srpna do konce festivalu bude města Liberec, Jablonec nad Nisou a Vratislavice nad Nisou propojovat linka historické křišťálové tramvaje. Letos ji vyzdobila sklárna Jílek, a to do stylu Orient Express. Jízdní řády i celkový program festivalu lidé najdou na webu krystalvolivík.cz. Z Liberce Karolína Lašáková, Český rozhlas.
3: Také na Liberecku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Posloucháte Den v kraji. Hodiny Českého rozhlasu Liberec ukazují 17 hodin a 31 minut. Briteček, Angie a nebo Punťa. I takové náhrobky připomínají pochované domácí mazlíčky na zvířecím hřbitově v Turnově. Pohřebiště s desítkami hrobů se ovšem nachází na pozemku Lesů České republiky a není oficiálně povolené. A lidé proto musí do konce listopadu odstranit všechny náhrobky, svíčky, nápisy a i další vzpomínkové předměty.
1: Tady na Vesecku, kousek od lesní cesty a přístřešku, jsou desítky zvířecích hrobů. Některé jsou oplocené, jsou u nich živé, sušené i umělé květiny. Lidé sem dávají také různé ozdoby, fotografie v rámečcích a podle jednoho obyvatele z Turnova je tu hřbitov už poměrně dlouho.
2: Já měl kočky, že jo, ty mi zemřeli, tak jako to v lese, ty zvířata jsou dávno rozložený a jsou jenom kostřičky.
1: A jak dlouho tady je, věděl byste?
2: No, já mám mapy orientačního běhu a náznaky už jsou kolem 84. roku.
1: Na zvířecí hřbitov upozornil veřejnost deník CZ a státní lesy vyzývají obyvatele, aby z tohoto lesa odklidili všechno, co do něj nepatří. Pokračuje mluvčí společnosti Lesy České republiky Eva Jouklová.
3: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy. Obdobné nelegální pohřebiště zvířat jako v Turnově, tedy ve srovnatelném rozsahu, v současnosti na pozemcích Lesů České republiky neregistrujeme.
1: Lidé v Turnově nemají moc možností, kde svého domácího mazlíčka pochovat. Vybudování legálního pohřebiště je podle starosty Tomáše Hokeho ze starostů pro Liberecký kraj administrativně mimořádně obtížné.
4: Ještě procházíme to jako vnitřní diskuzí, co s tím jako budeme dělat, jestli vůbec bychom něco takového měli řešit my jako město Turnov, nebo to třeba nechat na nějakém soukromém subjektu. Pak samozřejmě ještě existují určité jako pietní boxy, kde se lidé mohou se svým zvířátkem rozloučit. Tady v Turnově zatím nemáme.
1: Po republice fungují například krematoria pro domácí mazlíčky. V Libereckém kraji jsou dvě. Z Turnova Johana Tománková, Český rozhlas.
5: Také na Turnovsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Společnost vám stále dělá Český rozhlas Liberec, posloucháte Den v kraji. Před kostelem narození Panny Marie v České Lípě dnes začala oprava historického schodiště. Propojovalo Mariánskou ulici a park okolo kostela. Pak cestu kvůli havarijnímu stavu město muselo nechat zahradit kovovými zábranami a podrobnosti zjišťoval redaktor Jiří Jelínek, kterého se moderátor Martin Kolín ptal, kdy se po opraveném schodišti budou moct projít lidé.
1: Mělo by to být do konce letošního roku hotové. Rozsah prací popsala mluvčí Českolipské radnice Kristýna Kňák-Albrožová.
2: Firma opraví především uzavřené schody, včetně přilehlých zídek a pilířů, zrekonstruuje prostor před samotným kostelem, postaví odvodňovací systém a nové veřejné osvětlení, včetně slavnostního osvětlení čelní strany kostela.
1: Oprava schodiště město vyjde na zhruba 5,5 milionu korun.
3: Otázka tady, která se nabízí, souvisí se stavbou nějaká omezení?
1: Ano, do parku okolo kostela už není možné vejít ani průchodem z ulice Újezd, cestu z centra města na největší sídliště Špičáka. Naopak si tak lidé už nemohou nijak zkrátit právě přes park u kostela a musí jít o něco delší cestou mezi kamennou ohradní zdí a bývalou budovou Telekomu.
3: Proč se schodiště dostalo do tak špatného stavu?
1: Tak donedávna ho ještě vlastnila římskokatolická církev a na nákladnou opravu dlouho nenacházela v rozpočtu peníze. No a kamenné schodiště se postupně víc a víc drolilo. V roce 2024 převzalo schody a přilehlé pozemky po vzájemné dohodě do majetku město a začalo s přípravou opravy. Vedení radnice má s nyní poněkud zanedbaným parkem okolo kostela i další plány. Už dříve avizovalo, že by se úprav mohl dočkat i samotný park nebo takzvaná Vedrychova hrobka, která je také součástí kostelního areálu. Aktuálně prostor slouží zejména jako lapidárium. Fragmenty starých soch v parku lemují některé cesty.
4: Také na Českolipsku máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: Už je to 58 let, kdy do naší země vpadla vojska 5 členů Varšavské smlouvy v čele s tehdejším Sovětským svazem. Tyto dramatické události si připomeneme v seriálu Týdne nazvaném Okupace ve vzpomínkách pamětníků autorky Ivany Bernátové. Uslyšíte je od pondělí do pátku, vždy před 10:30.
1: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Krásné pozdní úterní odpoledne ve společnosti Českého rozhlasu Liberec. Venku je tak akorát počasí na procházku a pokud pravidelně podnikáte procházky, obzvláště tedy přírodou, pak jste si mohli všimnout, že po celou letní sezónu se v Krkonoších můžete setkávat se strážci Národního parku na koních. Na západě hor vede jejich trasa z Janovy hory přes Rovinku a Horní Výsečky k Vrbatově Boudě a k prameni Labe a na východě z Rennerových Bud až na rozcestí a k Vírovce. Ke strážní službě využívá správa parku odolné, ale před lety ohrožené plemeno huculského koně.
1: Koně pro Krkonošský národní park. Jezdí v terénu tak desítka huculků, valášků z Janovy hory, ale vaši strážci museli absolvovat povinný výcvik. Radek Drahný ze správy parku.
2: Profesionální jezdec musí být vyškolen, vycvičen, musí se seznámit s konkrétním koněm, naučit se s ním pracovat. U nás jezdí strážce i strážkyně a musíme je pochopitelně také odpovídajícím způsobem vybavit. Vypadají spíš jak ze zásahové jednotky policie.
1: Kanadská jízdní.
2: Nemají teda ty trojboké klobouky.
1: No, pronásledovat neukázněné turisty tryskem po horských cestách nejde, ale pracovití a klidní huculci jsou koně z hor a horské stezky umějí.
2: Koně, které si pronajímáme, jsou cvičeni pro hypoterapii, takže jen také něco nerozptýlí. A je to důležité třeba při službě v oblasti Labské louky. Strážci zajeli až ke Sněžným jamám. Byl silný vítr a praporky, které tam vymezují prostor pro návštěvníky, se třepotaly. Každý druhý kůň by se plašil. Jezdci mi pak říkali, že cítili, že kůň byl nervóznější v tom konkrétním místě, ale měli ho pod kontrolou. Koně v horách vždycky byly, vždycky tady pracovali. My jsme rádi, že pro nás dnes kočí a koně mohou přibližovat vytěžené dřevo z méně přístupných lokalit. Bez toho se prostě v horách neobejdeme a posunutí právě do strážní služby na koních je jakýmsi dalším přirozeným krokem.
1: A je to výsledek součinnosti správy parku v minulých letech s farmáři?
2: Nepochybně. Tady musíme mít parťáky a farma Hucul na Janově hoře je ideálním příkladem.
1: K tomu i Robin Beniš, donedávna ředitel správy parku.
3: My chceme lidi, kteří s Krkonošemi srostli a zapustili kořeny hodně hluboko. To je zrovna případ Karbusických na Janově hoře. Huculové jsou naši parťáci ve stráži a víme, že už řada koní, který jsme měli příležitost pokřtít, s námi bude do budoucna sloužit.
4: My jsme hrozně rádi, že pan ředitel Krkonošského parku přišel s tímhle tím nápadem oživit tu strážní službu a děláme pro to všechno, aby to prostě dopadlo dobře.
1: Ivan Karbusický, spolumajitel farmy. Takže po Krkonoších nikoli čtyřkolky strážní služby, ale čtyřnozí pomocníci. Z Krkonoš Eliška Pilařová, Český rozhlas.
5: Také v Krkonoších máme své reportéry. Český rozhlas Liberec, žijeme tu s vámi.

0: všechno nebo nic. Tak všechno, co jsme v této hodině měli probrat, jsme probrali. Nic už ve dni v kraji nezbývá, snad jen nabídnout další program Českého rozhlasu Liberec. V 18 hodin pro vás bude mít Lída Jiroutová zprávy a po 18. hodině Úžasné životy. Václav Mertina bude vzpomínat na Zdeňka Matějčku. A pak vás samozřejmě čeká také pravidelný čtvrteční pořad s Pavlem Petrem vlakem Libereckým krajem. Filip Majsl vám přeje krásný zbytek dne a zítra popoledni se budu těšit opět na slyšenou.
1: Český rozhlas Liberec, den v kraji.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz. Český rozhlas Liberec, zprávy.
2: Státy v příštím roce převezme všechny poplatky za obnovitelné zdroje energie. Pietní místa na nelegálním zvířecím hřbitově v Turnově musí lidé odklidit do konce listopadu. V Dubé na Českolipsku začala stavba dráhy pro kolečkové brusle. A zítra nás čeká oteplení, nadále ale velká oblačnost a občasné srážky, které k večeru budou četnější. Teploty vystoupí až na 26 stupňů. U poslechu zpráv vás vítá a hezký podvečer přeje Lída Jiroutová. Domácnosti a firmy nebudou muset platit za obnovitelné zdroje energie ani příští rok, řekl to ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček z ANO s tím, že veškeré poplatky znovu převezme stát. Shodl se na tom s ministryní financí Alenou Schillerovou z hnutí ANO, společně řešili rozpočet na příští rok. Letos stát na poplatcích za obnovitelné zdroje zaplatí kolem 41 miliard korun. Naopak šetřit chce Havlíček na provozu ministerstva a podřízených úřadů. Lidé v Turnově musí odklidit náhrobky po svých domácích mazlíčcích z nelegálního hřbitova. Nachází se na pozemku státních lesů. V lese na Vesecku jsou desítky hrobů psů, koček i třeba morčat. U náhrobků jsou fotografie v rámečcích, živé i umělé květiny, svíčky a další předměty. Všechno, co do lesa nepatří, mají lidé odstranit do konce listopadu, říká mluvčí Lesů České republiky Eva Jouklová.
3: Přestože chápeme, že je pro spoustu lidí, kteří v Turnovském lese pohřbili svá zvířata, stávající situace nepříjemná, musíme se jako státní podnik důsledně řídit zákonem i hygienickými předpisy.
2: Zhruba do poloviny listopadu potrvají práce na opravě průtahu Libercem mezi ulicemi České mládeže a sjezdem na Doubí. Ředitelství silnic a dálnic tam opravuje havarijní kanalizaci ve středovém pásu. Práce mají skončit v polovině listopadu, uvedl za ŘSD vedoucí provozního střediska Liberec Jakub Hušek. U hřbitova v Dubé na Českolipsku vzniká dráha pro kolečkové brusle. Vyasfaltovaný okruh nechala radnice postavit na pozemcích, které dostala darem. Podmínkou bylo vybudování veřejného sportoviště. Dráha má být dokončena letos na podzim.
4: Součástí vznikajícího volnočasového areálu bude podle starostky Ireny Žalovičové za ODS také dráha pro pump track. Radnice ji má vyprojektovanou a má na ní i stavební povolení. Podle starostky je ale druhá etapa výrazně nákladnější a město proto bude čekat na vhodný dotační titul. I náklady na aktuálně budovaný čtvrtkilometrový okruh asi ze čtvrtiny hradí Liberecký kraj. Z Dubé Jiří Jelínek, Český rozhlas.
1: Počasí.
2: A noc bude převážně zatažená s deštěm nebo přeháňkami, které k ránu postupně budou ustávat. Teploty klesnou na 15 až 12 stupňů. Po většinu středy bude zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat. Lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, zejména na horách a na severu kraje. Večer očekáváme od západu četnější srážky a mohou se přidat i bouřky. Teploty přes den vystoupí na 23 až 26 stupňů, na horách naměříme mezi 18 až 21 stupni Celsia.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
2: Na silnici druhé třídy 294 v Dolní Rokytnici nad Jizerou se kvůli opravě mostu projíždí kyvadlově jedním jízdním pruhem. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu bez dopravních kolizí.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte reprízu pořadu Českého rozhlasu Liberec.

0: Úžasné životy.
1: Zdeněk Matějček podle Václava Mertina.
2: Já se jmenuji Václav Mertin, jsem dětský psycholog, který vystudoval na katedře psychologie Filozofické fakulty, což samozřejmě mě přivedlo k panu profesoru Matějčkovi, protože on tam měl výběrovou přednášku a potom mi vedl diplomovou práci a setkávali jsme se na semináři pro učitelky dyslektických tříd, takže ty kontakty profesní byly relativně bohaté.
3: Tady bych chtěl podotknout jedno takové pravidlo, které rodičům často připomínáme. Nemůžeme všechny děti všemu naučit a nemohou mít všechny děti jedničky, ale můžeme je udělat šťastnými.
2: Panem profesorem Matějčkem jsem se setkal při studiu. On nikdy na katedře nepůsobil přímo, ale měl výběrovou přednášku, která, myslím si, že i za našich časů byla hojně navštěvovaná, nejenom potom už k posledu, kdy lidi věděli, že on už končí, tak to tam měl narváno, ale nejenom jistě proto. A potom jsem měl možnost chodit do krče, do té jeho pracovny, protože on byl nakloněn tomu, že tam studenti, ale i potom hotoví psychologové chodili na praxi, na stáže, tenkrát se tomu asi nějak neříkalo, takže jsme tam mohli pracovat, když jsme tam byli celý den, chodili jsme s nimi na oběd a potom mi vedl diplomovou práci, byl velmi laskav. Já když se na to dívám potom očima učitele na vysoké škole, tak si myslím, že ta práce byla hodně kritizovatelná, ale on to uměl tak hezky říct. Víte, já třeba si pamatuju, že jsem tam neměl diskusi, což je teda jako zásadní nedostatek každé výzkumné práce. A on mi napsal do toho posudku, že ten můj závěr, že to byla spíš taková diskuse, takže to tak jako obešel, místo aby napsal, diskuse nebyla, je to k ničemu. A pak, když jsem nastoupil hned po škole do pedagogicko-psychologické poradny tady hlavního města Prahy, tak jsem si vymohl na tehdejším šéfovi, ale ten se nijak nebránil a mohl jsem strávit 14 dní takový jako zácvik, už potom opravdu jako hotový psycholog, zácvik právě tehdy ještě u pana docenta Matějčka v Krči.

0: nesvedem.
1: No já si myslím, že on byl dětský psycholog každým coulem. A když řeknu, že byl dětský psycholog, tak tím taky chci říct, že on vlastně se ničemu jinému nevěnoval. Což takhle na první pohled vypadá škoda, protože jistě on byl vzdělaný člověk, kulturně orientovaný, jistě měl i názory na politiku, ale pokud jsem byl schopen posuzovat, tak on se striktně držel té své oblasti a tu jako rozvíjel.
2: Upřímně řečeno, já jsem v této službě už tedy hodně dlouho, 35 let nebo snad 36, že a za tu dobu mohu říct, že se ta problematika trochu změnila, mění se. Tedy dříve nás trápilo více takové vážnější mentální opoždění, kdy děti nestačily v normální škole a přecházely do zvláštní školy nebo ani v té zvláštní nestačily. Dnes je to více problémů je s dětmi, které v normální škole stačí, ale těžko.
1: Tak jsem vnímal jeho nesmírnou laskavost a vstřícnost. Když jsem potom už pracoval na katedře, tak jsem se i setkal s tím, že někteří lidé asi to úplně nechápali, že vlastně měli pocit, že to je určitá slabost. I ve vztahu třeba ke studentům hodnocení prací, že není takovej žádnej sekirník a že hledá na každé práci něco pozitivního, ale čím jsem starší, tím vidím, jak je to nesmírně důležité. Takže taková je jako laskavost, která z něj vyzařovala tak, že já jsem měl pocit, že když on někam přišel, takže vlastně to společenství, samozřejmě pokud to nebylo 500 lidí, ale to společenství prostě se nemohlo chovat neslušně. Prostě on tam nějakým způsobem, on třeba ani nic moc nemluvil, ale už jenom tím, že tam byl, tak tohle pro mě, ta laskavost, vstřícnost, to pochopení pro druhý, to pro mě je jako to klíčové, co já si z něj beru.
2: Že ono se ukázalo, že jak nás druzí lidé oceňují, jak se k nám chovají, tak si my podle toho vytváříme obraz sami o sobě. A podle toho, jaké máme sebe vědomí, v to v pravém slova smyslu, uvědomění sebe, vlastního já a vlastní hodnoty, tak podle toho se my chováme k těm druhým, podle toho investujeme, jak jsem řekl, svoji energii do něčeho, dovedeme se do něčeho zapřít, že o něco nám jde, čili má to i ten vliv na naše pracovní uplatnění i na naše společenské uplatnění. To se může vytvořit jenom tam, kde dítě je v nějakém úzkém společenství, kde k někomu patří v pravém slova smyslu, kde někoho má.

0: Co on takhle někdy malinko, my jsme nebyli zas takový kamarádi, aby on mi vykládal, ale to, co jsem od něj, případně od dcery, od Jarmily, co jsem malinko zaslech, no tak ta jeho rodina, to je středostavovská rodina, že jo, to jako tam bídu neměli, tatínek byl šéf v Hřebčíně, v Kladrubech, takže on měl jako dětství v jistém smyslu jako bezvadný. Na druhé straně, tím, že on byl postižený a s tím se nedalo nic dělat, že jo, a tak on měl svým způsobem to štěstí, že on a zřejmě i to okolí mu pomohlo, aby on se s tím vyrovnal velmi, velmi dobře. Takže on potom vždycky říkal, nebo vždycky, já jsem o to slyšel několikrát říct, říkal, já zvládnu vlastně všechno, ale dá mi to 3x, 4x víc úsilí, snahy, času. A tohle já si myslím, že si odnes z toho dětství, kterého nezadusilo. Tam já si myslím, že je jednoduchý někoho, kdo je nějak postižený, tak ho úplně zlikvidovat, že jo. Tak ty ho nezadusili a on si z toho odnes to, že jako je potřeba pracovat, je potřeba snažit se, je potřeba usilovat a pak se dá spoustu věcí jako překonat.
1: On kulhal, to znamená, jako měl, já jsem ho nikdy s ním to nerozebíral, ale co já ho pamatuju a fakt myslím, že jsem čet, že to je od dětství, tak on měl jako mozkovou obrnu a nosil celou dobu hůl.
2: I my rodiče si vzpomeneme na svém dětství a víme, že jsme se jednou styděli a po druhé něčeho báli. Některé děti, i ti dospělí, se bojí více, svět je pro ně více nebezpečný nežli pro ty druhé, více se stydí těch druhých, do společnosti druhých se těžko vpravují a mají i k sobě a k svým výkonům takový méně odvážný poměr, postoj, že toho úzkostného musíme povzbudit, že musíme mu vytvořit podmínky, aby se prostě nebál, aby nabil sebedůvěru a ono to lze docela dobře zařídit, když jsme si vědomi, že to je v něm.
0: Jeho cesta k psychologii byla zřejmě velmi prozaická. On, tím, že je ročník 22, tak byly zavřeny vysoké školy. To znamená, on je potom, jsou ty ročníky, které se scházely, já nevím, někde v nějakých halách, jo, aby vůbec to upřednášeli, že jo, protože jich bylo, najednou se to nahromadilo, bylo jich strašně moc. On, jestli se nepletu, vystudoval bohemistiku, češtinu, což bylo znát zřejmě i v těch jeho dílech, protože ta jeho čeština, možná to nebylo tím, ale ta jeho čeština, ta se čte krásně, jo, to někdy člověk, když sám něco splodí, anebo když má těch diplomek jsem viděl, anebo těch prací jsem viděl spoustu, to je někdy takový kostrbatý a to on měl hezký věd, jo. I někde, kde možná by člověk nad tím mávnul rukou a řekl, že jsme na to zvyklí, tak on jako podporoval, aby tam byl ten český termín, český slovo, ale samozřejmě, jak byl tolerantní, tak to jenom to řekl a možná to říkal jenom jako lidem blízkým nebo bližším, nebo přátel. Takže on jako šel touhle cestou, jenomže jsme v roce kde? 48, 49, 50. A tam jako to nebylo úplně jednoduchý, že jo. Takže on nastoupil, nechci říct do dětského domova třídícího, to si trošku asi vymýšlím, ale šel do té sociální jako oblasti a pak, že se uvidí, no už tam vlastně zůstal, že jo, přes tu psychiatrii, takže dělal v Dietrichce na Praze 2 a potom teda v té Krči, kde vydržel vlastně téměř až do smrti,

0: předškolních, školních a i v nápravných zařízeních. Tam jsme se setkávali s tím, čemu se říká psychická deprivace. Jakési psychické důsledky ochuzení dítěte o důležité podněty, které přicházejí z toho sociálního světa, z prostředí dítěte, především o podněty citové. Jednoduše řečeno, když to dítě nemá nikdo rád. Takové děti bez lásky.
1: Já si totiž myslím, že on vzal dítě vážně, on vlastně ho bral jako svébytnou bytost, která si zasluhuje naši plnou jako zájem a pozornost. Nebyl to ten pacient, který je jako objekt našeho působení. Takže tohle já si myslím, že je jako velmi důležitý. A já už jsem to trošku řekl, on tu svoji lidskost, on ten svůj opravdu jako lidský přístup, který měl ke všem, k dětem, ale i ke studentům, ale i k dospělým, o kterých já jsem si někdy říkal, to je hrozný, on je k ním tak hodnej, a to já bych nebyl, ale on byl, tak on tenhle lidský přístup doplnil i tím poznáním odborné psychologie a důsledně ho prosazoval. On, nechci říct, že vůbec nekoukal na to, co se děje okolo, to ne, to bych ho podceňoval, ale svým způsobem hájil děti bez ohledu na to, jestli zrovna to bylo jako přijímáno, jestli to zrovna bylo vhodné nebo nebylo vhodné.
0: Ono je takové dobré pravidlo, že se říká, to, co se zkazilo v tom dětství, tak se potom, když se má napravovat, tak to trvá obyčejně dvakrát déle, nežli se to kazilo. Že nedávno jsme vyšetřovali jednoho chlapce, který je už 12-letý, 13-letý, docela jinak pěkný kluk. A je to dítě, které si rodina vzala do pěstounské péče. Ten chlapec byl dlouhou dobu tedy v dětských domovech a i v té rodině žije dost dlouho. Ale ti rodiče říkají takovou typickou věc. On, víte, on nemá vztah k věcem. A on nemá ani takovou to, čemu bychom řekli věrnost. Že chci tím jenom naznačit, že na tom začátku ohromně záleží, že se to potom těžko napravuje. Tihleti lidé to někdy pocítí ještě i v pozdějším životě.

0: Když si vezměme, že v 60. letech sice už se zřejmě ta společnost jako přece jenom uvolňovala, ale pořád převládal ve společnosti, aspoň v těch oficiálnějších kruzích, včetně školství, zdravotnictví, takovej ten jako velmi paternalistický přístup, ten přetrvával i později, ale současně, že vlastně společnost vyřeší všechno. A oni přišli, no protože měli určitý poznatky, už na konci 50. let s profesorem Langmajerem, tak oni přišli s tím, že ono to tak úplně jako není úžasný. A jistě nemohli jít na UVKSČ s tímhle, a jestli šli, tak tam by určitě neuspěli ani na ministerstvo školství, ale oni o tom psali a v tom roce, tuším, 63-64 vznikl film Děti bez lásky, na kterým se pan profesor Matějček jako intenzivně velmi podílel. Ten je koukatelný do dneška, tenhle film. Takže tím chci říct, že on si pořád držel tu linii, kde dítě je v centru jeho odborné a samozřejmě i lidské pozornosti.
1: Dítě na začátku života dělá paci-paci. Jakou radost to tomu dítěti dělá, když to dělá radost tomu okolí. To dítě to s vervou a s vášní dělá. Ale teď si představte dítě v kojeneckém ústavu, ono by taky třeba dělalo paci-paci, ale nikomu to radost nedělá, že je to jde jaksi do prázdna. Takové děti nejsou schopny toho, čemu říkáme citová odezva. Populárně řečeno, jak se do lesa volá, tak se z lesa ozývá, jenomže tady ten les nic. Jo, my voláme a ono není schopno dát citové projevy, citové hnutí najevo.
0: Samozřejmě pan profesor Matějček nebyl jediný, který viděl, že ta ústavní péče, byť já jsem zmínil, že v jistém smyslu byla jako pro ty děti úžasná, ale převládalo to, že oni se tam nevyvíjí.

0: jeli úplně dobře, jo, ale jako představte si, že ten režim hlásí, že všichni jsme si rovni, všichni máme dobré schopnosti, přes to, co bylo v tom minulém režimu, teda jako předválečným, to všechno zmizí, protože my budujeme socialismus tam, kde budou děti hloupí, tam se asi lidi nebudou rozvádět, tam nebudou děti ponechaný svému osudu. Takže ve chvíli, kdy někdo přijde s tím, že ono to teda má i dopady negativní, tak to není úplně jako ve vztahu k tomu režimu přijímáno s plným pochopením.
1: Neexistuje hlas krve, který by neomylně k sobě poutal matku a dítě poutem nezničitelným a nenahraditelným. Takovou představu můžeme odložit do skladiště pověr. Dítě za své rodiče přijímá ty, kdo se k němu matersky a otcovsky chovají a mají je rádi. Z toho plyne jedno velké poučení, že totiž pro dítě je rozhodující psychologické rodičovství a nikoliv jen biologické rodičovství.
0: Já vím ještě jeho přínos při vzniku SOS Vesniček, která první v Doubí u Karlových Var vznikla, pokud vím, v roce 68. A ono to jde jako všechno v ruku v ruce. Pořád je tam to dítě, který je v centru naší pozornosti a hledáme, co je pro něj, pro uspokojování jeho potřeb, to nejvhodnější. A jsou lidi, kteří chodí do práce a zůstane u toho. Tu práci dělají přijatelně, to je v pořádku, ale já myslím, že on měl jako větší ambice, jako porozumět tomu, všímal si, hodnotil to nějakým způsobem, čet zahraniční literaturu a dával si to dohromady a zřejmě i diskutovali o těch věcech v tom týmu odborníků, kteří tam byli, takže ho to posunulo k tomu, že by měl pro ty děti něco taky dělat ještě.
2: Dítě v životě se musí naučit ještě mnoha jiným věcem, nežli jenom tomu, čemu se naučí z učebnic a ze školních lavic, abych tak řekl. Ono musí se naučit mnohým věcem ze života. Myslím, aby škola teda nebyla tím strašákem, nebyla pohrozem a nebyla jakousi donucovací pracovnou.
0: Na druhé straně ale věděl, že dítě bez řádu, bez autority, bez nějakých pravidel, takže to je jako komplikace. Aby vyrost dospělý člověk, tak já jsem ti příkladem a já tě k té dospělosti vedu. Ale ty se to nemůžeš naučit za 2 měsíce. Já ti musím odmala dávat prostor, aby ty ses to mohl naučit. To jsem přesvědčený, že on to možná nepojmenovával, ale že takhle on přistupoval jako k té výchově. Ale to neznamená, že musím souhlasit se vším. Já si myslím, že je naší povinností, abychom děti rodičovství učili a odmala, myslím, nejenom příkladem, ale opravdu, protože kus toho rodičovství je řemeslo. Možná, kdyby on žil, že bychom se i docela jako shodli.
2: Někdy svádíme až příliš mnoho na školu, že ta škola nás přetěžuje a děti prostě jsou vyčerpány a pořád se musí učit. Je to nepříjemná věc, ale všeho není vina škola. Škola je dítěti zprostředkovávána rodinou. Čili jak ji ta rodina pojme, jestli z té školy udělá takové monstrum, kterému je třeba sloužit, že je nějakého toho molocha, kterému je třeba všecko obětovat, je zlé.
0: On musel udělat mnohem delší cestu než já, nebo než dnešní děti. Zkuste si říct, že vás bude vychovávat jako roční dítě. Tam je spoustu věcí, kde to dítě vůbec nemá šanci v ničem. Ano, ono může nějak svým řevem nebo jako úsměvem, to jistě jo. A měli bychom na to být citliví. Ale samozřejmě, jak mu přibývají týdny a měsíce, no tak vidíme, protože už jsme ho to taky něco naučili, že jo, taky něco vidí od nás, že musíme vytvářet prostor, jinak by se to nenaučilo to dítě. To znamená, že to je ta jedna linie a druhá linie, člověk občas zůstane jako s rozumem v koncích, ježiš, já bych nikdy neudělal. A to dítě to udělá a říkám to pozitivně, takže i v tomhle si, jako pokud to člověk přijme, pokud si to uvědomí, tak opravdu ty děti nás jako spoustě věcí jako učejí. Učejí nás i tím, že když jsme průměrně citliví, nemusíme být moc, tak některé věci nemůžeme dělat, protože vidíme, že ono to není v jejich zájmu.

0: Víte, když člověk něco dělá a tahle oblast není úplně lukrativní, jakože by principiálně to generovalo nějaký velikánský zisky, jo, tak jako vás to musí bavit. Já si myslím, že ono ho to bavilo, že ono ho to těšilo a že když se něco dověděl novýho, tak že byl rád, že se to dověděl. A tady není hranice 60 let tenkrát, že jo, a jdeš do penze, tak už se na to vyprdneš. Já to vnímám, že on prostě dělal svou práci, kterou měl rád, která ho těšila, která mu přinášela, samozřejmě i uznání, ale přinášela mu i jako radost a hlavně měl pocit, že je smysluplná.
1: Dítě, aby jednou v životě mohlo být samooporou druhým, aby mohlo své děti vychovávat, anebo i v tom manželství prostě jeden druhému poskytnout tu oporu, o něj se opřít, za něco stát, tak potřebuje mít toto vědomí od začátku. Ale základ je tam, kde je měl někdo rád a kde k někomu patřilo. To je ta suma, to je té moudrosti, kterou jsem si tady za posledních 35 let z tohoto pracoviště odnesl.
0: Holka v první třídě ztratila notýsek. A oni tam mají pravidlo v té škole, že za to dostane napomenutí třídního učitele. Kdyby to byl deváťák. Ale holka v první třídě, tak jsem si říkal, a já jsem se té paní učitelky ptal, prosím vás pěkně, a nemůžete jí to nějak jako odpustit? No to nejde. Ona to neříkala ze sebe, prostě platí to. To je nelidský. V holce v první třídě, pokud už nestratila ho 10krát, tak by se to mělo odpustit. Tak to já si beru z toho Matějčka, jo? Takovýhle, že jasně, předpisy jsou důležitý, pravidla jsou důležitý, řád je důležitý, ale pak musíme být ličtí. A víte, ještě jednu věc, tu jsem nezmínil, ale on se usmíval. Já nemyslím, že to byl takovej ten, že má tadyhle někde něco v puse a že to je takovej ten úsměv pořád, ale hodně se usmíval. A já si myslím, že tohle já si jako beru, protože když se člověk usmívá, teď nemyslím, že ho tak šíleně bolí hlava nebo zub, že teda to ze sebe rve a jinak by byl teda naštvaný, otrávený, unavený, to takhle nemyslím. Ale když se člověk usmívá na druhýho i na život, tak ono to působí na toho druhýho člověka. On vám obtížně bude nadávat nebo se na vás zlobit, ale ono to působí i na vás. A jako, když se tak jako na ten svět usmíváte, tak on ten svět vám to vrací. I ty lidi vám to vrací. Tak to já si z něj beru.
1: Někdy je důležitější, ne někdy, pak skoro bych řekl vždycky, dobře se zamilovat, nežli udělat maturitu, že? Ale rodičům tohle vykládat není tak docela snadné. Ovšem pro ten život, který má být šťastný a plodný a uspokojivý, tak opravdu ty citové vztahy, umět je navázat, umět je přijmout, umět je vracet, je opravdu nesmírně důležitá věc.

pořadu Úžasné životy vyprávěl dětský psycholog Václav Mertin o svém učiteli z katedry psychologie Filozofické fakulty Univerzity v Karlově v Praze, o světově uznávaném dětském psychologovi Zdeňku Matějčkovi. 16. srpna by se dožil 104 let. Po písničce se projedeme vlakem Liberským krajem s Pavlem Petrem, tentokrát z Turnova do Rovenska pod Troskami. A přitom uslyšíte hned tři hosty. Nejprve to bude předseda spolku Josef Semecký, ve druhé části vlakvedoucí Kateřina Semecký a ve třetí Tobiáš Tláskal, se kterým si kolega Petr povídal přímo v bufetovém voze.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Vlakem Libereckým krajem.
2: Přátel železní Českého ráje, to je téma dnešního magazínu Vlakem Libereckým krajem. Na pozvání jsme se vydali na cestu z Turnova do Rovenska pod Troskami a dnes ve vysílání uslyšíte hned tři hosty. Postupně se k ním samozřejmě dostaneme. Předseda klubu Přátel železní Českého ráje Josef Semecký odpovídá na mé otázky v první části magazínu Vlakem Libereckým krajem. Taky jak nabité léto máte?
3: Přes prázdniny, červenec a srpen jezdíme každou sobotu do Rovenska a odpoledne do Semil.
2: Jak je to se zájmem veřejnosti o jízdy nostalgických vlaků?
3: No, musím uznat, že zájem je stále rovnoměrný a velký.
2: Když se vrátíme ještě k tomu zájmu ze strany veřejnosti, ten zájem roste, je větší třeba, když to porovnáte s předchozím létem nebo třeba 2-3 roky zpátky.
3: Já věřím, že je takový ustálený, že je stejný. Vidíme to na obsazení těch vozů a opravdu na dopolední jízdu musíme mít 4 vozy, na odpolední stačí ty 3 vozy. A je to tak akorát, aby si každý užil to své místo a mohl se kochat přírodou, když to řeknu.
2: Teď spolu sedíme v jednom z historických vozů, tak kde se nacházíme?
3: Nacházíme se v osobním voze Rybák, který je přibližně kolem roku 40 výroby a je to typický osobní vůz, který jezdil po našich lokálkách. Za začátku nejenom po našich lokálkách, ale i po těch významnějších tratích.
2: Ten vůz, ve kterém sedíme, to je možná nějaká první třída, ne?
3: To není první třída, to je vůz druhý třídy, ale je upravený po filmařích a my jsme to už takhle nechali, že to vypadá zajímavě.
2: Aby se lidé mohli svést, je třeba se starat o ty vozy a lokomotivy, jak je to těžké se o ty historické skvosty starat?
3: Tak těžký je to, je to náročný finančně i časově, ale prostě, když člověk něco chce tomu dát, tak to musí dát tomu.
2: Předpokládám, že také bedlivě sledujete předpověď počasí, to kvůli případnému zákazu jízdy parních lokomotiv. Už se vám to někdy stalo, že jste třeba nemohli kvůli počasí a kvůli velkému vedru třeba právě s párou vjet?
3: Ano, už se nám to stalo několikrát, prostě člověk s tím musí počítat, příroda si poručit nedá.
2: Teď se nacházíme kde, protože ten vagon s námi cestuje?
3: Přímo jsme na Točně v Turnovského depa a vagon se uklidí do depa na svý stání a odpoledne na Semily jezdíme o jeden bus méně, takže jezdíme s třema vozama pro lidi.
2: Jak je to, když se vrátíme ještě k tomu počasí s případným napojením na hasiče při nostalgických jízdách, ať už je to při doplňování vody nebo třeba při dohledu na to, aby uhasili případný požár?
3: Tak doplňování vody dělají dobrovolní hasiči, s nimi je vynikající spolupráce. No a nedej bože, radši jsme, když se nic nezapálí nebo nehoří, ale pak je to normální výjezd záchranního sboru.
2: V našem magazínu už posluchači mnohokrát slyšeli, jaké vozy, jaké lokomotivy tady jezdí, ale ono neškodí to zopakovat.
3: Parním vlakem Českým rájem jezdíme hlavně parní lokomotivou 310-0134, která nese jméno z výroby Litovel. Byla vyrobená v roce 1913 pro místní trať Senice na Hané Litovel.
2: Léto je v plném proudu, dokdy tady budete jezdit? Kdy je možné se s vámi na těch historických jízdách svést?
3: Do konce srpna každou sobotu.
2: Uzavřel Josef Semecký první část magazínu Vlakem Libereckým krajem. Další pokračování uslyšíte už za pár minut po písničce ve vysílání Českého rozhlasu Liberec.

0: Posloucháte reprízu pořadu Vlakem Libereckým krajem.
1: Magazín Vlakem Libereckým krajem se dnes zastavil na trati mezi Turnovem a Rovenskem pod Troskami. V první části jsme mluvili s předsedou spolku Josefem Semeckým, teď s jeho dcerou Kateřinou. Jaký vztah u tebe vlastně k té železnici, k té nostalgii je?
2: Jak já jsem se dostala k nostalgii? No tak jednoduše, jak už jsi zmínil, tak tatínek je vlastně předsedou tohoto spolku, tudíž pro mě je to opravdu záležitost už dětství velice příjemná, táhne se to od té doby. A když jsem se rozhodovala po maturitě, co chci být, tak moje první kroky vedly na dráhu, tudíž současně i dělám u Českých drah průvodčí, lomeno vlak vedoucí, a tak jsem začala i jezdit, když to už jsem měla ty zkoušky drážní, tak jsem se začala i angažovat více v tomto spolku a začala jezdit jako vlak vedoucí ve spolku.
1: Vzpomeneš si na nějaké první setkání s těmi vlaky třeba, nebo na nějaký první výlet z toho dětství?
2: Ježíš Maria, takových vzpomínek mám mraky, jo. Tatínek mě brával prostě už od malička, jsem s ním jezdila na Regínách, tady Mladějově v Čechách, Boleslavy na trati, mačkala jsem čudlíky, jo, byla jsem z toho nadšená. No ale to teď mluvím teda o těch osobácích u drah, ale potom samozřejmě úplně od miminka se pohybuju tady v tomto spolku, bere mě na mašinku dopředu, sedávala jsem na uhláku, koukala jsem, přihlížela jsem všemu, co se tam děje v té kabině, takže opravdu od dětství mám takovýhle zážitky pěkný z dráhy.
1: Podle úsměvu na tváři soudím, že tě tatínek nemusel moc přemlouvat.
2: Určitě ne. Já si myslím, že z části jsem to opravdu zdědila, tuhle lásku.
1: Jak vnímáš vlastně ten spolek, protože každý víkend prakticky se někam jezdí, jezdí se hlavně do Rovenska, jezdí se do Semil. A je to asi úžasné, jak vlastně vy všichni se staráte o tu historii.
2: Já už se tady považuji současně spíše za svátečního jezdce, protože v práci toho mám dost, tak potom si chci taky někdy odpočnout, takže spíše svátečně se tady projíždím, ale je to úžasný, no, všichni se tomu věnují. Já obdivuju každého, kdo opravdu je v tom depu každý týden, kdo se o to stará opravdu aktivně, a je to úžasný, díky těm lidem to tady funguje.
1: Ty jsi zmínila, že i v běžném provozu pracuješ vlastně jako průvodčí nebo vlak vedoucí. Čím je ale pro tebe vlastně v případě té nostalgie setkání s cestujícími? Tady je to asi úplně o něčem jiném, o pohodě.
2: Určitě, pohoda. Jo, tady prostě ty lidi chtějí být, dokonce i chtějí za to zaplatit možná víc než v běžném vlaku. Takže ano, ta pohodička, úplně jiná atmosféra, všichni jsou milí, jo, je to lepší, je to rozdíl velký.
1: Dokonce si mě vlastně zmínila, že i cestující jsou schopni přijít zaplatit poté, co si jich třeba nevšimneš.
2: Ano, ano, to se teď zrovna stalo. Zapomněla jsem na jednoho pána a ten se opravdu přiznal, že by chtěl rád zaplatit za jízdu, takže jestli může dodatečně.
1: Jak velký zájem těch cestujících je, protože tady zase vidím raz, dva, tři, čtyři vagóny, které jsou napěchované cestujícími.
2: Tak co tak vím jako od kolegů, tak každý víkend je to skoro stejný. Vozy jsou opravdu plný. Ne zas tak, aby se nedalo procházet, což je pohodlný pro nás, ale je to hezky vytížený, příjemně vytížený.
1: A když to ještě porovnáš vlastně s tím běžným provozem, ty už to možná naznačila, tak kde všude, na jakých tratích se pohybuješ?
2: Působím v středisku vlakových čet v Turnově a vyjíždím směrem Hradec Králové přes Jičín lokálku, potom na druhou stranu na Boleslav osobáky, z osobáky taktéž i na Prahu vozím občas, i z Pěšňáky, i na Nymburskou trať se podívám, takže to mám pestrý.
1: A když bych se zeptal na nejoblíbenější trať nebo místo?
2: Určitě tady, kde stojíme, Rovensko pod Troskami, trať z Turnova do Hradce Králové přes Jičín. To je moje nejoblíbenější. Mám tady babičku v Rovensku.
1: Uzavřela druhou část povídání Kateřina Semecká v magazínu Vlakem Libereckým krajem. Na trati mezi Turnovem a Rovenskem pod Troskami ještě zůstaneme. Už za pár minut.
3: Jaro, léto, podzim, zima.
4: Ano. Po celý rok každý den vás informujeme o počasí mezi 5. a 9. hodinou ranní každých 15 minut a potom vždy v celou ve zprávách. Podrobný rozhovor s meteorologem můžete slyšet denně 7.45, ve všední dny také po 17. hodině a o víkendu ve 14.20. Hezké počasí přeje Český rozhlas Liberec.
5: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Liberec posloucháte magazín Vlakem Libereckým krajem. Povídáme si na trati mezi Turnovem a Rovenskem Potroskami. Nejen o jízdě samotné, ale také o klubu přátel železnic Českého ráje. Teď s Tobiášem Tláskalem přímo v bufetovém voze.
1: Ten můj vztah k železnici je poměrně starý, protože já jsem měl pradědečka na železnici jako přednostu stanice ve Staré Pace, takže tam vlastně od mých návštěv u dědečka až vlastně ke dnešku ten vztah pořád roste.
2: Co si člověk vybaví třeba z toho dětství a návštěv u dědečka?
1: Pro mě to bylo velice zajímavý, protože dědeček jako nádražák měl plno různých knih o železnici a o lokomotivách, takže já rád vzpomínám na to, když jsme si spolu četli a koukali na výkresy parních lokomotiv, to je taková moje srdcovka.
2: Vybaví se třeba z dětství nějaký konkrétní výlet nebo nějaký zážitek?
1: U těch výletů je to složitý, protože my jsme jezdili často, takže se to hodně splývá dohromady, ale ano, určitě vybaví. Shodou okolností je to právě tady na téhle železnici s těmahle soupravama. Tato souprava, respektive tato mašina, je v provozu od roku 2001, jestli se nepletu, což je rok, kdy já jsem se narodil, takže přesně to takhle se spojilo, protože tady Českým rájem jezdili tyhle spoje a jsou to i spoje, kdy já jsem začínal jezdit, takže já mám plno fotek z těch vagónů, když mi byly ty 2-3 roky.
2: Připomnu, že to jsou historické vagóny zvané Rybáky, no a v čele vlakuje lokomotiva zvaná Babička 310. Takže od malička i vztah té historii tedy.
1: Dá se to tak říct.
2: Protože určitě ta historie je něco jiného než současná vozidla.
1: Rozhodně, ten pocit z té jízdy je úplně jinačí. Ta lokomotiva se chová vlastně úplně jinak než jakákoliv ostatní vozidla. Zvuky to má jiné, kouří to, je to nádhera. Takže určitě ta historie tam v tom dýchá a je to znát.
2: Současnost jaká je? Je spojená i třeba s železnicí, nebo jaká je?
1: Já jsem programátor, takže ta profese s tím spojená není. Já jsem teda celý život chtěl být strojvedoucí, ale to se takzvaně přesunulo na druhou kolej, takže já se angažuji teďka hlavně tady takhle jako dobrovolník nebo jako člen spolku a rád bych se samozřejmě na tu mašinu posunul, udělat si topičské zkoušky a jezdit na mašině, to je samozřejmě můj dětský sen, takže tam se rád jednou dostanu, doufám.
2: Klub přátel železnic Českého ráje pořádá akci, na které jsme společně, tak tam jsou jaké vazby, jak dlouho už třeba s nima jezdíš?
1: Já tady se vlastně kolem mašiny pohybuju od roku 2013, což je 13 let, to je docela děsivá částka. Každopádně je to si myslím dost už podstatná součást mého života. Já můžu říct, že jsem v podstatě v depu vyrůstal.
2: Co konkrétně máš na svých bedrech? O co konkrétně se staráš?
1: Já jsem krom spolků vystřídal i plno různých jaksi činností v depu a ohledně těch souprav obecně, takže já jsem čistil vozy, natíral vozy, stavěla se tam úzkoroschodná železnice v turnovském depu, čistili se lokomotivy, opravoval se lokomotivy a pak je tam samozřejmě starost o to samotné depo, takže nějaké stavební úpravy, taková běžná údržba a provoz vlastně.
2: Tady v bufetovém voze, tak i tady máš práci nějakou funkci?
1: Určitě, já na tom bufetovém voze jsem strávil v podstatě nejvíce času. Já jsem ve 14 letech přišel s tím, že bych hrozně rád jezdil na mašině. V tom věku to samozřejmě úplně možné není, takže si mě tady adoptovali na obsluze. Od té doby jsem tady a tak nějak se věnujeme společně tady tomu provozu.
0: Povídání s Tobiášem Tláskalem uzavřel dnešní magazín Vlakem Libereckým krajem. Už teď pro vás chystáme jeho další vydání. Pavel Petr vám přeje ničím narušený poslech dalších pořadů vysílání Českého rozhlasu Liberec.
3: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Karmen Majerová
2: a Petr Kostka.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Liberec. Zprávy.
0: Kvůli výměně asfaltu budou na průtahu Libercem od poloviny září další dopravní omezení. Příští týden do Liberce na Krystalovi Víka přijedou brazilští indiáni. V Záporoží vybuchl dron a zranil zaměstnance okupované jaderné elektrárny, jeden člověk zemřel. A ve středu bude velká oblačnost, občasné srážky, které k večeru budou četnější. Teploty vystoupí na 23 až 26 stupňů. Zprávy jsou nachystány a s nimi i Lída Jiroutová. Přeji dobrý večer. Od poloviny září čeká řidiče na průtahu Libercem další dopravní omezení. Půjde o úsek od obchodního centra Nisa ke sjezdu na Doubí. Teď tam ředitelství silnic a dálnic opravuje dešťovou kanalizaci ve středovém pruhu. Od poloviny září pak přijde na řadu výměna asfaltu v krajních jízdních pruzích, jak směrem na Turnov, tak při vjezdu do Liberce. Podle Jakuba Huška z ředitelství silnic a dálnic bude proto doprava v obou směrech vždy v jednom jízdním pásu.
2: Teď to z Liberce bylo dvěma pruhy, takže zdržení bylo minimální a do Liberce už se občas stálo ve špičkách, nicméně od poloviny září už se bude jezdit 1+1, takže by se mohly tvořit kolony ve špičkových hodinách do poloviny listopadu. Je tady přibližně 41 000 metrů čtverečních asfaltových ploch na výměnu.
0: Zájem o stavbu krytého plaveckého bazénu zjišťují od obyvatel Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u sportovního centra. Teď se nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od Masarykovy univerzity v Brně. Lidé můžou město sdělit svůj názor na krytý bazén v dotazníku online. Liberec bude od příštího pondělí hostit festival skla a bižuterie Krystal Voli Vík. Na 36 místech se představí výrobci a designéři skla z Česka i ze zahraničí. Lidé můžou navštívit výstavy nebo křišťálový trh. Tématem je propojování kultur, proto Liberec navštíví hosté z Jižní Ameriky. Doplně mluvčí festivalu Lucie Firstová.
3: Přijedou k nám brazilští indiáni z kmene Panara, který má velmi pohnutou historii. Teď už ten kmen je opět v plné síle. My je budeme mít na Křišťálovém náměstí představovat svoje šperky, protože oni pracují se skleněnou perličkou.
0: Informace o programu lidé najdou na webu krystalvilivik.cz. Na autobusové zastávce využívané zaměstnanci Ruskem okupované jaderné elektrárny v Záporoží vybuchl dron. Zemřel jeden člověk, dalších nejméně 15 lidí je zraněných a z toho tři vážně. Uvedla to Mezinárodní agentura pro atomovou energii s odkazem na ruské vedení elektrárny. Informovala také o útocích na průmyslovém areálu. Žádné ohrožení jaderné bezpečnosti ale nebylo hlášené. Rusko-záporožskou jadernou elektrárnu obsadilo skrze invaze na Ukrajinu před 4 lety. Obě strany se od té doby vzájemně obvinují z útoku na zařízení.
1: Počasí.
0: Zítra čekejme většinou zataženo až oblačno, přechodně se ale oblačnost může protrhávat, lokálně se vyskytne občasný déšť nebo přeháňky, zejména na horách a na severu kraje. Večer budou od západu četnější srážky a můžou se přidat i bouřky. Teploty přes den vystoupí na 23 až 26 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna Českého rozhlasu Liberec.
0: A stavba okružní křižovatky omezuje dopravu v nádražní ulici v Chrastavě na Liberecku. Uzavřený je sjezd ze silnice číslo 35 i výjezd ve směru na Bílý kostel, Hrádek nad Nisou a Děčín. Český rozhlas Liberec vám přeje šťastnou cestu.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu.

0: vždycky česky. Zajímavosti, krásy i záludnosti naší mateřštiny.
1: Minule jsme probírali chyby, které našla jazyková poradkyně Dagmar Magincová v médiích. Pojďme v tom pokračovat. Tak další nesmysly z českých médií. Strana se potápí k zemi. Toto sousloví jste našla. Je to celé nějaké nesmysl. Mm-hmm. Jako spíš klesá ke dnu, ne?
2: Může se i potápět ke dnu.
1: Ano.
2: Takže možná chtěli říct, že strana klesá k zemi, aby to bylo odkaz na ty preference klesající.
1: Taková drobnůstka. No ale co už není drobnůstka, diagonálně odlišný pohled. To je něco jako, nebuď takový suvenýr, že jo, místo
2: tak,
1: suverén.
2: Tak. Nebo jak říkala moje babička, Dalmácie jako decimálka.
1: Takže diagonálně odlišný pohled určitě měla být diametrálně odlišný pohled. Možná si ta slova vysvětleme.
2: Diametrálně znamená zcela, naprosto úplně, takže tam se myslí úplně odlišný pohled, tak jak to má být, jenomže ta diagonála tady použitá, která je podobná hold, znamená úhlopříčku, takže tam to smysl moc nedává, ale díky tomu jsem zjistila, což jsem nevěděla, že diagonála je taky pojem, termín z účetnictví. A je to takový ten proškrtnutý řádek, aby se tam už nesmělo nic připsat.
1: Aha, a vy jste řekla slovo hold, mimochodem to se píše s T na konci a ne s D, vzdáváme hold.
2: Přesně, vidíte, podívám se, kde to kdo spletl.
1: A ještě jste šmejdila v časopisech a viděla tam dvě slova, sousloví zocelit brázdy. Tak to nevím, jak by se to dalo udělat, zocelit brázdy. Co tam mělo být původně?
2: Patrně šlo o scelení pozemků a jak se scelovaly a vznikaly ty lány. A tam se mimochodem píše S na začátku. No a pokud mělo jít o ty brázdy, tak ty se zase rozorávaly. No takže zocelení, což znamená učinit něco pevným jako ocel, sem hodně nepasuje.
0: Hezky česky se Zdeňkem Novákem a jazykovou poradkyní Dagmar Magincovou. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: učebnicích nebylo. Zajímavosti a souvislosti ze světa kolem nás.
1: Věděli jste, že historie vah je stará 5000 let? Váhy se staly důležitou součástí obchodu a také symbolem spravedlnosti. Jednoduché rovnoramenné váhy jako první používali Číňané, ty pak následovali starověcí Egypťané a také Babyloniané, kteří zavedli první soustavu váhových jednotek. Do historie měření hmotnosti zasáhlo několik geniálních mužů. Nejznámější je patrně řecký matematik a vynálezce Archimedes, který ve 3. století před naším letopočtem dostal od vládce za úkol zjistit, zda je jeho královská koruna vyrobena pouze z ryzího zlata. Při řešení tohoto hlavolamu Archimedes objevil slavný zákon, jenž nese jeho jméno, a na základě této myšlenky byla sestrojena hydrostatická váha, pomocí níž lidé určovali hustotu různých materiálů. Dalším významným učencem, který se vrhl na zdokonalování procesu vážení, byl Leonardo da Vinci. Díky jeho vylepšení na konci 15. století už nebylo nutné poměřovat množství váženého předmětu na dvou miskách, postačovala jen jedna. Přibyla také stupnice, která určení výsledné hmotnosti zrychlila a zpřesnila. V 17. století byly vynalezeny váhy pákové se dvěma miskami a jazyčkem. Rodinu přístrojů k měření hmotnosti postupně rozšířily váhy kyvadlové, pružinové, elektronické, digitální, kapesní, a vážit dokážeme už i ve stavu bez tíže.
0: Co v učebnicích nebylo, s Martinem Písaříkem. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a vyhrajte víkendový pobyt na zámku nebo soukromou prohlídku zámku Františka Kinského. Během prázdnin od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin.
1: Těší se na vás průvodce zámeckým létem František Kinský.
0: Více informací na webu zámecké léto.cz.

Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou.

Příjemný večer. Právě je čtvrt hodinky před 8 hodinou a jsem moc ráda, že jste s námi. Lačera te šukar šuniben. Dnes se společně vydáme na dvě kulturní akce. Nejprve do Brna na Biskupský dvůr, kde se konaly oslavy romské hrdosti Romipen. Potom se přesuneme do Prahy na romský bašavel.

0: Poslech nám zpříjemnil Ondra Gizman a píseň Kelavas. Brněnský spolek Romani Hub o víkendu pořádal už 7. ročník oslav Romipenu, oslav romské hrdosti na Biskupském dvoře. Součástí programu bylo také slavnostní předání cen literární soutěže Romipen. Během programu, který pokračoval až do pozdních večerních hodin, se na pódiu vystřídalo několik tanečních souborů a kapel. Jiřího Daniela ze spolku Romani Hub oslovila Iveta Durdoňová.
1: Pane Danieli, vy jste jeden ze zakladatelů organizace z Romani Hub, která sídlí v Brně. Čemu vy se věnujete?
2: Sociální práci v terénu, sociálnímu poradenství, právnímu poradenství, komunitní práci v terénu. Můžou za námi lidé chodit do kanceláře, máme sídlo na Cejlu, lidé se ptají, jak můžou požádat o bydlení, školství, děláme doučování s dětmi, aby zvládali lépe výuku v základní škole, pracujeme s předškoláky, pracujeme s lidmi, jak zpracovat životopis, jak komunikovat na úřadě, jak si požádat o něco, co mě trápí, nebo jak řešit svůj problém. To je náš základ. Komunita, rozvoj komunity a znalost, jak na koho se obrátit v případě problému nebo řešení problému.
1: A součástí vaší organizace je organizování oslavy Romipenu. Jsme na 7. ročníku.
2: Ten Romipen máme rozdělený na dvě akce. Ten květnový Romipen je začátek nebo zahájení Romipenu jako takového celého. Ten se dělí na dvě části. Slavnostnější, to je v té budově na Husové u Červeného kostela Brně. A druhá část je volnější, to je ukázka toho, té romské tradice, kultury, což je tanec, hudba, zpěv, ukázka romské literatury a podobně. Ta květnová akce je v tom společenském domě a tam jsou zvány romské osobnosti známé z celé republiky. Spisovatelé, úředníci, politici, podnikatelé, kteří se pohybují mezi Romy, kteří se pohybují politicky jako zastupitelé a podobně. A tito lidé o sobě hovoří ve slušnosti a je možnost se dotazovat a ty dotazy vznášejí děti základních škol, kteří jsou diváky. Plus teda další VIP hosté, kteří si zaslouží u toho být, jsou to různí známé osobnosti z veřejného života. A žáci základních škol a středních škol se mohou ptát těchto lidí, jak se k tomu dostali, co je k tomu vedlo, jestli to bylo těžké, jak bojovali s tím, že jsou tmavší.
1: Říkáte, že se vás ptají, jaké je vůbec být Romem v České republice, nebo vůbec být Romem?
2: Já říkám na rovinu, že v České republice být Romem, tím tmavým Romem, anebo opáleným, teď jsem přijel z Turecka, tak je to trošku potíž. V obchodech, v tramvaji, všude možně. Ale jsou i lidé, kteří vás berou, to jsou ti lidé, s kterými žijete v okolí, já bydlím na vesnici, jsem v zastupitelstvu a já mám neromku manželku, 33 let, dělám tanec folklorní české lidovky pro české děti. Takže to není o tom být Romem, to znamená mít odbornost na práci s romskou komunitou. To není o tom, to je o tom, jací jsme a jací jsme my Romové a jací jsou lidé v majoritě.
1: Jsme v Brně, jsme na Moravě a zde jsou tradice. Je tady specifický folklor na Moravě. Vy sám máte kroj nebo jste vystupoval v nějakém moravském souboru?
2: Dříve jsem tančil hromadu let v souboru Drán, lidový Drán, takže jsem měl kroj. Dneska mý dva synové, Jirka ten starší, má taky kroj. Má cymbalovou muziku, hrajou lidové moravské písně. Adam, ten přebírá pomalu listě po mně, ten lidový soubor, který máme u nás na vesnici. Já kroj už nemám, já mám jenom tu lidovou vyšívanou košili a dělám vedoucího teďka dětem z druhého stupně.
1: Té tradiční lidové moravské muzice, tam jsou podobné prvky k tance, zpěv, tak jako u Romů.
2: Když se podíváte tady na ty mladé kluky, jak dělají ty romské čapáš, ten čapáš, kdyby se zpomalil, tak je to podobné verbunku. Jožka Kubík nebo i moravský primáš, Rom, cymbálovou muzikou. Takže jak říkáte, tam ty prvky jsou.
3: Dámy a pánové, pohodlně se usaďte.

0: Dospívali Tessy a Refiu. Je s vámi Uroma Vakeren. Pěkný večer. Dnes vám představíme 19-letého rapera z Jablonce nad Nisou, který si říká Young D. Ve své tvorbě kombinuje moderní rap s melodickými prvky. Čerpá ze svého života a zkušeností mladé generace. Vystupuje po celé České republice a má za sebou několik vydaných skladeb. Na romském bašavelu, který pořádala městská část Praha 4 v sobotu v centrálním parku na Pankráci, ho oslovil Dušan Vagaj. Jak se k rapu dostal a co ho při tvorbě inspiruje, nám prozradí právě teď.
1: Pamatuju doby na to, kdy to vůbec nešlo, a dneska dívej den pomalu up. Bylo
2: mi to bylo, když mi bylo tak 6-7 let a můj strejda, mámy brácha, on dělal jako rap, poslouchal právě 50 Centa, jako Rytmuse a tak. Od té doby, jak jsem to viděl u něj, tak od té doby jakoby nějak se mě to chytlo. Začal jsem jakoby to napodobovat, snažil se jako dělat prostě taky ten rap, nějaký freestyle, že hledal jsem nějaký různý instrumentály, beaty, na který se dá rapovat a zkoušel jsem to.
3: Takže strejda byl taková inspirace?
2: Jo, dost.
3: A studuješ?
2: Nestuduju, ani jsem nestudoval, jakoby byl jsem na střední, moc mi to nešlo na té střední, tak jsem se pak dal na holiče, protože mě bavilo stříhat, zajímal jsem se vždycky nějak o to, o ty účesy a tak.
3: Takže barber?
2: Jo, takže dělám barbera teďka v takovém barbershopu v Jablonci.
3: Jak se dá skloubit barber s rapem?
2: Mně přijde, že jako dost těch barberů jakoby jsou v té rapové komunitě. Jo, třeba Lucky s Rytmusem nebo jako různý slovenský barber, jsou jakoby s těma raperama. Takže si myslím, jakoby, že to je dobrá kombinace, jakoby barber, rap.
3: Co tě na tom zpěvu nejvíc baví?
2: Asi to, že to jsem já, že to jde jakoby za mě a srdíčka.
3: Jakože se našel v té hudbě?
2: Jo, že to je jakoby něco, jako z čeho se může člověk vypsat prostě. Může tam dát jakoby kus sebe, něco ze sebe, jako ze svého života, zkušenosti, pocity nějaký.
3: Co ti říká romská hudba?
2: Kultura. Mí kamarádi prostě mají rádi romskou hudbu, že když se baví, chodím i na nějaký různý festivaly nebo tak.
3: Dneska vlastně si vystupoval, sklidil si obdiv mladých lidí. Co ti to dělá, když vidíš ty diváky, kteří jsou pod tebou a řvou tvoje jméno?
2: Dáváme to sílu, motivaci. Mi to dělá dobře, jako dobrý pocit na srdci.
3: Jak dlouho rapuješ?
2: 7-8 let, věnuju se tomu aktivně třeba 6.
3: Skládáš svoji hudbu, děláš svoje texty?
2: Texty mám svoje, instrumentály, beaty mi dělají různí producenti, nebo kupuju od jako z různých stránek, že jo.
3: Vystupuješ převážně na festivalech?
2: V klubech většinou, no. Pár jako festivalů, takhle jako romských, jsem měl pár akcí, ale spíš jakoby preferuju víc ty kluby. To je takový víc osobnější.
3: Měl jsi už vystoupení s někým známým? Tvůj sen vystoupit s někým hodně slavným rapérem?
2: Asi nemám. Až to přijde, tak to přijde samo, si myslím. Tam vidím tu cestu se posouvat, zlepšovat se. Měl jsem vlastně koncert s pražským rapérem Elbojem a Dorianem. Pak ještě jsem měl show s Dolarem Princem z Prahy a se Sladčávem, který byl na třetím místě v Dumek v rap, v takový rapový soutěži československý.
3: Jaké je to postavit se vedle takového člověka a je docela hodně známý?
2: Určitě je to respekt a vlastně vážím si toho, že takový člověk jako by si mě všiml a dal mi tu možnost se ukázat.
3: Tahle hudba všeobecně je o ulici, když to takhle řeknu.
2: Jo, jakoby je to, já jako neříkám, že žiju ulici, ale je to takový ten prostě život kluka, prostě kluk ze sídliště, z paneláku, který žije svůj život nějaký.
3: Co bys si chtěl do budoucna dělat, nebo kde se vidíš do budoucna?
2: To nedokážu říct, zatím se snažím posouvat tu hudbu, zvyšovat ty levely a uvidíme, kam mě ta cesta zavede.
0: A jsme v závěru dnešního Uroma Vakeren. Savorenge tumenge manga v budbacht, zorte sa stipen. Příjemný poslech Českého rozhlasu vám přeje Iveta Demeterová.

0: 20 hodin.
1: Český rozhlas zprávy.
2: V České republice by se příští rok v lednu měly navýšit platy ve veřejné sféře. Drogový gang z Hradecka dodal na černý trh pervitin za několik milionů korun. 7 lidí už policie obvinila. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jižní Moravě až kolem 29 stupňů. Zprávy a o Tane Hasil, dobrý večer. Platy učitelů, zdravotníků nebo také policistů by měly v příštím roce v lednu stoupnout. Dnes to potvrdil ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Pracovníci ve veřejné sféře si podle něj polepší nejvíce za posledních několik let. Domluvil se na tom s ministryní financí z hnutí ANO Alenou Schillerovou. Podle ministra Juchelky mají jasno také o důchodech.
3: Počítáme s navýšením například u důchodu. Tam je to jasné, tam je to na 740 miliardách korun, tam je už s tom započítáno úplně všechno. A celkový samozřejmě objem nemáme, protože se budeme nadále vyjednávat a samozřejmě bude zasedat i vláda, například u těch důchodů. Je to jasné, tam je důležitá koaliční dohoda.
2: Jednání ministra práce a sociálních věcí a ministryně financí by mělo pokračovat tento týden ve čtvrtek. Dopravní podnik města Olomouce včera zahájil celkem ve 20 vozidlech městské hromadné dopravy provoz terminálu na nákup jízdenek platební kartou. Do konce srpna je pak umístí i do dalších zbývajících vozů. Olomouc byla přitom posledním krajským městem v republice, kde si cestující nemohli jízdenku takto zakoupit, říká primátorka Miroslava Ferancová z hnutí ANO.
4: Konečně jsme se zařadili mezi ta krajská města, která jdou s dobou. My samozřejmě jsme to chtěli už delší dobu. Ten proces trvá někdy od roku 20, takže doufám, že i zkušební provoz prokáže, že všechno je v pořádku a můžeme osadit všech 200 vozů těmito validátory.
2: Na Královéhradecku skončil několika měsíční zátah na skupinu výrobců a dílerů pervitinu. Policie obvinila celkem 7 lidí a hlavním podezřelým teď hrozí až 12 let vězení. Dva obvinění jsou ve vazbě. Na černý trh dodala zadržená skupina pervitin zhruba za několik milionů korun, upřesní policejní mluvčí Karolína Hinková.
5: Výroba drogy probíhala na různých místech v Hradci Králové a jeho okolí. Jedna z laboratoří měla být zřízena také v objektu společnosti, která měla oficiálně registrovanou vědecko-technologickou činnost a měla sloužit jako krytí pro dovoz a nákup chemikálií. Sport.
2: Kapitán fotbalových Pardubic Vojtěch Patrák si v sobotním prvoligovém utkání s Mladou Boleslaví přetrhl skřížený vaz. Východočeský klub o tom informoval na sociálních sítích. Příští týden čeká 26-letého útočníka operace.
1: Počasí.
2: V noci čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojedinělý déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu ubývání oblačnosti až na polojasno, většinou ojedinělé, v severní polovině republiky místy přehánky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29, vítr mírný od jihozápadu bude večer slábnout.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na silnici 27 z Žatce směr Plzeň opatrně při průjezdu Jesenicí. V dalším úseku přes město hlásí motoristé vyteklý olej z kamionu. Projíždějte opatrně, šťastnou cestu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
2: Teď už je tu pro vás repríza pořadu Alex a host. Příjemný poslech.
1: Alex a host.
6: V únoru oslavil 70. a k ním sobě a svým fanouškům nadělil nové album Na obzoru. Skladatel, kytarista, úzce spjatý především s kapelami Pražský výběr a Stromboli, Michal Pavlíček je naším hostem. Vítám vás, dobrý den.
7: Hezký den.
1: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Do Alex a host zavítal skladatel a kytarista Michal Pavlíček, který své kulatiny oslavil, jak se na hudebníka sluší a patří dvěma koncerty v Praze v O2 Univerzum. Dopadlo všechno, jak mělo. Užil jste si je?
1: No já jsem si ty koncerty užil, protože samozřejmě, když člověk hraje před plnou halou a dvakrát za sebou, tak je to krásný pocit a byl jsem obklopený svými nejbližšími kamarády z hudby a lidí, kterých si vážím v muzice a vlastně jsem si je užil, přiznám se, byli nároční, protože jsme měli ještě každý jeden zkoušku, jo. A vlastně člověkovi trošku jakoby, já jsem byl ještě nemocný nějak, tak docházeli jakoby pocitově síly, ale když se začne hrát, tak najednou prostě chytnete druhý dech a nese vás to a všechno je jinak na tom pódiu, no.
0: Tak to je potřeba pořád hrát.
1: No já to mám v podstatě taková moje filozofie, že vlastně ta hudba je takový elixír a člověk, když je na pódiu, tak opravdu to stáří zmizí někam a člověk je takový jako mladá mánička, která prostě do té kytary mlátí. No.
0: Vy jste někde i řekl, že když se koncert vydaří, že to všechno skvělé, že to je pohlazení a tak dále, všechno krásné, ale také jste řekl, ano, když se koncert vydaří, neumím si představit, že vám by se někdy koncert nevydařil. Zažil jste takový?
1: No určitě, jako tam to víte, ono, když ten koncert je takový, jakoby má takový prvek trošku takového vnitřního napětí, jo. Nejenom jako stane se třeba, že prostě se vám nemáte úplně dobrou nějakou třeba konstelaci hvězd, náladu, nebo se vám nechce hrát a tak se trošku přemáháte, může se stát, že třeba i zahrajete nějakou chybu, jo. A v ten moment vlastně tam je takový obranný mechanismus, který vlastně, jak se dostanete do toho napětí a ta struna je hodně napjatá ve vás, tak se snažíte to překonat. Vlastně tu krizi nějakým způsobem posunout v tu euforii. A ono to potom někdy tyhle ty koncerty jsou daleko zajímavější než takový ty v uvozovkách spokojený knedlíkový, kdy všechno jde hladce a hezky všude svítí sluníčko a lidi jsou usměvaví, tak to je fajn, ale já mám rád tyhle ty koncerty, kdy člověk musí překonávat sám sebe. A to se stane třeba hodně právě i v takovýchhle velkých halách, kdy na vás vlastně na jednu stranu dopadne jakoby ta síla těch lidí a to, že vlastně mají rádi vaši hudbu a nabíjí vás to a na druhou stranu taky velká zodpovědnost, že prostě musíte vyzářit a musíte jim dát prostě nádherný momenty chvil s hudbou, jo, jako sám sobě, když hraju. A to je taky někdy trošku má člověk i trému, jo, to není jako, že jsme cvičený opičky, který přijdou a usmějou se a jedou jako, to ne, to jsme normální lidi a někdy člověk má to napětí, ale potom třeba to povolí za 2 minuty, za 5 minut, někdy třeba 2 písničky a teprve potom.
0: Ale ta euforie, kterou zmiňujete, se dostaví na každém koncertu, dříve či později, nebo se může stát, že se nedostaví vůbec?
1: No, někdy se mi stalo, to je pár výjimek, že člověk se jako tak zakous v tom pocitu nějakého jakoby ne úplně, jak bych řekl, že prostě vás to nějak jako neoslovil ten koncert, nebo jste vnitřně nebyl v pohodě a prostě ta nálada se nese delší dobu, ale lidi to třeba nepoznají, ale vnitřně to jako cítím, jo. A zase někdy ty koncerty, které si myslím, že jsou, jakože byly fajn, že všechno bylo pěkný a že byly nápaditý a tohle, tak když se třeba člověk někdy ty koncerty natočí, jo, tak zjistí, že nejsou tak zajímavý jako ty, který jsou takový trošku víc vnitřně rozpolcený, jak bych řekl. Jo.
0: Kde tam je ten boj sám se sebou.
1: No a je tam prostě, že ta emoce je má prostě takový svý různý píky a člověk v tom tak jako pluje zvláště.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Píseň Země vzdálená, která byla označena za největší český porevoluční hit a autor tohoto hitu Michal Pavlíček je naším dnešním hostem. Ten text, který jsme slyšeli, to není původní text. Možná málo kdo to ví, ale původně jste oslovil
1: Hejmu. No, my jsme oslovili Ondřeje Hejmu.
0: Ondřeje Hejmu.
1: Jo, ale to byl takový, jako, že udělal pokus. Jo. To nebyl jako původní. Byla to vlastně první verze toho textu. A protože Ondřej píše výborný texty, ale bylo to tak ladění do toho světa žlutýho psa, trošku taková jako trošku ironie, nadsázka, tak ono nakonec jsme se domluvili, že tohle není ta cesta, že by to chtělo nějakou tu romantičtější notu.
0: Sova
1: tak
0: pálená není úplně romantická.
1: Sova pálená, i když taky může být romantická, ale s takovým nějakým trošku úsměvem a nadhledem, ale nakonec samozřejmě jsme zvolili, oslovili Ivana Hlase, protože to ten přesně se do toho trefila, jsem moc rád.
0: No. I my jsme moc rádi, protože ta píseň je několik její, no, 34
1: no,
0: let, dobře počítám.
1: 93. rok, to už je
0: tak nějak to,
1: 30.
0: Tak nějak to bude, vybavíte si, v jaké době rozpoložení jste byl, když jste ji skládal?
1: No, my jsme v té době vlastně dělali, jsme skončili první desku BSP, to byly ty devadesátky rozjetý, to fakt jako vím, že jsme teda žili plným dechem na doraz. To a já jsem měl takový svoje studíčko u Dobříše na Holšinách a tam jsem tuhle písničku složil a natočil jsem demáč a naspíval jsem ho svahelsky a on tam byl u mě jeden kamarád, který tam popíjel pivo, či mi tam občas hlídal do studio, tak akorát přišel, když jsem si tu písničku přehrával a on se tam byl nadšený a musel jsem mu to pustit ještě jednou. Takže jako tam byl jakoby první takový jako signál, že se to třeba i může líbit. Ale jinak nikdy ten hit se nedá přesně odhadnout. Jo. Protože ten hit stvoří potom lidi s tím, jak je oblíbený, jak se jim líbí. Ale dá se to jakoby, jako můžete mít adepty, ale nakonec prostě třeba tuhle písničku jsme přemýšleli, že ji ani na tu desku nedáme. Protože ta deska byla laděná víc rockově. Já jsem tam autorsky jakoby trošku přitvrdil na tu kytaru a najednou jsme si říkali, jsme taková spíš ta rocková, popově rocková kapela, ale tohle je jako moc romantický cajdák. A nakonec vydavatelství, kdy Zbyněk Knobloch řekl, pánové, jste se zbláznili, to tam musí být, jinak ta deska nevyjde. Tak jsme ji tam zařadili jako poslední kousek.
0: A co na romantický cajdák říkal Kamil Střihavka nejprve?
1: No, my jsme měli, to byl podobný názor, jo? Že vlastně to byla taková, ta doba byla trošku taková syrovější i vlastně drsnější a my jsme chtěli být za ty trošku ty

0: jste vydal novou desku, i o ní bude řeč za malou chvíli. Naším hostem je Michal Pavlíček.
1: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
1: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny a vy můžete být u toho. Těšíme se na vás v sobotu 29. srpna od 11 hodin na Food Festivalu v Kostelci nad Orlicí. V zámeckém parku společně s Patrikem Rozehnalem vystoupí Jan Punčochář, Ivan Vodochodský, Naďa Konvalinková, Vojtěch Vrtiška a Petr Salava. Navíc si u nás můžete vychutnat narozeninovou kávu nebo zmrzlinu a zatočit si kolem štěstí. Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. V sobotu 29. srpna na zámku v Kostelci nad Orlicí. Více informací na webu pochoutkovýrok.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.
3: To dávno všeobecně známý je, že někdo žije a jiný.

0: cokoliv, vždy si mě najde to potěšení, že jsem živ.
1: Další píseň Kdykoliv, kdekoliv našeho dnešního hosta Michala Pavlíčka. Jaká historka se pojí, zajímavá, veselá, vtipná nebo smutná, se pojí k této písni?
2: No, já jsem vlastně asi jediný autor, který odmít Jirkovi Suchýmu texty. Jo. To bylo v dobách raného pražského výběru, kdy jsme začali prostě dělat věci. A my jsme zpívali do té doby svahelsky, jo. Mělo to svý kouzlo. A potom jsme začali řešit, že bychom jakoby natočili tu první desku, ale to nejde svahelsky, tak jsme oslovili textaře, ale Michal Kocáb oslovil Jirku Suchýho a on přinesl krásný texty. To bylo jako opravdu skvosty, jo. Protože on jiný nemá.

0: ale prostě mě, do toho výběru mi to nesedlo. Já jsem se proti tomu postavil, protože jsme chtěli takový jakoby nějaký prostě jiný svět, trošku drsnější, ne takový noblesní, krásný, ale trošku jako do té rockové hudby. Tak jsem teda odmít. A proč to říkám? Protože před, já nevím, to už je 10 let, nebo kdy, jak vznikl v České televizi seriál Život je ples, já jsem k tomu dělal hudbu, a režisér Petr Slavík tehdy měl nápad, že by se mohli oslovit Jirku Suchýho na napsat text, a nakonec jemu se ta písnička líbila, že ji nakonec naspíval. A to bylo vlastně naše první setkání s Jiřím. Hrozně já na to vzpomínám, protože jsem ho vzal s takovou jakoby pokorou, a my jsme se potom spřátelili a vlastně my jsme spolu vlastně se poprvé takhle propojili i umělecky, a zrovna to byl vlastně jeho nový hit takovej, co z toho vznikl. Jo. Tak nějak jsme se prostě tak, myslím, že to byl, že ten vztah je hrozně, hrozně milej a nesmírně si vážím Jiřího, protože to je opravdu velký umělec a noblesní člověk.
1: Hmm. Čili odmítnutí v minulosti bylo zapomenuto.
0: Bylo zapomenuto, dokonce jsem dostal možnost psát slívnot na, nebo takový jako komentář knize, která vyšla o Jiřím Suchým. Tak to právě říkám. A ono je, tam je hezký na tom, že když vlastně ty generace jsou si vzdálený, že jo, rockerská a ta Suchý Šlitr, celá tato éra slavná, ale vždycky je zajímavý, jak ty člověky čím dál tím starší, tak ty bariéry mizej. A vlastně jsme si blíž a blíž jako lidi, ať jste o 20 let mladší nebo o 30, to je jedno. Ale prostě najednou jako člověk vzájemně se víc chápeme a víc jsme se blížší. No.
1: Vy ale ve své tvorbě pokračujete. Nedávno jste vydal nové album Na obzoru. Je na tom znát právě ten, já nechci říct jako pokročilý věk, to zní hrozně, ale že jste zkrátka nedávno oslavil ty 70.
0: No, já myslím, že to je prostě nějaký zobrazení mých pocitů, jak teďka vidím svět, nebo jak cítím nějaký věci z hlediska emocí, a člověk tak jako zraje zvláštně hudebně, a přiznám se, že ta deska jako není úplně tak je pravdivá v tom, že jsem ji dělal v době, kdy jsem měl určitou krizi jako zdravotní, a vlastně byly potom nějaký dozvuky, a měl jsem do toho jako hodně práce ještě z hlediska, že jsem dělal Octopus 1, 2 a ještě Volhu s Honzou Pachlem, a byl jsem takový jako trošku jako hodně vytížený, jo. A byla taková ta atmosféra byla trošku temnější. Měl jsem prostě ty krize a tohle, jak se to v té zase trochu zobrazilo.
1: Píseň, kterou teď uslyšíme, je, a teď už je to jednou jasný, je vaší zpovědí, je to tak? No, má být vaší zpovědí?
0: No, jako, není to jako zpověď, ale je to něco, téma, který zasahuje do prostě to rozpad vztahu, který může být v jakýmkoliv věku, a v tom pozdním věku se je samozřejmě nějakým způsobem bolestivější, dramatičtější. A to zobrazuje vlastně takový to, když člověk třeba po 30 letech se rozhodne, že vlastně k sobě nepatří. Což je jako, se stává často, že jo. Ale není to jako by, že bych já to konkrétně to, ale je to takový téma, který znám ze svého okolí, a je vlastně takový jako docela i častý.
1: Michal Pavlíček.
2: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: teď už je to jednou jasný. Michala Pavlíčka, no skladba Michala Pavlíčka, který je naším dnešním hostem, interpretem byl David Koller. Dostali jsme se do takové zvláštní nálady, že? Nebo ta píseň nás uvedla do takové prazvláštní nálady. Pojďme z ní ven, ale ještě než se z ní dostaneme, tak by mě zajímalo, jestli jste textaře, když se začal textovat, tak jestli jste mu řekl svoji představu, co by v té písni mělo být, o čem má být.
1: Já vždycky pracuju teda s lidmi, který znám velmi dobře a oni znají mě. Jo. A buď poslovu na texty v poslední době nejvíc asi Honzu Sahara Hajadla.
0: To je a i tento případ?
1: To je tento případ. A my prostě vždycky máme nějaký takový jako nějakou zajímavou komunikaci, probíráme ty témata, hele, a o čem to má být, o čem chceš napsat ten hit, jo. A tak já mu vždycky řeknu nějaký prostě třeba témata, potom to probíráme, když to je na papíře a eventuálně třeba mu řeknu, hele, tohle je jaký naprd, udělej to jinak. Takže tady od toho textu vznikla původně asi 3 verze na to samý téma, jo. Ale až se to takhle prostě podařilo krásně nakonec úplně vyfinalizovat. A potom třeba rád zhudebňu básně Topola Jáchyma a je to vlastně ty texty musí souhlasit s vaším vnitřním pocitem nebo musí z toho vycházet, když děláte svoji desku. A tentokrát jsem oslovil člověka, kterýho úplně jsem tak neznal, jenom jsme se jednou viděli, Phil Schoenfeld se jmenuje, a domluvili jsme si, že spolu někdy něco uděláme. A teďka jsem prostě ho oslovil, aby mi napsal 2 anglické texty, či on je Angličan nebo Američan. A vlastně chtěl jsem na té desce, aby zazněla i ta angličtina, protože ji mám rád, vždycky to byla taková ta mezinárodní řeč roku a ona je zpěvnější i prostě má takovou jakoby pro mě atmosféru, kterou mám rád, ta barva toho jazyka. A on napsal 2 texty, které opravdu jako kdyby mě vypadly z mých pocitů, jo. Protože on je taky stárnoucí chlapík v uvozovkách a tak jsem se s nima stotožnil. Takže tohle je hrozně důležitý, že člověk, jako i když já jsem instrumentalista, že z velké části, tak když si vždycky dám na desku nějakou svou zpívanou věc, tak chci, aby prostě ty texty mě byly vnitřně hrozně blízký. Jo.
0: Vy jste zmiňoval básníka Jáchyma Topola, tak to je ta píseň Opice zla.
1: To je,
0: to je ta báseň, Jáchyma Topola, kterou
1: mě jí poslala kdysi před, já nevím, 8 lety Monika Načeva, protože s Monikou hraju dlouho a jsme si blízký přátelé. A ona vlastně celou tvorbu má hodně postavenou na světě básní Jáchyma Topola a ona mi poslala tehdy 2 básně, který našla, jako, že se jí líbí, abych je zkusil zhudebnit. A já jsem to nějak odložil k ledu a teďka na tu desku tím asi, jak i ta doba nějak mě vlastně provokuje k tomu, šáhnu i po takovýmhle textu. Jo. Takže jsem vlastně nakonec to zhudebnil teďka a vznikla z toho tato písnička, kterou Monika pěkně naspívala s takovým opravdu tím jejím krásným hlasem a hlavně s tou přesvědčivostí, co v sobě má. No je to zobrazení prostě nějaký doby naší, která je hodně postavená už teďka z velké části na tom násilí, ty války jsou, že všude zabíjí se, prostě je to taková doba, na kterou člověk už musí nějak reagovat. No.
0: Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Každý pátek po 13. hodině s vámi doktorka Kateřina Cajdhamlová ochotně a ráda probere vaše neduhy a zdravotní obtíže. Tento týden se budeme věnovat suchu v ústech a všemu, co s tím souvisí. Už teď můžete pro své dotazy využít web veseleazdravie.cz nebo telefonní záznamník 221 553 770. Odpovědi uslyšíte v pátek po 13. hodině v našem vysílání. Vesele a zdravě. Magazín o zdraví a zdravém životním stylu s doktorkou Kateřinou Cajdhamlovou. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu nás čeká audience u baronky Jany Germanis Hildprantové na vodním zámku Blatná. A v neděli se vydáme na zámek Lnáře, který prý zachránili kapři, jak nám prozradí jeho majitelé.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Posloucháte reprízu pořadu.

0: Ve vašem případě, Michale Pavlíčku, by bylo jednodušší vyjmenovat interprety, pro které jste nic nesložil. Je to tak?
1: No ne, no to...
0: Milenka Filipová a píseň, kterou jsme právě slyšeli, to je také váš počin.
1: Ano, a rád na to vzpomínal.
0: Na co konkrétně?
1: No, tak Lenka je úžasná zpěvačka, taky vlastně je to kytaristka, že jo? Tak my jsme měli vždycky k sobě takový ty profesní sympatie a rád jsem tu písničku pro ní napsal a myslím, že jí to sedlo krásně.
0: Nejskřilo to mezi vámi ve smyslu kytarista, že byste si konkurovali, radili, ne nic
1: to ne,
0: takového.
1: Ale tak jako, to jsme taková rodina vždycky, jo, když jsou ty instrumentalisti a je fakt, že u ní to bylo velmi výrazný, ta kytara vlastně, ale to její hraní takovým klasickým způsobem, jo, tak to k ní patřilo, jo, to mi bylo sympatický, no, že byla jako taková, jako vlastně trošku virtuózka, jo.
0: Tak my uděláme teď střih a rychle přejdeme k pražskému výběru, protože čas nás tlačí, aby jsme se k němu vůbec dostali. Pražský výběr už opět koncertuje. Všechny tedy minulé křivdy, spory, nejasnosti vyřešeno?
1: No já si myslím, že jsme opravdu přežili takový to období, který hodně kapel mívá, když se sejde víc kohoutu na jednom smetišti. Hlavně ty kapely jsou poskládané z rozdílných osobností a z různých prostě lidí, který dohromady společně vytvářejí ten názor, ale taky jsou to jiný lidi v tom smyslu, že to mezi nima může skřípat někdy prostě jsou v symbioze, někdy se rozejdou natvrdo, jako třeba Pink Floyd. No a nám se podařilo teda, když to opravdu hodně zaskřípalo, tak po 5 letech si podat tu ruku, no, což teda bylo takový to odpuštění vzájemný, vnitřní. To si myslím, že docela i obohatilo ten vztah náš, že jsme zažili takovou velkou krizi osobní a teďka jako myslím, že výběr má jako docela našlápnuto, že hrajeme, i když jsme starší, tak de facto si myslím, že máme větší grády než před desítkama let, jo, a nějak nám to teďka sednou ty koncerty, no, tak se vždycky na to těším a hrajeme teďka, já nevím, 30 koncertů ročně, no.
0: Ano, jezdíte i na Slovensko, i tam máte řadu koncertů.
1: No, tak muzikanti jsou pořád on the road, to je prostě naše profese, ale jak říkám, musíme tu desku nějak... Já jsem v začátku byl velký odpůrce, protože jsem vlastně slyšel, že jsme probírali ty naše demáče společně, já jsem tam nenašel ten potenciál na to, aby to bylo prostě kvalitní, aby aspoň jsme se přiblížili těm slavným deskám, jo. A než jakoby nějaký trapný odchod, tak radši se na to vykašlat, ale teďka přece jenom nějak asi jak už se schyluje a blízká okolo nás, tak se říká, že bychom měli ještě jeden pokus zkusit. No.
0: No, není to tak dávno, co to byl Vilémčok a zmiňoval, že se chystáte na nějaký nový single, no, že. Jak jste s ním daleko?
1: No zatím je to v milejch přáních a úvách, ale já myslím, že teďka něco vypadne. Dali jsme si jako takový jako deadline, že bychom mohli do toho podzimka, kdy budeme mít i koncert v Praze, takže jsme tam mohli odprezentovat, když se zadaří. No.
0: To je za chvíli. Michal Pavlíček je naším hostem.
2: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
3: Už se snáší déšť, s tmou se

0: Ladíte Český rozhlas Alex a host a tím hostem je Michal Pavlíček, který v roce 85 založil kapelu Stromboli, ve které se proslavila Bára Basiková, kterou jsme teď opět slyšeli s Kamilem Střihavkou. Vy jste ale tehdy už byl v pražském výběru. No. Tak proč Stromboli?
1: No ne, ono to je trošku jiná parketa, jo, protože ten výběr byl vždycky takový tvrdý, sarkastický, ironický a zároveň to byla sranda, taky temnota, ale člověk jako potřeboval ventilovat nějaký ty svý intimnější, romantičtější pocity, jo, prostě jako normálně my jsme nikdy nespívali s výběrem o lásce a o těch věcech, no. A já jsem vlastně měl tak v těch, já nevím, 83 až 86 vlastně, když byla doba toho zákazu, tak já jsem prožíval vlastně osobní tragédie, umřela mi máma, měl jsem takový jako posmutnělý nálady hodně a já jsem vlastně složil písničky, které byly z jiného úplně světa, než vůbec nepatřily do pražského výběru, jako Lalula nebo Osiřela košilela. Jo. A já jsem vlastně prostě jenom si tehdy chtěl natočit svoje dvoj album. Ono se tak vlastně jmenuje Michal Pavlíček Stromboli a tam jsem mi pozval, že mi tam zpívá Michal Kocáp i Vilémčok a zároveň jsem tam právě odprezentoval jakoby část té hudby, kterou jsem potom vlastně, která tvořila páteř Stromboli a právě Báru Basikovou, která pro mě byla zásadní partnerkou v mém profesním životě a i vlastně jsme v tu chvíli prožívali takový jako vztah silný. No. Takže to bylo ten důvod. Prostě proto ta hudba, co se napsal pro Stromboli, je taková jako romantičtější, taková jako snovější a tak.
0: Když mluvíte o romantických písní, tak není to tak dávno, co jste zhudebnil Machův máj.
1: Ano, to je krásná vzpomínka, to vlastně režíroval Vláďa Morávek, Těšínské divadlo a pro mě to byl vlastně silný osobní zážitek zhudebňovat básně a prostě Máchův svět a celá ta skladba prostě byla velmi inspirativní a mě to bavilo. Až jsem teda těch verzí udělal až moc. Já jsem třeba od jedné písničky udělal třeba 8 verzí. A chudák Vláďa se tím potom musel prokousat. On mi vždycky napsal, teď mi se líbí všechny, kterou si mám vybrat. No. Tak nakonec samozřejmě si vybral. Tak ono je lepší nabízet víc verzí než jednu a vlastně, jo, takže ale mě to bavilo to zudebňovat, jo. Prostě ta nálada té poezie vlastně měla takový niance a mě to bavilo udělat prostě ty niance trošku odlišný, no.
0: Máte ještě nějakého básníka, kterého byste chtěl zhudebnit a kterého se chystáte?
1: Teďka zatím ne, jo, ale já jsem takový trošku jak mám slabost na to Jáchyma, ten je prostě pro mě nejzajímavější, jako jeden z těch nejvíc inspirativních pro mě a jeho texty. Ať jsem dělal písničky pro Načevu, jeho poezie je mi velmi blízká. Jo. A jak říkám, pro mě teďka nejdůležitější básník, pro mě nejbližší je Jan Sahara Hedl, protože on je básník. Já jsem s tím dělal, jo, a ještě další velmi výrazný člověk, který mě ovlivnil svojí poezií, byl Vlasta Třešňák. A s Vlastou jsme dělali tehdy novou desku Stromboli, to jsem by si vybíral z těch jeho básní, z těch jeho šuplíků. On mi vždycky říká, hej, posílám ti šuplík básní. Tak jsem z toho potom skládal ty texty a tak já mám rád takovouhle poezii. No.
0: Nepotřebujete textaře?
1: Ale je fakt, že třeba Honza Sahara Hedl, on je nejenom básník, ale on je těžký profik jako ve frázování. Víte, on je hrozně těžký někdy ten text nafrázovat na tu svahelštinu. Když naspíváte demáč, tak prostě zpíváte takový ty jakoby anglický nesmysly. Ale ty melodie a to frázování je tím daný. Jo. A on se vlastně textař musí strefit do toho, že jo, aby prostě to mělo přesně ten rytmus a aby vybral ty správný věci na to, aby se to dalo dobře zpívat. A v tom teda je Honza neuvěřitelný. Ten to vždycky umí a to jak mě nafrázuje ty mý svahelský texty, jsou úplně identické, jak to zpívám. A to je velký kumšt.
2: Je to mnohem větší výzva, než když píše samotný text.
1: No a je to něco jiného, když zhudebněte hotové věci, že jako od Jáchyma to jsou básně, nebo i od Vlasty Třešňáka, ale Honza to je prostě, ten umí takhle přesně psát ty texty na míru.
2: Snad nebude vadit, že prozradím, že máte zajímavé vlasy. Já na to stále se dívám, protože vy máte barvu košile a pak máte takový, ve svých krásných šedých vlasech máte modrý pramen a vlastně on vám kopíruje a ladí vám z košilí. To vy sám?
1: No ne, to prostě to je takový rozmar stáří, jako člověk prostě, já jsem jednou jsem se tak ráno, když jsem se díval do zrcadla, tak jsem si říkal, co kdybych se tam udělal malír takový, ať je ten pohled takový trošku veselější po ránu. No a nic, to byla náhoda, já jsem potom šel do salonu, kde mě stříhala jedna dívenka a já tam prostě jsem viděl nějakého kluka, jak má nějaký melý. Já jsem říkal, co kdybyste mi zkusili udělat tohle, jen tak to vyzkouším, teď to za měsíce pryč. No. A od té doby jsem si na to jako zvykl. Mý manželce se to hrozně líbí a vlastně je to takový, prostě člověk se udělá trošku barevnější. A ono to ladí k těm košilím, to je taky zase můj takový druhá radost, že mám rád ty barevní košile a hodně vlastně je střídám a je to takový, jako že člověk má na sobě obrazy. No.
2: Je na vás velice příjemný pohled, pane Pavlíčku, a moc děkuju, že jste tu byl, ať se vám daří.
1: Děkuju nápodobně.
3: Alex a host. Rozhovory Alexandry Minářové se známými osobnostmi.

0: Radioservis představuje
1: knižní novinku Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček. Přehledně uspořádané léčebné postupy na zvířecí zdravotní obtíže od A do Z, od čumáčku po ocásek, ale také úsměvné historky z veterinární ordinace. Zlepšete kvalitu života svého domácího mazlíčka a posilte vaše vzájemné pouto. Knihu Veterinární poradna Babské rady pro zdraví psů a koček dostanete v e-shopu radiotheka.cz.
2: Český rozhlas zprávy.
3: V České republice chybí krev, pravidelní dárci odjíždějí na dovolené, prvodárců je málo. Jeden z testů u nakažených klientů lázní v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu přeháňky. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Pražský ústav hematologie a krevní transfúze se stále potýká s nedostatkem krve. Ten je každým rokem spojený s odjezdem dárců na letní dovolené. Ústav pravidelně zveřejňuje krevní barometr, tedy přehled toho, které krevní skupiny jsou aktuálně nedostatkové. Dárci, kteří jsou v systému, tak získají upozornění, pokud je zrovna jejich krev potřeba. Podle přednosty ústavu Jana Loužila je dlouhodobě málo krevních skupin 0 a A. Vedle pravidelných dárců chybí také mladí prvodárci. Loužil připomíná, že darovat krev je možné od 18 let.
4: Horní hranice se udává až 65 let, je to pak i na posouzení lékaře. Ten člověk by měl být v podstatě v dobrém zdravotním stavu. Jsou určité prostě omezení třeba, když někdo má nějaké zásadní onemocnění, tak také většinou na těch webových stránkách máme zmíněno, co třeba se neslučuje s darováním.
3: Jeden z testů u nakažených klientů v Preznicových léčebných lázních v Jeseníku prokázal přítomnost noroviru. Ty se šíří rychle a způsobují zvracení a průjmy. Na výsledky dalších desítek testů hygienici stále čekají. V lázních stále platí zvýšená hygienická opatření. Potvrdila to mluvčí krajské hygienické stanice v Olomouci Markéta Koutná.
5: Krajská hygienická stanice má v současnosti k dispozici výsledek jednoho laboratorního vyšetření klinického vzorku, který potvrdil přítomnost noroviru. Norovirus, který je laicky známý jako střevní chřipka, je vysoce nakažlivý virus, který způsobuje akutní virovou gastroenteritidu.
3: Zvýšený počet akutních zažívacích problémů se v lázních objevil před minulý víkend. Celkový počet nemocných se dostal na více než 110. Od neděle už nepřibyl žádný nový případ. Zdroj nákazy zatím hygienici neodhalili. Zájem o výstavbu krytého plaveckého bazénu zjišťuje od obyvatel města Semilská radnice. Bazén chce vybudovat v přístavbě u tamního sportovního centra. Teď si nechává zpracovat ekonomickou analýzu potenciálu od brněnské Masarykovy univerzity. Lidé mohou sdělit svůj názor v dotazníku online.
6: V Semilech už spoustu let rezonuje téma venkovního koupaliště, které tam nefunguje už skoro 30 let. Poptávka po koupališti mezi občany je. Vedení radnice ale argumentuje, že je v Semilech zhruba 20 koupacích dní v roce a jeho provoz by byl příliš nákladný. V dotazníku můžou lidé sdělit svůj zájem o krytý bazén a jak často by ho případně využívali. Ze Semil Johana Tománková, Český rozhlas.
2: Počasí.
3: Zítra bude zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy polojasno, většinou ojediněle, na severu republiky místy přeháňky, výjimečně bouřky, maxima mezi 23 a 27 stupni, na jihu Moravy až kolem 29.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
3: Na silnici číslo 34 Třeboň Jindřichův Hradec pokračuje vyšetřování nehody. Ve stráží nad Nežárkou u odbočky na Příbraz havarovalo osobní vozidlo. Brzdí se v zatáčce, projíždějte velmi opatrně. Tolik informace z dopravy, přejeme vám šťastnou cestu.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
3: Začíná pořád Zlatá láska, příjemný poslech.
2: Zlatá láska.
7: Vítejte ve světě velkých příběhů.
8: Uslyšíte o lásce vyčekané. 20letý mladík jel za svou milou na motorce, havaroval a skončil nadlouho upoután k lůžku.
7: V nemoci se postupně zamiloval do jiné. Do té, která o něj pečovala, starala se a pomohla mu postavit se znovu na nohy.
8: Zrodila se láska, která časem oba dva spojila pevným poutem. Neumí žít jeden bez druhého.
7: Jak napsal Vladimír Páral, láska znamená porazit čas.
2: Zlatá láska s Carmen Majerovou a Petrem Kostkou.

0: Poslechněte si další příběh z cyklu Zlatá láska, který jsme vybrali ze stovek přihlášených.
1: Představíme vám dnes manžele Janu a Pavla Pitauerovi. Jemu je 82 let, ona už oslavila 83. narozeniny.
0: Mají tolik energie, zájmů a úsměvů jeden pro druhého, že bychom jim mohli všichni zavíjet.
1: Žijí v rodinném domku se svou dcerou uprostřed třeště na Vysočině, kde je navštívil Patrik Rozehnal.
2: Zlatá láska.
3: Dobrý den.
4: Dobrý den.
3: Vítáme vás.
4: Vy budete Jana.
3: Ano.
4: A vy budete Pavel.
5: Ano,
3: to. Tak. Je to, a to je Míša.
4: Tak vy jste spolu 59 let, jestli se nepletu.
3: No, bez půl roku 60.
4: A Míšu máte jak dlouho?
3: Míšu máme teprve 6, protože jsme si ho brali na inzerát, že mu zemřel pánček a že by musel do útulku. A bylo mu 7, tak jsme si ho vzali. No.
5: Pojďte dál.
4: Já vám předám kytičku, Jano.
3: Děkuju moc. Tak pojďte. Já jsem to tady musela zavřít, aby... Míšo, opovaž se, aby si nedal taky první.
4: Jo, takhle tady je nachystáno pohoštění.
3: Tak, aby ho nemochutnal.
0: Nechme je vyprávět jejich příběh.
1: Mísí se v něm láska ke sportu, turistice a lidem s láskou partnerskou.
0: Míjeli se už před více než 65 lety, když jako studenti stejného oboru jezdili autobusem do Jihlavy na pedagogický institut.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.
3: Pavel je o rok a půl mladší, ale protože je říjnovej, tak šel do školy později, takže já už byla o 2 ročníky vejš na tom pajdáku, nežli on. No ale stejným autobusem jsme jezdili, ale nic víc.
5: Náhodou jsme se potkali v tím pajdáku, ale to už bylo dost pozdě.
3: Měl úplně jinou, než jsem byla já. A jel za ním, to si pamatuje, do Vlašimi.
5: Jo, to si pamatuju.
3: A na Pionýru jel, potom přes Jihlavu zpátky, nekoukal, no a byl tvrdý bourák. A byl v nemocnici, pak přišel domů, no a prostě mě ho bylo líto, tak jsem za ním došla jako navštívit nemocného. Prostě jako spolužáka, no a tím to začalo.
4: Co se stalo, že jste se vyboural?
5: No, neopatrnost, ale na mašině jsem spadl, hotovo. Zůstal jsem tam ležet. Ani nevím jak. Takže nemám tušení, jak se to vlastně stalo. Ani nevím, s kým jsem se setkal. Nic. Říkáte, že to je opravdu, mě to uteklo.
4: Kam vás odvezli? Do jaké nemocnice?
5: Do Jihlavy. A tam jsem zůstal ležet na fleku a tím to pro mě skončilo. A budu muset zkrátka žít s tím, jak jsem vlastně tam zůstal.
4: Zůstaly nějaké následky, nebo jste se z toho dostal?
5: No, zůstaly následky, dost velký. Noha v čudu, koleno nový. No a jináč ale nic, jako myšlení mi zůstalo stejný, naštěstí. Stalo se, nedá se nic dělat, žijeme dál. Jináč to nejde.
4: No a když se u vás takhle začala Jana trochu zajímat, starat, měla trochu obavy, tak jak jste to vnímal, když vás takhle navštěvovala nejprve jako spolužačka?
5: Jako spolužačka, já jsem byla pořád jako spolužačku. A její vlastnosti, teda ty, vlastně mě přesvědčili, že teda asi to spolužačka nebude.
4: Jaké vlastnosti to byly?
5: No, ta obětavost vlastně ke mně, protože nebo ona nemohla vědět, jak to dopadne všechno. Já jsem taky nevěděl, jak ho dopadnu, protože doktoři mi říkali, když jsem se vlastně trochu dával dokupy, tak já jsem chtěl sportovat, já jsem sportoval. Tak říkal, že potom budu sportovat, vy budete rád, když budete chodit, mi pronese doktor. No a to mě teda s odpuštěním naštvalo a říkám ne. Já nebudu jenom, že budu sportovat. Já budu hrát tenis. No, na kolo jsem začal jezdit, No zkrátka jsem začal čím dál tím víc ten klub zatěžovat. Naštěstí teda jsem měl doktora, který jako to s tím uměl chodit, no a dal mě dokupy. 100% mě dal dokupy. Tak jsem skončil s tím, že jsem chodil 50 km bez problému.
4: No jste bojovník.
5: Bojovník snad ne, ale chlap, který když něco umane, tak to musí dělat.
3: Ano, je to tak.
4: No a když tehdy vy jste se dozvěděla, jaká je prognóza nebo jakou šanci na uzdravení dávají doktoři tehdy Pavlovi, tak jak jste to vnímala?
3: No já to brala spíš tak, že mě potřebuje.
4: Kdy vy jste si tak jako z toho ošetřovatelství začali víc věřit a kdo dřív třeba poznal, pocítil, že by z toho mohlo být víc než jen pacient a spolučačka sestra.
3: No to už potom, já vlastně byla hotová, že jo. Tenkrát se chodilo na umístěnky, takže do té nejmenší vesnice, která tady byla. A institut, jako ta naše vysoká v uvozovkách, končila v Jihlavě, takže Pavel jako už to tam nemohl, protože ztratil rok tím úrazem. A už nemohl spadnout do nižšího ročníku, protože nebyl. Takže pak chvilku jako zůstal prostě tak, že škola je nedodělaná, to dělal pošťáka, dělal prostě všechno možný. No a pak to dálkově dotahoval jako v Brně, musel dojíždět do Brna. To už jako, když já jsem byla v těch Kalištích, tak za mnou jako jezdil a tam už to bylo trošku jinak, no.
4: No ale to se chci zeptat, proč tam začal jezdit? Co ho tam táhlo? Tak vy jste se nějak uzdravil teda a co? A řekl jste si, ona ta Jana asi bude hodná holka, stálo by za to trochu o ní zjistit víc, pojedu do Kaliště, nebo jak to bylo?
5: Takhle, já jsem Janu znal vlastně ze školy, znal jsem ji tady z Čeště a věděl jsem, že v ní něco je a proto jsem s ní taky začal chodit. A to opravdu přijde samo od sebe. To není, jak si bývá láska na první pohled. To je láska vlastně, já to řeknu možná špatně, vyčekaná. Že čekáte od ní to, co ona vám dává.
4: Takže tak nějak jako zasazený cit, který roste, zvětšuje se a v jednu chvíli poznáte, že ten člověk o vás stojí.
5: To pro mě znamená. To už vidíte z jejího chování, z jejího vlastně postoje, nejenom ke mně, ale i k lidem okolo. Takže pak už s odpuštěním nemáte, já to řeknu špatně, a nemáte jinou šanci, než si být.
4: Kdy vy jste poznala, že se rodí nějaký cit, že už to není jenom starost, spolužečky, zájem, ochota pomoct, ale že už se tam třeba rodí nějaká láska, cit?
3: No, když jsme, to už pak bylo skoro vlastně po roce, když už chodil, když už jsme jako chodili, no a teda jako tady někde za vsi, ne za vsi, za městem, někde na mezi, já měla krásný červený paleto, no a tak tam jako došlo asi k té první puse, no a já jsem pak přišla domů a zjistila jsem, že paleto je bocenák, kterým jsme teda jako tak nějak se opřeli. No, no tak tam už to potom začalo.
4: Platí tady, že něco špatného pro něco dobrého?
5: No, 100%.
3: Určitě, no.
4: Co se tak v člověku odehraje v tu chvíli, když si dáte první pusu?
5: Vděčnosti. No to se nedá vyjadřit. To je úplně samo od sebe. Naraz se to objeví a je konec. A nemůžete dělat proti tomu nic, i kdybyste chtěl.
4: Prostě přišla láska.
5: Přesně tak nějak, no.
3: No je to tak, no. Je to tak a no a od té doby vlastně si nedovedem představit, že bychom byli jeden bez druhého, protože my jsme tak nějak jako, když se otočíme zpátky, tak jako si říkám, jak jsme to stihli. Protože jako kantoři jsme měli dramaťák dětský, dělali jsme tady turistiku. Pak když se otevřely hranice, tak jsme teda byli hladoví po tom poznat něco za těma kopečkama. Takže jsme jezdili, nabalila se na nás parta cyklistů a se školou jsme dělali zájezdy do ciziny, ale vždycky spolu. Vždycky prostě
5: nikdy. To jsme se jeden z druhého. Vždycky ten jeden něco dělal a ten druhý to dělal s ním. Nejde to dělat samostatně, když jste dva.
4: No ale to je hezké, že jste na to přišli už tehdy, že si to nesete celým životem, protože to je přece princip, to, že dva jsou spolu, že se mají rádi, ne?
3: No jistě, samozřejmě. Vždycky prostě jako spolu, no.
4: A... skoro slzíte, ano.
3: Protože já od něj tohle slyším možná prvně.
4: A to je hezké.
3: No je to pravda, je to tak, no, protože říkám, my jsme celý život byli vlastně takový parťáci, že jo, který to táhli spolu a nějak jsme si to ani nepotřebovali říkat. Jo, bylo to v nás, bylo to prostě tak nějak samozřejmý, no.
2: Zlatá láska. Čas pro vaše romantické příběhy.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Dnešní příběh nám vyprávějí manželé Jana a Pavel Pitauerovi z Třeště na Vysočině.
2: Na jaře roku 1963 si Pavel ošklivě zranil nohu při jízdě na motorce. Z Jany se během léčení vyklubala citlivá ošetřovatelka, která zasáhla srdce svého pacienta.
1: Dnes už si jeden bez druhého nedovedou představit žádnou chvilku. Dá se poznat láska i v očích?
3: No, určitě jo. To, když se na ní podíváte, tak to vidíte, jaká je pořád. A furt stejná. A nezmění se to, ten charakter se nezmění toho člověka. A já už tenkrát jsem zřejmě musel poznat, že to takhle dopadne. Naštěstí to dopadlo opravdu tak, jak jsem si představoval. Viď?
4: Je to tak.
5: Kdy jste začali tedy uvažovat o té svatbě? Čí to byl nápad?
4: No ne, do toho jako přišlo to, já měla těžce nemocnou maminku. A tak jako když už víceméně to tak dozrávalo k tomu, že bychom se vzali, tak maminka zemřela. Takže tím jsme to jako o rok, jsem říkala, nebudu se vdávat až po roce, takže tím jsme to jako o ten rok jako protáhli, no, pak jsme se teprve vzali.
5: Musel jste si počkat?
3: Já jsem počkal. Počkal jsem strašně rád a neprohloubil jsem.
5: Byl větší čas na to si pak tu svatbu třeba takhle naplánovat, připravit ji lépe?
4: Plánovali jsme tenkrát nic velkého. Já když jsem teď viděla svatbu vnučky a srovnávala jsem ji teda s naší svatbou, tak prostě tak my jsme odjeli oba, jako, nebo já jsem měla spíš tak týtelči, kde jsem teda byla na gymnáziu, nebo na 11. letce tenkrát. A takže obřad byl v Telči, svadební hostina v hotelu v Telči a tady jako v tomhletom baráku, který teda je náš, tak jsme měli nájemníky. Takže s tou přípravou té svatby mi vlastně pomohla ta paní, co tu bydla, my jsme měli velice dobrý vztah k sobě. No a ten její manžel byl číšník právě tady v Třeckém hotelu, takže jediná jeho reakce pak byla. Víš, ta svatba v té Telči byla hezká, ale tu hostinu jste si měli udělat u nás ve Spoláku. Ta svíčková v té Telči se nedala jíst. Takže to byla jako reakce. No a já vím, že

0: jako jsem měla strach, že si poničím šaty, tak říkám, půjdu do auta jen tak, auto stálo přes ulici. No a právě ta paní, co tu bydleli, paní Matoušková, říká, neblázni, máš krásný kabát, tak jen si na sebe hoď kabát, no zaplať pánbu, že jsem ji poslechla. No tak a začalo to tím, že jsme nasedli do auta, auto, řidič už teda startoval, já říkám, a já nemám kytku. Takže kytka byla u nás ve sklepě, tak Pavel vyletěl z auta, že teda jde pro kytku. No a tatínek říká, no ne, to v žádném případě, to by přinášelo smůlu, ty se vracet nesmíš. Tak šel pro kytku on, takže kytka se zachránila. No pak byl teda obřad v té telči, no.
1: Byli jste rozechvělí, těšili jste se, kdo byl nejvíc dojatý třeba?
0: No rozechvělí asi jo, protože přece jenom je to takový jako zásadní krok v životě, no asi takhle jsem to brala.
1: Měla Jana závoj?
2: Měla, to jo.
1: Prstýnky nosíte i dnes?
0: Máš prstýnek?
2: Mám. Druhý.
0: Ne, já mám
2: druhý. Takže ty máš druhý. Druhý.
1: Jak to?
0: No, to bylo v únoru, byla svatba. A někdy v červnu jsem byla s dětma na výletě. No a hráli jsme, říkali jsme tomu hrdě volejbal, no prostě pinkanou. Prstínek mi byl volný a skončil v trávě. No a celá třída ochotných dětí tu trávu podupala, aby ten prstínek našla, ten už se najít nedal. Takže prstínek leží někde u die, v trávě, a zatím z něj nový jako nevyrostly. No a my jsme si ty prstínky prostě nechali dělat tenkrát v Praze. Teď já jsem přijela domů a říkám tak, a jsem bez prstínku. No tak co, tak sjedem do Prahy, tam nám udělají prostě ten samej. No ale museli jsme to tutlat před mým tatínkem, protože ten věřil, že když jsem přišla o prstínek, že bych přišla i o něj. Takže ten se v životě nedověděl, že mám náhradní prstínek.
2: No.
1: Možná, že ten ztracený prstínek někdo našel a přinesl mu to štěstí.
2: Kdyby to bylo tak. Přál bych mu to. A kdyby přinesl takový štěstí jako nám, bylo by to krásné.
1: Jano, přece jen svatební den, pro tu holku možná i den vysněný. Nechyběla vám tam ta maminka?
0: Chyběla. To víte, že jo, strašně moc. A i když ta paní Matoušková se snažila, no, tak to jako, to nešlo. No. Bylo to jiný, než bych je tam měla oba, no, ale tak tam byl aspoň tatínek. No. Tam byli spolu.

0: No a krásná perlička ze svatby, pak jsme přijeli sem, moc hostů nebylo a tak nějak jsme je rozložili. No a tady byla kupa nádobí v kuchyni. No a takže než jsme šli sem do ložnice, tak jsme tu kupu nádobí museli umýt a uklidit spolu. Fakt jsme teprve si mohli užít.
1: Tím začala svatební noc. Tak to má málo kdo.
0: To má málo kdo.
2: Svatební noc se nevezměl taková, ale...
0: On se má... No ale pak byla.
2: No to bylo, potom bylo, to jo. Povedlo se. V těm už ví, seba se začalo to, že jsme dělali všechno společně. I po té svatbě jsme to uklidili společně.
1: Vy jste říkala, že vlastně jste si i na ty intimnosti počkala až na tu svatební noc. Tak jste byla vychovaná.
0: Mm-hmm. Tak to bylo, no. Tak to bylo a krásný, když teda už jsme zapadli až sem. Jako svatební cesta jako taková, ne, my jsme to ani nebrali jako svatební cestu, ale nikam jinam tenkrát, kam se mohlo. Takže jsme z cestovní kanceláří mládeže pak v létě, svatba byla v únoru, a v létě jsme jeli a to byl krásný okruh na tehdejší poměry Moskva, tehdy Leningrad, Helsinki, Varšava a domů. No a byl tam mladičkej manželský pár proti nám. Já se vdávala ve 24, ty byly tak o 4 roky, o 5 možná mladší. A ty vedoucí organizátoři věděli, že oni to mají jako svatební cestu. Jenomže nějak asi z toho chování usoudili, že ta svatební cesta je naše. Takže zatímco oni spali ve společných místnostech, my měli vždycky dvou žák. No a pak 9 měsíců po této cestě, tak byla Lenka. No.
1: To jak z pohádky.
0: Takže to vyšlo.
1: Jste rádi, že se máte?
0: Jsme rádi, že se máme a řekla bych to ošklivě, lepší už to nebude, takže musíme být rádi, že je to takový, jaký to je.
2: To je. A doufám, že tohle zůstane dál. Že se nebude nic kazit, že to zůstane stejný, jaký to je teďka.
3: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Posloucháte pořad Zlatá láska.
2: Jen 3 měsíce dělí manžele Janu a Pavla Pitauerovi od oslavy diamantové svatby.
1: Brzy poté první poznali krásu a tíhu rodičovství. Jak už kdysi jeden americký lékař řekl, rodičovská láska je jediná bezpodmínečná láska na světě.
0: Zlatá láska. Dojemné lidské příběhy o skutečné lásce.
3: Kolik dětí máte?
4: 2. Na Honzu jsme čekali, ten je po 7 letech, protože já jsem kromě toho, že teda byla Lenka, tak jsem si ještě vyrobila žlučníkový šutry. Prvně jsem to 4 roky říkala, nějak to zvládnu. Pak byla operace a po operaci ne, porod ne dřív, až minimálně 1,5 roku. No tak jako Honza byl až po 7 letech po Lence. No.
5: Takže... tak je dobrý kluk. Tak je fajn kluk, jak Lenka.
3: Nebyl o ně nikdy strach, ať už o zdraví, o existenci nebo něco takového, protože ten mateřský strach nebo otcovský může přetrvávat léta, v podstatě i do dospělosti.
4: No, u Lenky jednou, proto měla mimo děložní těhotenství a oni na to nepřišli. A zkrátka, že je to ledvinová kolika, no zanedbalo se to. No pak teda s velkýma bolestma ji odvezli, to už byli kluci malí. Takže já měla ty 2 kluky na krku a telefon nějaký mobilní ještě ne, tak to jsem do školy šla telefonovat večer. No a když mi primář řekl, tak jsme vám ji teď zachránili, ale šlo o minuty, tak to hezký nebylo, no, ale pak měla ještě 2.
3: Ale to asi člověku projede tou hlavou celý její život?
4: Určitě, no. A teď ty 2 malí kluci, nebylo to pěkný, no. Ale dali jsme to. Ty kluci je potřebovali, takže to jako bylo důležitý a dali jsme to, no. Zase jsme se o sebe museli opřít, no. Zase jsem musela slyšet, prosím tě, neblbni, to bude dobrý, no. A i když jsem tomu nevěřila, ale pomůže to, no, jako.
3: Bylo v životě něco, co ověřilo sílu toho vztahu, že si musíte vzájemně pomoct, nebo najednou, že člověk cítí, že od toho druhého má strach? A co by se stalo, kdyby tu nebyl, nebo...
4: Jsem se snažila si to nepřipouštět, ale když byl teda na ty operaci, to koleno přišlo až potom, on to byl následek toho úrazu, ale bylo to až teď už, tak jsem věděla, jako ta narkóza, že je tam dlouhá a to, tak to jako bylo tak tu. Ale pak, když už jsem ho viděla, že je zase dobrý, tak to bylo v pohodě, no.
5: Hlejte, když si věříte, tak musíte věřit tomu, že všechno dobře dopadne. I teďka, když to vezmu, dopadlo to dobře? Dopadlo to výborně. A doufám, že tohle zůstane.

0: Tomáš Garrigue Masaryk to nádherně vystihl slovy. Láska ukazuje člověku cíl jeho života. Rozum ukazuje prostředky, jak jej uskutečnit.
1: S obdivem k Janě a Pavlovi jsme po Patriku Rozehnalovi poslali malý dárek. Za jejich upřímnost, lásku a vzor, který nám dávají.
0: Bude to pro ně překvapení.
2: Jste připraveni?
3: No, já jsem připraven na všecku.
2: S Janou.
0: Tak, no jsme.
2: Je to drobnost, která by měla potěšit ty vaše společné okamžiky. Co si tak odpoledne dopřáváte spolu?
3: Kafe.
2: A co si ho udělat do těchhle hrnečků?
0: Ježiš, ty jsou krásný.
3: Zlatý. Pasíka, zlatý slavě.
0: To je paráda.
3: Radši mě nedáme do ruky.
0: Do ruky.
2: Myslíte si, že se rozbijou? Když tak dáme novej, kdyby náhodou vám to upadlo.
3: To by bylo škoda, zase ne.
2: No a to není jediná věc, tak to máte na kávu. A pak, abyste si samozřejmě i ten náš pořad Zlatá láska, ale i jiné, mohli poslechnout v dobré kvalitě, v té nejvyšší dnes, co je, tak pro vás máme digitální rádio.
0: Ježíši, a za co? To si nezasloužíme.
2: Že si to Jana zaslouží.
3: To si zaslouží všechno. A i mě.
0: To je krásný. A budem s tím u mě zacházet?
2: Já myslím, že jo. Knoflíky jsou na všech rádích stejný.
0: Tak jo. Takže děkujeme. Děkujeme moc. A říkám, to jsme si nezasloužili vůbec.
2: Je to za ten příběh, co jste napsali. A vy jste ho dnes ještě tím povídáním rozšířili. Tak o to víc jsem přesvědčen, že si nejen tohle rádio zasloužíte, ale i tu lásku svých bližních, zájem okolí a vděk těch, kterým dáváte možnost procházet turistické trasy, jezdit na výlet s vámi, prostě být vám na blízku. Vy si to zasloužíte.
0: Děkujem, bylo to hezký.
4: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas.
1: Jana a Pavel Pitauerovi v sobě chovají krásnou lidskou lásku, ale také radost z pohybu a poznávání krásných míst.
0: Už jako mladí spolu zakládali v Třešti pobočku klubu českých turistů a od té doby až dodnes patří k takzvaným značkařům. Ano, i po 80 chodí přírodou a obnovují turistické značky.
1: Stejně tak milují cyklistiku. A protože rádi dělají věci společně, chtěli i do pedálů šlapat spolu. A tak si už kdysi nechali postavit tandemové kolo.
3: A šlo to pěkně. A šlo to donedávno ještě úplně výborně.
0: Ještě loni
3: jsme byli na tandemu. No. My jsme na tandemu procestovali celou Evropu. Si povídej, kde jsme šli byli. Já se to nepamatuju.
0: Já to vemu jinak, kde jsme nebyli. Bulharsko, Rumunsko, Albánie, Bosna, Hercegovina, Belgie. A to jsme jezdili něco jako s testovkou samozřejmě, ale sami, že jsme si to vychytali. No a pak se na nás nabalila parta, takže už nám cestovky dělali zájezdy pro nás a jezdili jsme prostě jako takhle. No a asi 7 let už zpátky, to jsme měli jako opravdu tandem na elektriku, no, elektrokolo.
2: Vy jste vlastně, dá se říct obrazně řečeno, celý život Pavlovi dýchla na záda.
0: Tak. No to jsou naši takzvaní dobrý kolegové z turistiky, kteří říkají, že se nás neumí představit jednoho bez druhého. Jo, že prostě ne, to, že prostě
3: to
0: nejde.
3: To ani nejde. Teďka to už si člověk zvykne na to, že když jede sám, tak mu něco schází vzadu. Tam nikdo nešlape. A taky vám nikdo nenadává. Protože když jedete s manželkou, tak ta vás pořád. Jeď rychlej, jeď pomalej, a my teda jeď pomalej, to bylo hlavní. Prosím tě, brzdi. My tam máme těch 60 nebo 70, brzdi. A říkám, prosím, jdi jen pomalinku, nic. No,
0: no je kaskadér.
3: No to mi říká furt. A přitom jsme se na kole vymlátili akorát jednou.
0: Jednou, no.
3: Víckrát ne.
0: Stálo to za to.
3: Stálo za to, ale šlo to.
0: No.
3: A ještě ho plánujeme dopředu. Znovu a znovu plánujeme. Pořád zkrátka máme cukání se někam dostat, něco se podívat, něco uvidět. Teďka nedávno, nebo ne, v nejbližší budoucnosti, má nám přijít nová mašina, která teda, protože Jana řidičák nemá, ale řídit bude. To je jako jo. To je mašina dělaná tak, že má dvě sedadla, má pohon jak elektrický, tak benzínový, jo. Takže tak doufám, že se budeme vyjíždět i na tom. Čekáme teďka každou v podstatě chvíli, měsíc maximálně, já myslím, že by nám to přišlo, už proto dělám garáž, a že budeme jít na tím a budeme jít dál zase. Že se podíváme zase jiným způsobem do ty přírody.
5: Vy jste pořád tak akční.
3: Hledajte, teď nám je těch 1,80, no. Ale to ještě není konec života. Ještě se pokračuje dál, furt se musí pokračovat dál. Jináž to nejde. Když nebudete akční, umřete stejně. A umřete aspoň takhle pořád v činnosti. A pořád tam budete mít tu osobu vedle sebe.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Málo kdo může říct, že svou lásku zná více než 60 let. Je to přece ohromné štěstí potkat někoho, s kým prožijete tak dlouhý čas.
2: V tom druhém už si musíte číst jako v knize. Přesvědčí nás o tom téměř diamantový pár Jana a Pavel Pitauerovi.
1: Patrik Rozehnal si pro ně připravil několik otázek. Ptal se každého zvlášť a byl zvědav, jestli odpoví stejně.
3: Na jaké straně jste se vzájemně drželi za ruce nebo chodili vedle sebe?
4: Většinou já jsem ho měla jako, já byla po pravý ruce Pavlovi.
5: Ale většinou teda jde jen po pravý straně moji, no.
3: Kam jste ji poprvé vzal, pozval?
5: Já ji akorát snad přemluvil na ten tenis trošičku, ale to opravdu jenom tak zkratkově. Jináč ne.
4: Já si myslím, že jsem s ním prvně poprvé šla na tenis, aby se mi předvedl, jak to umí.
3: Jak vám šeptal do ucha?
4: No, občas, no.
3: A jak vás oslovoval takhle, když vám šeptal do ucha?
4: No do dneška, když je to jako fajn, tak Jani.
5: Janičko.
3: Kdy naposledy jste něco vyvedli a neřekli jste to dětem?
4: No to, když jsme bourali, jsme museli říct, to jsme řekli. To, když se nám tak něco povede, co se nám povíc nemá, tak si říkáme, že to nemusí nikdo vědět.
5: Něco provede nějakou kravinu, tak to řeknu. I před dětma, mě to nevadí.
3: Jaký je nebo byl váš tajný zlozvyk?
5: No. To byla řekla Jana, já teda nevím.
4: Kouřil. Když jsme se poznali, tak kouřil.
3: No takže jste měl zlozvyk.
5: No to jako jo, kouřil, ale pak jsem si uvědomil, že jsem blbec, tak jsem přestal kouřit.
3: Kdyby měla Jana volný den, jak si myslíte, že by ho strávila? Prostě kdyby byla sama a měla si nějak vyplnit den nějakou činností, co by to asi tak bylo?
5: Knížku a četali. Knížku, luštění.
4: No, asi bych se šla projít s naším pejskem. Pak bych si asi luštěla sudoku.
3: Jak dlouho by to vydrželo, než byste jí scházel?
5: Strašně dlouho.
4: No a pak už by mi byla dlouhá chvíle a říkala bych, kde je.
3: Co děláte, když nespíte? Když to v noci nejde?
4: Ono to většinou jde.
5: Paspí dřív než já. Ta lehne, spí.
3: Jakou barvu laku na nechty používá Jana?
5: Žádnou. Já jsem nevěděl nikdy, že by si nalakovala nechty.
3: Nikdy?
4: Nikdy. Ne.
3: Nikdy jste
4: ne? Ne, v životě ne.
3: Co váš muž nejvíc schraňuje nebo opečovává?
4: No, byly to včeličky. To bylo to, co ho bavilo moc. No.
5: To je vášeň. Ty včely jsou vášeň, jo. A je to krásná vášeň, protože včela se vám vždycky byl větší. Někdy jsem vstával, že jsem si třeba sedl k úlu a poslouchal jsem se, jak ty včely tam v tím hučí. To je překrásný pocit.
3: Kdy jste se poprvé políbili veřejně, nejen tak sami v soukromí, ale před někým třeba?
4: Až o svatbě.
3: Fakt. Neříkejte, že jste se líbali poprvé až na svatbě veřejně.
5: No to určitě ne, ale kdy předtím, to fakt nevím.
3: Jak jste svou ženu škádlil?
5: Normálně přitichnu k sobě, pohladím po zadku, hotovo. Jo, to už je prostě takovej přirozený.
3: Rituál.
5: Ano.
4: Kolem ramena přitahoval k sobě.
3: Jak byste popsala to, jak Pavel líbá?
4: Hezky. Hezky. Jinak to říct neumím, no.
5: Normálně nastaví pusům, dostane pusu, pohledím je u toho, to je to, nic extra. ale je to příjemný, je to milý. Víte, že to dělá, protože jí to dělá radost. Mně je jedno, jestli teďka těch 80 nebo víc než 80, tak ona ví, že určitě ví, že to je z radosti, že je to proto. My když jdeme spát, tak poslední věc, kterou děláme, se políbíme. Posledně ještě.
2: Jana a Pavel Pitauerovi už znají cenu svého života. Zajímá nás, jak ho vnímají, čeho si jeden na druhém váží.
1: A jaký je jejich recept na šťastné manželství? Které tři věci v něm nesmějí chybět?
5: Tolerance v každém případě, jo, protože každý něco vymyslí, blbý ho třeba, ale ten druhý to musí tolerovat. Když mu to neteroruje, dělá blbost. Čiž tolerance tam musí být.
4: Musí se mít lidi rádi, jinak by to nešlo. A do třetice, já nevím.
5: Musíte mít zázemí. To je další věc, kterou musíte mít. Jistotu, že to zázemí tam je. A zázemí v rodině, nejenom teda v manželce. Čiž bez toho to nejde.
3: Proměňuje se ta láska s věkem?
4: No tak trošku určitě, ale jako to základní zůstává pořád. No.
5: Z začátku to máte spíš do té erotiky. A potom postupem času jde to do té něžnosti. Do tom, že se jí dotknete. Vůbec tak, kdekoliv to nemusí být na prsa nebo jinde, jo? Zkrátka, že se jí dotknete, že se jí pohladíte. To je krásný. Kolikrát, když jdeme jenom vedle sebe a Jana dělá v kuchyni a já procházím okolo, tak ji tam pohladím. Ta ruka má tam, kde sama. Přirozeně. A je to jedno, jestli ji pohladím po rameni nebo po zadku, přes prsa. Je jedno, a je tam ten pohyb je automatický, který tam je a který by vás zvykne sám. To se nenutíte k tomu. Na nás to přijde a jdu okolo kuchyně, pak ji pohladím.
3: A je v tom člověku přitom ještě nějaké takovéto milostné a láskyplné chvění?
5: Je. To děláte, protože to vás těší a jí taky. To za ní cítíte.
4: Pořád prostě si člověk uvědomuje, že patříme k sobě a že to jako jinak nechcem. No. A přitom, když pro toho druhého něco dělám, tak je to i pro mě potěšení, není to nějaká zátěž. Okolo toho se to točí vlastně všechno a je to potřeba, no. Bez toho to nejde.
3: Co byste si pro svou ženu ještě přál? Pro ten váš vztah nebo její cit?
5: To vydrželo větší. Což není možné. No to se nedá. Vím, že kdybych odešel já první, tak já nebudeš, budeš ještě nešťastná. A když by to bylo obráceně, tak budeš šťastný zase. Já. To ten život ztratí smysl. A asi teda já nevím, musím to přivolávat, ale asi by sám člověk nikdy nezůstal dlouho. Už ten život by nebyl takový, jak je. To by byla katastrofa. Smysl, ztratil by ten život pro mě smysl. Něco by se ztratilo, co by se nedalo nahradit.
3: Jsou ty duše propojené?
5: Jsou. Určitě jo. A nikdy by člověk asi neudělal něco, co by tomu druhému ublížilo.
3: Šla byste do toho znovu?
4: Určitě.
3: A milujete ho?
4: Pořád.
3: Jak moc jí milujete?
5: Moc. To se nedá říct. To nejde.
3: Jste rád, že ji máte?

0: Jana a Pavel měli málo kdy příležitost říci si, jak silný a neochvějný cit k sobě chovají. Poznali, že láska je velký mistr. Učí nás být tím, čím jsme nikdy nebyli. Zahání překážky naší povahy a její náhlé účinky vypadají jako zázraky.
1: Jak prohlásil Michelangelo Buonarroti, láska jsou křídla, která dal Bůh člověku, aby mohl vystoupat až k němu.
0: Ten krásný cit nám byl dán, abychom ho prožívali naplno, učili ho své děti a všechny okolo. Vystoupejte i vy do výšin čisté lásky. To vám přejí
1: Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na herečku Kateřinu Macháčkovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání. Český rozhlas zprávy.
2: V České republice stále roste zájem o studium zdravotnických oborů. Příští týden se mimořádně sejde tripartita kvůli růstu minimální mzdy. A počasí zítra převážně oblačno, od jihu až polojasno a hlavně na severu republiky s přeháňkami. Maxima kolem 26, na jihu Moravy až kolem 29 stupňů. Zprávy s Otou Nehasilem, pěkný večer. Zájem o studium na všeobecnou sestru se v České republice stále výrazně zvyšuje. Loni na obor nastoupilo téměř 1900 studentek, je to zhruba o 40% více než předloni. Vyplývá to z aktuálních dat ministerstev školství a zdravotnictví.
3: Zájem o studium tohoto oboru vzrostl hlavně díky novému státnímu programu na podporu vysokých škol, říká ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO.
4: Musíme něco dělat s personální situací českého zdravotnictví, tak abychom byli schopni do budoucna zajistit personální obměnu.
3: Program začal fungovat loni za předchozí vlády. Během 12 let má stát skoro 13 miliard korun. Podle prezidentky České asociace sester Martiny Šochmanové to ale nemůže být jediná cesta, jak nedostatek sester řešit.
5: Musíme jim vycházet vstříc, ať se jedná o různé benefity, ať se jedná o zkrácené úvazky.
3: Podobný program funguje od roku 2019 taky pro všeobecné lékařství. Michaela Bacílková, Český rozhlas.
2: Růst minimální mzdy příští týden mimořádně projedná tripartita. Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se sejdou v pondělí 24. srpna po jednání vlády. Potvrdil to dnes ministr práce a sociálních věcí Aleš Juchelka z hnutí ANO. Podle něj by výše minimální mzdy mohla stoupnout na 24 900 korun, tedy o 2,5 tisíce korun. Vyplývá to z chystaného nařízení vlády. Téměř 16 kilogramů kratomu našli policisté v autě v Dolní Novosadské ulici v Olomouci. Na místo vyjeli v pondělí pozdě v noci kvůli informaci o napadení ženy. Ta se podle policistů ale chovala nervózně a neustále pohledem kontrolovala zavazadlový prostor svého vozidla. Uvnitř bylo 25 balení kratomu v černém pytli, říká policejní mluvčí Jaroslav Herzán.
6: Kriminalisté ve věci zahájili úkony trestního řízení pro podezření z přečinu neoprávněné nakládání s psychomodulačními látkami ve stádiu pokusu, za který hrozí až dvouletý trest odnětí svobody. Prvotním oznámením ohledně fyzického napadení se policie také zabývá.
2: Kratom je psychomodulační látka. Od loňského roku se může legálně prodávat dospělým v licencovaných obchodech. Prodej v automatech je zakázaný. E-shopy mohou mít pouze kamenné obchody. Nadace města České Budějovice podpoří v příštím školním roce vzdělávání a vědu. O finanční příspěvek mohou do poloviny letošního října požádat středoškoláci a vysokoškoláci s trvalým bydlištěm ve městě nebo ti, kteří v něm studují.
7: Podporu můžou získat studenti s nadprůměrnými studijními výsledky nebo ti, kteří žijí v nepříznivých sociálních podmínkách. Peníze je možné použít například na jízdné, stravné, školní potřeby a pomůcky, učebnice, na náklady spojené se studiem v zahraničí nebo s poplatkem na soutěže. Jitka Cibulová, Vokatá, Český rozhlas.
0: Sport.
2: Česká tenistka Kateřina Siňaková na turnaji v americkém Cincinnati končí ve třetím kole, když podlehla domácí Kýsové 0-2 na sety. O postup do osmifinále turnaje začne už za několik desítek minut bojovat další Češka Sára Bejlek, a to proti Alexandrovové z Ruska.
0: Počasí.
2: V noci na středu čekáme oblačno až zataženo, zpočátku ještě na většině území, postupně už jen ojediněle déšť, nejnižší teploty nad ránem mezi 17 a 12 stupni. Zítra přes den zpočátku oblačno až zataženo, během dne od jihu místy až polojasno. Většinou ojediněle v severní polovině republiky místy přeháňky, výjimečně i bouřka. Maxima zítra většinou 23 až 27 stupňů, na jihu Moravy až kolem 29. Vítr mírný, od jihu západu bude večer slábnout.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Zelená vlna.
2: Na dálnici D1 Brno-Praha se zpomaluje před odbočkou na Větrný Jeníkov. Na kilometru 103,5 je zúžení do levého pruhu. Je tam krátká kolona se zdržením kolem 5 minut. Tolik doprava, šťastnou cestu.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Začíná pořád Divadlo pro vaše uši. Dobrý večer a příjemný poslech.
0: Divadlo pro vaše uši.
8: Dobrý večer, dámy a pánové. Začnu dnes jedním aforismem. Věřím ve štěstí. Čím víc se snažím, tím víc ho mám. Řekl nebo napsal svého času humorista Stephen Leacock. Není to zdaleka poprvé, kdy se vracíme k umění tohoto skvostného, autorsky vybroušeného povídkáře. A myslím, že to není ani zdaleka naposled. Buďte vítáni a pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: A tenhle aforismus znáte? Reklama je zmrazení lidské inteligence na právě tak dlouhou dobu, aby se na tom dali vydělat slušné peníze. Inu, Stephen Leacock se nezapře. A i když se o něm mluví jako o nejznámějším kanadském spisovateli na přelomu 19. a 20. století, narodil se v Anglii. Do Kanady se jeho rodina přestěhovala, když mu bylo 6 let. Jeho novinářské a literární dílo, což je víc než 20 povídkových sbírek, vychází dodnes opakovaně po celém světě.
2: Přišel ke mně na pódium s otevřeným poznámkovým blokem v ruce, právě když jsem skončil svoji přednášku. Nevadilo by vám, řekl, zopakovat mi jenom hlavní body své řeči? Nedostal jsem se k tomu, abych ji slyšel. Vy jste na té přednášce nebyl? Ne, odpověděl a odmlčil se, aby si zašpičatil tušku. Byl jsem na hokeji. Abyste o něm referoval? Ne, o takových věcech já nepíšu. Mám na starosti jenom přednášky a ty inteligentní pindy. A ten hokej byl ohromný. Tak o čem jste říkal, že byla ta přednáška? No, dal jsem jí název Triumfální pokrok fyziky. Fyziky, jo, řekl a rychle přitom psal. Ano, fyziky, přisvědčil jsem. Jak píšete fyzika? Píšete tam Z nebo S? Zeptal se. A řekl jsem mu, jak to píšu já. A teďka pokračoval, jakou měl základní myšlenku, jen to hlavní, víte, ta vaše přednáška, no. Říkal jsem, jak se prohlubují naše vědomosti o radiaci a emanaci a jaké to vrhá světlo na teorii atomické struktury. Moment, než si to napíšu. Píše se to radiace a vrhá světlo, jo? No, dobrá, myslím, že už to mám. Chystal se sklapnout blok. Byl jste u nás někdy dřív? Ne, řekl jsem. Jsem tady poprvé. Bydlíte v našem novém hotelu? Ano. Jak se vám líbí? Je to tam hezky pohodlné, řekl jsem. Otevřel si znovu blok a rychle škrábal. Viděl jste ta velká nová jatka, co právě stavějí? Ne, řekl jsem. O těch jsem neslyšel. Jsou to třetí největší jatka severně od Filadelfie. Co si o nich myslíte? Vždyť jsem je neviděl. Chvilku psal a pak se zadumal. Co si myslíte, zeptal se najednou, o té tahanici v městské radě? O tom jsem nic neslyšel. Myslíte si, že ti radní jsou nepoctiví? Já o těch radních vůbec nic nevím, odpověděl jsem. No dobré, poznamenal. Třeba nevíte, ale nezdá se vám možné, že by mohli být nepoctiví. Často tedy nepoctiví bývají, připustil jsem. Dokonce je to dost často banda šejdířů. Jakže to říkáte, banda šejdířů? To je dobré, to je senzační. Teď se přímo rozplýval nadšením. Právě takovéhle věci naše noviny potřebujou. Víte, člověk jde kolikrát na přednášku a vůbec nic se tam neřekne. Nic takhle zajímavého. Z toho se pak nedá nic napsat. Ale s tímhletím to bude prima článeček. Banda šejdířů, výborně! Myslíte, že si na úplatkách při stavbě těch jatek namastili kapsy? O tom bohužel nic nevím, odpověděl jsem. Ale nezdá se vám, škemral, že je to docela pravděpodobné. Ne, bránil jsem se, o ničem takovém nevím. Dobrá, povzdechl si. To budu nejspíš muset vynechat. Tak vám teda moc krát děkuju. Doufám, že k nám zase přijedete. Dobrou noc. A druhý den, když mě vlak unášel z toho města, přečetl jsem si v novinách jeho zprávu o mé přednášce, opatřenou náležitě tučným titulkem a podtitulkem. Pokládá městské radní za bandu šejdířů. Význačný přednášeč hovoří o městském fyzikátu. Náš význačný host, stálo v jeho zprávě, pohovořil zajímavě o městském fyzikátu v posluchárně IMKY před naplněným hledištěm. Prohlásil, že žijeme ve věku rádia a že městští radní jsou podle jeho názoru banda šejdířů. Velice zevrubně rozebral anatomickou strukturu, o které řekl, že vrhá světlo na emancipaci. Vyjádřil politování, že nemůže rozvést otázku úplatků při stavbě nových jatek, která pokládá za nejlepší, jaká kdy viděl při svých přednáškách. Přednáška, přerušovaná hojným potleskem, byla sledována s napjatou pozorností a po jejím skončení bylo houfně vyjádřeno přání, aby ji přednášeč pronesl i v jiných městech. Vida, takhle to tedy dělá, jak si my všichni, kdo s ním přicházíme do styku, až příliš dobře uvědomujeme. Mám mu to za zlé? Neměl bych. Nenapsal snad, že jsem přednášel před naplněným hledištěm, když tam ve skutečnosti bylo 68 lidí? Nezdůraznil, že byla přednáška přerušována hojným potleskem a sledována s napjatou pozorností? A pokud jde o ty městské radní a úplatky a o ten tučný titulek, to je naše vina, ne jeho. My přece chceme číst takové věci ve svých novinách a on nám je poskytuje. A k tomu přidává jako svůj vlastní podíl svoji širokou a vlídně lidskou lhostejnost, která nikdy nechce ublížit. Ať se jen odplahočí do noci se svým poznámkovým blokem, se svou tuškou a se svou nenáročnou pílí a nechť ho tam provází moje požehnání.
0: Divadlo pro vaše uši.
2: Časné vstávání Primusa Jonese. Varování všem ostatním raním ptáčatům.

Můžeme beze všeho připustit, že zvyk časného vstávání byl široko daleko vychvalován moralisty a básníky všech věků. Časně spát a časně vstát, to má moudrý člověk rád, rýmovali o 106. Raní ptáče dál doskáče, praví přísloví. Vstávej časně ráno a bude ti přáno, nabádá pořekadlo. Jsem si také vědom toho, že Benjamin Franklin vždycky vstával v 5, že John Adams si pravidelně zapaloval oheň v krbu v 4:30 a že Abraham Lincoln, anglický premiér Gladstone, skotský král Robert Bruce, který proti Anglii vybojoval nezávislost, jakož i Julius Caesar, zkrátka všichni tihle velikáni vstávali tak časně, že byli vlastně vzhůru už včera. Jenomže ta věc musí mít i druhou stránku. Jak velkým požehnáním je takový ranní ptáček pro své přátele? Když ponecháme stranou jeho vlastní bujarou náladu, jak jeho časné vstávání stimuluje lidi, kteří musí žít s ním? Mám teď na mysli případ Primusa Jonese, který právě trávil dovolenou v mém letním sídle, odkud byl teď převezen do okresní nemocnice. Nevím, proč vlastně Jones s tím časným vstáváním začal. Možná proto, že hodně poslouchal přísloví a nabádavé rýmování, nebo proto, že mu rodiče dali jméno Primus. V každém případě je Jones typický ranní ptáček. Uslyšel jsem jeho veselé pohvizdování na trávníku hned první den, co u mne bydlel v nějakou příšernou ranní hodinu. Nikdo neumí tak pohvizdovat, jako ti ranní ptáčci. Jones budil dojem, a nebudil jenom dojem, že si hvízdá na všech stranách domu zároveň. Krátce na to jsem zaslechl vytrvalé ťuk, ťuk, ťuk kladívka a poznal jsem, že Jones něco pilně dává do pořádku. Žádný jiný zvuk tak nedoráží na lidský mozek jako tiché ťukání kladívkem. Potom nastala krátká přestávka klidu. Pak jsem uslyšel šum tryskající vody a sykot proudu namířeného na sloupek verandy a poznal jsem, že se Jones zmocnil hadice. Jestli je něco, čemu žádný lidský ranní ptáček nemůže odolat, je to hadice na stříkání. Představuje si sám sebe jako součást přírody a ujímá se role deště. Tak tedy voda syčela a pěnila se po trávníku a květinových záhonech a cákala na verandu a narážela do zavěšených truhlíků s květinami, což se mísilo s bodrým pohvizdováním Primusa Jonese. Takhle plynuly ty radostné hodiny mezi 6:30 a 9:30. Když hosté v domě zasedli ke snídani, Jones vyrazil do druhého kola. To máme krásné ráno, prohodil jeden z hostů. Krásné, ušklíbil se Jones. Měli jste je vidět tak před 3 hodinami. Ten báječný východ slunce kolem 4:30. Slunce se právě objevilo nad jezerem, nádherně naleštěný disk z ryzího zlata s troškou mědi a s nepatrným zábleskem šafránu. Chvalospěvu podobného druhu se ovšem takový časný vstával naučí chrlit celé metry. Proboha, řekl někdo, to vstáváte tak hrozně brzy? Říci tohle časnému vstávalovi má ovšem osudné následky. Na to přece čekal, na příležitost, aby se začal vytahovat. Vždycky, odpověděl Jones, v létě i v zimě. V 5 ráno vyskočím z postele, vrhnu se do vany se studenou vodou, pak se pořádně vytrhnu a rychle se oholím. Zdá se, že časnému vstávalovi působí obzvláštní potěšení začínat nový život takhle mučednicky. V létě, pokračoval Jones, rád vycházím z domu na trávník mezi své kytičky a tam v 4:30 nebo nejpozději v 5, mimochodem trošku jsem vaše kytičky tady pokropil hadicí dnes brzy ráno. Slyšel jsem vás, poznamenal jsem. V zimě se jdu proběhnout venku ve sněhu mezi 5:00 a 6:00. Tu dobu fakticky pokládám za nejkrásnější dobu dne. Mumlání úžasu po tomhle sdělení je právě to, čím se takový časný vstával sytí. Primus Jones strávil v mém letním domě 10 dní. 11. dne ho odvezli. Situace se pro něho příliš vyhrotila.
Nespokojil se už se vstáváním o 4:30. Posunul je na 4:00 a pak dokonce na 3:45 hodinu. U snídaně potom mohl triumfálně oznámit, že si po ránu skočil ze skály do jezera ještě chvíli před tím, než se na východním obzoru ukázaly první paprsky slunce. Nemusel.

divných a nemožných pozic. Sotva se pak Jones probudil, obvykle hned spustil. Ve čtyři jsem skočil po hlavě do vody, právě když první paprsek slunce ozářil hladinu jezera. A potom byl schopen znovu začít dřímat nebo úplně usnout. Po pěti dnech ho bylo slyšet, jak ťuká kladívkem nebo pouští vodu z hadice kdykoliv mezi druhou a čtvrtou hodinou ráno. Většina věcí, které dal do pořádku, brzy zase upadla. Voda, kterou postříkal trávník, opět vyschla. Tráva, kterou posekal, měla čas znovu narůst. A rozprouděný krevní oběh, vyvolaný jeho raným skokem do jezera, poklesl málem k nule. Tak je to s těmi časnými vstávali vždycky. Odpoledne 11. dne jsme ho velice šetrně dopravili do okresního ústavu pro duševně postižené. Naložili jsme ho na trakař s trojhraným polínkem pod hlavou, aby se mu líp spalo, a do náruče jsme mu dali jeho budík. Později jsme se dověděli, že se probudil časně v noci a že bylo slyšet, jak na balkóně ťuká kladívkem. Z toho jsem poznal, že je šťastný.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Ono se sice říká, kolik jazyků znáš nebo umíš, tolikrát si člověkem, ale taky asi platí, jak říkávala druhdy moje maminka, že člověka často poznáš podle první věty. A tady se dost možná trefila nebo inspirovala právě Stephenem Leacockem,

0: který se v několika povídkách věnuje jazyku a řeči, protože prý jak kdo mluví, takovým je člověkem.
1: Zaslechl jsem nedávno z rádia jednu reportáž. Vypadala asi takhle.
2: Vážení posluchači rádia Teď. Velký herec sedí v hluboké lenožce, zabrán do svých vlastních myšlenek. Ani nevnímá náš příchod. Na koleně mu leží jedna kabinetní fotografie. Jeho oči na ní zírají, jako by se snažili změřit její nezměrné tajemství. Na stole u jeho lokte stojí krásná fotorytina jeho podoby, kdežto jeho velkolepý pastelový portrét visí na šňůře od stropu. Sedáme na židli, nastavujeme mikrofon. Velký herec vzhlédl.
3: Interview? Zase další interview?
2: Když dovolíte.
3: Ta publicita. Reklamní publicita. Proč k ní musí být člověk stále nucen?
2: Omlouváme se, ale není úmyslem rádia Teď odvysílat jediné slovo.
3: Jakže? Nechcete to vysílat? Nepublikovat? Tak co vlastně chcete?
2: Nechceme to vysílat bez vašeho souhlasu.
3: Ach, ne bez mého souhlasu. Ano, ano. Musím ten souhlas dát. Svět si to žádá. Vysílejte si, publikujte si všechno, co chcete. Mně je všechna chvála lhostejná. O slávu mi nejde. Posoudí mě naše potomstvo.
2: Smím vám tedy položit pár otázek o vašem umění?
3: Prosím.
2: Tak především. Posluchače našeho rádia Teď by zajímalo, v jaké oblasti dramatu se podle vašeho názoru hlavně projevuje vaše umění. V tragédii nebo v komedii?
3: V obojím.
2: Nevynikáte tedy víc ani v tom jednom, ani v tom druhém?
3: Ani pomyšlení. Vynikám v obou dvou.
2: A promiňte, nevyjádřila jsem se dost jasně. Měla jsem na mysli, řečeno docela prostě, že se tedy nepokládáte v žádné z těch oblastí za lepšího nežli v druhé?
3: Ale vůbec ne.
2: Zdůrazňuje velký herec. A nyní, vážení posluchači rádia Teď, velký herec svůj důraz podtrhuje tím, že vztahuje paži tím svým skvělým gestem, které známe a obdivujeme už dlouhá léta. Zároveň pohazuje nazad svou lví hlavou a až se mu jeho lví hříva schrnula ze lvího čela.
3: Vůbec ne. Můj génius si vyžaduje tragédii i komedii zároveň.
2: Ach jistě. To je tedy důvod, jak předpokládáme, proč se hodláte projevit v Shakespeareovi.
3: Slečno, já bych spíš řekl, že Shakespeare se projeví ve mně, ne?
2: Ovšem.
3: Chci se projevit v Hamletovi. Očekávám, že předvedu, abych tak řekl, naprosto nového Hamleta.
2: Nového Hamleta? Je něco takového vůbec možné?
3: Naprosto. Věnoval jsem celé roky studiu té role. Celá dosavadní koncepce role Hamleta byla mylná.
2: Myslím, že tuto překvapivou ideu budete muset našim posluchačům ozřejmit.
3: Všichni dosavadní herci, nebo bych spíš měl říci, všichni takzvaní herci, myslím ty, kteří se pokoušeli hrát přede mnou, se ve svých představách naprosto mýlili. Představovali Hamleta oblečeného do černého sametu.
2: Ano, do černého sametu.
3: Tak vidíte, jenže to bylo absurdní. Studoval jste někdy alžbětínskou éru?
2: Co to?
3: Alžbětínskou éru, slečno.
2: Ano, jistě.
3: Nebo před Shakespeareovskou tragedii.
2: Tak než...
3: Kdybyste to byla studovala, věděla byste, že Hamlet v černém sametu je dokonale směšný. Za shakespearovských časů, jak bych vám mohl rázem dokázat, kdybyste měla dost inteligence, abyste tomu rozuměla, nic takového jako černý samet nebylo. Prostě neexistovalo. Ale poslouchejte teď. V té své interpretaci nevyslovuji vůbec žádná slova. Pouze nesu tu lebku tiše v ruce. Velice. Pomalu tiše. Přes jeviště. Pak se po straně opřu o jeden sloup, s tou lebkou stále na dlani, a mečky se na ní zahledím.
4: Ano.
3: Potom přejdu po jevišti napravo, velice významně, posadím se na prostou dřevěnou lavici a nějakou chvíli tak setrvám s pohledem upřeným na tu lebku.
4: Fantastické.
3: Pak přejdu do pozadí jeviště a lehnu si na břicho s lebkou drženou stále před očima. Když v téhle pozici okamžik setrvám, plazím se pomalu vpřed a vyjadřuji tak pohybem svých nohou a břicha celý Jorikův smutný osud. Nakonec se obrátím k obecenstvu zády, s tou lebkou stále v ruce, a sděluji obecenstvu křečovitými za škopy svých zad. Hamletův vášnivý žal nad ztrátou přítele.
4: Skvěle. Tohle není jenom revoluce, vážení posluchači rádia Teď. To je revaluace Hamletova významu.
3: Můžete tomu říkat tak i tak.
4: Taková scéna znamená, že prakticky žádného Shakespeara vůbec nepotřebujete.
3: Přesně tak. Já ho nepotřebuji. Dokážu to udělat líp bez něho. Shakespeare mě stísňuje. To, co chci vyjádřit, není Shakespeare, ale něco většího. Něco rozsáhlejšího. Něco, jak bych to vystihl, něco významnějšího.
4: Ano, vážení posluchači, velký herec se teď odmlčel a my čekáme. Ano, čekáme s utkvělou otázkou ve tváři i ve vzduchu nad mikrofonem. Pozor, pozor, velký herec, co si zamumlal, teď zdvihá zraky s výrazem posvátného vytržení.
3: Něco jako jsem já.
4: A stojí. Stojí bez hnutí v sošné strnulosti. Pro Radio Teď, Soňa Úžasná.
1: Vykládal vám už někdy někdo, oč jde v knize, kterou má právě rozečtenou? Přispěje to neobyčejně k vašemu vzdělání. Tuhle večer se o to pokusil můj spolubydlící, Sinclair. Vrátil jsem se promrzlý a unavený z procházky a našel jsem ho ve stavu krajního vzrušení. V jedné ruce třímal tlustý časopis a v druhé nůž na rozřezávání papíru. To bylo v době, kdy si ještě časopisy rozřezávali sami čtenáři. Takže třímal časopis a nadšeně vykřikoval.
5: Člověče, to ti je ohromný čtivo tohle. Něco tak napínavého jsem jak těživ neměl v ruce. Uvidíš sám, až ti kus přečtu. Ale nejdřív ti stručně vyložím, oč tam jde. Jo. Pochopíš to jedna, dvě a potom si to dočteme spolu.
1: Nijak zvlášť jsem potom nedychtěl, ale nenapadlo mě nic, čím bych ho zarazil. Takže jsem prostě kývl.
6: No dobrá, tak jenom stručně.
5: Takže, ten hrabě dostal dopis.
6: Moment, jaký hrabě a jaký dopis?
5: No, ten hrabě, o kterým to je přece. Dostal ten dopis od toho Porfíria.
6: Od jakého Porfíria?
5: Od toho, co poslal ten dopis, co pak to nechápeš? Poslal ten dopis potom Demoniovi a nařídil mu, aby si na něj dal pozor a zabil ho, až se k němu dostane.
6: Tak počkej, kdo se má dostat ke komu a kdo má koho zabít?
5: No chystají se přece zavraždit Demonia.
6: A kdo přinese ten dopis?
5: Přece ten Demonio.
6: Ten Demonio? Ten to nemůže mít v hlavě v pořádku. Proč mu teda ten dopis nosí?
5: Ale on to přece neví, co v něm je. V tom je právě ten trik, rozumíš? Ten Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér.
6: Konduktér? Nemyslíš kondotiér?
5: Co? Co máš jedno, zkrátka takovej loupeživý rytíř. Jo. Tak ten kuje pikle, chápeš, s tím frafrakulíkem.
1: Hlavou mi blesklo podezření.
6: Podívej, jestli to napsal Walter Scott a jestli se to odehrává ve Skotsku, tak s tím můžeš přestat rovnou.
5: Ale ne, neboj, odehrává se to v Itálii za nějakýho Piuse. Ten ti tam přijde, člověče, to ti je ohromný, jak ten je prohnaný. Rozumíš, to on vlastně přemluví toho Františkána.
6: Moment, jakého zase Františkána?
5: No toho frafrakolíka samozřejmě, rozumíš, ten Pio se pokouší...
6: Kdo je to za Pio?
5: Sakra, už jednou Pio je přece italský Pius, aby to bylo kratší.
6: Aha.
5: No, a tak ten se teda pokouší přemluvit frafrakolíka a Carla Carlottiho, toho konduktéra, aby ukradli tu kartu. Počkej, jak oni tam tomu říkají... Jo, tu papežskou bulku, no. To je nejspíš taková nějaká karetní hra. Aby ukradli tomu benátskému dožovi. A potom... Sakra. Ty jsi mě úplně poplet. No, ne, to je všecko špatně. To je v obráceně. Ten Pio vůbec není chytrej, ale úplně slabomyslnej. Prohnanej. Je ten doža, co chce ukrást tu bulku. Člověče, to ti je sekáč. Ten si tam dělá, co ho napadne. Donutí toho demonia, rozumíš? Demonio je jeden z těch najatých vrahů, zaprodaných tomu dožovi. A ten ho donutí, aby ukradl tu bulku Porfíriovi a...
6: Ale jak ho k tomu donutí?
5: Tak to ví, že má demonia pořádně v hrsti. A tak ho nechá kout pikle tak dlouho, dokud ten nedostane starýho Pia. Teda, dokud ho nedostane do hrsti. A Pio si pak samozřejmě myslí, že Porfírio... Teda ten si myslí, že má Porfíria. Teda jakože má Porfíria v hrsti, rozumíš?
6: Počkej chvilku. Koho říkáš, že má v hrsti ten dože?
5: No, demonia.
6: Jo, děkuju, mě už se ty hrsti trošku pletly.
5: Jo.
6: Tak dál.
5: No, a zrovna, když to všechno vypadá takhle.
6: Jak?
5: Jak? No, jsem říkal, ne?
6: Aha.
5: No, jo. A kdo bys řekl, že se tam objeví a všechny ty pikle zmaří? Ha! Ta signorina Tarara v tom dominu.
6: Kristovi rány, ty ale dovede člověku zamotat hlavu. Proč v dominu?
5: No, aby to zmařila přece.
6: Aby zmařila co?
5: No, aby zmařila celou tu intriku.
6: To ji nemůže zmařit bez domina?
5: No, to bych řekl, že ne. Rozumíš, kdyby neměla to domino, dože by ji odhalil, než bys řekl popel.
6: Jo, a takhle ji neodhalí.
5: No ne, rozumíš, když ji vidí v tom dominu a s tou růží ve vlasech, no tak si myslí, že je to Lucia delle Sterola.
6: To jí ale naletěl, co? Kdo je ta nová dáma?
5: Kdo, Lucia?
6: No.
5: No tak ta ti je ohromná, kamaráde. To ti je jedna taková, víš, s tím jižním temperamentem. Ta je úplně plná, no, toho plná, no.
6: Tak aspoň plnoští jela, ne?
5: Co? Sakra, už jednou. Nedělej si z toho legraci.
6: Promiň.
5: Zkrátka, je to sestra tý hraběnky di Carantaratta. No,
6: Taratta, jo.
5: Proto taky ten frafrakolíko, že jo? Ne, počkej, tak to není. Ne, něčí sestra není, sestřenice, tak to je. Nebo si aspoň myslí, že je sestřenice toho frafrakolíka. A proto taky chce dát Pio frafrakolíka probodnout.
6: Chápu, kdo by nechtěl.
5: No, konečně.
1: Prohlásil Sinclair nadějně a chopil se nože na papír, aby rozřezal další stránky.
5: No, už to chápeš, vidíš.
6: No, úplně. Vystupuje tam Doge a Pio a Carlo Carlotti, ten loupeživý konduktér a všichni ostatní, jak jsme teď o nich mluvili.
5: No, správně. Samozřejmě bych ti mohl ještě vyprávět o dalších, kdybys...
6: Ne, jen se nenamáhej. Ne, to mi docela stačí, je to vybraná společnost.
5: Jo.
6: Takhle, Pio má prostě Porfíria a Demonio má prostě Pia a Doge je prohnaný a Lucia je plná. Jasný.
5: Tak.
6: Všechno je mi to úplně jasný.
5: Vidíš, jak ses do toho vpravil krásně. Já věděl, že tě to chytne.
6: Jo.
5: No a teď se do toho pustíme spolu. Jenom si dočtu tuhle stránku, jo? A pak budu číst na hlas.
1: Sinclair jezdil chvíli očima po řádcích, dokud nedokončil stránku, pak rozřezal další arch a obrátil list.
5: A to by člověka vzal čert!
6: Co se stalo?
5: Ale ta zatracená pitomost tu není celá, podívej se!
1: Ukáž? Pokračování v příštím čísle. Jak o tom všem teď dumám? Pokud se tedy dá říci, jak kdo mluví, takovým je člověkem. Jakým člověkem jsem vlastně já sám.
7: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.

0: Začali jsme dnes na úvod aforismy Stephena Leacocka, tak tady ještě jeden nakonec. Víte, spousta lidí si v pozdním věku uvědomí, že kdyby bývali jako chlapci věděli, co vědí teď, mohli místo toho, čím jsou, být tím, čím by bývali chtěli být. No ale kolik chlapců se zamyslí nad tím, že kdyby věděli, co teď nevědí, mohli by jednou místo toho, čím budou, být něčím, čím by být nechtěli. Takové myšlenky naplňují člověka hrůzou. To je přesně Leacock, stručně a výstižně. Mějte se dobře, zůstávejte ve zdraví a brzy zase naslyšenou se těší autor pořadu Robert Tamchina a v režii za technickým pultem Tomáš Rypan. A za nás oba se teď loučí Vladimír Brabec s úvahou Stephena Leacocka o práci učitele.
1: 10 let jsem byl učitelem. Asi před 30 roky jsem byl jmenován členem učitelského sboru na jedné velké kanadské škole. 10 let mi trvalo vyvlíknout se z toho. Když je člověk jmenován učitelem, připadá si, jako by ho osud pověsil za jeho vlastní kšandy na hák ve zdi. Je těžké dostat se odtamtud zase dolů. Za těch 10 let jsem nezískal nic na penězích a něco málo na zkušenostech. Skutečně žádná jiná aktiva. Leda tu a tam nějakou příjemnou vzpomínku a pár projevů vděčnosti od svých bývalých žáků. Školáci mají svůj způsob, jak projevovat vděčnost. Dokud je takový školák ve škole, pokládá své učitele za smíšenou kolekci tyranů a netvorů. Obírá se neurčitými plány, že si to s nimi někdy v budoucnu vyřídí. Pamatuji se například dobře na jednoho malého chlapce z Chile, jenž v internátní škole, kde jsem učíval, schovával ve svém kufru dýku, kterou hodlal zamordovat svého učitele matematiky. Jenže sotva školák opustí školu a vpluje, tak říkajíc, do praktického života, jakýsi mlžný opar vzpomínky dodá nové barvy všemu, co nechal za sebou. Něco lahodného mu zazní ve školním zvonění, co nikdy nezaslechl během své školní docházky. Staré cihly školní budovy dostanou jakousi hřejivou barvu, kterou předtím nikdy nepostřehl. A v potůčku nebo v jílmech u školního hřiště objeví najednou takové kouzlo a takový melancholický stesk, že před nimi zůstane stát se skloněnou hlavou jako v tichu nějaké katedrály. Viděl jsem jednoho takového školního veterána, jak zírá otevřenými dveřmi do prázdné třídy a ptá se zadumaně, jsou tohle opravdu ty staré lavice? Vyšel ze školy snad před 5 lety a ty lavice se mu zdají už neuvěřitelně staré. V takovém okamžiku je mimochodem možno vymámit z dotyčného veterána příspěvek na školní fond. A prozíravý ředitel školy to také fakticky udělá. Pošetilý ředitel, který si dosud neosvojil triky svého řemesla, provede veterána po svém království a ukáže mu všechny nové vymoženosti, nový bazén a novou tělocvičnu s nejmodernějším nářadím. Ale to je hrozná chyba. Veterán v tom nevidí nic než nudu. Moudrý ředitel ho vezme za rukáv a řekne mu, pojď, a zavede ho do opuštěného kouta hřiště, kde mu ukáže jeden starý strom za skládkou popela. Sotva jej veterán uvidí, hned se dojme a vykřikne, koukejme, starý Cezar. Na tenhle starý strom jsme s Jackem Counselem vždycky lezli, abychom se zdejchli z intru v sobotu večer. Starý Jimmy nás jednou v noci nachytal a oběma nám nařezal. A podívejte, tady jsem vyřezal svoje jméno do ohrady, vidíte? Museli jsme vždycky platit 5 centů pokuty, když se na to přišlo. Vida, vida. Veterán je hluboce zabrán do vzpomínek, když zkoumá prkenou ohradu, strom i skládku popela. Moudrý ředitel ho z toho nevytrhuje. Neřekne mu, že ho sem právě proto přivedl a rozhodně mu už nepoví, že hoši se ještě pořád zdejchávají z intru touhle cestou a že minulou sobotu v noci sám za to 2 nařezal. Kdepak na to jsou vzpomínky příliš posvátné, jen ať si jich veterán užije. A pak, když už je docela naměko, ředitel může cestou zpátky ke školní budově sebrat příspěvek, který z veterána vypadne jako zralá ostružina. Trnité šlahouny nesou sladké plody. A nejvíc ze všeho tahle vlídná vzpomínka obklopuje podle jakéhosi zvláštního zákona o přitažlivosti protiv právě osoby učitelů. Ty jsou alchymií času proměněny ve sbor hlubokomyslných učenců, jejichž učení, kdyby mu byl člověk věnoval pozornost, mohlo člověka povznést do vyšších sfér. Chlapci, kteří nikdy nedávali pozor při latině, vidí ve vzpomínce svého někdejšího latináře jako jedno z největších mužů, které kdy poznali. V době, kdy je učil, neměli jiné pomyšlení, než dát mu napínáček na židli, ale teď říkají, že to byl největší učenec na světě a že je věčná škoda, že nedávali při latině větší pozor, mohli si toho odnést do života víc. Ve skutečnosti to nebyl takový učenec a oni by si nic neodnesli. Pro bývalé učitele je aspoň malou útěchou, že se jim dostává téhle odměny. Tak dochází k tomu, že i tak bezvýznamná osoba, jako jsem já, sklízí svůj díl žákovské vděčnosti. Znovu a znovu se mi stává, že nějaký neznámý pán v pokročilém mužném věku mě osloví s rozzářenou tváří a řekne: vy se na mne už nepamatujete, ale nařezal jste mi jednou v hornokanadském internátu. A stiskneme si ruce s takovou vroucností a srdečností, jako bych byl jeho první dobrodinec. Když jsem na nějaké večerní recepci nebo na podobném podniku, velice často mi hostitelka řekne: je tu nějaký pán, který se s vámi hrozně chce setkat. A já okamžitě vím proč. Pán se ke mně rozdychtěně protlačí mezi lidmi, aby mi stiskl ruku. Pamatujete se na mě? Spustí. Nařezal jste mi v hornokanadském internátu. Někdy ho v tom dokonce předejdu. Sotva mě cizí pán popadne za ruku a začne: pamatujete se na mě? Vpadnu mu do řeči: počkejte, to se rozumí. Vám jsem určitě nařezal v hornokanadském internátu. Radost toho pána pak nezná mezí. Může mě pozvat na oběd do svého klubu nebo na večeři k sobě domů. Rád by, aby mě poznala jeho paní. Tak často jí vyprávěl, jak jsem mu tenkrát nařezal, že i ona z toho bude mít ohromnou radost. Nerad bych si myslel, že jsem byl nějak brutální nebo drsný nadmíru obvyklou za mých časů, když jsem nařezal klukům, které jsem učil. Když se teď ohlížím zpátky, celá ta praxe uštědřování i přijímání výprasků mi připadá středověká a nečasová. Ale přesto vím, že chlapci, kterým jsem kdysi nařezal, existují zřejmě ve všech světadílech. Dostávám od nich zprávy. Nějaký člověk mi onehdy řekl: mimochodem, když jsem byl nedávno na Sumatře, setkal jsem se tam s člověkem, který vás prý znal. Prý jste mu jednou nařezal v hornokanadském internátu. Často na vás vzpomíná. Ale dost už toho řezání. Je to pro mě dnes, opakuji, trapné a nepříjemné téma. Sotva teď chápu, jak jsme to mohli dělat. Rád věřím, že to v dnešní době už pominulo. Jak jsem pochopil, nahrazují se dnes výprasky ve velké míře morálním působením. To je jistě daleko lepší. Ale když jsem učiteloval na hornokanadském internátu, s morálním působením se teprve začínalo. Jeden pokus o něj jsem zažil. Člověk, který to vyzkoušel, byl vysoký, zachmuřený muž, jenž na univerzitě vystudoval psychologii. Je z něho dneska známý toronský advokát, takže ho nesmím jmenovat. Přišel na školu jenom jako dočasný suplent za jednoho onemocnělého učitele. Vrátný internátu, který takové věci měl na starosti, mu nabídl rákosku. Ale dotyčný suplent ji odmítl. Prohlásil, že morální apel je lepší, že psychologicky je taková domluva působivější než tělesný trest. První den, kdy učil, kluci po něm pouze házeli papírové vlaštovky a dávali mu napínáčky na židli. Druhý den mu lepili na šaty rozehřátý včelí vosk. A třetí den si přinesli šroubováky, rozšroubovali ve třídě kulaté stoličky a kutáleli je dolů ze schodů. Po tomhle dni se tam filozof už neukázal, ale napsal od té doby knihu, která se, myslím, jmenuje Psychické faktory ve výchově. A je vysoce oceňována.
2: Divadlo pro vaše uši.
1: V životě učitele zaujímají značné místo rodiče žáků. Jsou také příčinou mnoha jeho strastí. Těch rodičů je spousta druhů. Pro učitele je nejpřijatelnější staromódní typ britského otce, který přivede svého synka k zápisu a řekne: chci, abyste toho kluka pořádně zmydlil, když se nebude slušně chovat. Jestli vám bude dělat potíže, dejte mi vědět a já přijedu a zmydlím ho sám. Dostane šiling týdně kapesného a jestli utratí víc, dejte mi vědět a já mu to kapesné zarazím vůbec. Ačkoliv taková řeč zní brutálně, její skutečný smysl je vzbudit ke klukovi silnou náklonost. A když se otec stroze rozloučí s Bohem, Jacku, a kluk třesoucím hlasem odpoví s Bohem, otče, učitel by byl opravdu pes, kdyby se k němu choval nevlídně. Docela odlišný je případ moderního rodiče. Právě jsem dal Jimmymu $50, řekne takový otec učiteli stejným tónem, jako by mluvil s posledním poskokem ve své kanceláři, a vysvětlil jsem mu, že když bude chtít víc, má vám říct, abyste zašel do banky a vyzvednul mu tam tolik, co potřebuje. Potom začne vykládat, že Jimmy je ohromně citlivý chlapec, se kterým se musí jednat jako v bavlnce. U nich doma prý zjistili, že jakmile chlapce popadnou roupy, nejlepší je mu víc vstříc a on se za chvíli podá. Jimmy, jak se zdá, se dá vést, když se vede jemně, ale nikdy se nesmí do ničeho honit. Učitel, dotčený, že se s ním jedná jako se sluhou, železný hrot se totiž zarývá hluboko do duše každému z nich, upírá po celou tu dobu oko na neukázněného fracka jménem Jimmy s pomyšlením, že na něm vyzkouší, jestli přece jen nebude lepší pořádně ho prohánět. Ale nejhorší otrava pro učitele je rodič, který dělá svému chlapci domácí úkoly a vypočítává mu příklady z počtů. Myslí to nejspíš dobře, ale pro každé dítě je to pravá pohroma. Kdykoliv jsem zjistil, že opravují úkol vypracovaný pro chlapce očividně doma rodinou, vždycky jsem žákům říkával: Pavle, vyřiď tatínkovi, že po předložce pro musí v latině klást ablativ. Ano, prosím, hlesne kluk. A ty, Edo, vyřiď babičce, že to, jak všude strká dativ, prostě nepůjde. Ano, prosím, špitne malý Eda. Vzpomínám na jeden případ otce, který sice svému synkovi úkol nenapsal. Nechal ho, ať si udělá úkol sám, ale pak přes stránku připsal zžíravý komentář adresovaný mně. Z tohodle úkolu vidíte, že můj syn po 6 měsících vašeho vyučování je úplný ignorant. Jak to vysvětlíte? Poslal jsem mu ten úkol zpátky s poznámkou: myslím, že to musí být dědičné.

0: vaše příběhy. Empatičtí moderátoři, zajímavá témata, vaše telefonáty. Noční linka. Každý den od 23 do 1 v našem vysílání. Český rozhlas Liberec. Rádio vašeho kraje. Noční linka.
1: Dnes ještě stále úterý 18. srpna se od mikrofonu Noční linky hlásí Jana Chládková. Nyní máme před sebou dvě společné hodiny na téma vysněná dovolená. Budu se vás vyptávat, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to nepodařilo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu ve škole? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Musím říct, že si o to napsal jeden z vás posluchačů, tedy o toto téma. Je to v České republice, tedy ten vysněný váš dovolenkový čas, nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Podělte se s námi o vaše sny a touhy. Telefonovat můžete jako vždy na telefonní číslo 731 800 900 nebo mi můžete napsat na adresu linka@rozhlas.cz a na tuto adresu posíláte nejenom text k dnešnímu tématu, ale také své náměty na témata, která byste chtěli slyšet třeba někdy příště. Příjemný a nerušený večer i poslech přeji.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku s Janou Chládkovou. Téma pro dnešní noční vyprávění zní vysněná dovolená. Dovolená je zkrácený název pro dovolenou absenci, tedy nepřítomnost zaměstnance na pracovišti. Pro mě představuje vysněnou dovolenou cesta kamkoliv. Miluji cestování po rodné zemi i po vzdálených končinách. Ráda jsem četla cestopisy a obdivovala cestovatele Jiřího Hanzelku a Miroslava Zikmunda. Pro mě jsou to v této oblasti největší cestovatelské legendy. Kdo dnes v noci promluví jako první na čísle 731 800 900? Tou první volající je paní Věrka, která nám volá od Prachatic. Dobrý večer, paní Věro.
1: Dobrý večer, tady paní Věrka. Já bych vysněnou dovolenou jsem zažila asi teďkom během 14 dnů, když jsem měla vysněnou dovolenou s přítelem, kterýho jsem teda našla po příbuzným, který mi dal dohromady.
0: Ano.
1: Tak jsem druhý den hned jela na rande.
0: Ano.
1: Takže jsem si těch 14 dní užila, že jsem byla všude možně. Takže první týden jsme byli, jeden den jsme byli v Německu, v Rakousku. V Německu jsme se vykoupali. V Německu, pak v Rakousku se vykoupal přítel. Pak jsme jeli na farmu, tam jako je, že tam ze farmu za Heidmühlí 17 kilometrů je tam jako chrám a tam se můžete pomodlit, jako diskotéka je to tam v Německu a prostě tam vaří, tam mají dvě krávy, podojí krávu, mají mlíko, z mlíka udělají tvaroh, šlehačku, máslo.
0: Všecko domácí.
1: Mají tam jako farmu, takže tam pěstují mrkev, lilek, petržel, všechnu zeleninu, co prostě rajčata, papriky, okurky. My jsme to tam právě v sobotu byli podívat.
0: Ano.
1: Tak jsem to tam všechno prohlídla a hned by se tam odstěhovala. A můj přítel právě, ten tam asi 3 roky vařil, nebo pomáhal v kuchyni, mají nádobí, zeleninu.
0: Ano, tak, ano.
1: Tak já ho mám tady u sebe, jo, kdybyste mi nevěřila, tak můžete dát i tohle.
0: Zdravíme.
1: A prostě se mi tam tak líbilo, že jsem jeden den říkám kamarádce, hele, chceš jít se mnou, Lenko, tam se v životě nepodíváš, nebo nevím teda, jestli podíváš, ale prostě tak jsem vždycky vzala někoho sebou. Takže v pondělí jsem vzala někoho jiného, ve středu zase na vejlet někoho jiného a prostě se mi tam na té farmě líbilo, že jsme do toho chrámu šli, bylo to do 11 hodin, a tam byla jako chrám, v chrámě taková jako diskotéka, ono je takový pobožný je to, že tam sedíte na takové desce a prostě se modlíte, přitom děti tancují, ty malí, ty větší, jo, a prostě to tam je takový, jídlo tam máte o 2 hodin, bez masí, co vlastně vypěstovali, to uvařili, takže tam můžete nabrat, co chcete, pití a pak zase na večer v 9 hodin nebo 10:30 prostě jako večeře. A setkají se tam lidi z Indie, z Egypta, a prostě všechny
0: ze všech
1: státy
0: koutu.
1: Jsou tam.
0: Ze Rozumím.
1: Všech koutu světa. A je to každou sobotu a neděli v tom, jak se to jmenuje, v tom místo? Celebarch.
0: No tak děkujeme za tip, děkujeme paní Věrko.
1: A pak jsem jela vlastně, jeden den jsme jeli do Plzně na snídaně s Novou, tam byla Borhiová a z toho na lovu. Pak jsme byli jeden den u přítele jsem chtěla najít, ale v Budině nad Hoří on nám řekli, že umřel na Vánoce, tak to bylo pro mě smutný, tak jsme zase jeli někam jinam. V Temelíně, jak se to jmenuje tam. Tak prostě jsme takhle projeli s tím přítelem.
0: Kus republiky. Takže
1: kamarád taky umřel a on ho vozil. A když právě, že umřel, tak jsme ho pořádně oslavit. Zapili a teďkom vozí mě ten kamarád z Prachatic. Takže mě vozí na vejlety, kam potřebuju, nebo potřebuji nutně doktora a nemám nikoho po ruce, tak prostě on má volno, tam mě tam odveze, nebo všude možně takhle, no po vejletech.
0: No tak
1: a on právě umí dobře německy, takže vozí lidi do Německa, nebo když marodí, tak prostě něco v Německu prostě vyřídí. Práci jim najde, nebo takhle.
0: Bezvadný, Věrko, děkujeme za vaše vyprávění o dovolené vysněné, je dobře, že jste si ji užila, přeji krásnou dobrou noc. Omlouvám se, paní Věrko, přečtu ještě zprávu, kterou napsal pan Franc. Procáral jsem Evropu od severu na jih, včetně britských ostrovů a na východ až na Krym a dnes už nemám zájem, i kdyby jsem měl vše extra, tak to znamená soukromý aeroplán, 50-hvězdičkové ubytování, vše samozřejmě gratis, tak pouze zvednu na takovou nabídku pro středníček z chaloupky podle sem v Bílých Karpatech, zdraví noční linku Franc. Ten božehnaný ráj na zemi jsem našel zde. Minulý týden jsem měl, tak říkajíc, úmrtí v rodině. Zdivočelý šofér mi zde porazil srnu. No tak to teda, to chápu, to chápu, pane Franci, že to tak prožíváte. Teď, když jsem jela na noční linku, tak mi přeběhla přes cestu kočka a já jsem brzdila, co to šlo, protože bych asi nepřijela na noční linku, kdyby, nedej bože, jsem kočičku přejela, tak já bych z toho měla takové trauma, jela bych k veterináři a podobně. Prostě taky, chápu to. Prostě zvíře, to je jako člověk. Máte to jako přátelé, ty vaše srnky a všechna zvířatka, co tam jsou. Teď už další písnička. Karel Zichná bude zpívat. Kola Pop Music se točí dál.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: V dnešní noční lince si budeme povídat o vaší vysněné dovolené. Vyptávám se vás, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to přesně nepovedlo. Proč právě tam? Sníte o tomto koutu světa už od mládí? Inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu či dějepisu? Kde nejraději trávíte váš volný čas? Je to u nás doma, tedy v České republice? Nebo sníte o vzdálených končinách na druhém konci světa? Co mi k tomu řekne paní Staňka, tuším, že z Bohumína, to se dozvíme právě teď. Dobrý večer, paní Staňko.
1: Dobrý večer, paní Aničko, zdravím vás i posluchače. Určitě jsem toho neprocestovala tolik, co pan Franc, ale něco jsem viděla. A po čem toužím? Po Kutné hoře. Velice ráda bych se tam ještě letos podívala, dali mi zdraví.
0: Ano.
1: A nevím, čím to.
0: Něco vás tam láká, že jo? To člověk nedokáže popsat.
1: Nedokážu to právě popsat. A i když jsem se vracela z kteréhokoliv evropského jako státu, anebo, já nevím, i afrického státu, jo, nikdy jsem nikam jako neměla takovou touhu jet jako do té Kutné hory. Mě už dneska neláká, já nevím, tamhle západočeský trojúhelník. Mně stačí, poněvadž žijí v pohraničí, tak mně stačí tady bratrské Polsko.
0: Ano.
1: Tady Vyslu, jo, a i tyhle ty příhraniční jako městečka. Ale to už si tam připadám jako doma. Jo, ale ta Kutná hora mě, to je magnet, to mě přitahuje.
0: Musím říct, že Kutná hora je opravdu krásná. Mám ji taky ráda. To musím říct, že já jsem se tam poprvé dostala, to mě bylo asi 25 let, a byla jsem jí úplně okouzlená. Takže vás naprosto, paní Staňko, chápu.
1: Tak já vám děkuji, paní Aničko. Tak říkáte, že je to dar, jo, ta touha tedy vidět tu Kutnou horu.
0: Určitě, určitě, bude se vám líbit. Přeju krásné zážitky. Dobrou noc.
1: Děkuji pěkně, mějte se hezky.
0: Naschledanou. Přidám k paní Staňce zprávu od Marušky. Milá paní Jano, ráda jsem četla knihy Taylora Bradfordové, toužila jsem vidět vřesoviště Irska, ledovce, Norska, hrob Krista, Izrael. Jsem tak ráda, že jsem si své sny splnila. Zájezd Izrael, průvodce Rus s hlasem Magovájeva, když zavelel na kolena, všichni klekli i bez věrci. Loď na velryby v Norsku, zážitek s mořskou nemocí a norská polévka, zážitek na celý život, úžasné vřesoviště v Irsku, pohádka. Zážitkový zájezd Toskánskem. Paní Chládková, už dlouho se neozval pan Erik, prosluněný Vancouver, vzpomeňte ho, tak vzpomínám. Také vzpomínám na Láďu, ten tomu vždy dal korunu, měl vás velmi rád. Maruško, to máte pravdu, já jeho taky. Pan Láďa byl jeden z těch posluchačů, kteří vám vykouzlí úsměv na tváři, a když za mnou přišel, už jsem to tady několikrát zmiňovala, na vystoupení, ať už to bylo na některém z náměstích, nebo když jsme jezdili s rozhlasovým pořadem Humoriáda na cestách po divadlech, tak mě to vždycky udělalo radost. Víte, já to říkám vždycky, když někde máme vystoupení, přijďte se podívat, ráda vás uvidím, abych věděla vlastně, pro koho mluvím, protože takhle teď tady ve studiu vidím před sebou monitor, vidím před sebou, já nevím, dva monitory dokonce, ale nevidím ty tváře, které jsou někde doma, ať už ležíte v posteli nebo sedíte třeba v křesle a posloucháte noční linku, tak jsem ráda, když se za mnou přijdete podívat. No a to bych mohla využít. Sice mi jednou pan posluchač psal, abych si tady nedělala reklamu. Vy jako víte, že já ji opravdu nedělám často, a když už si ji udělám, tak to musí mít nějaký smysl a souvisí to s Českým rozhlasem. A tak jsem moc ráda, že vás mohu, vážení posluchači, kdo jste třeba blízko Prahy nebo budete mít chuť a náladu, tak vás pozvat 7. října od 19 hodin do divadla Semafor. A já si to, nebo já to považuji za velkou čest, protože samozřejmě jsem musela požádat pana Suchého, jestli mě do Semaforu vůbec pustí, protože on si musí vybírat, koho do toho divadla pustí a koho ne, protože pro mě je to ikonické divadlo. A já jsem šťastná a mám to pomalu, jako kdybych jela, já nevím kam, protože pro mě to má velký význam, že budu zpívat svůj koncert právě v Semaforu. Budu tam mít i hosty, na které se velmi těším a souvisí všichni s mojí jakoby prací, to znamená s těmi lety, co jsem prožila s muzikou, tak tam budu mít několik zpívajících hostů a dva mluvící, tak se na to opravdu moc těším. A ještě snad mohu říct, kdyby někdo měl zájem, takže lístky si můžete koupit přímo v divadle Semafor a nebo samozřejmě přes internet si je zakoupíte rovněž na stránkách Semaforu. Tak snad mi to někteří nebudete mít za zlý, že jsem to řekla, ale na druhou stranu si zase mnozí píšete o to, abych řekla, kde budu zpívat, kde mě můžete slyšet a vidět. Tak na tenhle koncert prostě se těším, zároveň se toho bojím, protože to je velká zodpovědnost, ale teď už dost o mně, protože dnešní pořad je o dovolených a je to o vás. Tak já budu ráda, když se ten další volající dovolá a bude povídat o tom, co by si přál, anebo co se mu už povedlo, co už prostě viděl. A má určitě nějaký sen, co by vidět chtěl. Já cestuju velmi ráda, tak těch snů je tolik, že to se nedá za jeden život stihnout. Teď už ale kapela Elán, Zalúbení.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: I pana Olina z Kopřivnice se budu vyptávat na jeho vysněnou dovolenou, kam by se rád podíval, či kde se mu líbilo. Krásný dobrý večer, pane Oline.
1: Já vás zdravím posluchače. No, s tou dovolenou asi takhle. Mám dvě místa, které bych chtěl, ale už mě asi nenavštívím. Je to do Kanady někde, nějakému jezeru, kdyby tam byl nějaký srub a tam bych byl. Třeba rok, dva, ale v mým věku se to asi opravdu nesplní. To je jedna věc. Další věc je Nový Zéland, a to z důvodu včelařského.
0: Ano.
1: Protože manukový med, prostě zajímalo by mě, jak to tam je, kde to tam je, co to tam je, odkud to je. Plus teda to včelaření novozélandské. To jsou takové dvě místa. Co jsem teda jako si splnil kdysi dávno,
0: ano,
1: že jsem byl na Bajkalu.
0: To musela být nádhera, pane Oline.
1: No, tak nádhera. Prostě jezero, to tam se říká, že to je vlastně třetina sladké vody na země kouli. Ta rozloha opravdu, myslím, 1600 kilometrů na délku. Šířka je od 40 do 80 nebo do 160, nevím přesně už. Hloubka taky to už taky nevím, ale vím, že v některých místech tam jezdí lodě, nabírají tam vodu, kterou používají do akumulátoru, to znamená, že to je na úrovni destilované vody. Průhlednost té vody je tam 40 metrů, což se měří pomocí takového vyleštěného disku, který se spouští na provazu nebo na laně. A jak jsou pořád ty odlesky, takže v 40 metrech zjistili, že ta voda je tak krásně průzračná. My jsme tam byli v červnu, zrovna v den mých a kamarádových narozenin, a koupali, tak to se nedá skoupat, protože ta voda byla studená. Tam totiž je ta setrvačnost obrácená. Tam dlouho na tom Bajkalu jsou kry nebo led, a zase než to zamrzne, tak je tam dlouho jako voda bez zamrznutí. Paní, která tam nás doprovázela, že jsme řekli, že se chceme koupat, tak jsme sumašetší neboli zbláznění, protože tam se nikdo v tu dobu nekoupe. A tak my jsme se připravovali na to už trošičku díl. Prochovali jsme se ve studené

0: vodě, ale opravdu jako do vody jsem šel jako chlapec. Vycházel jsem z vody jako dívka.
1: Jo, jo, jo, ledárna, ano.
0: Opravdu to byla studené na tak jako. Ale zase jsme tam zažili třeba tu jejich saunu, takovou tu klasickou, s těma metličkama, s těma borovicovýma větvičkama a potom skočit do toho Bajkalu a zase ven, no prostě bylo to úžasné. Takže to byl jeden takový splněný sen. A ještě bych chtěl takovou poznámečku k té paní, co mluvila o té Kutné hoře, že tam něco táhne.
1: Ano.
0: Mám známou, která byla, nebo nebyla, to není postižení, ale prostě měla taky touhu navštívit v Rakousku jeden hrad. Nevěděla proč, prostě její přítel říkala, tak se tam pojďme podívat. Tak tam na ten hrad šli, ona ho procházela a teď přišla do takového místa, kde byl řetízek přes dveře, jako nesměl se dál, teď tam zůstala stát. A tam byla nějaká komůrka pro služku.
1: Ano.
0: No, a ona se najednou rozbrečila, měla prostě pocit, nebo pocit, ona věděla, že tam už někdy byla. To znamená, její kamarádka, která se zabývala trochu tou ezoterikou, tak by řekla, že pravděpodobně tam v minulých životech některém
1: byla.
0: Tam opravdu byla. Takže možná ta paní do té Kutné hory je taky,
1: patří, že jo?
0: Taky jede z toho důvodu, že tam jí táhne něco z toho
1: z minulosti.
0: Nevím, to je můj takový jenom taková poznámečka.
1: Takže děkujeme.
0: To by bylo asi všechno.
1: Děkujeme, pane Ole. Dobrou noc do Kopřivnice.
0: Mějte se moc krásně, děkuji vám za prostor. Naschledanou.
1: Já už jsem to tady taky několikrát říkala, tak jako paní Věrku to táhne do Kutné hory, tak já to mám takhle s Perucí, že jo, na Lounsku. Prostě, když jsem byla malá holka a s rodiči a s tetou a se strýcem jsme jezdili po hradech a zámcích, protože my jsme auto neměli, ale teta se strýcem ano, a protože teta si vždycky přála holčičku a měla dva kluky, tak nás prostě takhle brali s sebou. A když jsme přijeli tehda do Peruce na zámek a prováděla nás průvodkyně, tak já jsem věděla určité věci. Než ona to řekla, tak já jsem říkala, ano, tamhle to je, tohle. A naši říkali, prosím tě, jak to můžeš vědět prostě? Takže, pane Olene, jenom potvrzuju, že něco takového je. A já k tomu zámku mám prostě úplně takový vztah, že tam musím každý rok jet. Musím si jít k dubu, tam si s dubem popovídat, potom si musím jít ke studánce, kde Božena prala prádlo, jak se teda v té pověsti praví, že jo, kdy kníže Oldřich ji pojal potom za svoji manželku. A já tam takhle každý rok vždycky jedu a jsem tam prostě šťastná. Takže něco mě tam táhne, je to pro mě prostě magické místo, které pro mě má nějaký význam. Tak pokud máte i vy takové místo, nebo se chcete někam podívat, tak teda, a ještě jste tam třeba nebyli, tak neváhejte a zavolejte na číslo 731 800 900. Pan Lukáš ze Sušice mi napsal, tak já letos byl v Chorvatsku v Pule. Byl jsem se podívat i v Itálii a líbilo se mě v Chorvatsku Jadranské moře, ale bylo slané, na večeři v hotelu byly mořské ryby, lososy, chobotnice a mušle s těstovinami a v Rakousku v okolí dálnice A10 byly krásné hory Alpy. Bylo to nádherné, dovolená v září, chystáme se do Hradce Králové, s pozdravem Lukáš napsal. No tak já se těším na dovolenou až v září. Moji kolegové už většinou dovolené všichni absolvovali, tak teď zase si dělají legraci, že mi závidí, že všichni budou mít dovolenou za sebou a mě teprve čeká. No tak jako těšit se člověk nemá až tolik, budu se těšit, ale až už tam budu, jak se říká. A taky jedu, Lukáši, k moři, protože já moře miluji a mě je tam prostě dobře, taky mě tam něco táhne. Teď už další písnička, Hana Zagorová nám bude zpívat Zdá se.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Kam by se ráda vypravila na dovolenou paní Veronika z Rakovníka, nebo sní o nějakém koutě ve světě, kde ještě nebyla a chtěla by se tam podívat, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Veroniko.
1: Krásný dobrý večer vám i všem posluchačům. Janičko, já jsem Rádio Střední Čechy region, poslouchám ji 16 let. Už 16 let vás znám a mám vás hrozně ráda a vzpomínám na začátky, kdy jste jezdili, kdy se nás tady sešlo v Rakovníku 6, 7, 8.
0: Na náměstí, že jo, pamatuju si to.
1: A kdy byl Patrik rozehnal, jak moderovat a tam někdo prostě byl na pódiu, snažil se a jak prostě...
0: Nikde nikdo.
1: No a přijede Janička Chátková, jak ty tam přišla, jak ty to rozveselila, roztančila, hned bylo veselo, prostě to byly začátky. Potom prostě člověk poslouchá Ivetu Chlumskou.
0: Ano.
1: Jako to jsou pro mě věci, které jsou nezapomenutelné, protože znám Ivetu 16 let, je už opravdu, to je vlastně, já jako můžu říct, mě 60 ve 16, tak to už je 50, 40, 45 let.
0: To už je kus života, ano.
1: No a s rádiem, s vaším rádiem a mám pořád tu propisku, když jsme se setkávali prostě na různých akcích po Jebradech.
0: Ano.
1: Ale hrozně si toho vážím vás, celého rádia a pro mě je to prostě splněný sen, protože jste na mě hodní a prostě já jsem těžce nemocná, teď mám problémy s nohou, takže ráda bych toho 7. října do David, v Davidsích je.
0: Ano, přesně tak, ano, z Václaváku, že jo, bohužel se museli tehda přestěhovat. No, ale už jsou tam dlouho.
1: No, ale ráda, protože jsem na Praze 6 bydlela, asi 38 let jsem bydlela v Praze 6, takže vím, že jsou, kde jsou David, jsem tam pracovala v knihovně.
0: Mm-hmm.
1: Takže jestli to bude možné 7. října, ještě si to zjistím, tak bych ráda přijala se podívat.
0: Tak to bych byla moc ráda, paní Veroniko.
1: Ráda. A ještě řeknu jednu věc, splnila jsem si svůj sen, já jsem ráda lyžovala.
0: Uh-huh.
1: A takže jsem byla v Kaprunu, v Zell-Amse v rakouských Alpách a tak jsem si to krásně užila sama, měla jsem pejsky doma, ale ty jsem dala, aby se mě někdo pohlídal a byla jsem asi 4 týden v Kaprunu lyžovat a bylo to nádherné a svítilo sluníčko, krásně upravené sjezdovky, to byla ještě taková ta doba, taková veselější, kdy nebyly tyhle hrozné věci, které se
0: dějí.
1: Takže to byl můj sen a již nebudu dál, ale nechci to nějak kazit, takže mám vás hrozně ráda.
0: Děkuju.
1: Ráda vás poslouchám a pokud to bude jenom trochu možné, tak určitě toho 7. října se objeví.
0: A já vám budu držet palce, aby to s tou nohou dopadlo dobře, hodně zdraví, no ať je to...
1: Se hezky a všem posluchačům přeju hezký večer a děkuju vám.
0: Dobrou noc, děkuju taky naslyšenou.
1: Naschledanou.
0: Přidám k paní Veronice zprávu, která přišla přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka od pana Aleše a ten nám napsal. Měl jsem dvě skromná přání a ta jsem si splnil. Už za totality jsem snil o tom, že jednou snad navštívím muzeí Guerre d'Orsay v Paříži a projedu se po Grossglockner-Hoch-Alpenstraße. Splnilo se mi i víc, navštívil jsem Louvre i Versailles, jakož i Salzburg a Berchtesgaden. Jinak jsem se za těch 35 let od revoluce nikde nebyl, byly důležitější výdaje. Ale jeden nesplněný sen vezmu si do hrobu a tím je Čína. Adoruji Čínu pro její fascinující historii, jedinečné a unikátní přírodní krásy, fantastickou architekturu, neskutečné tradice, moderní techniku a úžasné technologie. Jsem takový soukromý sinolog, knih a publikací věnovaných Číně mám neskutečné množství. Ale to bych tam musel strávit několik let a to by byla extrémně drahá dovolená, napsal Aleš. Aleši, děkuji i vám za příspěvek do Noční linky a teď už k vám míří písnička Michala Tučného. Já světem tách jen tak.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: V dnešní noční lince si povídáme o vaší vysněné dovolené, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepovedlo. Jestli sníte o nějakém koutě ve světě už od mládí, jestli vás k tomu třeba inspirovaly hodiny zeměpisu či dějepisu, vyptávat se na to budu i pana Jaroslava, který nám volá z Pelhřimova. Dobrý večer.
1: Taky dobrý večer, paní Janičko, zdravím všichni posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté si poslouchá. A já čemu tíhnu, mám rád Vysočinu, kde bydlím, a je tady krásně v té republice, jako ta Vysočině, kam se rád vracím taky na Jižní Moravu, na Pálavu. Tam je nádherný kout, ty pasohlávky a ten okolo toho Jižní Moravy.
0: Vidíte, pane Jaroslave, a tam jsem jenom projížděla, Pálavu vůbec neznám, takže to mám ještě resty.
1: Škoda.
0: Jsou to resty. A Morava vůbec. Já moc jí neznám, jenom tak vždycky z nějakých sálů. Takže mi moje přítelkyně, která pochází z Moravy, tak říkala, na podzim, tak jedeme na Moravu a já ti kus ukážu.
1: Mikulov.
0: Těším se.
1: Zámek tam.
0: Ano.
1: Určitě to stojí za to. A co bych teda chtěl poznat asi ty Spojené státy, nevím, jestli jste tam někdy vy byla.
0: Jako byla třikrát.
1: A country muziku, no vidíte. Buď ten Texas, to by nějakou, možná Mexiko, nějak takhle, jakoby, nějaký tohle Nashville přímo.
0: Mám štěstí, že tam mám kamaráda, zrovna shodou okolností teď s manželkou jsou u mě na návštěvě. Dva týdny jsou v Čechách, pak ještě jedu někam po Evropě.
1: A žijou kde?
0: Žijou v Kalifornii, žijou. Ale toulala jsem se po několika státech. Vždycky, když jsem tam byla, tak jsme vyrazili a toulali jsme se právě po všude možně, abych trošku poznala přírodu a tak. Takže to byla krása.
1: Že vy taky tu muziku country hrajete,
0: tak.
1: Máte to ráda. Tak
0: ale pane Jaroslave, tam nemusíte do Nashville. Já jsem úplně byla vyřízená, protože ať jsme přišli, kam jsme přišli, kde hrála nějaká v uvozovkách obyčejná country kapela, tak já jsem úplně brečela dojetím, protože hráli skvěle. Prostě je to jejich, tak jako je u nás lidová muzika, ta naše, tak prostě pro ně je to ta country muzika a je to úžasný.
1: No, posloucháte teď chvilku Petra Kocmana, má vlastně na jiném rádiu zase.
0: Ano, ano, ano.
1: Jste taky ho máme kamaráda, že si povídáme o té muzice, jaký je country, těle mi duší, jak já.
0: To je pravda. To je pravda. No moc děkuju, pane Jaroslave.
1: Tak jo.
0: Zdravím do Pelhřimova.
1: Hezký zbytek léta. Posluchačům široko prožívajte ve zdraví ty konec prázdniny děti všichni.
0: Děkuji. Dobrou noc. František ze Židlochovic mi napsal, dobrý večer, přátelé noční linky, samozřejmě bych se rád podíval po celém světě, ale v mém věku to už není možné, takže to nepřipadá v úvahu, ale co bych ještě stihl, tak to by bylo možné navštívit ještě Řecko, kde jsem pracoval. Rád bych si prohlédl díla, která jsem tam postavil. Svoje díla bych určitě poznal, hlavně podle komínů, kdy Řekům se nedařilo postavit rovné komíny. Nějak se jim to zkrátka nepodařilo postavit. Takže děkuju i vám, Františku. A teď už další písnička. Lucie Bílá nám bude zpívat Fénix.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku, ve které se vás vyptávám, kde byste si přáli strávit dovolenou, anebo co se vám třeba podařilo. Měli jste nějaký sen navštívit nějakou zemi nebo místo a podařilo se to. Já mám na druhém konci telefonní linky 731 800 900 paní Elišku a já musím prozradit, že jsme si rychle ke konci písničky stačili říct, že paní Eliška, naše věrná to posluchačka, bude slavit ve čtvrtek narozeniny. Tak jsem jí popřála všechno nejlepší, paní Eliško, hlavně hodně zdraví.
1: Já vám děkuji, Janičko, a zdravím všichni posluchače. A já jsem ráda, že se známe. My jsme se viděli dokonce třikrát.
0: Ano, v Olomouci.
1: A miluju vaše písničky, protože když je mi tady trošku tak smutno, tak si pustím vaši písničku. A jsem spokojená a ráda, takže vás ráda poslouchám a chtěla bych se trošku zmínit o mojí dovolené.
0: Ano.
1: Protože byly doby, kdy jsme jezdívali na ty poznávací zájezdy a to ještě manžel byl, tak jsme byli dva na to a cestovali jsme pomalu po celé Evropě. Bylo to nádherné, ale nejvíc jsem se, nevím proč, jsem se tam nějak zakoukala do toho ostrova Elba.
0: Uh-huh.
1: A tam jsme se plavili po moři parníkem a dokonce jsme tam asi dva dny byli, tak jsme si to trošku prošli, vykoupali jsme se v moři a mně se tam strašně moc zalíbilo.
0: Uh-huh.
1: Takže vždycky jsem se, mám hodně fotografií o tam, a vždycky jsem se těšila, že ještě se tam jednou dostanu, ale bohužel, nejde to už. A tak ráda na to vzpomínám, protože jsem byla ráda, že to ještě jsem, to už nebylo těch 70, ale já jsem ještě pracovala a ten podnik, ten mě všude sebou vzal. Takže já jsem s nima poznala tolik krásných chvíl v Evropě.
0: Hmm.
1: Takže ráda na to vzpomínám a můžu být ráda, že jsem toto užila.
0: Určitě.
1: Takže mám pořád ještě v mojich 93 letech na to vzpomínat.
0: No
1: to, už je to pryč.
0: To je pravda.
1: Už je to pryč, ale vzpomínky, to já mám ze všeho nějakou vzpomínkový předmět, tak se ráda vždycky potěším a nebo ty fotografie vždycky už, takže pořád tím na cestách si říkám. Takže
0: paní Eliško, říká se, že vzpomínky nám zůstanou a to je pravda. Já často přemýšlím o místech, kde jsem byla. Je teda pravda, že pro mě zatím je utajená Afrika. Já jak miluju zvířata, tak jsem moc chtěla jet do nějakých těch parků a vidět zvířata. Už jsem málem cestovala a přišel do toho covid. Tak snad se mi to ještě podaří, paní Eliško. Taky bych to ráda navštívila.
1: Vy jste ještě mladá, vy to ještě zvládnete, takže bych vám přála, abyste si to trošku užila, protože dneska už člověk se někdy aj bojí jet někam. Takže
0: Rozumím.
1: Ale, takže je to báječný, ráda na to vzpomínám a vzpomínám ráda na vás a myslím
0: Děkuju.
1: Na vás. Vždycky se dívám na vaši fotografii, mám ji tady vystavenou.
0: Paní Eliško, víte, jak mě to těší. Jako, já jsem tak šťastná, jako, to je asi největší štěstí pro toho, kdo něco dělá, že jo, pro lidi, tak to je ta největší odměna a to si nevymýšlím, to tak je. Mě třeba udělala dneska radost paní Jitka, ta mi napsala, já jsem to vůbec nevěděla, že moje kamarádka Maruška Formáčková, spisovatelka, byla na rozhovoru u Xavera v televizi a že tam o mně mluvili a já říkám, co říkali, co mě pomlouvali, dělala jsem si legraci a ona mi napsala, paní Jitka tak krásnou zprávu, že já jsem měla hned nádherný den a musela jsem jim oběma zavolat, Marušce i Xaverovi, a poděkovat jim, protože od kolegů to ještě o to víc potěší, když je nějaká příznivá zpráva. A já, paní Eliško, moc děkuju vám. Děkuju.
1: Já jsem dokonce tady u mě byla Jaruška ze Zlína.
0: Ano.
1: A uviděla tu fotografii a říká, jak to, že tam nemáte mě, já jsem ještě žádnou nedala.
0: Je, tak to jí pozdravujte, Jarušku, jestli zase přijede ze Zlína. Tak dobrou noc, paní Eliška, moc krát děkuju.
1: Já taky a mějte se pěkně a hodně zdravíčka.
0: Vám, paní Eliško, a krásné narozeniny. S rodinou si to já užijte.
1: Děkuju. Děkuji moc krát a mějte se moc a moc pěkně.
0: Nashledanou.
1: Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Přidám zprávu, kterou poslala paní Dana. Také využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka. Zdravím vás, Janě, a všechny posluchače. V horkém létě mě láká Skandinávie. Tam trávil v Norsku téměř rok mladší syn ve Stavangeru během doktorandského studia. Miluji Itálii, kolébku křesťanství. Tam jsem byla 4x i s dětmi u moře a v Benátkách, napsala paní Dana. Paní Dano, děkuji i za váš příspěvek. Celkem to chápu, tu Skandinávii. Kamarádka tam má provdanou sestru, teď se vrátila v pátek, tak mi hned telefonovala a říkala, Jani, zatímco vy jste se tady pekli, tak nám tam byla zima, sestra mě musela půjčovat teplé věci. Takže se tam krásně ochladili, no ale jako nevím, jak teď u vás, paní Dano, ale dneska v Praze teda opravdu vedro nebylo, takže už se schlazujeme i tady u nás doma v České republice. Jinak Skandinávie opravdu nádhera. Příroda krásná. Pravda, je to už kolik. No, psal se rok 92 a 3, kdy jsem pobývala zhruba tak celkově asi 3/4 roku v Norsku a musím říct, že jsem moc ráda, že jsem to zažila, protože ta příroda je skutečně kouzelná, takže vám rozumím. Další písnička v tom, Karel Černoch nám bude zpívat.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Máme asi zhruba 2,5 minuty před půlnocí a stíhám vzít ještě jednoho z vás, posluchačů Noční linky, a tím volajícím je pan Robert z Olomouce a i jeho se budu vyptávat na vysněnou dovolenou. Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Tak v první řadě chci poděkovat, že jste mě vzalo. V druhé řadě si vážím toho, co děláte pro posluchače, že chcete osobně vidět.
0: Děkuji.
1: Je od vás moc hezky a moc si toho vážím. Kdybyste měla cestu do Olomouce, tak teďka na mě máte vlastně číslo, když jsem se dovolal, takže mě klidně jdete vědět a bude-li to jenom trochu možný, tak bych se na vás taky rád podíval. No a teďka přijdu rovno k tématu.
0: Ano.
1: Takže nejhezčí místo, kde jsem kdy v životě byl, bylo to s dědou, který už teda nežije. Bylo to někdy v 90. letech. Tak bylo v Holandsku, v Amsterdamu, to město mě úplně uchvátilo. Takže to bylo úplně nejhezčí místo, kde jsem kdy byl v zahraničí. Větrné mlyny, lodě, moře, koupal jsem se v moře, no prostě ideálně.
0: Rozumím.
1: A jsou takový tři místa, kde bych se strašně rád podíval, je to tady na Moravě. To jedno. Fuňková studánka, nevím, jestli se tam byla.
0: Nebyla,
1: tam nebyl, viděl.
0: Taky ne.
1: Tak to je pramen Žičky Blaty, tak to je jedno místo. Ano. Kde bych se rád podíval na Moravě. Protože je to tam hezky a určitě je to příjemný, když si člověk napije vody ze studánky.
0: A která ještě dvě místa to jsou, pane Roberte?
1: No a pak bych se chtěl podívat na Mohelnické bagra, to je Mohelnické jezero, kde těží opisek, tam bych se taky strašně rád podíval. No a pak je to sotok vlastně Moravy z Blato a to je v Lobodicích. Ne?
0: Tak to jsou, pane Roberte, tak to vám moc přeju, aby se vám to splnilo, protože to jsou splnitelná přání, tak doufám, že to vyjde a že se podíváte, abyste si to splnil.
1: Určitě by to bylo moc primo. No. A jinak teda chci poděkovat všechny moderátory, to znamená vás, to znamená paní Barbožikovo, potom pana Macouna, pana, počkej, teďka přemýšlím toho Nováka.
0: Kapitánčika, že jo? Ano.
1: Kapitánčika taky.
0: Jitku Lukešovou.
1: Paní Barbožikovou a ještě
0: ano.
1: Paní
0: Jitku Lukešovou. Ano.
1: Chci vás tu pozdravovat.
0: Děkujeme moc.
1: Do dalších let hodně štěstí, zdraví a tak dál. No a Zrinka, že bych chtěl pozdravit Vlastičku z Krnova, potom paní Ludmilu z Brna, Olina, no zkrátka všechny, no bylo by jich hodně.
0: Tak děkujeme
1: a
0: moc, pane Roberta.
1: Děkuji, že jste mě vzala. Na ty tři místa bych se strašně rád podíval.
0: Tak vám to moc přeju.
1: Určitě to tam bude moc hezky.
0: Určitě s tím máte nějaké spojení. Naschledanou a děkuju, dobrou noc.
1: Můžu vám nechat na sebe telefon mimo éter?
0: Mimo éter určitě, jinak v éteru opravdu ne.
1: Dobrý, tak děkuju. Já počkám, já vám řeknu na sebe číslo.
0: Naschledanou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Noční linka.
1: Máme necelých 6 minut po půlnoci, přesunuli jsme se pomalu, ale jistě do středy 19. srpna a stále si budeme povídat o vaší vysněné dovolené, kdy se vyptávám, kam byste se rádi vypravili a ještě se vám to třeba nepodařilo, proč právě tam. Jestli sníte o tomto koutu světa třeba už od dětství, od mládí, inspirovali vás k tomu například hodiny zeměpisu, kde nejraději trávíte volný čas, je to v České republice, nebo sníte o vzdálených končinách na druhé konci světa. A pan Michal nám přes webový formulář www.rozhlas.cz/linka napsal. Nikdy jsem nebyl například kdekoliv na jižní polokouli. Jaké to asi je pozorovat měsíc vzhůru nohama a místo polárky spatřit jižní kříž. Před lety mě uchvátili a stále uchvacují fotografie z mrtvého městečka Kolmanskop uprostřed africké pouště Namib, které kdysi patřilo k nejbohatším diamantovým nalezištím světa. A co teprve záběry z namibijského údolí mrtvých stromů. Ty jsou další z mých oblíbených, suché akácie, které se v pouštním klimatu nerozkládají, stojí rozeseté na planině v poušti Namib a kontrastují s bílou pánví a ryzavě červenými dunami. Nejsem typický turista, vždycky spíš raději cestuji za lidmi než za památkami. Tam, kde na vás někdo čeká, anebo si jenom myslíte, že by mohl čekat, sami cestuje lépe. Dnes ale už skoro necestuji. Ač mám čas i prostředky, moje zdraví by mi nejspíš neumožnilo si ono dobrodružství užít tak, jak bych si je byl užil v časech, kdy jsem o těchto končinách sníval, napsal pan Michal. Teď už nám bude zpívat Karel Gott, Kam se schoulíš.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: 10 minut po půlnoci budeme se stále povídat o vaší vysněné dovolené a s kým si budu povídat na lince 731 800 900. Bude to paní Emma z Javorníku. Krásný dobrý večer.
1: Všem posluchačům krásný dobrý večer. Tak vaše téma je dneska úplně úžasné. Jako moje nejkrásnější a nejlepší dovolená je, když se vracím do svého rodného kraje, to je Valachy.
0: Ano.
1: Vsetínsko, Hovězí, Paseky, Potůčky, to tam miluji. Ale mám jeden velikánský sen už x let.
0: Ano.
1: Já totiž miluji strašně slony. Já mám doma slony. Talířky, hrničky, povlečení, ručníky. Prostě od maličkého slona po největšího, co jsem se dala, možná mám doma takových 300, 400 slonů.
0: Pane jo, to už je pořádná sbírka, paní Emo.
1: Je. A moje veliký sen je strávit aspoň týden se slonem. Hladit si ho, být s ním v řece, prostě starat se o něho, krmit ho, jo, hladit si mláďata třeba. To je můj veliký sen a zatím se mi to nepodařilo uskutečnit. Ale tak doufám, že než půjdu tam desi nahoru, že se mi to podaří.
0: Já věřím, že ano, paní Emo, že je to taky splnitelné přání.
1: My jezdíme z Javorníku do Vroclavy, do Polska, do zoo.
0: Ano, ano.
1: Máme hodinku cesty a tam mají nádherné slony. A já si vždycky sednu na lavičku, tam si kafíčko.
0: A pozorujete.
1: A když tam přijdu a pozoruje, tak ten jeden slon se na mě podívá, teď mává na mě chobotem. Jo, a já říkám, on mě zdraví, on mě už asi zná. Prostě mám ráda všechny zvířata, máme doma pejska, kočičku, ta tam bohužel už umřela, ale prostě já ty slony miluji a můj sen je si sáhnout na živého slona a trávit s ním určitý čas prostě.
0: Jsou to chytrá zvířata. Ten slon, který vás zdraví, jak vy si děláte teď legraci, tak já si myslím, že je to pravda. Že to tak je prostě. Zvířata mají opravdu tu sloní paměť, jak si to říkáme, že ten má paměť jako slon, tak ono něco na tom
1: tak
0: je.
1: Tak nějak, no.
0: Tak vám přeju, aby se ten sen splnil, paní Emo.
1: No doufám, že se mi splní. Někdy, nevím, no je to můj sen. Ale doma mám milion slonů prostě, jo. Všechno, ručníky, povlečení, hrničky, talířky, prostě. I protože jsem hospodská, to víte už, nebo váš kolega Honza, to zavolám, že paní hospodská volá, už má čas. Tak já i doplňky, co nosím v práci, jako bižuterii, nebo to.
0: Tak je to všecko spíš, slon.
1: No, tak všechno ve slonech, no, různých.
0: No tak já to mám s těma kočkama zase.
1: Tak syn mi koupil, nebo objednal někde soupravu indických slonů na krk, jako na hrdelník, na ušnice, na rámek, no něco úžasného. A strašně ráda to nosím.
0: Tak to jsem ráda, paní Emo.
1: Ne, ale že to sloní.
0: Přesně tak. No tak přeju krásnou dobrou noc, ať se vám daří, paní Emo.
1: Vám taky. A já jsem si koupila nový telefon.
0: Ano.
1: A dneska jsem si vás rozklikla.
0: Ano.
1: Takže jsem viděla, že máte černé dlouhé vlasy, nosíte brýle jako já.
0: Ano, ano.
1: Říkám to přesně.
0: Přesně tak, paní Emo.
1: A příště si pana Honzu rozkliknu, protože jako mám svatek, já mám narozeniny, už jsme se o tom spolu s Honzou bavili v rádiu.
0: Ano.
1: Že někdy přijede do Jeseníku za mnou do práce. A vy jste zvaná?
0: Kde pak sloužíte,
1: hotel
0: paní
1: Emo? Hotel Prádě v Jeseník, restaurace nebo zahrádka.
0: Ano.
1: A velice ráda vás uvítám. A Honza říkal, že přijede a že si spolu dáme
0: něco dobrého.
1: Třeba Coca-Cola nebo něco dobrého na ten náš svátek a na ty mé narozeniny.
0: No tak jo, tak pokud se dostanu do Jeseníku a dostanu se na Pradět, hotel Pradět, tak budu vědět, že tam je paní Emma. Dobrou noc a děkuju. Naslyšenou.
1: Dobrou noc. Všechny zdravím a děkuji vám za krásné večery s váma. Jako.
0: Děkujem.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Téma dnešní noční linky zní, kam byste se rádi vypravili na dovolenou a ještě se vám to třeba nepodařilo. Prostě povídáme si o vaší vysněné dovolené. A paní Iveta využila webový formulář www.rozhlas.cz/linka a napsala: Zdravím Janičko, vás i nespavce. V mládí, a to se tehdy moc cestovat nedalo, jsem sněla o Grand Canyonu, zámcích na Loáře, velké čínské zdi. S přibývajícím věkem jsem zjistila, že jsem nejspokojenější, když mám okolo sebe své děti a můžu se kachnit ve vodě, nejlépe termální. Podívali jsme se jak k Baltu, k Jadranu, tak ke Středozemnímu moři ve Španělsku, ale vždycky nám to jednou stačilo. Nejraději jsme jezdili na Slovensko, kde jsme projeli většinu termálů. Nejvíce jsme si oblíbili Piešťany, ale tam zrušili krásné koupaliště Slňavu. A tak jsme postupně poznávali Dunajskou Středu, Topolníky, Kováčovou, Benešovou, Vrbov, Oravicu a mnoho dalších podobných termálů. Pro mne je dovolená kdekoliv, kde není čas mým pánem, ale já jsem pánem svého času, i kdyby to mělo být doma nebo jen za humny. Ale co bych si opravdu přála? Ráda bych viděla relikviář svatého Maura. A to si myslím, že je snad splnitelné přání i pro mne. No uvidíme. Přeji vám všem, aby se vám splnila všechna vysněná přání, když ne letos, tak za rok a dva. Alespoň se budete mít na co těšit. Dobrou noc, napsala paní Iveta. Paní Iveto, samozřejmě děkuji i za váš příspěvek do noční linky a teď už nám bude zpívat Věra Špinarová. Nech mě hádat.
1: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Tak už jsem si říkala, jestli nám nezlobí nějak linky, ale nezlobí, protože se dovolala paní Anna z Miroslavy a já mám velkou radost, že ji mohu přivítat na lince 731 800 900 a i s paní Aničkou si budu povídat o její vysněné dovolené. Krásný dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer. Posílám vám a taky všem posluchačům. A já jsem dneska, aniž bych věděla, jaký bude téma, tak v pátek má přijet naše dcera,
0: ano.
1: Babička se svým vnoučkem a že tady přespí a že babička ukáže našemu pravnoučkovi, kam chodili jako děti o prázdninách se podívat, jo, tady okolí Miroslavy.
0: Ano.
1: Já doufám, že to ten malej zvládne, má 4,5 roku a že si z toho něco bude pamatovat. No a já jsem to vykládala manželovi, že přijede teda Eliška s Kristiánkem, že přijedou v pátek a že tady u nás budou spát a to. A tak, že se chcou podívat na skálu a kam chodili jako děti. A taky vnoučata, že jo, tak její synové, naši dcery, tak kam chodili na výlety kolem dokola tady Miroslavy. No a já jsem vám najednou spustila slzy a mě tekly slzy a já říkám, a já bych se tam tak ráda podívala.
0: Ano.
1: A já bych se podívala kolem větrolamu a nahoru do těch našich, jak se říká, zlatých hory a vrátila bych se na Šlouky a na Preisingeru v kopec a já bych to celý, kdybych mohla mé nohy, já bych sama s nima šla. No a slzy mi tekly jako hrachy. Hmm. Jenom to říkám, doví, jak se ta příroda
0: změnila
1: za těch,
0: ano,
1: 21 roků. Je to, že z malého miminka se stane mladý člověk, že v té době, tak za tu dobu už nevidím. A tak jsem fňukala celý dopoledne. A tak to tak ze mě asi ani to nevyšlo. Dneska ta nálada, tak jsem těším, až přijedou oni, že mi tu náladu pozvednou.
0: Že ji zlepší.
1: Takže ani netoužím po žádné dovolené a chtěla bych jenom říct, že lidé, kteří si říkají, že až budou v důchodě, tak tam se podívají, nebo onam, tak ať to z toho
0: nečekají, že jo?
1: Kdy můžou a nečekají, protože na stáří s nimi život a osud tak zamotá, že budou rádi třeba, že si jenom budou hledět své zahrádky, anebo ani to ne, tak ať na nic nečekají a ať peníze jsou a budou a tak ať si to až užívají, protože já to beru podle sebe. Stále jsme jenom šetřili, než jsme si postavili dům, tak byly dluhy a potom pro děti, aby měli nějaký začátek do života a to. No a pak přišly nemoce a člověk se nepodíval už skoro nikam. Takže využijte toho všichni, přátelé, a rozjeďte se za svými cíly a za svými láskami a co se vám líbí, si uskutečněte si své sny a lásky. Takže to by byl můj příspěvek.
0: Moc děkuji, paní Aničko, a přeju vám, abyste s rodinou zase byla optimistická. My jsme si s paní Aničkou během písničky povídali, že prostě bohužel to tak v životě je. Paní Anička je vždycky silná, veselá a říkala, dneska budu taková melancholická. Každý máme na to nárok. Je to
1: jo,
0: tak. Moc děkuji, paní Aničko. Hodně zdraví přeju.
1: No. Děkuji moc, že jste mě vyslechli a já, neberte to tak, že bych propadala nějaké depresi nebo ne, ale měla jsem celý den na to, jsem přemýšlela, jak to bylo krásné, když jsme s dětmi chodili a potom s vnoučaty tady po okolí Miroslavy a dalo se tady kdekoliv co vidět, když člověk chtěl. Všude je krásně, když se člověk podívá a tu přírodu vidí. A teď napršelo, tak bude osvěžena.
0: Ano.
1: Tak trošku napršelo, tak bude osvěžena. Tak jim to až budu závidět, když budou odcházet na výlet.
0: Rozumím.
1: Tak tam jim svačinu a pití a
0: půjdou
1: na výlet.
0: Děkuju, paní Aničko. Jo, dobrou noc.
1: Tak se mějte krásně. Děkuju a dobrou noc.
0: Dobrou noc.
1: A všechny Všichni vás objímám. Mějte se, nashledanou.
0: Taky, nashledanou. BSP, Země vzdálená.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Jakou vysněnou dovolenou má paní Iva z Pardubic, to se dozvíme právě teď. Krásný dobrý večer, paní Ivo.
1: Dobrý večer, já bych nemohla říct vysněnou dovolenou, ale jenom bych se chtěla zmínit o tom, jak jsem vlastně svou vysněnou dovolenou nebo na svou vysněnou dovolenou trvala nebo čekala přibližně 40 roků, přes 40.
0: Ano.
1: Když mě bylo 15 roků a já jsem totiž už hodně, já jsem předválečný ročník,
0: ano.
1: Tak jsem samozřejmě, četli jsme Čapka, tehdy se hodně četlo. Já jsem četla Cestu na sever. Od těch 15 let jsem až do roku 1989 na to myslela, jak bych se strašně moc ráda podívala na sever. A představte si, že tehdy, ještě předtím, než vlastně se to dalo úplně normálně, asi, no tak tehdy v tom 89. na začátku jara se to podařilo, dostala ano. jsem se se zájezdem sportturistu, projeli jsme Norsko, Švédsko a od té doby jsem tam byla až do roku 2010, jsem tam jezdila prakticky rok co rok.
0: Tolik se vám tam líbí.
1: No, nadšená.
0: Krásná příroda, že jo?
1: Nádherná příroda, pak jsme to ještě trošku rozšířili o Finsko, ale opravdu člověk se nemá vzdávat.
0: Hmm.
1: A víte, když slyším vaše, vlastně všechny ty volající,
0: ano,
1: nebo většinu
0: ano.
1: těch volajících, tak to jsou právě ty moje ročníky a tak si říkám, je pravda, že teď už to nejde. A jsem moc ráda, že jsem stihla teda nejenom sever, stihla jsem toho opravdu víc a měla jsem opravdu kliku, protože jsem ještě navíc už předtím ve sportovisu průvodcovala, takže mm-hmm. se mi podařilo se dostat do světa trochu i do bývalého Sajuzu, teda i když teda, hlavně třeba Kavkaz.
0: Nádhera. Vyprávěli mi rodiče. Já jsem nebyla, ale rodiče byli úplně nadšení z Kavkazu.
1: No a nebo třeba Středoasijské republiky. No to byla nádhera. Fakt je, že jsem pak viděla i spoustu jiných zemí, hlavně teda Evropu. A mám na co vzpomínat. Tak bych každému přála, aby se mu to podařilo. Aby ty vzpomínky měli a aby nesmutní lidi, kteří jsme se už dožili, když už jsme se dožili vyššího věku, tak abychom nesmutnili nad tím, že teda už
0: to nejde.
1: Se nikam nepodíváme. Ale tady po Česku je takových krásných
0: to je pravda.
1: Míst a dá se jezdit do světa nebo po Česku vlakem, autobusem a nevím čím vším a chodit pěšky, tak se dá dajít, projít tady taky. A jsem ráda, že teda občas já vás poslouchám hlavně večer a nevolám nikdy, protože já prostě nejsem zrovna ten typ, který by takhle moc byl, ale
0: ano.
1: to cestování mě tak zaujalo, že jsem prostě, že bych chtěla popřát všem, aby byli dostatečně zdraví a měli i ty peníze, protože to je strašně moc důležitý, a podívali se po Čechách, po Moravě, po Evropě a třeba i dál.
0: Moc děkujeme, paní Ivo.
1: Vám přeju, abyste teda dostala, protože jsem to dneska poslouchala, abyste se dostala i do té Afriky.
0: No, taky si to přeju. Přeju si to moc, paní Ivo. A ono se to většinou splní. Když se to hodně přejeme, tak prostě to je krůček k tomu, aby se nám to splnilo. A já vám moc děkuju, že jste zavolala do noční linky.
1: No, to jsem ráda, že jsem se dovolala. Ono to dost dlouho trvalo.
0: No, věřím.
1: Tak,
0: dobrou noc.
1: Máte moc zájemců, dobrou noc a všem přeju dobrou noc a všem přeju krásné dny.
0: Děkujeme, naschledanou. Paní Jana mi napsala, Janičko, zdravím vás i posluchače Noční linky. Nejsem cestovatelský typ, stačí mi naše vlast a hlavně naše krásná Haná. Haná krásná a milovaná. Přeji krásné dny, napsala paní Jana z Alojzova. Pan Pavel napsal, dobrý večer, moje vysněná dovolená je získat větší obnos peněz tak, abych třeba celý měsíc mohl projíždět jižní Čechy, jejich památky a přírodu. To by mě opravdu hodně lákalo, i když třeba moje kamarádka by ráda k moři. A takové. Ale to mě zas úplně tak moc neláká, i když asi by to bylo zajímavé. Přeji dobrou noc, napsal Pavel.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Dnešní noční jelinka byla o vysněné dovolené a vyptávat se v tuto chvíli budu paní Jany z Prahy, jakou dovolenou by si ona přála, anebo co se jí splnilo. Dobrý večer, paní Jano.
1: Dobrý večer, paní redaktorko, a srdečně zdravím všechny poslouchající.
0: Děkujeme.
1: Předem, než začnu vůbec něco říkat, tak bych chtěla říkat svůj pocit. Ta paní Anička z té Miroslavy, ta mě úplně fascinuje,
0: ano.
1: Jak je šikovná,
0: ano.
1: A jak se pere se svým osudem.
0: Přesně tak.
1: Ta je tedy úplně příkladná všem.
0: Úžasná.
1: Protože to je neskutečné.
0: Máte pravdu.
1: No. No a teď tedy k sobě. My, když jsem byla zaměstná ve Škodovce, tak jsme měli taky ty poznávací zájezdy. Podívala jsem se leskam do Holandska, do Švýcarska a ještě i jinam k Bodamskému jezeru. Bylo to nádherný. Vloni to všechno skončilo, jako všechno končí. Pak jsem chodila cvičit s Marinou Otáhalovou. To zase postihla ten covid vošklivej, no, to jsme jezdili po Chorvatsku, to taky minulo, ale teď ještě chci říct k sobě. Letos jsem podnikla se svým kamarádem do Polska, byla jsem Karpáč, to je odvrácená strana Krkonoš, bylo to tam nádherný.
0: Ano.
1: Já taky už jsem tak tělesně horší, než bylo dřív. No, ale tak jsem si to tam hezky taky užila. Zítra přijede také z Polska moje dcera, je tam s celou klupou, jmenuje se to tam Rovi, je to nahoře u moře, u Baltu.
0: Ano.
1: No a mluvila jsem s ní včera a bylo tam 17 stupňů, obrovský vítr, takže skoro nikde ani nemohli chodit. No jak byl, dneska mi taky volala, ale asi už je tam hezky, no. No a teď ještě zase k sobě. Tak já se těším hrozně moc. V dcerou pojedu ve čtvrtek příští týden, pojedeme na Půlčiny, to je u Francový Lhoty a tam budeme ubytovaní v místě, kde dávno zemřela moje tchyně bydlela.
0: Ano.
1: A i můj zemřelej manžel dávnej.
0: Ano.
1: No a tam se těším, tam půjdeme na ty skály Půlčinský, to je blízko Setína, tak to bude nádherný. Neteře tam poznám, já je znám, tak se tam setkáme. No a to přijedu a potom s tím mým kamarádem pojedu zase do jižních Čech k našemu jakoby jezeru.
0: Úžasné.
1: No,
0: takže máte před sebou, paní Jano, to hodně.
1: Tak se těším.
0: Ano.
1: No ale hrozně se těším, no. A ten kamarád můj, ten snad byl všude, já to nechápu, jak to za ten svůj
0: zvládnul,
1: život mohl stihnout. No. A on snad nebyl jenom na Aljašce.
0: To se má, paní Jano, viděl skoro celý svět. Já moc děkuju za vaše vyprávění.
1: Tak.
0: A zdravím.
1: No, mějte se všichni moc hezky.
0: Děkujeme, naslyšenou. A
1: naschánou.
0: Krásnou dovolenou. Pan Mojmír napsal ze Svitav. Jen jednou hrozně dávno jsem byl na klasické dovolené, ale měli jsme skvělého arcibiskupa Krištofa, který pořádal zájezdy na různá významná místa a bral sebou poutníky. Tak jsme navštívili Izrael a Jordánsko, Istanbul, Finsko, Srbsko. Měl jsem tu čest sloužit s ním ve významných chrámech spolu s patriarchy a metropolity, ale taky jsme pořádali dětské tábory v Jeseníkách. Jenže přišlo stáří a nemoci. Už nikdy nikam nepojedu. Leda mě někdo vyveze na jeden den. I tak děkuji. Přeji hezké vysílání a radím, jezděte do světa, dokud můžete. Paní Lenka z Rakovníka napsala. Dobrý večer, Jani. Moc ráda bych na Moravu, přímo na Pálavu. To místo nás přímo nabíjí energií. Celé okolí Pálavy je prostě nádherné a hlavně miluji moravské lidičky. Nás moře neláká. Rádi jezdíme po celé České republice, ale Pálava je srdcovka. Přeji všem krásné zážitky, ať už se vypravíte kamkoliv.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

Paní Jana Zjirkova napsala: Dobrý večer, Jani, nikdy jsem nebyla u moře, takže ano, chtěla bych ho jednou vidět, nebo nějakou tu lagunu s vodopádem. Ještě, že je doba moderních technologií, díky kterým se tam můžu alespoň virtuálně podívat. Hezký zbytek léta přeji. Paní Jano, samozřejmě krásný je zbytek léta i vám. Já mám radost, že se dnešní noční linka vydařila, že jste hojně telefonovali a také hojně psali. No a tak na závěr bych mohla říct ještě, kam bych se ráda kromě té Afriky podívala. Tak už jsem zmiňovala Moravu. Nemám ji tak procestovanou po dovolených. Jak říkám, jezdili jsme tam hrát nebo zpívat a tak dále, ale víte, já bych si ráda udělala čas a na Valašsko, protože to skoro vůbec neznám. Stejně tak bych se ráda podívala i na jih Moravy. Pravda, byla jsem tam, ale nemám to tak procestované, jak bych si přála. Zmiňovaná Pálava, ta mě taky láká. No prostě těch míst v Čechách je hodně. Já jako studentka jsem jezdila často do jižních Čech, které opravdu mám moc ráda. Stejně tak miluju severní Čechy, které byly zatracované, protože tam bylo hodně chemického průmyslu a nebyl tam čistý vzduch. A dneska díky bohu už je to jinak. A já kdykoliv jedu do mých rodných Lovosic a Litoměřic, tak jsem šťastná, že ten kraj je mým domovem, že jsem se tam narodila a České Středohoří je prostě mojí srdcovou záležitostí. Takže těch míst, co máme a kam bychom se chtěli podívat, je tolik, že za jeden život se to asi prostě stihnout nedá. Ale tak to se nedá nic dělat. Musíme být spokojení s tím, co stihneme. Ale jak už tady několikrát zaznělo, nečekejme. Nečekejme až někdy, ale dělejme to. A já se musím přiznat, že teď jsem to začala dělat a doufám, že mi zdraví bude sloužit a že ještě něco uvidím. Milí přátelé, bylo mi s vámi jako vždy příjemně. Přeji krásnou dobrou noc a těšit se na vás budu opět při vysílání noční linky 25. srpna. A mě bude zajímat, co jste si v životě nejvíce přáli. Vyplnilo se vám to? Někdo si přál mít třeba dobrou rodinu, druhý budovat kariéru, třetí z nás si přál trochu obyčejného štěstí. Tak co vy, co pro vás bylo, či stále je v nedohlednu a toužíte potom už roky? Dnes už se můžete těšit na kolegyni Jarku Barboříkovou ze zlínské redakce a Jarka se vás bude ptát na strach a fobie. Z čeho je máte? Každý se něčeho bojíme. Někdo nesnese pavouky, jinému se dělá špatně jen při představě, že má letět letadlem. Někdo nemůže do výtahu, vadí mu malé uzavřené prostory nebo má strach z výšek. A někdo třeba nemá rád psy, hady, injekce, bouřku nebo jízdu po dálnici. Tak to všechno budete s Jarkou dnes v noci probírat. Dobrou noc vám přeje Jana Chládková.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje. Divadlo pro vaše uši.
1: Buďte vítáni, vážení a milí, tak schválně. Schválně, kdo z vás nezná Noc na Karlštejně Jaroslava Vrchlického? Že by byl někdo, kdo by neznal tu půvabnou zápletku o tom, jak a proč vlastně dvě ženy porušily příkaz císaře Karla IV. A vstoupily na hrad, který byl doposud zasvěcen pouze mužům? No, snad kdyby opravdu někdo nevěděl, jak se to celé stalo, tak to dnešní divadlo pro vaše uši strávíme právě tam, tedy na Karlštejně. Pěkný poslech.

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Stín katedrál, jakkoliv je to tedy melodie hudebního skladatele Karla Svobody, na Karlštejn nepatří, když vlastně mohla by, ale ne. To by se muselo zpívat o kapli svatého kříže. Ale jinak nás dnes v divadle pro vaše uši budou ukázkami z různých rozhlasových zpracování Vrchlického noci na Karlštejně provázet výhradně právě melodie z muzikálové úpravy téhle nestárnoucí veselohry. Tak, ale teď už společně pospěšme na Karlštejn. Tady se purkrabí Jaroslava Průchy a pan Pešek Vladimíra Brabce chystají na příjezd Otomara Korbeláře, takto císaře Karla IV.
2: Věru dnes pytel z hosty se roztrhl. Od božího rána až do slunce západu moc nestačí se zvedat.
3: Je to už jeho milost snad? No ne, to nemůže být. Myslím, že jeho milost asi právě teď Prahu opouští. Kdo jen to přijel?
2: Host, pane Purkrabí.
3: Host?
2: Vévoda Štěpán Bavorský.
3: Mluvil jsi s ním, pane Pešku?
2: Náhodou byl jsem přítomen, když slezal z koně, jenž pokryt byl celý bílou pěnou, jak druhou čabrakou. Jak se zdá, má pan vévoda velmi naspěch.
3: No a co říkal?
2: Ptal se krátce, je-li jeho milost na hradě.
3: A ty jsi na to odpověděl?
2: Co jsem věděl, že tu okamžitě není, ale že dnes večer jistě sem přijede.
3: A on řekl? Že zůstane.
2: Že se musí dočkat i příjezdu jeho milosti.
3: Zlé pochybil jsi, pane Pešku. Vévoda Štěpán přijíždí jistě za politickými záležitostmi. Víš, že jeho milost zde na Karlštejně nerad politikou se zabývá.
2: A co jsem měl dělat?
3: Poslat jej do Prahy.
2: Když je císař na cestě sem, potkali by se v půlí cestě. A pak není to můj úřad přijímat zde hosty a neměl jsem také rozkazu.
3: Vy na mládež! Pro slovo nakvašen. Však musím stát i na svém. Jeho milost jede sem pouze na 2 nebo na 3 dny. Zde chce mít pokoj, chce si odpočinout. Ještě tu není a již je jeho klid v nebezpečí. Proto věru není vystavěn Karlštejn. Nechť klubko pletik státnických jinde se zaplétá. Zde císař chce v zátiší užívat jen ovoce své činnosti.
2: No a což víme mi, pane Purkrabí, zda mu nejede pan vévoda ocukrovat to ovoce?
3: Špatné vtipy, pane Pešku. Vévoda Bavorský tak někdy někomu něco ocukroval. Nevím, bude-li jeho milosti příchod pana vévody právě po chuti. Mohl dobře počkat pan vévoda v Praze na jeho milost. Snad by se tam lépe bavil než zde.
2: To všecko mu ještě můžeš sám říci, pane Purkrabí.
3: Jo?
2: Zde právě přichází.
3: No, jest již tady, co na plat. Buď vítán, vznešený pane na Karlštejně.
4: Děkuji, pane Purkrabí, za pozdrav tvůj. Myslel jsem určitě, že naleznu zde jeho milost císaře. Přijíždím přímo ze Salzburku a přináším důležité státní jednání.
3: Čas i nevčas přijel si, pane, na Karlštejn.
4: Já v nevčas?
3: Odpust mé upřímnosti, pane vévodo. Nevčas chceš-li o státnických záležitostech jednat s jeho milostí.
4: Tak
3: vždycky včas chceš-li užít pohostinství, jaké ho může poskytnout i Karlštejn.
4: Děkuji za výklad tvůj, pane Purkrabí. Avšak nutnost věci ospravedlní kroky mé v očích císaře. Za pohostinství napřed děkuji. Ostatně zdá se, že nejsem prvním hostem na Karlštejně.
3: Jeho milost, Petr král Cyperský a Jeruzalemský mešká od rána zde.
4: Přijel sám?
3: V průvodu důstojného otce, arcibiskupa Arnošta.
4: Tak. A kde je král Petr?
5: Ten mi nepřekáží.
3: Prohlížel si hrad. Nevím. Pane Šenku.
2: Byl s arcibiskupem Arnoštem právě teď v kapli svatého Mikuláše, kde mu ukazoval iluminátorské práce pana Zbiška Strotiny.
4: Které asi velmi málo bavili krále Jeruzalemského.
3: Však tu právě oba přicházejí.
4: Pane vévodo.
3: Důstojný otče.
6: Tvoje milosti, to je pan vévoda Bavorský.
7: Aj, jaké to shledání. Pamatují se dobře na pana vévodu.
4: Ze slavností krakovských.
7: Ovšem, to byly časy, pánové.
8: Tak veselý již nebudem.
7: Ale prosím vás, co říkáte tomu, že jsem posud v Čechách?
3: Těšíme se tomu, že se tvé milosti u nás líbí.
8: Líbí? To je málo, pane Purkrabí. Zbožňuji tvou zem a tvého císaře.
7: Nevím, věru, kdo je šťastnější. On, že má takovou zemi, či ona, že má takového krále. Nechce se mi odtud. Chtěl jsem již zcela opravdově 3x odjíždět. Poprvé se to nikdy s odjezdem nemyslí doopravdy. Ale jak odjet, když slavnosti se stíhají jako pršky dubnové. Šťastná to země.
6: Díky pánu nebes, že slavnosti teď se u nás stíhají. Však bývalo hůře ještě přednedávnem. Mor, hlad a zemětřesení stíhali se tu o překot. Nyní věru šťastný začíná věk této vlasti. My, kteří jsme zažili dnů zlých, tím více oceňujeme blaho nynější.
7: A máme proto podstatné příčiny býti veselými. Neb jak dát jen svou vděčnost najevo než veselostí. Proto já jsem pořád vesel a proto uvázl jsem zde, že je tu tak veselo. Když jsem chtěl odejeti, jeho milost ani slyšet nedovolil, přemlouval. A já jsem slabý člověk, pánové. Já zůstal v naději, že Cypr do moře se nepropadne.
6: Milosti, jsem tady jenom vaším průvodčím, ale neměli bychom mařit čas. Čeká nás ještě kaple svaté Kateřiny, ač ne ještě úplně vyzdobená.
7: Odpust, důstojný otče, 5 hodin prohlížíme již malby svaté ostatky a všechny poklady, které bohatou rukou nakupil zde velký panovník a vzácný bratr náš. Ostatně myslím a doufám, že zde nejsem naposled.
4: Milost královská přeje si oddechu. Chápu to. Znám to ze zkušenosti, jak unavuje ustavičné sklánění se nad knihami a obrazy. Toť věru horší než pochod v poli nebo homba.
7: A nejvíc unavují malby na stropě, důstojní otče. Necítím již vás ani kříž. A prosím, bys měl se mnou aspoň do zítřka smilování.
6: Nemám nijak v úmyslu ochotou svou obtěžovat vzácného hostě svého vladaře. Rač vládnout, pane, časem i mnou dle libosti. Dunaneš pory do kaple svatého Mikuláše, nalezneš mě tam vždy ochotného k dalším tvým rozkazům. Zatím s Bohem, pánové.
7: Mé díky, důstojní otče. A nyní užijem krásného večera, pane vévodo.
9: Mohu něčím sloužit vzácným hostům?
4: Děkuji, nevím, věru.
7: Jsi vtělená úslužnost, pane Purkraví.
9: Pak nebudeme déle obtěžovat svou přítomností. Pojď, pane Pešku.
7: Konečně jsme sami.
4: I po hostinství někdy překáží.
7: Jsem rád, že jsem se shledal s tebou, pane vévodo.
4: I mě to těší, milosti. Jak se bavíš v Čechách?
7: V Praze dobře.
4: A zde?
7: Zde mne arcibiskup div již neumořil. Krásné věci kolem, čarovné. Div světa a století je tento Karlštejn. Ale...
4: Ale?
7: Známe se a rozumíme si, pane vévodo. Této dokonalosti a nádheře zdejší chybí koruna.
4: Nerozumím, králi.
7: Ta nádhera, ten lesk a přepych, to vše zdá se být stvořeno kvůli něčemu jinému, než kvůli rameni svatého Víta nebo lopatce svaté Anežky.
4: Nechápu, kam směřuješ.
7: No, soudím jako člověk. A tvrdím směle, ta nádhera a přepych, ten lesk a bohatství jsou zde pro ženu nebo ženy.
4: Pak neznáš císaře.
7: Mně arcibiskup Arnošt ničeho nenamluví. Kvůli korunovačním klenotům vystaví se dobře opevněná věž, ale nikoli zámek, v němž přepych severu si podává ruku s obrazností východní. Pro ostatky svatých zbudují se ovšem nádherné kaple, nikoli však v sousedství jich útulné komnaty, tak malé a těsné jako hnízda vlaštovčí. Ovšem, stačí právě pro 2. A pak ty dvojí schody, jedny obkládané mramorem a zlatem, pro každého, druhé hlemíždí, ukryté, příkré, jako tajné cesty vášně, směřující v ráj lásky, kde vám udýchaným klesne v náruč paní vašich snů a myšlenek. O, pane vévodo, Karlštejn je dívčí past, kde krok je tlumen brokáty a zrak zdráhající se a blažeností spytý, když patří ti má okem k oku, tlumen jest odleskem drahokamů.
9: Jsi na omilu, pane. Jeď přece světoznáma zbožnost a přísnost Karlova.
7: Což vylučuje zbožnost lásku? Naopak, láska je též zbožností, pane vévodo.
9: Dej si říci, Karlštejn je v první řadě určen pro klenoty zemské. V druhé pak je útočištěm císařovým, když naň doléhají trudy vladařské.
7: To mi zpíval také celý den arcibiskup, pane vévodo. Ale neměj mi prosím za zlé, že ani jemu, ani tobě víry dáti nemohu. Znám svět a lidi. Stále procházeje se nádhernými komnatami, čekal jsem, kdy rozhrne se těžká opona u protějších dveří, kdy vyhlédne z ní
10: kadeřavá hlavinka s úsměvem zvěstujícím nejvyšší blaho lásky a opojení. Ale nadarmo.
7: A tak unaven poutí a prohlížením misálů a žaltářů, obrazů Dietricha Wurmsera, hotových i nedodělaných, stojím před tebou nevyléčen, řekněme třeba ze své fantazie, spíše
10: hladov a lačen nových dobrodružství a výbojů.

0: Je mi plesem a radostí vítat vznešeného vladaře po době tak dlouhé.
1: Děkuji ti, pane Purkraví. Konečně opět volně dýši. Bohu a svatému Václavu chvála. Můj Karlštej. Zde rád se nechám vítat. Zde dýchám v srdci srdce svého národa. Zde jsem mezi svými.
2: Vaše milosti?
1: Jak? Pan vévoda Bavorský? Buď vítán. Doufám, že jen přátelská návštěva tě zavedla na Karlštejn. A tu náš vzácný a milý host, král Petr. No, prohlédl si sobě hrad, pane bratře? A pak upřímně, jak se ti líbí? Víš, je to ještě nehotové. Je to teprve začátek mé myšlenky a prosím, abys soudil shovívavě. Karlštejn je celý dílo mé. Zde provádím své vlastní návrhy a věř, že často i k neliposti stavitelů svých i vzácných mistrů cechu malířského.
3: S podivem prohlédl jsem veden vzorným výkladem otce Arnošta tvé dílo a mlčím-li, je to jen hluboký úžas, nenalézající vhodných slov k chvále a velebení.
1: Jsem rád, že se ti to jen trochu líbí, pane bratře. Přepích východu zde ovšem nenajdeš. Je to jen útulek samotáře. Jen pevná schrána pro svaté naše klenoty korunní. Ach, pánové, jak se to volně dýchá po vykonané práci. Jedu z Prahy, pracuji jak obyčejně celou cestu ve voze. V tom kmitnou se mi vzrak drahety stráně nad Berounkou. Marně musím vyhlížet z okna vozu. Kraj stokrát procestovaný, vždy novou mne lákal lahodou a tisícerými výše půvavy. Chlumy rostou, rozeznávám šikmý hřbet Ostrého a zadumanou stráň Plešivce, stopují břehy řeky, znám každou trhlinu ve skalách, kde hnízdí ježičky. Nevidím posud svůj hrad, tak jsem jej ukryl sám před sebou, ale tuším jej nablízku. Čekám, kdy ustoupí poslední zelená záclona lesnatých vrcholů a kdy se kmitne střecha kostela svatého Palmácia mezi stromy. Konečně jsem tady, kde všecko je moje. Tak konejšivé, tiché, v klid vybízející. A dále Beroun, Verona mia. Nuž, buďte mi všichni vítáni na mém hradě. Pravím na mém, neboť Čechy patří Čechům, ale Karlštejn je můj, mou prací i mou myšlenkou. A rád bych, aby zde všecky ovládal týž pocit klidu a blahé spokojenosti jako mne a tebe, milý Arnošte. Ať je veselo u stolu, pane Purkraví, ať ocení mý hosté moje mělnické jako můj hrad. Pojďte, pánové.
4: Když mám tekutou révu,

0: Aspoň části vrchlického veselohry Noc na Karlštejně jsem dnes do našeho divadla vybral jen pár následujících minut. Přece jen ono to tenkrát bylo takzvané divadlo před mikrofonem za přítomnosti publika a taky technická kvalita záznamu odpovídá 50. letům minulého století. Ovšem, zase je to vzácná příležitost slyšet v roli císaře Karla Nestora českých herců pana Rudolfa Dejla staršího a jako císařovnu Alžbětu paní Marii Rosulkovou.
1: Dobrou noc, milý Jarnošte, toužím po odpočinku.
2: Odpust královské milosti, vévoda Štěpán.
1: Chce slyšení. Mohu se domyslit, ale nemám chuti. Nerad bych, abych po vzpomínce na moji Elišku se mísil ještě mezi ní a Boha nějaký stín světských záležitostí.
2: Však vévoda předstírá důležité politické poslání.
1: Jehož jádrem bude jako vždycky prospěch jeho domu. No ale budiš, nemohu ti nic odepřít a pak možná, že bych svou umíněností opravdu něco vážného promeškal. Ať tedy vejde, ale ať rychle přednese, co si přeje. A ještě něco, milý Arnošte. Chci ti ukázat drahocenný pás, který chci.
2: Však vévoda.
1: No dobrá, ať tedy vejde. Jen co ještě odbudu tyto poslední státnické záležitosti, ale potom si být celá tvůj. Má Eliško. A tak, hochu, připomínáš mi návštěvu pana vévody. No dobrá, ať vejde. A ty počkej v předsíň. Prosím, k věci sedněme.
3: Kladu v rozmluvu tuto poslední naději svou i domu své. Já a synové moji prosíme tvoji milost, bys upustil od spolku s bratrnými. Tito vždy se nezachovali tak vůči tvé milosti, bys najednou podával jim ruku k smlouvě přátelské.
1: Nezachovali? Máš ovšem pravdu. Ale kdybych měl počítat a věrně pamětliv být toho, kdo kdy se ke mně nezachoval, abych musel počítat celou římskou říši, a to jsou, jak snadno pochopíš, věci mrzuté, ty raději odbývám za hranicemi této země, ale tady chci mít klid a mír.
3: Jemuž obětuješ klid a mír Německa.
1: O klid a mír Německa, pane vévodovi, sami se postaráte, aby dlouho netrval. A že mi starost o Čechy vyčítáš, tomu jsem už dávno uvyk z úst tvých krajanů, ale to mě nezarazí na dráze jednou nastoupené. Vážil bych si tvého přátelství, ale hrozeb tvých se lekat. Nemám věru žádné příčiny.
3: Smlouvou s domem mým bys k provedení zámyslu svých nabyl pevnější půdy v Německu.
1: Děkuji, pane vévodo, za starostlivost tvou, ale tady je každé slovo naprosto ztracené. A nyní dovolil, abych tě ještě dlouho směl považovat za milého hosta, nejenom na Karlštejně, ale i v Čechách, o které, že tak horlivě pečují mi s krajany svými ostře vytýkáš.
4: Když ti odpovídám, že císař ví o mé návštěvě, že zvolil mi, sam arcibiskup Arnold za mne mluví.
5: To všechno ti, pane, nespomůže. Mám přísný rozkaz nepouštět nikoho. Jediný vévoda Štěpán měl slyšení a ten právě odešel druhý schod.
4: Právě s ním jsem na schodech se sunul. Viděli tedy okolku, císař nečeká.
5: Nebudu vám to pomoc, to je násilí, jak jsem, pane vnikáš.
4: Tak ty popustíš, nerad lovit pod mě.
5: Co chceš? Já nesmím pustit nikoho a císař je na modlitbu.
4: To mi právě vho, nejdu kvůli císaři, ale kvůli tobě.
5: No ty jsi šílený, proč kvůli mě?
4: Nač přede mnou tajnosti. Vím všecko. Všecko, sladký panoši, dej mi políbení a uvěřím, no, že nejsi dívko.
5: Pomni na hněv císařů, nebudu volat.
4: Políbení nebo budu volat
5: já. Ne, to neučiníš.
4: To učiním.
5: Zpátky si jenže.
4: Dobrá, tak lépe se smluvíme.
5: Zde jsi se těžce zklamal, král jeruzalemský. A teď jdu pro císař. Pomoc!
1: Náš vzácný bratr a host. Ale to Z nočních náš

0: Štefani, nevyjdu. Zbraně, spor, co to znamená?
1: Jeho milost násilím přes můj odpor vnikl do této komnaty.
0: A ty jsi horlivě zastával svůj úřad. Čím ti mohu posloužit, pane bratře?
2: Císařský pane.
3: Vina je moje milosti. Zapomněl jsem po večeři ti oznámit, že přeje si král Petr prohlédnout domácí kapli tvou při osvětlení. Páže nevědělo o příchodu jeho milosti. Já na to vzpomněl právě před chvílí. Chvátal jsem předejít nedorozumění a vidím s lítostí, že přišel jsem pozdě.
0: Vždycky včas, aby všecko bylo vysvětleno.
4: Teď mne skoro mrzí dětinské přání mé. Promiň, že tak pozdě jsem vyrušoval. Ctihodn Arnošt věru vinen.
0: Naopak, dobře udělal, že tě na noční vzezření kaple upozornil. Lesk českých drahokamů při září světel stojí za podívanou. Dobrou noc, pánové.
5: Bůh s tebou, milosti.
6: Divadlo pro vaše uši.
7: A ještě nás dnes čeká poslední z rozhlasových adaptací z 80. let. Pana Peška si v ní zahrál Alois Švehlík, jeho milou Alenu, Dagmar Havlová, tehdy samozřejmě ještě jako Dagmar Veškrnová, a karlštejnským purkrabím Považte byl pro někoho možná trochu překvapivě pan Svatopluk Beneš.
8: Dále od hradu dále.
9: Je noc, chci mít chvíli pokoje.
10: Až ti to vyložím, až mne vyslechneš, pane purkrabi.
9: Celý den nevýjdu z honu a schonu a sotva večer utřu z čela pot, ještě přijdeš ty a chceš zase Bůh sám ví, co nemožného.
10: Vždyť si neslyšel, co ti chci povědět.
9: Protože vím napřed, že vy mladí jste jen samá hloupost a samý trest. Tak mluv. Těch návštěv dnes ani trochu odechu. Co mlčíš?
10: Pane purkrabi, věz tedy. My jsme jednali.
9: Kdo? Samá neurčitost a samé vytáčky. My jednali. Kdo to je my a co jsme jednali? Co to je?
10: Ale vždyť jsem posud neřekl.
9: A snad já ti v tom dokonce překážu, ne? Tobě to je věru podobno myslit si co z takového. Proč se vlastně rozčiluju a zbytečně zlobím? Tak mluv konečně.
10: My jsme tedy jednali.
9: U všech čertů už odejdu. Mám toho právě pokr.
10: My jsme tedy jednali.
9: To slyším po třetí a stále nevím kde.
10: Alena a já. Nebo lépe Alena sama.
9: Nebo ještě lépe ty sám a nejlépe ani ona, ani ty. Ale něco ti povím, pane Šenku.
10: Ano.
9: Upřímné slovo.
10: Ano.
9: Zase, jak slyším, začínáš tu starou písničku. Ale já jsem ti několikrát výslovně pravil, že mi do toho vůbec nic není. Můj bratr, otec Aleny, má svůj rozum. A když chce, aby jeho zeť nosil rytířské ostruhy,
10: ano,
9: nemůže mu to nikdo míti za zlé. A nejméně já. Žij a jednej tak, abys erb získal a dostaneš Alenu. Něco za něco. Jste mladí, času máte dost.
10: Ale já...
9: To je moje poslední slovo v této záležitosti. A teď mě dej pokoj, dobrou noc.
10: Ty, pane purkrabí, ještě slovo. Zatím si neslyšel, proč jsem chtěl s tebou mluvit. Jiná věc, věc velké váhy mne za tebou vedla.
9: Ach, bože, to je k zbláznění, co tedy chceš, ale rychle.
10: Stalo se něco.
9: Mluv, čertu, co se stalo?
10: Na hradě žena.
9: Ne.
10: Ano.
9: To nám chybělo. A kde je? Proč ji tu trpíte? Proč ji nevyvedete? Dám ji vyštvat z hradu. Kdo je to?
10: Alena.
9: Rány boží, kdo tohle spískal?
10: Ona sama.
9: No to je nadělení. To je nadělení. Co řekne císař, až se to doví? Co teď jen počineme? Proč se mi to neřeklo hned? Na co jsem purkrabí, co? To je to vaše jednání, kterým jsi se před chvílí vychloubal?
10: Prosím, abys jen nemyslil, pane purkrabí, že já ji sem vyzval. Vše je od začátku dílo Aleny.
9: No jo.
10: Nebyl bych ani ničeho řekl, ale zdá se mi, že král Kyperský Alenu podezřívavě obchází, že jistě něco tuší.
9: No to je neštěstí, to je neštěstí. Alena byla vždycky střeštěná. Kde je?
10: V hlavní strážnici hraje spážaty v kostky. Alena je tu, aby odešla odtud jako moje žena.
9: Alena je tu, aby tebe jim neuvrhla svým bláznovstvím v císařovu nemilost.
10: Alena je tu, aby vyhrála sázku svého otce, kterou uzavřel s panem Ctiborem z Fuxemberka.
9: Starý blázen, je vidět, že Alena svého otce nezapře. Ale co dělat? Co dělat? Jak najít cestu z toho bludiště?
10: Mlčet, pane purkrabí, ať se celá věc rozpřede sama, jako sama se zapředla.
9: A na čím mě tím vlastně znepokojuješ? Co je mi do toho? Já o tom nevím. Viď, letos chtěl mít pro případ, kdyby to zle dopadlo zástěru. Kam byste se oba schovali, co? Známe to, známe, ale ne, ne. Tenkrát jste se se špatnou potázali.
2: Pane Purkrabí, vyhov naší prosbě. Vždyť na tom záleží naše blaho. Poroučím se tobě a tvé přízni. Dobrou noc, pane Purkrabí.
9: Dobrou noc. Vlastně skoro už dobré jitro.
11: Pane Purkrabí, pane Purkrabí.
9: Co zas? Já nebudu mít nikdy pokoj.
12: Co poroučíš, pane vévodo?
11: Že tak pozdě tebe zdržuji, chceš říci. Hledám tě ve věci velmi důležité a týká se v první řadě tebe, jakožto Purkrabího.
9: Mně? Jakožto Purkrabího?
11: Mhm.
9: Určitě už ví všecko.
12: Hořím zvědavostí.
11: Nemýlim-li se, je zákaz, že žádná osoba ženského pohlaví nesmí být přes noc na Karlštejně.
9: Už to ví. Není vyhnutí.
12: Ano, tak jest. Velmi přísný zákaz, velmi přísný.
11: Za jehož zachování ručí císaři v první řadě pan Purkrabí.
12: Ano, ručí. Ale je snad zákaz jeho milosti porušen?
11: Je mi líto, že já, cizinec a host, to musím panu Purkrabímu oznámit. Zákaz je porušen a způsobem takovým, že to připouští jedinou domněnku.
12: Tvá řeč mě naplňuje hrůzou, pane vévodo.
11: Ano, jedinou domněnku, že o přítomnosti této dívky ví buď pan Purkrabí.
12: Ne, ten neví o ničem.
11: Tedy ví o tom císař sám.
12: Císař sám možná, ale já ne, já nevím.
9: A co my v tom zmůžeme, pane vévodo?
11: Jeho milost, král Kyperský, setkal se u dveří ložnice královi s panošem a tento panoš byl...
12: Pan Pešek hlavně, šenk císařů.
11: A tento panoš byl dívka.
12: Oh.
11: V šatu tvé barvy, pane Purkrabí.
12: Děkuji ti, pane vévodo. Jdu se podívat do předsíně císařovi.
13: Dále od hradu, dále.
9: Jak to skončí? Jak to všechno jenom skončí?
11: Dobré pořízení, pane Purkrabí.
14: Není to dvorné. Nechat nečekat tak dlouho o samotě. Lípa voní, lavička láká k posezení a Pešek nikde. Že by zapomněl? Spíše se zlobí, co jsem to vyvedla. Přece ví, že ho tu čekám.
15: Ale no!
14: Konečně! No!
16: Pojď přece blíž! Pojď si sednout ke mně na lavičku.
15: Nejde to, Aleno. Slíbil jsem, že ani nevyjdu před dům.
14: Proč?
15: Slíbil jsem to arcibiskupovi Arnoštovi. Nesmím tady zůstat. Musím se vrátit.
14: Aspoň chvíli, Pešku. Proč jsi to slíbil arcibiskupovi?
15: Protože se zaručil, že dostanu rytířské ostruhy. Aleno, ale mlčet. Vidíš, že se také starám.
14: Jdi. Ty mne jen tak škádlíš.
15: Musím jít, ale víš, jeden polibek by neškodil.
14: Rač si tedy přijít sem k lavičce.
15: Když nesmím.
14: Tak tam zůstaň bez polibku.
17: Kdo chce lásku prožít, musí do ní vložit mužné srdce hrdiny.
18: Mně však láska velí vložit rozum celý.

0: Český rozhlas Liberec, rádio vašeho kraje.
1: Finále milostné zápletky Vrchlického Noci na Karlštejně za nás v dnešním divadle pro vaše uši obstará císař Karel IV. Luďka Munzara společně s Janou Drbohlavovou a taky Zdeněk Buchvaldek, co by arcibiskup Arnošt z Pardubic. Já jen doufám, že se vám tahle rozhlasová archivní procházka po nádvoří Karlštejna líbila a že se neslyšíme naposledy. Tak dobré dny. A teď už potichu, abychom nerušili naše dva zamilované, pana Peška a jeho Alenku.
2: Můj Pešku.
3: Má Aleno.
2: Pešku.
3: Za chvíli takovou bych dal 10 životů.
2: Já věděla, že přijdeš, miláčku.
3: Co je ti? Celá se chvěješ.
2: Jsem šťastná. Dívej, co je na nebi hvězd.
3: Vidím všecky v tvých očích.
2: Myslím, že někdo přichází.
3: Je jich víc a tuším, že jdou s pochodněmi.
2: Jsme prozrazeni, prchněme. Zdá se mi, že jsou nám na stopě. Král Petr mě při stole nespustil z očí.
3: To burchlebství, tam jsme si jistí, rychle. Zavřeno, co teď?
2: Do strážnice.
3: Bezpečný tam ovšem nebudeme, ale co nám zbývá, rychle.
4: Hrdličky již ulétly, to je škoda.
5: A to je tvá vina, měli jsme na ně udeřit hned.
4: Však nebudou daleko, my z jedné strany a purkrabí z druhé strany, vezmeme je pěkně do kleště.
5: Ubohý purkrabí je celý rozčílený, mašel i vzbudit císaře, teď to začne.
4: Možná, že se uchýlili do strážnice. Pane bratře, ten panoš má opravdu vkus.

0: Tajný odjezd se nám nepodaří, milý Arnošte. Pan Purkrabí sám všecko svým látržením překazil.
1: Pamatuj, co jsme povinni své důstojnosti.
2: Purkrabí jedná, jak mu jeho úřad velí. Teď musíme...
1: S barvou ven, jiného nám nezbude. Každá lest je nás nedůstojná, Arnošte. No co na tom? Císařovna přijela za mnou, zalíbilo se jí tak.
2: Lépe je říci, že si vyjela časně z rána nahon do lesa a tratila svůj průvod a zabloudila. Co přirozenějšího, než že tady hledala útulek.
1: Zabloudila. A co její přestrojení?
2: O to je již postaráno, milosti. Ale. Když jsem slyšel, jak Purkrabí bouří v předsíni, odvedl jsem císařovnu točitými schody do podhradí, kde se může pohodlně v dolejší jizbě převléknout.
1: No. A dále?
2: Zatímco bude Purkrabí láteřit a hledat domělou ženu, budeš ty stát na svém, že tomu nevěříš, že chceš sám vidět vinici. Patrně se zběhne celý hrad.
1: Ne.
2: A v tom zmatku vstoupí její milost do nádvoří, jako by právě přijela. Půjdeme jí vstříc, její neočekávaný příchod všecky zmate a odvrátí jejich pozornost od hledání dívky, aspoň na chvíli.
1: Ano.
2: A když bude Purkrabí na svém pátrání trvat, můžeš buď zůstat zde s císařovnou, nebo volně odjeti na Karlík. Jak se ti zlíbí?
1: Král Petr si prohlížel císařovnu v předsíní mé ložnice. Dost dobře si ji prohlížel. Víš, že se chtěl odvážit jí políbit? Pozná ji?
2: Nepozná ani on, ani vévoda Štěpán. V předsíni bylo přece pološero. Spolehejme na náhodu a důvěřujme ve štěstí.
1: Ty všecko vysvětlíš a mluvíš.
3: Jděte a hledejte!
2: Slyším hlas Purkrabího.
3: Tam dole!
2: Vede zástup sluhů s pochodněmi. Hledají dívku. Teď opatrně.
3: Stokop tomu, kdo najde tu nešťastnici! Ach, císařský pane, vrhám se na kolena. Milost! Milost, nehodný sluha tvůj skládá v tvé ruce úřad, který tak špatně zastával.
1: Co to slyším? Co se stalo, pane Purkrabí?
3: Milost, milost.
1: Staň, pane z Wartenberka.
3: Co stojí, Karlštejn? Co tuto šedivou hlavu nesu na plecích? Nestalo se, co dnes. Jeho milost, král Petra, vévoda Štěpán viděli na vlastní oči. No nelze mi tedy vůbec zapírat. Ale já jsem nevinen, milosti. Já ani tu nešťastnici neviděl.
1: Nešťastnici? Nechápu ani slova, pane Purkrabí.
3: Můj bratr Mikuláš má dceru Alenu. Děvče je po uši zamilováno do tvého šenka, pana Peška hlavně.
1: Proto přece nemusíš přede mnou klečet, pane Purkrabí. Když se mají rádi, ať se vezmou, já Peškovi bránit nebudu.
3: Ale bratr nechce svolit, dokud pan Pešek nezíská rytířské ostruhy.
1: No snadná pomoc, dáme mu je.
3: To já také říkal. Měli počkat a nedělat hlouposti. No, ale již se stalo. Svrhni všechen svůj hněv na mě, ale ty děti netreste.
1: Já tu dívku ani neznám, já ji nikdy neviděl. Ale nechápu, kam směřuješ, pane Purkrabí.
3: Viděl jsi, milosti, viděl. Stála na stráži ve tvých komnatách.
1: Co? Na stráži? V mé ložnici?
2: Výborně, je na falešné stopě.
1: Nevšímal jsem si stráže. Znáš však rozkazy naše, pane Purkrabí? Když to pravíš, je to asi pravda. Jak tam přišla ta dívka?
3: Její otec vešel v pošetilou sázku s panem Ctiborem z Fuchsenberka, že dokáže, že proti tvému zákazu dívka zůstane přes noc na Karlštejně.
1: Pane Purkrabí!
3: Má vina, že se Alena dostala v přestrojení na hrad, ale v dnešním schonu a víru mohlo se to lehce stát i jinému. Já nevěděl o ničem, zapřísahám se svatým Václavem.
1: Nyní chápu ovšem nemoc pana Peška. Alena byla tedy dnes na stráži v mých komnatách. To je věru trestuhodné, pane Purkrabí. V jakém šatu tam byla?
3: V šatu mých barev milosti.
2: Stejné měla císařovna. Výborně jsme zachráněni.
1: Toť dvojí přestupek, pane z Wartenberka. Zjevná neuctivost a nešetrnost k předpisům naším se strany pana Mikuláše a zpupná nedbalost ve službě, pane Purkrabí.
3: Milosti,
1: vidím, že budu muset přísně trestat. I Pešek jest vinen.
4: Trestej mne i jeho, ale jen ne Alenu. Milostivý císař, jen ne Alenu. Dětský nerozum a pak jedno, co všecko omlouvá.
1: Nevěděl bych co.
4: Láska císařská milosti.
0: Ty ovšem kvůli musíme již dnes mnoho odpouštět. Co říkáš, Arnošte?
2: Milosti.
1: Uvidíme, co se dá dělat, pane Purkrabí.
4: Císařská milosti, zapřísahám se.
1: Co je to? Co se zde děje?
5: Držíš se to, děvče, jak pravý šermí.
6: A nepoddáš se?
5: Tu urážku ti splatím, pane vévodo.
7: Já tě neopustím, pane bratře.
1: Stůjte. Chcete se být v mé přítomnosti? Stůjte.
5: Císař.
6: Běda.
5: Však se nepodáme.
1: Jak se opovažujete? Což ani velebnost císaře vaši zběsilou vášeň neudrží na uzdě? Aj, pane vévodo, divně ctíš pohostinství a zachováváš čest rytířskou. Se zbrojnošem se potýkáš a s dívkou.
6: Císař ví všecko.
4: Milost, milost císaři.
8: Byl jsem nucen k boji. Tento panoš mě urazil. Tento panoš, který je přestrojená dívka.
5: Já musel bránit svou nevěstu.
8: Vrdlo lžeš.
1: Ticho! Mluvte bezvášně, ať mohu klidně soudit.
5: Bezstrážníci se pustili oba pánové do hry v kostky, přičemž za výhru dával pan vévoda čest mé nevěsty. Tasil jsem toť vše.
8: Nešlo mi o tvou nevěstu, pane Šenku. Chtěli jsme jen zvědět, kdo je ten spanilý panoš. A pak jsem ti chtěl povědět, jak pěkně šetří zákonů císařských.
5: Tedy věz, mou nevěstou jest Alena. Dcera pana Mikuláše z Wartenberka.
4: Nešťastné dítě.
5: A co se rozkazů císařských týče?
1: Nech, já se poděkuji sám panu vévodovi Bavorskému, že tak bedlivě zastával v úřadě našeho milého purkrabího. Teď dosti sporu. Odvážlivou hru si nastrojil, Pešku. Nepostrádal jsem tvou službu, bez tvé pomoci nám víno také chutnalo. Jdi! Jdi! Nepotřebuji tě již.
4: Milost.
6: Odpuštění milosti. Klekám před tebou, protože jedině já jsem vším vina. Na mě ať padne všechen tvůj hněv.
1: Neklekej. Nerad bych se sklánil k zemi tam, kde rád se podívám z očí do očí.
4: Císař odpouští.
6: Milosti, díky. Díky.
1: A poněvadž se ukázalo, že nám bez pana rytíře Peška...
4: Rytíře, slyšíš?
1: Rytíře Peška víno také chutnati může. Propouštíme ho ze služeb svých v plné milosti své a dáváme mu v uznání zásluh, jež získal si po léta o naši osobu, dům, který jsme získali od žida Ebruše na starém městě pražském. Ostatky a jiné zboží postarají se pan Mikuláš i pan Ješek z Wartenberka.
6: O díky.
4: Sláva císaři. Ale nahnala jsi mi strachu, Aleno.
7: Tak co říkáte, pane vévodo? Jsem znalec žen?
8: Škoda, nepovedlo se.
7: Teď věříš, že mi zlomila meč a hodila pod nohy, když jsem ji chtěl v komnatě císařově políbit?
8: Teď nám nezbývá, než si navzájem gratulovat, pane bratře. Gratuluju.
2: Co to znamená?
4: Fanfára oznamující nějakou vznešenou návštěvu.
9: Sláva císařovně! Sláva císařovně! Sláva císařovně!
10: S omluvou, že přicházím tak nečekaně.
11: Hledám přístřeší a pohostinství u svého vládce a pána.
4: Císařovna.
1: Jaká to návštěva? Paní má? A v tuto dobu? Buď vítána.
11: Vyjela jsem časně z rána do lesu kolem Karlíka Nahon.
2: A vzdálila se na neznámých cestách příliš daleko.
1: A zbloudila snad.
11: Jela jsem tryskem za jelenem. A tak se stalo, že jsem pojednou ztratila směr cesty a zbloudila. Až místo Karlíka... Bleskly mi vstříc věže Karlštejna. co zbývalo? I hledám útulek u svého vládce.
2: Jaké štěstí, že stojí Karlštejn. A věru stálo by za to zbořit jej hned, jak jej opustíš. Splnil již svůj úkol.
0: Je mi líto, milý Arnošte, že nemohu sdílet ti snad poprvé tvoje náhledy. Nejsem tak dvorný. A i nad zákonodárcem je zákon a ten praví, že nesmí žena ani královna se ubytovat na Karlštejně. Doprovodím sám její milost na Karlík. Zákon je svatý.
11: Ty bys chtěl?
0: Ano. Je to krásný a blažící pocit uvádět zbloudilé na pravou cestu. Budu tě dobře bavit. Povím ti, co se zatím zde stalo mezi milenci, které doporučují tvé zvláštní přízni.
12: Pane Purkrabí, představ je královně.
3: Má netež Alena a pan Pešek hlavně.
11: Rytíř, strýčku. Dívka v obleku panoše? A v těchto barvách?
0: Cestou ti všecko vysvětlím.
12: Pane Purkrabí, dej osedlat koně.
3: Hned se stane, milosti.
12: Naši hosté, vévoda Štěpán a král Kyperský, vezmou, doufám, za vděk pohostinstvím naším ještě na několik dnů. My se opět vrátíme zítra, abychom společně užili jarních dnů v berounských lesích.
8: A moje záležitost, císaři, nemám naději.
13: Ať nepotká neštěstí tebe nenadále.
12: Právě si slyšel mou poslední odpověď, pane vévodo. A nyní na cestu.
6: Nepodáte mi rámě?
11: Pane rytíři Pešku, mohu se o vás opřít?
5: Můžeš. Však nezapomenu, co živ na tuto noc na Karlštejně.